až jednou zatlučil, já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču si v pánu, až jednou zatluču, až jednou zatluču, až jednou zatluču na ty velký dveře, až jednou zatluču na ty velký dvnou zatluču na ty velký dveře, ču na ty velký dveře, na ty velký dveře, zeptaj se chlapče, na ty velký dveře, zeptaj se chlapký dveře, zeptaj se chlapče, zlobil si dveře, zeptaj se chlapče, zlobil si, zeptaj se chlapče, zlobil si, a já na... Zeptaj se chlapče, zlobil si, a já na... Zeptaj se chlapče, zlobil si.

a já na to, že kdeže, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu jedno, a já na to, že kdeže, až budu a já na to, že kdeže, až budu jednou spát, a já na to, že kdeže, až budu jednou spát, já na to, že kdeže, až budu jednou spát, na pořád, kdeže, až budu jednou spát, na pořád, až budu jednou spát.

až budu, ani to sáčko na míru, až budu, ani to sáčko na míru, až budu jednou spát, to sáčko na míru, až budu jednou spát, na míru, až budu jednou spát, na podíru, až budu jednou spát, na pořád, až budu jednou spát.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu v dabu. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás... Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Líbilo se ti?
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Líbilo se ti to?
2: Jsem po tebe.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Líbilo se
0: ti? Vás pobaví.
1: Líbilo se ti to?
2: Jsem po tebe.
0: Baví.
1: Líbilo se ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na... Líbilo se ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký?
1: Líbilo se ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer?
1: Ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer? Stává se snad po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer? Stává se snad ráno nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer? Stává se snad ráno.
1: Ráno. Na. Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer? Stává se snad ráno.
1: Ráno. Večer.
2: Jaký večer? Stává se snad ráno.
1: Ráno.
2: No tak vstávej. Jaký večer? Stává se snad ráno.
1: Ráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš.
2: Stává se snad ráno.
1: Ráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty
2: snad ráno.
1: Ráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš toho mýho babána, co? Proto... Ráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš toho mýho babána, co? Proto svoji be...
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš toho mýho babána, co? Proto svoji be...
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš toho mýho babána, co? Proto svoji BMW. Počkej, ty myslíš toho mýho babána, co? Proto svoji bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Víš, toho mýho bambána, co? Proto svoji bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Jsi žáně? Toho mýho bambána, co? Proto svoji bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Co? Proto svoji bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Jsi žáně? Už na tebe čekám bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Jsi žáně?
3: Už na... Jakýho bambána?
1: Jsi žáně? Už na tebe čeká.
3: Bambána?
1: Jsi žáně? Už na tebe čeká.
3: No René.
2: No Randy.
1: Jsi žáně? Už na tebe čeká.
3: No René.
2: No Randy.
1: Žáně? Už na tebe čeká.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Už na tebe čeká.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Proto.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Proto svojí.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Proto svojí bembeřici.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Proto svojí bembeřici.
2: Randy.
3: René.
1: Proto svojí bembeřici.
3: René.
1: Proto svojí bembeřici.
4: Máš tátovi pomoc bam...
1: Proto svojí bembeřici.
4: Máš tátovi pomoc bam...
1: Bembeřici.
4: Máš tátovi pomoc bam... Máš tátovi pomoc bam... Sestro. Máš tátovi pomoc bam... Sestro. Máš tátovi pomoc bam... Se stromečkem.
0: Rock Radio.
4: Tátovi pomoc bam... Se stromečkem.
0: Rock Radio.
4: Se stromečkem.
0: Rock Radio. Kone.
4: Se stromečkem.
0: Rock Radio.
4: Se stromečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace.
4: Mečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Poctivý český festiák. Poctivý český festiák non-stop, ale jist. Poctivý český festiák non-stop, ale jistě. Poctivý český festiák non-stop, ale jistě. Poctivý český festiák non-stop, ale jistě jak. Poctivý český festiák non-stop, ale jistě jak si račte přát. Jedině na festiák non-stop, ale jistě jak si račte přát. Jedině top, ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídá. Ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Svět střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z fest s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kul hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a za světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a za roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je rok nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho rock kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíte. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Z českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage v dabku nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage v dabu jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage v dabu. Slyšíš. Lač. Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio.
0: Lač. Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez.
0: Stage v dabu.

lidi, tady vaše vláze skupiny. Ahoj lidi, tady vaše vláze skupiny Divoký byl. Ahoj lidi, tady vaše vláze skupiny Divoký byl. Ahoj lidi, tady vaše vláze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače. Ahoj lidi, tady vaše vláze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A lidi, tady vaše vláze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se. Vláze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto. Byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné. Posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Přes léto na našem turné 8 divokých. Turné 8 divokých. Divokých.

Vyznáte se... Vyznáte se v holandských... Vyznáte se v holandských ministrech... Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž? Barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak jmenoval první muž na slunci. Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a dalších volovin. Ano, C je správně. My si navrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavol. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.

0: Co to děláš?
1: Já jsem...
0: Co to děláš?
1: Já jsem...
0: Neslyším.
1: Já jsem...
0: Neslyším. Nahlas. Nahlas.
1: Rozklipával nejtek.
0: Nahlas.
1: Rozklipával nejtek.
0: Já jsem...
1: Rozklipával nejtek.
0: Já jsem do toho...
1: Rozklipával nejtek.
0: Já jsem do toho bouchal kladivem a omylem...
1: Nejtek.
0: Já jsem do toho bouchal kladivem a omylem...
1: Tohle?
0: Kladivem a omylem...
1: Tohle?
0: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo a omylem...
1: Tohle?
0: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo...
1: Tohle?
0: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo... Jak zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo... Já si vemu nové...
1: Taky se rozklipalo...
0: Rozpláclo... Já si vemu nové...
1: Taky se rozklipávají nejtky, co?
0: Rozpláclo... Já si vemu nové...
1: Taky se rozklipávají nejtky, co?
0: Já si vemu nové...
1: Taky se rozklipávají nejtky, co?
0: Koudelko, já tě sleduju...
1: Se rozklipávají...

si svou mocí. Jenže mocí. Jenže když padne. Jenže když padne dáma. Jenže když padne dám. Jenže když padne dáma. Jenže

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím... Jeden myslím chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: Myslím chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: Každý den.
2: Jo, a co chce? Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká...
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že kdo ví, co má za lubem.
3: Konec legrace.

0: Máte rádi rock rád? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. Aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@vás. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rok. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovirádio.cz a my u samolepku na adresu samolepka@rokovirádio.cz a my vám ji pošleme na adresu samolepka@rokovirádio.cz a my vám ji pošleme samolepka@rokovirádio.cz a my vám ji pošleme
1: www.rokovirádio.cz
0: Rock Radio
1: www.rokovirádio.cz
0: Rock Radio Rock i
1: rokovirádio.cz
0: Rock Radio Rock i
1: radio.cz
0: Rock Radio Rock je slušná muzika. Rock Radio Nářez opravdu vás pobaví. Nářez

letadlo stoupá nad mraky. Letadlo stoupá nad mraky, v něm čtyři muži. Letadlo stoupá nad mraky, v něm čtyři muži s padáky. To stoupá nad mraky, v něm čtyři muži s padáky. Stoupá nad mraky, v něm čtyři muži s padáky. Tvraky.

stav je oslovil kulomet, blíží se vpřed, stav je oslovil kulomet, hlasy těší se vpřed, stav je oslovil kulomet, oslovil kulomet, hlasy tě štěká, jak zuřivej pes, už nemá.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože.
0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím.
2: Zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy párát kolo v hangáru?
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy páráru?
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy párátko do jí...
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu... Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: Do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic. Do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žerobky.
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žerobky.
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji. To nic. Prostě jenom tak žertuji. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic.
2: Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hořím. Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes? Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes? Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi...
2: Tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil. Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gej?
2: Omyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gej? Omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gej?
0: Rock Radio. Konec legrace. Legrace.

Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od... Rock Radio. Rocková noc. Každý večer... Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Sluš noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rockrádio to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rockrádio je hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rockrádio. Rocková noc s Jirkou Němým. Rockrádio. Rock je slušná noc s Jirkou Němým. Rockrádio. Rock je slušná muzika. Němým. Rockrádio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název. Je slušná muzika. Rock Radio. Název. Muzika.

0: Když usnou lesy hluboké, když usnou lesy hluboké a když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc. Usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc. Kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý a s ním st. Je tu roková noc a Jirka Němý a s ním je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muzik a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Roková noc. Českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Roková noc. Od 10 večer a hájů. Českých zkušeben i garáží. Roková noc. Od 10 večer až do rána na jich zkušeben i garáží. Roková noc. Od 10 večer až do rána na garáží. Roková noc. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Roková noc. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě, co na to... Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu. A ty za...
1: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu.
1: Co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu. A ty začneš chlastat taky. Já ti to řeknu. A ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio.
2: Já ti to řeknu. A ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio.
2: A ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: A ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream a ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro... Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte stream, není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alters. Nalaďte si náš slušný stream Alters. Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Elis. Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains. Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains. Náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains. Stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Rock od Alice in Chains po White Stripes. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream alt pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream alternative rock na rockový rádio C na jednom místě a nonstop. To je stream alternative rock na rockový rádio CZ a nonstop. To je stream alternative rock na rockový rádio CZ. To je stream alternative rock na rockový rádio CZ. Rockrad alternative rock na rockový rádio CZ. Rock rádio rock na rockový rádio CZ. Rock rádio nářez. Rockový rádio CZ. Rock rádio nářez. Opravdu vás poba CZ. Rock rádio nářez. Opravdu vás poba. Rock rádio nářez. Opravdu vás pobaví. Rock rádio nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel.
0: Zes. Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol.
0: Pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol.
1: Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol. 10 600 čistýho náčelníku.
1: Hlaste příjem.
2: Tady Sokol. 10 600 čistýho náčelníku. Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
0: Rock rádio.
2: 10 600 čistýho náčelníku.
0: Rock rádio.
2: 10 čistýho náčelníku.
0: Rock rádio. Rádio. Konec legrace. Konec legrace.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V kuchyni v DABu i FM nebo na radia.cz. V kuchyni i FM nebo na radia.cz. V kuchyni v obý nebo na radia.cz. V kuchyni v obýváku na radia.cz. V kuchyni v obýváku na záchodě, záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. CZ.
1: Rock je slušná muzika.

Poctivej český festiák non-stop? Poctivej český festiák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Český festiák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídá. Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídá přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Tolí český kapely s největšími hvězdami světového roku. I s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kultury hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturetového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho rockáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde ne. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Lač českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v den neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dubu. Lač Rock Radio Stage v dubu. Lač Rock Radio Stage v dubu. Radio Stage v dubu. W dubu.

Rock Radio.

0: Rockin'. Rockin'. Máte málo roku. Rockin'. Máte málo. Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. V městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Vezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďterk. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerujeme
0: právě vám.
1: Partnerem festivalu je Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz.

0: dealerů Nissan platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Hausbrand Café per favore.
0: Si. Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: Více na Nissan.cz.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: Nissan.cz.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: Hausbrand. Tuhle kávu si zaslouží.
1: Café per favore.
2: Si, signora.
0: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Ore.
2: Si, signora.
0: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
2: Signora.
0: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Žijte pít. Hausbrand káva. CZ. Spot Hausbrand káva. CZ.
3: Spotřební daň. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Liho 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko počtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
4: Vidíš
3: CZ pro bohatší Česko.
4: Vidíš to?
5: Vidím.
3: Pro bohatší Česko.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a
5: vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Leď balon.
5: Zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Leď balonem.
5: Se pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Leď balonem, bungee jumping, driftování, raft.
5: Co?
4: Leď balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyballonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet další rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si
4: flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí.
4: Dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný.
4: Který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe.
4: Venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere
5: počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně
5: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se nenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, ne blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
4: Si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma.
4: Úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou.
5: Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
5: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
5: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
5: měnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je
4: s nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší
4: nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
4: A možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
4: Nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: Na zážitky. CZ.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristuže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí od 11. do 13. Začková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky. Zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz nabídka do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Ratatadadadada.cz.
0: Nabídka platí jen do konce června.
1: Ratatadadadada. Trička rata.
0: Nabídka platí jen do konce června.
1: Ratatadadadada.
0: Platí jen do konce června.
1: Ratatadadadada. Trička ratatadadadada.
0: Se června.
1: Ratatadadadada. Trička ratatadadadada. Potisk. Ratatadadadada. Trička ratatadadadada. Potisk. Potisk. Trička. Trička ratatadadadada. Potisk. Potisk. Trička. Potisk. Trička. Bela bel. Ratatadadadada. Potisk. Potisk. Trička. Potisk. Trička. Bela bel. Rata. Potisk. Potisk. Trička. Potisk. Trička. Bela bel. CZ. Potisk. Potisk. Trička. Potisk. Trička. Bela bel. CZ. Potisk. Trička. Bela bel. CZ.
2: Nemáš co
1: trička bela bel CZ.
2: Nemáš co na
1: sebe bela bel CZ.
2: Nemáš co na sebe, chodíš jako trhan, ale do
1: bela bel CZ.
2: Nemáš co na sebe, chodíš jako trhan, ale nemáš co na sebe, chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe, chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Co na sebe, chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. Nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. rokovýradio.cz. Si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalších. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.radio.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i uvádáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigs. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedí a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidl včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu.

0: Více najdete na kariéra.cz a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Ceny rostou.
0: Lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Ceny rostou. Digitální.
0: Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Ceny rostou. Digitální čísla mizí.
0: Vyplatí.
1: Ceny rostou. Digitální čísla mizí.
2: Ale zlato.
1: Ceny rostou. Digitální čísla mizí.
2: Ale zlato. To tu bude vždycky.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato, to tu bude vždycky.
1: U digitální čísla mizí.
2: Ale zlato, to tu bude vždycky.
1: A u portál.cz čísla mizí.
2: Ale zlato, to tu bude vždycky.
1: A u portál.cz.
2: Ale zlato, to tu bude vždycky.
1: A u portál.cz.
2: Zlato, to tu bude vždycky.
1: A u portál.cz.
3: Vsaďte na hodnoty,
1: to bude vždycky.
3: A u portál.cz.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci.
3: A u portál.cz.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci.
3: Portál.cz.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Ty, které vydrží po generace.
1: Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich po generace.
3: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich rukou.
3: A U jako zlato.
1: Portál a cihličky.
3: Jistota ve vašich rukou.
1: A U jako zlato.
3: Portál.
1: Jistota ve vašich rukou.
3: A U jako zlato.
1: Portál jako brána k bezpečí.
3: Vašich rukou.
1: A U jako zlato.
3: Portál jako brána k bezpečí.
1: A u portál.cz.
3: A U jako zlato.
1: Portál jako brána k bezpečí.
3: A u portál.cz.
4: Zažijte to.
1: Portál jako brána k bezpečí.
3: A u portál.cz.
4: Zažijte emoce
1: jako brána k bezpečí.
3: A u portál.cz.
4: Zažijte emoce za volantem.
1: A u portál.cz.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
1: Portál.cz.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion
1: CZ.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Go, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Testovací jízda ta Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka. Testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka. Na testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka. Na soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka. Na nákup nového vozu a ceny, ale také speciální nabídka. Na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Zvou vás ještě dnes na PED 2026.cz.
5: Zvou vás autosalony
4: na PED 2026.cz.
5: Zvou vás autosalony Kopecký
4: 1.2026.cz.
5: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června
4: 6.cz.
5: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OCZ. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. U OC Europark ve Štěrbohorích.

teď pozor, extrémně vý... A teď pozor, extrémně... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivová nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun s zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma na 10 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Už karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Už je

0: Europark ve Štěrbohorích.
1: Střešní Enestra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra.
1: Ano, střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra.
1: Ano, mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra.
1: Ano, česká střešní již 40 let.
2: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra,
1: česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Fenestra.cz. CZ.

0: zelenou dohodu. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení.
1: Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku.
2: Rock Radio, počasí.
0: Ráno bude jasná až polojasná v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost. Od západu bude přibývat oblačnost na celém území a v Čechách čekáme už během dne na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě mezi 18 až 23 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 15 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D6 osobní auto srazilo srnu ve směru na Prahu na 32. kilometru. A bouralo se taky v Brně na Kohoutově ulici, kde se srazily dva osobáky a jetru.

Rock Radio.

0: Zprávy.
1: Hezké úterý.
0: Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 6 hodin a jsou...
0: Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké úterní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké úterní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Úterní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a kraj zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se stavní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se stavní Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce mluvit o stavbě s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce mluvit o stavbě radními nebo setkání se starosty, se kterými chce mluvit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukání se starosty, se kterými chce mluvit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Lékař z Prahy, se kterými chce mluvit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Lékař z pražského armádní chce mluvit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Lékař z pražského armádního jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Lékař z pražského armádního ústavu elektrárny v Dukovanech. Lékař z pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví v Dukovanech. Lékař z pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví. Lékař z pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 z pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů převážně vyššího věku. Od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejné peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění, informovala o tom, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění, informovala o tom mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič-Hajková. Muž se podle ní přiznal a uzavřel se státním zástupcem schválenou dohodu. Ukrajina oficiálně otevřela státním zástupcem schválenou dohodu. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly schválenou dohodu. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání.

0: a bouralo se taky v Brně na Kohoutově ulici, kde se srazily dva osobáky a je tam
1: My vám všem přejeme, dokud zrovna snídáte, já ještě nesnídám, mám hlad.
2: Skvělej nápad. Offspring.
3: Rock Radio.
2: Offspring.

0: Ladíte rokovej rozjezd na Rock Rádiu, 11 minut po 6. ten úterý. Ladíte rokovej rozjezd na Rock Rádiu, 11 minut po 6. ten úterý s kysákama. Ladíte rokovej rozjezd na Rock Rádiu, 11 minut po 6. ten úterý s kysákama a songem Every. Na Rock Rádiu, 11 minut po 6. ten úterý s kysákama a songem Every Time. 11 minut po 6. ten úterý s kysákama a songem Every Time. Po 6. ten úterý s kysákama a songem Every Time I Look at You. Ten úterý s kysákama a songem Every Time I Look at You. Pokaždý, když se na tebe podívám, chci si kakama a songem Every Time I Look at You, pokaždý, když se na tebe podívám, chci si do očí nakapat savo. Kapat savo. Přátelé, dneska je úterý, jak jsem říkal, to je ideální den. Přátelé, dneska je úterý, jak jsem říkal, to je ideální den na to, abyste si třeba dali, jak jsem říkal, to je ideální den na to, abyste si třeba dali ovarový koleno, a nebo nám na to je ideální den na to, abyste si třeba dali ovarový koleno, a nebo nám napsali do dnešní rozdávač den na to, abyste si třeba dali ovarový koleno, a nebo nám napsali do dnešní si třeba dali ovarový koleno, a nebo nám napsali do dnešní rozdávačky, protože i dali ovarový koleno, a nebo nám napsali do dnešní rozdávačky, protože i dneska pro vás máme krásnou koleno, a nebo nám napsali do dnešní rozdávačky, protože i dneska pro vás máme, a nebo nám napsali do dnešní rozdávačky, protože i dneska pro vás máme krásnou mobilní dnešní rozdávačky, protože i dneska pro vás máme krásnou mobilní klimatizaci, protože i dneska pro vás máme krásnou mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi. Pro vás máme krásnou mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi. Máme krásnou mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš. Mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš. Klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš. Senkor Wi-Fi.
1: Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš.
1: Fi. Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš.
1: Tato klimatizace, přátelé. Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš.
1: Tato klimatizace, přátelé, vám říkat já něco.
0: Můžeš.
1: Tato klimatizace, přátelé, vám přinese úlevu a to...
0: Můžeš.
1: Tato klimatizace, přátelé, vám přinese úlevu a to i v těch... Tato klimatizace, přátelé, vám přinese úlevu a to i v těch největších vedrech, který nás... Tato klimatizace, přátelé, vám přinese úlevu a to i v těch největších vedrech, který nás... Přátelé, vám přinese úlevu a to i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají, venku je 9 stupňů. Vám přinese úlevu a to i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají, venku je 9 úlevu a to i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají, venku je 9 stupňů.
0: Má
1: největších vedrech, který nás údajně čekají, venku je 9 stupňů.
0: Má
1: vedrech, který nás údajně čekají, venku je 9 stupňů.
0: Má několik funkcí.
1: Údajně čekají, venku je 9 stupňů.
0: Má několik funkcí, kromě toho, že umí chladit.
1: Venku je 9 stupňů.
0: Má několik funkcí, kromě toho, že umí chladit, tak umí
1: stupňů.
0: Má několik funkcí, kromě toho, že umí chladit, tak umí i několik funkcí, kromě toho, že umí chladit, tak umí i odvlhčovat a dokonce kromě toho, že umí chladit, tak umí i odvlhčovat a dokonce čistit vzduch.
1: No a navíc
0: chladit, tak umí i odvlhčovat a dokonce čistit vzduch.
1: No a navíc díky kolečku
0: umí i odvlhčovat a dokonce čistit vzduch.
1: No a navíc díky kolečku mi může
0: i odvlhčovat a dokonce čistit vzduch.
1: No a navíc díky kolečku mi můžete odsunout kamkoliv.
0: A dokonce čistit vzduch.
1: No a navíc díky kolečku mi můžete odsunout kamkoliv, například.
0: Čistit vzduch.
1: No a navíc díky kolečku mi můžete odsunout kamkoliv, například k vaší. No a navíc díky kolečku mi můžete odsunout kamkoliv, například k vaší tchýni do ložnice. No a navíc díky kolečku mi můžete odsunout kamkoliv, například k vaší tchýni do ložnice, kdybyste chtěli. Díky kolečku mi můžete odsunout kamkoliv, například k vaší tchýni do ložnice, kdybyste chtěli v noci zmrazit. Mi můžete odsunout kamkoliv, například k vaší tchýni do ložnice, kdybyste chtěli v noci zmrazit. Odsunout kamkoliv, například k vaší tchýni do ložnice, kdybyste chtěli v noci zmrazit. Například k vaší tchýni do ložnice, kdybyste jich chtěli v noci zmrazit.
0: Nebo ze Sudet.
1: K vaší tchýni do ložnice, kdybyste jich chtěli v noci zmrazit.
0: Nebo ze Sudet. No a taky díky mobilní
1: ložnice, kdybyste jich chtěli v noci zmrazit.
0: Nebo ze Sudet. No a taky díky mobilní aplikaci
1: jich chtěli v noci zmrazit.
0: Nebo ze Sudet. No a taky díky mobilní aplikaci
1: zmrazit.
0: Nebo ze Sudet. No a taky díky mobilní

0: aplikací můžete zesudet. No a taky díky mobilní aplikací můžete ovládat přes Wi-Fi.
1: A navíc má velmi tichý provoz, takže tím nikdo...
2: 1982.

rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dou a Anabel Fárovou. Bel Fárovou.

0: Prosím, měj si na zbyně vás dát, prosím.
1: Představoval nějaký
0: prosím, jako... Prosím, měj si na zbyně vás dát, prosím.
1: Co za to?
0: Nějaký prosím, jako... měj si na zbyně vás dát, prosím.
1: Co za to?
0: Měj si na zbyně vás dát, prosím.
1: Co za to?
0: Nevím, seš... vás dát, prosím.
1: Co za to?
0: Nevím.
1: Sežij mi nějakou... Prosím. Co za to?
0: Nevím.
1: Sežij mi nějakou nevěstu, s kterou udělám.
0: No.
1: No, právě. Co za to?
0: Nevím.
1: Sežij mi nějakou nevěstu, s kterou udělám.
0: No.
1: No, právě.
0: Nevím.
1: Sežij mi nějakou nevěstu, s kterou udělám.
0: No.
1: No, právě. Sežij mi nějakou nevěstu, s kterou udělám.
0: No.
1: No, právě. No, jinak dneska má krám nějakou nevěstu, s kterou udělám.
0: No.
1: No, právě. No jinak dneska má krásný kulatý šedesátiny. Má krásný kulatý šedesátiny třeba český oštěpařen železný, podle toho, co tu mám napsaný. Šedesátiny třeba český oštěpařen železný, podle toho, co tu mám napsaný. Nebo má dneska výročí apač třeba český oštěpařen železný, podle toho, co tu mám napsaný. Nebo má dneska výročí apačpařen železný, podle toho, co tu mám napsaný. Nebo má dneska výročí apačský náčelník Jeronýmu, podle toho, co tu mám napsaný. Nebo má dneska výročí apačský náčelník Jeronýmu, ten by se psaný. Nebo má dneska výročí apačský náčelník Jeronýmu, ten by se ti taky líbil určitě.
0: Fakt?
1: Nebo má dneska výročí apačský náčelník Jeronýmu, ten by se ti taky líbil určitě. Výročí apačský náčelník Jeronýmu, ten by se ti taky líbil určitě.
0: Fakt?
1: Neznám. Náčelník Jeronýmu, ten by se ti taky líbil určitě.
0: Fakt? Neznám, jo. Ale...
1: Indiánýmu, ten by se ti taky líbil určitě.
0: Fakt? Neznám, ale...
1: Indián, že jo?
0: Neznám.
1: By se ti taky líbil určitě.
0: Fakt? Neznám, jo. Ale...
1: Indián, že jo?
0: Neznám, ale vygooglím si.
1: Určitě.
0: Fakt? Neznám, ale...
1: Indián, že jo?
0: Neznám, ale vygooglím si.
1: No a
0: neznám, ale...
1: Indián, že jo?
0: Neznám, ale vygooglím si.
1: No Indián, že jo?
0: Neznám, ale vygooglím si.
1: No a jinak, co se týče muzikantů...
0: Neznám, ale vygooglím si.
1: No a jinak, co se týče muzikantů, dneska to...
0: Googlím si.
1: No a jinak, co se týče muzikantů, dneska to jsou jenom dva, 75 let. No a jinak, co se týče muzikantů, dneska to jsou jenom dva, 75 let by oslavil už než... No a jinak, co se týče muzikantů, dneska to jsou jenom dva, 75 let by oslavil už nežijící americký... Co se týče muzikantů, dneska to jsou jenom dva, 75 let by oslavil už nežijící americký zpěvák... To jsou jenom dva, 75 let by oslavil už nežijící americký zpěvák Charlie Dominici, zemřel... 75 let by oslavil už nežijící americký zpěvák Charlie Dominici, zemřel... 5 let by oslavil už nežijící americký zpěvák Charlie Dominici, zemřel... Americký zpěvák Charlie Dominici, zemřel před třema rokama a zpíval na první desce Dream Theater. Dominici zemřel před třema rokama a zpíval na první desce Dream Theater. Další je Čák, no a 70... Další je Čák, no a 76 let by oslavil dneska irský kytarista... Další je Čák, no a 76 let by oslavil dneska irský kytarista Gary Roberts. Další je Čák, no a 76 let by oslavil dneska irský kytarista Gary Roberts. Z kapely oslavil dneska irský kytarista Gary Roberts. Z kapely Boomtown Rats. Kytarista Gary Roberts. Z kapely Boomtown Rats. Roberts. Z kapely Boomtown Rats. Z kapely Boomtown Rats. Z kapely Boomtown Rats.

0: kulendárium. Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme 20...
0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme 20 minut po 6.
0: Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme 20 minut po 6. a úterý 16.
0: Rockový kulendárium.
1: Máme 20 minut po 6. a úterý 16. června. Máme 20 minut po 6. a úterý 16. června. 20 minut po 6. a úterý 16. června. Svátek dneska slaví Zbyněk, případně Zbyněk. A úterý 16. června. Svátek dneska slaví Zbyněk, případně Zbyňka. Června. Svátek dneska slaví Zbyněk, případně Zbyňka. Nebo Zbyněk. Svátek dneska slaví Zbyněk, případně Zbyňka. Nebo Zbyhněv. Slaví Zbyněk, případně Zbyňka. Nebo Zbyhněv. Zbyhněv. Chtěla by Zbyněk, případně Zbyňka, nebo Zbyhněv.
2: Chtěla by jméno.
3: Jo, jo.
2: Syna Zbyhněva.
3: Zbyhněvé.
2: Jo, tam tať.
3: Nech toho pána.
2: Zbyhněva.
3: Zbyhněvé.
2: Jo, tam tať.
3: Nech toho pána. Zbyhněvé.
2: Jo, tam tať.
3: Nech toho pána.
1: Úplně to vidím.
2: Jo, tam tať.
3: Nech toho pána.
1: Úplně to vidím, jak bych, ježiš.
3: Nech toho pána.
1: Úplně to vidím, jak bych, ježiš Maria.
3: Pána.
1: Úplně to vidím, jak bych, ježiš Maria, to by bylo hrozný jméno. To bych úplně to vidím, jak bych, ježiš Maria, to by bylo hrozný jméno. To bych asi se strašně pomstil. Úplně to vidím, jak bych, ježiš Maria, to by bylo hrozný jméno. To bych asi se strašně pomstil svýmu dítěti. Jak bych, ježiš Maria, to by bylo hrozný jméno. To bych asi se strašně pomstil svýmu dítěti. Ježiš Maria, to by bylo hrozný jméno. To bych asi se strašně pomstil svýmu dítěti, kdyby to by bylo hrozný jméno. To bych asi se strašně pomstil svýmu dítěti, kdybych náhodou. No nic. To bych asi se strašně pomstil svýmu dítěti, kdybych náhodou. No nic. Jinak dneska to bych asi se strašně pomstil svýmu dítěti, kdybych náhodou. No nic. Jinak dneska pomstil svýmu dítěti, kdybych náhodou. No nic. Jinak dneska
2: Zbyněv Danda.
1: Zbyněv Danda. Pomstil svýmu dítěti, kdybych náhodou. No nic. Jinak dneska
2: Zbyněv Danda.
1: Zbyněv, kdybych náhodou. No nic. Jinak dneska
2: Zbyněv Danda.
1: Zbyněv Danda. No nic. Jinak dneska
2: Zbyněv Danda.
1: Zbyněv Danda. To je hrozný, viď? Jinak dneska
2: Zbyněv Danda.
1: Zbyněv Danda. To je hrozný, viď?
2: Danda.
1: Zbyněv Danda. To je hrozný, viď? Já bych si představoval Zbyněv Danda. To je hrozný, viď? Já bych si představoval nějaký
2: prosím,
1: jako...
2: Měj si na Zbyněva zda.
1: Já bych si představoval nějaký
2: prosím,
1: jako...
2: Měj si na Zbyněva zda. Prosím.
1: Já bych si představoval...

0: trenýrkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kod rádio a klikni na trenýrkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% trenýrkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Z, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra
0: kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš.
0: Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.
0: 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
0: Všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
0: Rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
1: A zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Atención.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Atención, señoras y señores,
4: La Tropical.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Atención, señoras y señores,
4: La Tropical.
2: CZ.
3: Atención, señoras y señores,
4: La Tropical Party.
3: Atención, señoras y señores,
4: La Tropical Party o Pietro Stanchi.
3: Atención, señoras y señores,
4: La Tropical Party o Pietro Stanchi Smicho.
3: Señoras y señores,
4: La Tropical Party o Pietro Stanchi Smicho.
3: Stres.
4: Taneční La Tropical Party opět roztančí smíchov.
3: Tropical
4: Party opět roztančí smíchov.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical opět roztančí smíchov.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce smíchov.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší. Škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Worky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
3: La Tropical.
4: Přijďte se sedí. To všechno na nádherné terase smíchou.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit.
3: Smíchou. La Tropical.
4: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte žít.
3: Yes,
4: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchou. Sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchou. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalpartynaterasesmichov. Více na www.latropical.cz. Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awara.
4: Více na www.latropical.cz.
3: Awara shar.
4: Více na www.latropical.cz.
3: Awara shar.
4: www.latropical.cz.
3: Awara shar.
4: Tropical.cz.
3: Awara shar. Awara shar.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pněny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplň 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega stavební výplně Dek Foam MX 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce Dek Foam MX 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dekce.cz. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dekce.cz. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dekce.cz. Pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dekce.cz. Pro stavební výplně zdarma. Více na Dekce.cz.
6: Stoupáme!
5: Zdarma. Více na Dekce.cz.
6: Stoupáme!
5: Více na Dekce.cz.
6: Stoupáme! Je to
5: Dekce.cz.

0: Για τον υποψη... Το πάμε! Για τον υποψατέον ηγέτη του κράσου, Ζεσχωρά. Το πάμε! Για τον υποψατέον ηγέτη του κράσου, Ζεσχωρά. Για τον υποψατέον ηγέτη του κράσου, Ζεσχωρά. Και κουλουλανί. Για τον υποψατέον ηγέτη του κράσου, Ζεσχωρά. Και κουλουλανί. Τον υποψατέον ηγέτη του κράσου, Ζεσχωρά. Και κουλουλανί.
1: Chci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
1: Tak honem spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
1: Tak honem ať vám...
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
1: Tak honem ať vám neuletí!
2: Zažít nezapomenutelný let balónem?
1: Tak honem ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let...
2: Nezapomenutelný let balónem?
1: Tak honem ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii
2: let balónem?
1: Tak honem ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem?
2: Tak honem ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850...
2: Ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba na...
1: Teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady...
1: ...let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem...
1: ...od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi...
1: ...850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyber...
1: ...korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek... se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit pod... ...nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice... Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na...
2: Zemi, ...nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na...
2: ...nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na...
3: ...firma na zážitek...
2: ...jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na...
3: ...firma na zážitek...
2: ...lokalit po celé republice.
1: Více o akci na...
3: ...firma na zážitky...
1: CZ. Více o akci na...
3: ...firma na zážitky...
1: CZ.
4: Tahle
1: akce na
3: firma na zážitky
1: CZ.
4: Tahle nabídka na vás
3: firma na zážitky
1: CZ.
4: Tahle nabídka
3: na zážitky
1: CZ.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný inter
1: CZ.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný interka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíč. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. 99 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. 99 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší na. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Hledá
4: na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Hledáte práci?
4: Vodafone.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro
4: Vodafone.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro
4: Vodafone.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a na... Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a... Prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme...

0: různé pozice i u vás hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kasky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak karikát. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplať. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v
0: direkt.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levně.
0: Se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levně. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdete. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen 25 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení. Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu v Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz
2: ceny rostou.
0: www.direct-auto.cz
2: ceny rostou. Digitální
0: direct-auto.cz
2: ceny rostou. Digitální čísla mizí.
0: auto.cz
2: ceny rostou. Digitální čísla mizí.
0: Ale zlato.cz
2: ceny rostou, digitální čísla mizí.
0: Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz.
2: Vsaďte na hodnotu, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnotu, vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlatace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato, portál jako čky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A U portota ve vašich rukou.

0: Song o tom, že nenávidím pondělí, protože dneska úterý. Song o tom, že nenávidím pondělí, protože dneska úterý.
1: Happy birthday.
0: Song o tom, že nenávidím pondělí, protože dneska úterý.
1: Happy birthday to you.
0: Song o tom, že nenávidím pondělí, protože dneska úterý.
1: Happy birthday to you, day to you.
0: Teď už nenávidím i úterý. Za chvíli si dáme Bryan Adams. Teď už nenávidím i úterý. Za chvíli si dáme Bryan Adams, garantuju.
2: Nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod radio a procent? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz.

0: webu i FM nebo na Rádia Teď.
1: Rock Radio.

0: Bryan Adams, I Whole Run. Bryan Adams, I Whole Run. Bryan Adams, I Whole Run to You. Běžím k tobě na Rock Rádiu 30 vteřin před půl sedmou, protože je to 30 vteřin před půl sedmou. Na Rock Rádiu 30 vteřin před půl sedmou, protože je to 30 vteřin před půl sedmou. Přesně. 30 vteřin před půl sedmou, protože je to 30 vteřin před půl sedmou. Přesně. Teď už ne. Tak před půl sedmou, protože je to 30 vteřin před půl sedmou. Přesně. Teď už ne. Tak protože je to 30 vteřin před půl sedmou. Přesně. Teď už ne. Tak si dáme se zprávy.
1: Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici zpracovat. Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici zpracovat něco k pití. Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici zpracovat něco k pití. Dlouhej rozcvičit poklusem klednici zpracovat něco k pití. Dlouhej pas poklusem klednici zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč klednici zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a pracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakonč. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalu. Jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. V tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. A tu branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Abysky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze, červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako ty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda no na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej čák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den. Na fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty. Skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty jejich. Hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty jejich hřištěm je. Hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty jejich hřištěm je celý. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Kompas. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Ty jejichž

0: Hřištěm je celý svět. Rock Radio. Hřištěm je celý svět. Rock Radio. Co svět? Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je půl sedm.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je půl sedmé.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy.
0: Co se děje?
1: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Nehoda osobní. Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela úzké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážněla u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný je řidič Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný je řidič D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný je řidič osobního vozu. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra řidič osobního vozu. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na 26. kilometru. Neprůjezdná je mezi exního informačního centra uzavřela na 26. kilometru. Neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Při pondělní nehodě amerického strategického bombového Strašecí. Saudové v dalším zápase vyzvou Španělsko a Uruguay narazí na ostrovní africký stát.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Ostrovní africký stát.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Zpočátku dne bude slunečno, jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost, od západu bude přibývat oblačnost na celém oblačnost, a v Čechách čekáme už během dne na Moravě. Na západě Čech večer výjimečně i bouřka.

0: přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na jihu i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 25. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 25. 18 až 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 25. stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 25.
1: Rock Radio.
0: Moravě až 25.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Kromě uzavřené D6 si dejte 20.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky na...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky na D...
1: Doprava.
0: Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky na D2 ve směru na...
1: Doprava.
0: Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky na D2 ve směru na Brno, máme tam hlášenou... uzavřené D6 si dejte pozor taky na D2 ve směru na Brno, máme tam hlášenou nehodu na Půtem. Si dejte pozor taky na D2 ve směru na Brno, máme tam hlášenou nehodu na Půtem. Na D2 ve směru na Brno, máme tam hlášenou nehodu na Půtem kilometru, kde se srazily dva osoby. Ve směru na Brno, máme tam hlášenou nehodu na Půtem kilometru, kde se srazily dva osobáky. Máme tam hlášenou nehodu na Půtem kilometru, kde se srazily dva osobáky. Nehodu na Půtem kilometru, kde se srazily dva osobáky.
1: Instem
0: kilometru, kde se srazily dva osobáky.
1: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte.

0: Beastie Boys. Beastie Boys a ich fight. Beastie Boys a ich fight for your right. Beastie Boys a ich fight for your... Beastie Boys a ich fight for your right. Bojuj za svoji pravačku. Beastie Boys a ich fight for your right. Bojuj za svoji pravačku v 6 hodin a fight for your right. Bojuj za svoji pravačku v 6 hodin a 39 minut. Pravačku v 6 hodin a 39 minut. Přátelé, pokud nemáte o víkendu do čeho a 39 minut. Přátelé, pokud nemáte o víkendu do čeho nebo do koho 9 minut. Přátelé, pokud nemáte o víkendu do čeho nebo do koho píchnout, a rádi byste na někou. Přátelé, pokud nemáte o víkendu do čeho nebo do koho píchnout, a rádi byste na někou hezkou. Přátelé, pokud nemáte o víkendu do čeho nebo do koho píchnout, a rádi byste na někou hezkou. O víkendu do čeho nebo do koho píchnout, a rádi byste na někou hezkou akcičku. Tak do čeho nebo do koho píchnout, a rádi byste na někou hezkou akcičku. Tak tady máme tip na koho píchnout, a rádi byste na někou hezkou akcičku. Tak tady máme tip na byste na někou hezkou akcičku. Tak tady máme tip na jeden nebo vlastně hezkou akcičku, tak tady máme tip na jeden nebo vlastně dvojitej festivalskou akcičku, tak tady máme tip na jeden nebo vlastně dvojitej festival a to rock. Tak tady máme tip na jeden nebo vlastně dvojitej festival a to rock in. Tip na jeden nebo vlastně dvojitej festival a to rock in.
1: Ano, tentokrát v Psích, přátelé, kam vyrazí i celý náš rock rádiový tým, takže tam budou přátelé. Kam vyrazí i celý náš rock rádiový tým, takže tam budou hosteskyjinak seženete pouze na našem webu www.rokovýradio.cz. No a my merch, který jinak seženete pouze na našem webu www.rokovýradio.cz. No a my pro jednoho z... máme 10 lupin www.rokovýradio.cz. No a my pro jednoho z vás opět máme 10 lupin radio.cz. No a my pro jednoho z vás opět máme 10 lupin.
0: Takže pokud ne pátek 19. června, co dělat, tak chcete do Pardubic na rock in na kapely jako Koblížci. Tak není nic jednoduššího.
1: Než napsat, ne.
0: Nafotit.
1: Ano, důležitý nafotit snít. Ne.
0: Nafotit.
1: Ano, důležitý nafotit.
0: Nafotit.
1: Ano, důležitý nafotit snímek vás a vaší party. Ano, důležitý.

0: nafotit snímek vás a vaší, ano, důležitý nafotit snímek vás a vaší party, ze kterou byste přijeli. Důležitý nafotit snímek vás a vaší party, ze kterou byste přijeli. Snímek vás a vaší party, ze kterou byste případně chtěli vyrazit. Vás a vaší party, ze kterou byste případně chtěli vyrazit a poslat nám to na studio. Vaší party, ze kterou byste případně chtěli vyrazit a poslat nám to na studio zavináč roko. Ze kterou byste případně chtěli vyrazit a poslat nám to na studio@rokovyradio.cz. Byste případně chtěli vyrazit a poslat nám to na studio@rokovyradio.cz. Samozřejmě chtěli vyrazit a poslat nám to na studio@rokovyradio.cz. Nám to na studio@rokovyradio.cz. Samozřejmě čím originálnější @rokovyradio.cz. Samozřejmě čím originálnější, tím lepší.
1: Čas na to
0: @rokovyradio.cz. Samozřejmě čím originálnější, tím lepší.
1: Čas na to máte do tohohle
0: CZ, samozřejmě čím originálnější, tím lepší.
1: Čas na to máte do tohohle čtvrtka 18.
0: Čím originálnější, tím lepší.
1: Čas na to máte do tohohle čtvrtka 18. do 15.
0: tím lepší.
1: Čas na to máte do tohohle čtvrtka 18. do 15. Čas na to máte do tohohle čtvrtka 18. do 15 hodin, potom na to máte do tohohle čtvrtka 18. do 15 hodin, potom mezinárodní porota tohohle čtvrtka 18. do 15 hodin, potom mezinárodní porota nevědomých vybere ten nejkrásnější 18. do 15 hodin, potom mezinárodní porota nevědomých vybere ten nejkrásnější co na 15 hodin, potom mezinárodní porota nevědomých vybere ten nejkrásnější co na hmataj a šťastliv potom mezinárodní porota nevědomých vybere ten nejkrásnější, co nahmataj. A šťastlivce v pátek první porota nevědomých vybere ten nejkrásnější, co nahmataj. A šťastlivce v vědomých vybere ten nejkrásnější, co nahmataj. A šťastlivce v pátek ráno vyhlásíme v rokovém ten nejkrásnější, co nahmataj. A šťastlivce v pátek ráno vyhlásíme v rokovém rozjezdu.
0: Takže držíme palec.
1: Co nahmataj. A šťastlivce v pátek ráno vyhlásíme v rokovém rozjezdu.
0: Takže držíme palec. Takže držíme palec.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules.

0: Zalandu ušetřete až 60%.
1: A vždycky něco navíc.
0: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu, které oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Živí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a když si chci užít festival naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a festival naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Fit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? A ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Za 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. Nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Toto vysílání je přísně tajné.
0: CZ. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Toto vysílání je přísně tajné.
0: Vezmu na sebe? Zalando.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent.
0: Zalando.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude pořád povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojít. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz. Pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit pro pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 Kč. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 Kč ročně. Klik.cz. Agent s povolením 6000 Kč ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Dobrý den, jmenuji...
2: Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
2: Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
2: Agent s povolením srovnávat.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorovku Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorovku Kunratice.
4: Právě teď
3: v České republice. Do autosalonu Audi Autorovku Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6.
3: Do autosalonu Audi Autorovku Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6.
3: Audi Autorovku Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým
3: Autorovku Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku Kunratice.

0: Kunratice. Cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz. Těšíme se a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz. Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Pohlédl do
0: více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Pohlédl do dálky a z
0: CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
1: Těšíme se na vás.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že neozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdněným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Bezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu.
3: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako... Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je družného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu poklad na stánu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu poklad na stříbrné kolepé divadelní představení je tu poklad na stříbrném jezeře ve westernovém představení je tu poklad na stříbrném jezeře ve westernovém na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách prvních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz. Vedro jako na Sahaře a www.westernové-městečko.cz. Vedro jako na Sahaře westernové-městečko.cz. Vedro jako na Sahaře máme městečko.cz. Vedro jako na Sahaře máme pro vás řešení. CZ. Vedro jako na Sahaře máme pro vás řešení. Mobilní. Vedro jako na Sahaře máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás vedro jako na Sahaře máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás kladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a na kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5900 navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
7: Senkor.
4: 1999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
7: Senkor.
4: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
7: Senkor.
4: Koupíte na Senkor.cz.
7: Senkor.
4: Senkor.cz.
7: Senkor.
8: Vše propa.
7: Senkor.
8: Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa. Vše propa.

0: Herku.cz. Tu neproležíš. Nyní z doprav Herkules Klima od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Ležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz.
1: Už za chviličku nás čeká.
0: Dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz.
1: Už za chviličku nás čeká německý.
0: Matrace zahubičku.cz.
1: Už za chviličku nás čeká německý skvost.
0: Hubičku.cz.
1: Už za chviličku nás čeká německý skvost.
0: CZ.
1: Už za chviličku nás čeká německý skvost Rammsteinsieg. Už za chviličku nás čeká německý skvost Rammsteinsieg. Za chviličku nás čeká německý skvost Rammsteinsieg. Čeká německý skvost Rammsteinsieg.
0: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za pět.
0: Kdo šetří?

0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ. Biznis. Rychlé dodání. Vše pro bagr CZ. Biznis začnete. Vše pro bagr CZ. Biznis začnete nápadem a my mu dáme pro bagr CZ. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar CZ. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar Technik Plast Tacho. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar Technik Plast Tachovem a my mu dáme tvar Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu. My mu dáme tvar Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finální. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Stavebniny Dek přináší
0: .com.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnout
0: .com.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou nivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek. Dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek 6. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz. Přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz. Profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
2: Rock Radio.
1: Zdarma. Více na Dek.cz.
2: Rock Radio.
1: Cena Dek.cz.

0: Za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000. Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 5000, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června, než slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme,
0: zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny. Dnes nakoupíme,
0: zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny. A vždycky něco koupíme,
0: zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
0: něco ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Využijte slev na
1: nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Využijte slev na

DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz.

Nemusíš být... Nemusíš být mánička, abys byl rok. Nemusíš být mánička, abys byl rokem. Nemusíš být mánička, abys byl rokem. Nemusíš být mánička, abys byl rokem. Rok je slušný. Nemusíš být mánička, abys byl rokem. Rok je slušná muzika pro všechny. Mánička, abys byl rokem. Rok je slušná muzika pro všechny. Byl rokem.

0: údajně vyrazil za lupem, ale uklouzl na střeše. Spadl do šestny předtím. Údajně vyrazil za lupem, ale uklouzl na střeše. Spadl vyrazil za lupem, ale uklouzl na střeše. Spadl do 6metrové hloubky a zaklouzl na střeše. Spadl do 6metrové hloubky a zaklínil střeše. Spadl do 6metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodej. Spadl do 6metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejny a sousedního kina. 6metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejny a sousedního kina. A zaklínil se mezi zdi prodejny a sousedního kina.
1: Tomu se říká karma.
0: Zaklínil se mezi zdi prodejny a sousedního kina.
1: Tomu se říká karma, ale velmi...
0: Mezi zdi prodejny a sousedního kina.
1: Tomu se říká karma, ale velmi...
0: Prodejny a sousedního kina.
1: Tomu se říká karma, ale velmi rychlá, člověče.
0: Šílený faktního kina.
1: Tomu se říká karma, ale velmi rychlá, člověče.
0: Šílený faktom...
1: Nestíhat nic... se říká karma, ale velmi rychlá, člověče.
0: Šílený faktom...
1: Nestíhat nic šlohnout...
0: Museli to...
1: Ale velmi rychlá, člověče.
0: Šílený faktom...
1: Nestíhat nic šlohnout...
0: Museli to probourávat, trvalo jim to 12 hodin.
1: Člověče.
0: Šílený faktom...
1: Nestíhat nic šlohnout...
0: Museli to probourávat, trvalo jim to 12 hodin. Šílený faktom...
1: Nestíhat nic šlohnout...
0: Museli to probourávat, trvalo jim to 12 hodin.
1: Nestíhat nic šlohnout...
0: Museli to probourávat, trvalo jim to 12 hodin. Než ho tam tu dostali.
1: Hnout.
0: Museli to probourávat, trvalo jim to 12 hodin, než ho tam tu dostali.
2: Oni ho museli.
0: Museli to probourávat, trvalo jim to 12 hodin, než ho tam tu dostali.
2: Oni ho museli jako probourat a
0: probourávat, trvalo jim to 12 hodin, než ho tam tu dostali.
2: Oni ho museli jako probourat a
0: 12 hodin, než ho tam tu dostali.
2: Oni ho museli jako probourat a
0: jo, a několik ho tam tu dostali.
2: Oni ho museli jako probourat a
0: jo, a několik zdí dokonce, protože se
2: celý jako probourat a
0: jo, a několik zdí dokonce, protože se dostal doopravdy do místa, kde
2: probourat a
0: jo, a několik zdí dokonce, protože se dostal doopravdy do místa, kde byl
2: a.
0: Jo, a několik zdí dokonce, protože se dostal doopravdy do místa, kde byl zaklíněný a nešlo ho tam tu dostat. A několik zdí dokonce, protože se dostal doopravdy do místa, kde byl zaklíněný a nešlo ho tam tu dostat. Do místa, kde byl zaklíněný a nešlo ho tam tu dostat.
1: A to měli hlubokou prodejnu.
0: Tam tu dostat.
1: A to měli hlubokou prodejnu. 6 metrů. A to měli hlubokou prodejnu. 6 metrů.
2: Ne, nevím, co tam prodávali.
1: Hlubokou prodejnu. 6 metrů.
2: Ne, nevím, co tam prodávali.
1: Vysoko a hluboko. 6 metrů.
2: Ne, nevím, co tam prodávali.
1: Vysoko a hlubokou.
2: No a proč je tam nenechal?
1: 6 metrů.
2: Ne, nevím, co tam prodávali.
1: Vysoko a hlubokou.
2: No a proč je tam nenechali?
1: Trů.
2: Ne, nevím, co tam prodávali.
1: Vysoko a hlubokou.
2: No a proč je tam nenechali?
0: Mohli.
1: Vysoko a hlubokou.
2: No a proč je tam nenechali?
0: Mohli, viď?
1: Já bych ho tam taky nechala.
2: Tak když
1: je... hlubokou.
2: No a proč je tam nenechali?
0: Mohli, viď?
1: Já bych ho tam taky nechala.
2: Tak když
1: je... kradl.
2: No a proč je tam nenechali?
0: Mohli, viď?
1: Já bych ho tam taky nechala.
2: Tak když
1: je... kradl.
2: No, nechali?
0: Mohli, viď?
1: Já bych ho tam taky nechala.
2: Tak když
1: je... kradl.
2: No, házel...
0: mohli, viď?
1: Já bych ho tam taky nechala.
2: Tak když je...
1: kradl.
2: No, házeli se lidi...
1: ten krade do pekla se tam taky nechala.
2: Tak když je...
1: kradl.
2: No, házeli se lidi...
1: ten krade do pekla se hrabe.
2: Ano.
1: Tak když je... kradl.
2: No, házeli se lidi...
1: ten krade do pekla se hrabe.
2: Kradl. No, házeli se lidi...
1: ten krade do pekla se hrabe.
2: Ano, dřív se lidi házeli do hladomorny, to bylo... No, házeli se lidi...
1: ten krade do pekla se hrabe.
2: Ano, dřív se lidi házeli do hladomorny, to bylo skoro peklo, že?
1: Krade do pekla se hrabe.
2: Ano, dřív se lidi házeli do hladomorny, to bylo skoro peklo, že?
1: Krade do pekla se hrabe.
2: Ano, dřív se lidi házeli do hladomorny, to bylo skoro peklo, že? To bylo taky hlubo. Ano, dřív se lidi házeli do hladomorny, to bylo skoro peklo, že? To bylo taky hluboko, tam tě hodili. Dřív se lidi házeli do hladomorny, to bylo skoro peklo, že? To bylo taky hluboko, tam tě hodili. Ty jsi se zlomila. Házeli do hladomorny, to bylo skoro peklo, že? To bylo taky hluboko, tam tě hodili. Ty jsi se zlomila nohy, ruce. To bylo skoro peklo, že? To bylo taky hluboko, tam tě hodili. Ty jsi se zlomila nohy, ruce. Pak se tam chvíli plazilo, že? To bylo taky hluboko, tam tě hodili. Ty jsi se zlomila nohy, ruce. Pak se tam chvíli plazila, pak jsi zdechla.
1: Tak.
2: Taky hluboko, tam tě hodili. Ty jsi se zlomila nohy, ruce. Pak se tam chvíli plazila, pak jsi zdechla.
1: Tak.
2: A nohy, ruce, pak se tam chvíli plazila, pak si zdechla.
1: Tak.
0: Teďka je taková zvrácená doba, no.
2: Že se tam chvíli plazila, pak si zdechla.
1: Tak.
0: Teďka je taková zvrácená doba, no.
2: Že se pak si zdechla.
1: Tak.
0: Teďka je taková zvrácená doba, no.
2: Že se pomáhá těm...
1: zachraňuje kdejakej plebs.
0: Teďka je taková zvrácená doba, no.
2: Že se pomáhá těm...
1: zachraňuje kdejakej plebs.
2: Jakože...
0: zvrácená doba, no.
2: Že se pomáhá těm...
1: zachraňuje kdejakej plebs.
2: Jakože já se omlouvám, že se pomáhá těm...
1: zachraňuje kdejakej plebs.

0: Takže já se omlouvám, že to trvalo tak dlouho, řekl
1: Hátěm. Zachraňuje kdejaký plebs.
0: Jakože já se omlouvám, že to trvalo tak dlouho.
1: Plebs.
0: Jakože já se omlouvám, že to trvalo tak dlouho, řekl majitel. Jakože já se omlouvám, že to trvalo tak dlouho, řekl majitel prodejny, že jsme vás nezachránili. Omlouvám, že to trvalo tak dlouho, řekl majitel prodejny, že jsme vás nezachránili dřív, příště až přijdete, tak vám, že to trvalo tak dlouho, řekl majitel prodejny, že jsme vás nezachránili dřív, příště až přijdete, tak vám ten lup dáme předníma dveřma.
2: No, přesně.
0: Tak to je hezký. Mm. Ať přijdete, tak vám ten lup dáme předníma dveřma. No,
2: přesně.
0: Tak to je hezký. Mm. Ať předníma dveřma. No,
2: přesně.
0: Tak to je hezký. Mm. Ať je moderní svět.
2: Ano, přesně.
0: Tak to je hezký. Mm. Ať je moderní svět.
2: Ano.
0: Ať je moderní svět.
1: Ano, ale karma hezká. Líbí se mi to. Děkujeme, Zuzanko.
0: Moderní svět.
1: Ano, ale karma hezká. Líbí se mi to. Děkujeme, Zuzanko. Krásné to bylo.
0: No a teď...
1: Ano, ale karma hezká, líbí se mi to. Děkujeme, Zuzanko, krásné to bylo. Ano, ale karma hezká, líbí se mi to. Děkujeme, Zuzanko, krásné to bylo.
0: No a teď...
1: Krásné to bylo.
0: No a teď už si dáme další muziku. 100 zvířat, který zpívají o tom, jak to bylo, že... No a teď už si dáme další muziku. 100 zvířat, který zpívají o tom, jak to bylo, že nikdy nic nebylo. Ještě dáme další muziku. 100 zvířat, který zpívají o tom, jak to bylo, že nikdy nic nebylo. Na Rock Rádiu. Nikdy 100 zvířat, který zpívají o tom, jak to bylo, že nikdy nic nebylo. Na Rock Rádiu. Který zpívají o tom, jak to bylo, že nikdy nic nebylo. Na Rock Rádiu.
3: Nikdy si ne...
0: Jak to bylo, že nikdy nic nebylo. Na Rock Rádiu.
3: Nikdy si nebyla a naše seznámení...
0: Nikdy nic nebylo. Na Rock Rádiu.
3: Nikdy si nebyla a naše seznámení...
0: Na Rock Rádiu.
3: Nikdy si nebyla a naše seznámení proběhlo má... Ty jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není nepní. Proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu. A než milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu. A ne, že bych se šklebil, netlačil na pilu. Kinem, který není, nepil jsem tekilu. A ne, že bych se šklebil, netlačil, nepil jsem tekilu. A ne, že bych se šklebil, netlačil na pilu v tom báru, který nebyl tekilu. A ne, že bych se šklebil, netlačil na pilu v tom báru, který nebyl. Nikdy jsem... A ne, že bych se šklebil...

0: Rock Radio. Rock Radio. Co se nevešlo do... Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut...
0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut do 7, Zuzko, je to tvoje?
0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut do 7, Zuzko...
0: Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut do 7, Zuzko, je to tvoje?
2: Nevšet...
1: 9 minut do 7, Zuzko, je to tvoje?
2: Nevšední úlovek si dopřáli policisté v Kalifornii.
1: Do 7. Zuzko, je to tvoje?
2: Nevšední úlovek si dopřáli policisté v Kalifornii, když si šli...
1: To tvoje?
2: Nevšední úlovek si dopřáli policisté v Kalifornii, když si šli po noční službě koupit... Nevšední úlovek si dopřáli policisté v Kalifornii, když si šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání o pomoc. Hlas patřil muži, který den předtím údajně... Slabé volání o pomoc. Hlas patřil muži, který den předtím volání o pomoc. Hlas patřil muži, který den předtím údajně vyrazil za lupem, ale uklas patřil muži, který den předtím údajně vyrazil za lupem, ale uklouzl na střeži, který den předtím údajně...

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

nikdy nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nikdy nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra, jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra a žádný

Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800. Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, mank Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard braní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard za 800 korun. Horký

0: Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí Znis, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní pí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní z tého do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabíte na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
1: Svět není jen...
0: Vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hoď...
0: Nabídka platí jen do konce června.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně...
0: Platí jen do konce června.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ. Nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ. Pneu CZ.
2: 每一件漂亮的T恤条纹多多，每一件漂亮的T恤条纹多多，每一件漂亮的T恤条纹多多，每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Ku CZ.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím venku, třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou op. To bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Eko ID Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný smetrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Úsporných technologiích. BYD.com.
7: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěrtálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security.

0: 됩니다. Motorhead a jejich Iron Fist, železná pěst dohrála na Rock Rádiu. Motorhead a jejich Iron Fist, železná pěst dohrála na Rock Rádiu 2,5. Iron Fist, železná pěst dohrála na Rock Rádiu 2,5 minuty. Fist, železná pěst dohrála na Rock Rádiu 2,5 minuty před 7. Železná pěst dohrála na Rock Rádiu 2,5 minuty před 7. hodinou raní. Dohrála na Rock Rádiu 2,5 minuty před 7. hodinou raní.
1: To zní jako něco
0: na Rock Rádiu 2,5 minuty před 7. hodinou raní.
1: To zní jako něco perverzního, tak si...
0: A půl minuty před 7. hodinou raní.
1: To zní jako něco perverzního, tak si pojďme radši dát...
0: Před 7. hodinou raní.
1: To zní jako něco perverzního, tak si pojďme radši dát zprávy.
0: No to nezní, to je... Hodinou raní.
1: To zní jako něco perverzního, tak si pojďme radši dát zprávy.
0: No to nezní, to je...
1: To, by... to zní jako něco perverzního, tak si pojďme radši dát zprávy.
0: No to nezní, to je... To by bolelo.
1: Perverzního, tak si pojďme radši dát zprávy.
0: No to nezní, to je. To by bolelo.
1: Pojďme radši dát zprávy.
0: No to nezní, to je. To by bolelo.
2: Nejlepší.
0: To by bolelo.
2: Nejlepší výběr.
0: No.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v naš sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Víc v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní

0: Hezké ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Kávy. Hezké ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Předseda poslanecké Hezké ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Předseda poslanecké sněmovny 7 hodin, jsou tu další zprávy. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně tu další zprávy. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setkává. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici by měli sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici by měli zřídit cenu za československou vzájemnost. Městský soud Brně se dnes za československou vzájemnost. Městský soud Brně se dnes začne zabývat případem vojáka Kvenskou vzájemnost. Městský soud Brně se dnes začne zabývat případem vojst. Městský soud Brně se dnes začne zabývat případem vojáka, který loni v září napadl. Brně se dnes začne zabývat případem vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajské. Státní zástupce nám může podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. Voják podle serveru brigádnímu generálovi pořezal ruku.
1: Na atletické zlaté dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů.
0: Lourdes Glory kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů.

0: Gloria Manuel. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
1: Rock Radio.
0: Manuel.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Aktuálně mám...
1: Rock Radio. Počasí.
0: Aktuálně máme venku slunečno v severovýchodní polovině...
1: Počasí.
0: Aktuálně máme venku slunečno v severovýchodní polovině území místy... Aktuálně máme venku slunečno v severovýchodní polovině území místy je zvětšená oblačnost. Slunečno v severovýchodní polovině území místy je zvětšená oblačnost. Od západu bude oblačnosti při polovině území místy je zvětšená oblačnost. Od západu bude oblačnosti přibývat na celém území. Včera je zvětšená oblačnost. Od západu bude oblačnosti přibývat na celém území. V Čechách čekáme už během oblačnost. Od západu bude oblačnosti přibývat na celém území. V Čechách čekáme už během dne na bude oblačnosti přibývat na celém území. V Čechách čekáme už během dne na Moravě a přibývat na celém území. V Čechách čekáme už během dne na Moravě a ve Slezsku území. V Čechách čekáme už během dne na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť. Čekáme už během dne na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě dne na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat do 3. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat do 23 výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat do 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě na Čechy. Nejvyšší teploty se budou pohybovat do 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě nejvyšší teploty se budou pohybovat do 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 25. Pohybovat do 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 25. Pohybovat do 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 25. Na jižní Moravě naměříme až 25.
1: Ať už
0: naměříme až 25.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Do počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: D6 je moment.
1: Rock Radio. Doprava.
0: D6 je momentálně...
1: Rock Radio. Doprava.
0: D6 je momentálně uzavřená...
1: Rock Radio. Doprava.
0: D6 je momentálně uzavřená ve směru na Karlovy...
1: Doprava.
0: D6 je momentálně uzavřená ve směru na Karlovy Vary se bouralo... D6 je momentálně uzavřená ve směru na Karlovy Vary se bouralo na 26,5 kilometru, srazil se tam nákladňák s osobákem a probíhají tam záchranné a vyprošťovací kilometrů, srazil se tam nákladňák s osobákem a probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. Tam nákladňák s osobákem a probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. V Praze se řeší nehoda s osobákem a probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. V Praze se řeší nehoda, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. V Praze se řeší nehoda v ulici k Barandovu, vyprošťovací práce. V Praze se řeší nehoda v ulici k Barandovu. V Praze se řeší nehoda v ulici k Barandovu. V Dačicích se bouralo na Nádražní ulici. Se řeší nehoda v ulici k Barandovu. V Dačicích se bouralo na Nádražní ulici a taky na ulici k Barandovu. V Dačicích se bouralo na Nádražní ulici a taky na D2. V Dačicích se bouralo na Nádražní ulici a taky na D2 se bouralo. V Dačicích se bouralo na Nádražní ulici a taky na D2 se bouralo ve směru. Se bouralo na Nádražní ulici a taky na D2 se bouralo ve směru. Směru na Brno na 0,5 kilometru. Na Nádražní ulici a taky na D2 se bouralo ve směru na Brno na 0,5.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme 7 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme 7
0: hodin. Zprávy.

0: půltém kilometru. V Pražní ulici a taky na D2 se bouralo ve směru na Brno na půltém kilometru.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte a... Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až... Rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Ať vás dneska v práci nevyndávají.
1: Rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Ať vás dneska v práci nevyndávají ze zdi.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Ať vás dneska v práci nevyndávají ze...
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Ať vás dneska v práci nevyndávají ze zdi.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Ať vás dneska v práci nevyndávají ze zdi, vám přeje Honza. Ať vás dneska v práci nevyndávají ze zdi, vám přeje Honza.
0: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po... Dneska v práci nevyndávají ze zdi, vám přeje Honza.
0: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 7 v úterý 6 ze zdi, vám přeje Honza.
0: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 7 v úterý 16.
0: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 7 v úterý 16. června. Necelý 3 minuty po 7 v úterý 16. června.
4: Držíme palce. A teď si zahrajeme AC Blesk DC. A
5: telefon.
4: Držíme palce. A teď si zahrajeme AC Blesk DC. A držíme palce. A teď si zahrajeme AC Blesk DC. A Hells Bells. A teď si zahrajeme AC Blesk DC. A Hells Bells. A teď si zahrajeme AC Blesk DC. A Hells Bells. AC Blesk DC. A Hells Bells. A Hells Bells.
1: Rock Radio. A Hells Bells. Rock Radio.

Radio.

0: Macbeth a jejich Galaxy na Rock Rádiu v 7 hodin a 12 minut. Je úterý. A já to mám teď rádiu v 7 hodin a 12 minut. My už jsme mluvili o tom, že 10. července vychází nový album Rolling Stones Foreign Tongues. Už jsme taky říkali, že vyjde speciální edice vinylů v barvách mistrovství ve fotbale. Takže spojili s Marvelem a vyjde speciální.
1: To bude krásný, škoda, že nemám přehrávač.
0: A máš ráda komiksy nebo nemáš
1: ráda komiksy?
0: Mám ráda komiksy. Takže ty komiksové filmy, takový ty.

0: Ale že jako nejsem takový ten psychopat, no.
1: Tak a ty komiksový filmy takový ty.
0: Ale že jako nejsem takový ten psychopat, co by musel na každý.
1: Tak a ty komiksový filmy takový ty.
0: Ale že jako nejsem takový ten psychopat, co by musel na každý díl jít jako do kina. Ale že jako nejsem takový ten psychopat, co by musel na každý díl jít jako do kina. Já to tak jako doháním ve svým. Takový ten psychopat, co by musel na každý díl jít jako do kina. Já to tak jako doháním ve svým stařeckým. Co by musel na každý díl jít jako do kina. Já to tak jako doháním ve svým stařeckým věku, že postupně vždycky, když to jako díl jít jako do kina. Já to tak jako doháním ve svým stařeckým věku, že postupně vždycky, když to jako někde jako doháním ve svým stařeckým věku, že postupně vždycky, když to jako někde zahlídnu, jak se na to podívám, Já jsem bejvalý ho přítelek, který jsme chodili, protože on do toho byl docela velký fanatik, ale já osobně až tak moc velký fanatik do toho nejsem.
1: A tvůj oblíbený superhrdina?
2: Já bych šla pryč.
1: Čau.

rozjezd? Rokovej rozjezd s Honzou Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou. Fárovou.

0: keď ti dohraje pieseň a my budeme odchádza niekto odchádza, keď ti dohraje pieseň a my budeme teďka zase o niečem mluvit, ale odchádza, keď ti dohraje pieseň a my budeme teďka zase o niečem mluvit, ale vezmeme si jejich kolegy z jí. Keď dohraje pieseň a my budeme teďka zase o niečem mluvit, ale vezmeme si jejich kolegy a my budeme teďka zase o niečem mluvit, ale vezmeme si jejich kolegy z jiný slovenský party a my budeme teďka zase o niečem mluvit, ale vezmeme si jejich kolegy z jiný slovenský party a to od bláznu z Horky Žeslíže, který se po 5 letech vracejí s novým albem. Ty se po 5 letech vracejí s novým albem. Ty se s nima potkáváš na Rock Inech. Vracejí s novým albem. Ty se s nima potkáváš na Rock Inech. S novým albem. Ty se s nima potkáváš na Rock Inech.
1: Pravidelně.
0: Hrajou něco. Ty se s nima potkáváš na Rock Inech.
1: Pravidelně.
0: Hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou.
0: S nima potkáváš na Rock Inech.
1: Pravidelně.
0: Hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou.
0: Váš na Rock Inech.
1: Pravidelně.
0: Hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou aj nové.
0: Inech.
1: Pravidelně.
0: Hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou aj nové pěsně. Z nové desky, ano.
0: A prozradili ti už něco o albu?
1: Nič.
0: Nič, tak to je, tak dobře, tak já v tom případě...
1: Desky, ano.
0: A prozradili ti už něco o albu?
1: Nič.
0: Nič, tak to je, tak dobře, tak já v tom případě... Prozradili ti už něco o albu?
1: Nič.
0: Nič, tak to je, tak dobře, tak já v tom případě... už něco o albu?
1: Nič.
0: Nič, tak to je, tak dobře, tak já v tom případě to prozradím sám.
1: Nič.
0: Nič, tak to je, tak dobře, tak já v tom případě to prozradím sám. Album se jmenuje 3 tečky a čarovné slovíčko. A ano. Otazník, což je geniální název. 3 tečky a čarovné slovíčko. A ano. Otazník, což je geniální název. A čarovné slovíčko. A ano. Otazník, což je geniální název. Pro Čechy. Slovíčko. A ano. Otazník, což je geniální název. Pro Čechy samozřejmě. Ano. Otazník, což je geniální název. Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko, že? Má tam geniální název. Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko, že? Z nových pecek. Deska se má křtít 28. srpna u nich doma vnitřně na jejich vnitře. Deska se má křtít 28. srpna u nich doma vnitřně na jejich vnitře. Vnitřně, určitě. Má křtít 28. srpna u nich doma vnitřně na jejich vnitře. Vnitř. 28. srpna u nich doma vnitřně na jejich vnitře. Vnitřně, určitě. Ale srpna u nich doma vnitřně na jejich vnitře. Vnitřně, určitě.
1: Tak vnitřně se pokřtí určitě taky nějak.
0: Vnitřně na jejich vnitře. Vnitřně, určitě.
1: Tak vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček.
0: Na jejich vnitře. Vnitřně, určitě.
1: Vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček.
0: Vnitřně, určitě.
1: Tak vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček proběhne.
0: Určitě.
1: Tak vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček proběhne, to bych se nebála. Tak vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček proběhne, to bych se nebála.
0: Musích pochev vnitře.
1: Vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček proběhne, to bych se nebála.
0: Musích pochev vnitře. Na festivalu
1: taky nějaký panáček proběhne, to bych se nebála.
0: Musích pochev vnitře.
1: Na festivalu proběhne, to bych se nebála.
0: Musích pochev vnitře. Na festivalu Slížovica.
1: Bych se nebála.
0: Musích pochev vnitře. Na festivalu Slížovica. Zajímavý je, že jsem se dočetl, že kapela pochev vnitře. Na festivalu Slížovica. Zajímavý je, že jsem se dočetl, že kapela se prý vnitře. Na festivalu Slížovica. Zajímavý je, že jsem se dočetl, že kapela se prý vrátila k tradičnímu festivalu Slížovica. Zajímavý je, že jsem se dočetl, že kapela se prý vrátila k tradičnímu způsobu. Kapela se prý vrátila k tradičnímu způsobu práce, že dřív si posílali nápady, že jo, vzájemně do svých studií. Vrátila k tradičnímu způsobu práce, že dřív si posílali nápady, že jo, vzájemně do svých studií. Způsobu práce, že dřív si posílali nápady, že jo, vzájemně do svých studií. Dobu práce, že dřív si posílali nápady, že jo, vzájemně do svých studií doma, dávali to do studií doma, dávali to dohromady. Teď se zase sešli hezky ve zkušebně a postaru to tam všechno dávali to dohromady. Teď se zase sešli hezky ve zkušebně a postaru to tam, než ten materiál vzniknul.
1: Hlavně oni mají krásnou kytaristku z Prahy, ona Češka Verunka. Hlavně oni mají krásnou kytaristku z Prahy, ona Češka Verunka.
0: No to se mi právě.
1: Hlavně oni mají krásnou kytaristku z Prahy, ona Češka Verunka.
0: No to se mi právě strašně líbí.
1: Krásnou kytaristku z Prahy, ona Češka Verunka.
0: No to se mi právě strašně líbí, no.
1: Z Prahy, ona Češka Verunka.
0: No to se mi právě strašně líbí, no.
1: Češka Verunka.
0: No to se mi právě strašně líbí, no. Jsem se podívat někam na Rock In.
1: V kapele, ano.
0: No to se mi právě strašně líbí, no. Jsem se podívat někam na Rock In.
1: Jediná žena v kapele, ano.
0: Ještě... mi právě strašně líbí, no. Jsem se podívat někam na Rock In.

0: kapele, ano. A ještě žena v kapele, ano. A ještě Zrska.
1: No, to se mi líbí ještě víc, že pecha mokrý slep.
0: Nebuď obscený.
1: Nebudu. Nebudu. Na desce prej by měli mít hosty od Trautenberg.
0: Buď obscený.
1: Nebudu. Na desce prej by měli mít hosty od Trautenbergů a z kapely. Nebudu. Na desce prej by měli mít hosty od Trautenbergů. Nebudu. Na desce prej by měli mít hosty od Trautenbergů a z kapely Chat. Na desce prej by měli mít hosty od Trautenbergů a z kapely Chat. Už měli mít hosty od Trautenbergů a z kapely Chat. Už teďka před prázdninama slibuju, že vyjde od Trautenbergů a z kapely Chat. Už teďka před prázdninama slibuju, že vyjde novej single s klipem, takže se můžeme chat. No a na podzim kapela samostatnou koncertní šňůru, která se jmenuje Čarovné tour 2026, startuje 9. koncertní šňůru, která se jmenuje Čarovné tour 2026, startuje 9. října u nás ve Valašské tour 2026, startuje 9. října u nás ve Valašské tour 2026, startuje 9. října u nás ve Valašských Kloboukách a navštíví 26, startuje 9. října u nás ve Valašských Kloboukách a navštíví u nás takový místo jako Brno, startuje 9. října u nás ve Valašských Kloboukách a navštíví u nás takový října u nás ve Valašských Kloboukách a navštíví u nás takový místo jako Brna, Jablonec nad Soukolín, Valašských Kloboukách a navštíví u nás takový místo jako Brna, Jablonec nad Soukolín, Karlovy Vary, Krak a navštíví u nás takový místo jako Brna, Jablonec nad Soukolín, Karlovy Vary, u nás takový místo jako Brna, Jablonec nad Soukolín, Karlovy Vary, Kralupy nad Vltavou, Ostrava, takový místo jako Brna, Jablonec nad Soukolín, Karlovy Vary, Kralupy nad Vltavou, Ostrava, Boskovice, Most, Nebrna, Jablonec nad Soukolín, Karlovy Vary, Kralupy nad Vltavou, Ostrava, Boskovice, Most, nebo nad Soukolín, Karlovy Vary, Kralupy nad Vltavou, Ostrava, Boskovice, Most, nebo Lín, Karlovy Vary, Kralupy nad Vltavou, Ostrava, Boskovice, Most, nebo Dačice, takže dokonce i v Mostě budou. Kralupy nad Vltavou, Ostrava, Boskovice, Most, nebo Dačice, takže dokonce i v Mostě budou kucí.
0: A u nás Dačice.
1: Nad Vltavou, Ostrava, Boskovice, Most, nebo Dačice, takže dokonce i v Mostě budou kucí. Ostrava, Boskovice, Most, nebo Dačice, takže dokonce i v Mostě budou kucí.
0: A u nás Dačicích.
1: Most, nebo Dačice, takže dokonce i v Mostě budou kucí.
0: A u nás Dačicích.
1: No možná tam do Dačice, takže dokonce i v Mostě budou kucí.
0: A u nás Dačicích.
1: No možná tam dojedou, no, že dokonce i v Mostě budou kucí.
0: A u nás Dačicích.
1: No možná tam dojedou, no, nevím, až co, budou kucí.
0: A u nás Dačicích.
1: No možná tam dojedou, no, nevím, až co, když jedeš do Mostu, tak...
0: Dačicích.
1: No možná tam dojedou, no, nevím, až co, když jedeš do Mostu, tak tam Bůh ví, co se ti...
0: Dačicích.
1: No možná tam dojedou, no, nevím, až co, když jedeš do Mostu, tak tam Bůh ví... No možná tam dojedou, no, nevím, až co, když jedeš do Mostu, tak tam Bůh ví, co se ti stane s dodávkou, no, nevím, až co, když jedeš do Mostu, tak tam Bůh ví, co se ti stane s dodávkou, zatímco koncertuješ. Nevím, až co, když jedeš do Mostu, tak tam Bůh ví, co se ti stane s dodávkou, zatímco koncertuješ.
0: To já nevím, já jsem...
1: Když jedeš do Mostu, tak tam Bůh ví, co se ti stane s dodávkou, zatímco koncertuješ.
0: To já nevím, já jsem...
1: Tam Bůh ví, co se ti stane s dodávkou, zatímco koncertuješ.
0: To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím, loni jsem...
1: Stane s dodávkou, zatímco koncertuješ.
0: To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím, loni jsem tam mila ty okna těch...
1: Zatímco koncertuješ.
0: To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím, loni jsem tam mila ty dodávek. Bylo to v Mostě?
1: Já nevím, asi jo. A bylo to hezký, ne?
0: Jo, pěkná benzínka v Mostě.
1: Já nevím, asi jo. Jo. A bylo to hezký, ne?
0: Jo, pěkná benzínka.
1: Tak se přátelé, asi jo. Jo. A bylo to hezký, ne?
0: Jo, pěkná benzínka.
1: Tak se přátelé těšte jak na podzim.
0: Jo.
1: A bylo to hezký, ne?
0: Jo, pěkná benzínka.
1: Tak se přátelé těšte jak na podzim, ne?
0: Jo, pěkná benzínka.
1: Tak se přátelé těšte jak na podzimní.
0: Jo, pěkná benzínka.
1: Tak se přátelé těšte jak na podzimní tur.
0: Benzínka.
1: Tak se přátelé těšte jak na podzimní tur, tak na novou desku Horký žeslí. Tak se přátelé těšte jak na podzimní tur, tak na novou desku Horký žeslí, že. Tak se přátelé těšte jak na podzimní tur, tak na novou desku Horký žeslí, že. Já doufám, že určitě nějaký single. Podzimní tur, tak na novou desku Horký žeslí, že. Já doufám, že

0: určitě nějaký single zazní i v Éteru.
1: Ano, a naživo je můžete slyšet, jak už jsme říkali, v rámci festivalu Rock In.
0: Za chvíli další muzika, budu Oasis.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty vhodná nabídka. Nabídka platí pouze do konce června.
3: U všech dílerů Nissan.
4: Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za oseně 59,90 za 1 kilogram. A řepkový olej za 1 kilogram.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva.cz

0: si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz Žijte pít. Housebrandkáva.cz
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tancete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dota v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mixlal pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino.
1: Tres.
2: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď.
1: Cal.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. CZ. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tanky. Vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Učí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awara.
2: Vás naučíme tančit.
1: Awara šar.
2: Odplou. Tančit.
1: Awara šar.
3: Odplouvám krát.
1: Awara šar.
3: Odplouvám.
1: Awara šar.
3: Odplouvám kránu.
1: Rašar.
3: Odplouvám kránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom krán.
3: Kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
3: Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
3: Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na ránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Akci.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: www.prageboat.
3: Na katamaránu.
4: www.prageboat.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
3: Na katamaránu.
4: www.prageboat.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu. www.prageboat.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu. www.prageboat.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu. CZ.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
2: V CCC.
4: Tak vzhůru na palubu.
2: V CCC začal výprodej.

Ladíte Rock Radio v 7.20. Ladíte Rock Radio v 7.21. Ladíte Rock Radio v 7.21 a tohle byly slovenský iné. Ladíte Rock Radio v 7.21 a tohle byly slovenský. Ladíte Rock Radio v 7.21 a tohle byly slovenský iné kafe a jejich keď odchádza někdo odchádza.

0: aplikaci a na ccc.eu.
1: Slyšíš to?
0: Aplikaci a na ccc.eu.
1: Slyšíš to?
0: ccc.eu.
1: Slyšíš to?
0: Tady.eu.
1: Slyšíš to? Tady na ulici. Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet ro. Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat rock radio můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat rock radio různý zvuky a i tady můžeš poslouchat rock radio. Ať už jste kdekoliv poslouchej a i tady můžeš poslouchat rock radio. Ať už jste kdekoliv poslouchej, poslouchat rock radio. Ať už jste kdekoliv poslouchejte rock radio v mobilu, stáhněte rock radio. Ať už jste kdekoliv poslouchejte rock radio v mobilu, stáhněte si aplikaci. Ať už jste kdekoliv poslouchejte rock radio v mobilu, stáhněte si aplikaci. Rádio kdekoliv poslouchejte rock radio v mobilu, stáhněte si aplikaci. Rádio, stáhněte si aplikaci radia.cz. Radia.cz.
2: Tatart vyhlašuje
1: datart.cz.
2: Tatart vyhlašuje datart nákupy.
1: CZ.
2: Tatart vyhlašuje datart nákupy.
3: Slyším datart.
2: Tatart vyhlašuje datart nákupy.
3: Slyším datart na.
2: Tatart vyhlašuje datart nákupy.
3: Slyším datart na.
2: Vyhlašuje datart nákupy.
3: Slyším datart nákupy?
2: Ano, datart nákupy.
3: Slyším datart nákupy?
2: Ano, datart nákupy.
3: Slyším datart nákupy?
2: Ano, datart nákupy s fůrou.
3: Datart nákupy?
2: Ano, datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Už ne... Nákupy?
2: Ano, datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Už
2: ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Už nemusíte čekat na lepší cenu.
2: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Už nemusíte čekat na lepší cenu.
2: Weby s fůrou exkluzivních slev.
4: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
4: AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
4: Nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
4: Datart. Jíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista. Až 20%.
3: To je mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista. 20%.
3: To je mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Potřebu...
3: To je mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Potřebuješ změnit...
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou...
4: Opravdový elektrospecialista.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si...
4: Elektrospecialista.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc... Splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošle. Flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna pod tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Pod hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo... Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na... Až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15...

0: 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Zdravím,
2: tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
2: Jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Kup si a...
1: Jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktav...
3: www.siegel.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku na Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní, tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Černice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.com 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz direct@auto.cz. Rock. Auto.cz.

50% levnější prodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte stvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Prodej

0: Wonderwall. Wonderwall, Oasis, Rock Radio, minutu. Wonderwall, Oasis, Rock Radio, minutu a půl po půl osmí. Wonderwall, Oasis, Rock Radio, minutu a půl po půl osmí, pojďme na zprávy se Zuzkou. Oasis, Rock Radio, minutu a půl po půl osmí, pojďme na zprávy se Zuzkou. Rock Radio, minutu a půl po půl osmí, pojďme na zprávy se Zuzkou. Minutu a půl po půl osmí, pojďme na zprávy se Zuzkou. Půl osmí, pojďme na zprávy se Zuzkou.
1: V práci vedro.
0: Zprávy se Zuzkou.
1: V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takžku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není uvřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální. Celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A pak, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobil? Není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme i pro vás řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme i pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rok mobilní klimatizace. To je nápad, máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozce. To je nápad, máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd. To je nápad, máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí vě od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Služ pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlast a napište si o ní. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení dní. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém na Rock Rádiu.
2: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenos s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Plní aplikaci Sencor.
1: Rock Radio, co se děje?
2: Kor.
1: Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se

0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Nehoda osobního nákladního. Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovo. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na 26. je osobního vozu. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na 6. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na 26. kilometru. Neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašic. Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru na Letci. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saúdskou Arábií. Máme venku slunečno, v severovýchodní polovině území místy je zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia na jižní Moravě až 25.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky v Benešově na Nádražní ulici, kde se srazila motorka s autem. V Praze se bouralo

0: ulici Kbřevě, na Nádražní ulici, kde se srazila motorka s autem. V Praze se bouralo v ulici k Barandovu,
1: V Praze se bouralo v ulici k Barandovu a v Brně se řeší velká nehoda v Husovickém tunelu.
2: Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
3: Rock Radio.
4: Zuzko, díky, jedem dál.
3: Rock Radio.
4: Zuzko, díky, jedem dál. Tohle jsou Škvoři.
3: Radio.
4: Zuzko, díky, jedem dál. Tohle jsou Škvoři a jejich kapel.

0: Škvoři, kámen na Rock Rádiu 7 hodin. Škvoři, kámen na Rock Rádiu 7 hodin 37 minut. Na Rock Rádiu 7 hodin 37 minut. Jestli je něco tvrdý jako kámen, tak je to naše hodin 37 minut. Jestli je něco tvrdý jako kámen, tak je to naše naprosto nesmlouva minut. Jestli je něco tvrdý jako kámen, tak je to naše naprosto nesmlouvavý tvrdý jako kámen, tak je to naše naprosto nesmlouvavý vybírání. Tak je to naše naprosto nesmlouvavý vybírání dnešního. Je to naše naprosto nesmlouvavý vybírání dnešního šťastlivce, který dostane klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: A jak tomu mám říct soc?
0: Stane klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: A jak tomu mám říct soc? Říkal honem rychle, zvedni se, jdeme rozdávat.
0: Klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: A jak tomu mám říct soc? Říkal honem rychle, zvedni se, jdeme rozdávat a pak...
0: Senkor Wi-Fi.
1: A jak tomu mám říct soc? Říkal honem rychle, zvedni se, jdeme rozdávat a pak...
0: No řekni něco hezký.
1: A jak tomu mám říct soc? Říkal honem rychle, zvedni se, jdeme rozdávat a pak...
0: No řekni něco...
1: Jak tomu mám říct soc? Říkal honem rychle, zvedni se, jdeme rozdávat a pak...
0: No řekni něco hezkýho, potěš naše posluchače. Veselýho. Tak si zase lehnout. Posluchače. Veselýho. Tak si zase lehnout. Veselýho. Tak si zase lehnout. Tak si zase lehnout.
2: Nový plot vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý sousedé. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý Praha Běchovice.
3: Tak co koupelna, hotová?
2: CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
2: Dobrý, všechno dobrý.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč u...
2: Všechno dobrý.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcha...
2: Dobrý.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč umyla... Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Všechno. Sepeš.
3: Takže sprcháč.

0: hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, co? Hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: Tak takhle ne.
0: Tak. Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilátory.
1: Správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilátory. Tečka.cz.
1: Koupelnu vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
1: Na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
1: Tečka.cz.
2: Ventilatory.cz. Ventilatory.cz. Ventilatory.cz.
3: Jen do konce června zakoupí.
2: Tečka.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permarku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže Monkey Business Richard Miller Helvě za 800 korun. Horký že slíže Monkey Business Richard Miller Helena Vondráčková Ben 100 korun. Horký že slíže Monkey Business Richard Miller Helena Vondráčková že slíže Monkey Business Richard Miller Helena Vondráčková Ben Kristovao a další zde Vondráčková Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka
4: Tápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokýte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností skutky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým dla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi. Nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi. Ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Víc jako bonus 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Více sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu.
4: Více na Vaillant.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkt.
4: Vaillant.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, aby
4: Z.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále. V klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coke, ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola 01 další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola 01 mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola 01,70 ale v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola 01,75 litru za novou běžnou. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola 01,75 litru za novou běžnou. Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola 01,75 litru za novou běžnou cenu 34 nebo Coca-Cola 01,75 litru za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 gramů.

0: za 2 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Ceny rostou,
0: Lidl jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Ceny rostou,
0: ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Ceny rostou, digitální čísla mtou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Porta mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na a u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihlit. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz. Jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz. Ta Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz. Tak děti pečí. A u Portál.cz. Tak děti, zítra je taky. A u Portál.cz. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacel.cz. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spit. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat.

0: Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Celáři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor je ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor
0: 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor
0: 999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor
0: 99 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor. Profi
0: voda. Korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: Profi voda. Sen. Síti Planeo.
1: Senkor.

0: Automatizaci Wi-Fi od firmy Sencor a jejím šťastným majitelem se právě stal Martin. Dobrý ráno přejeme.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobrý ráno přejeme.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj. Čau.
0: My tě zdravíme.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj. Čau.
0: My tě zdravíme, prosím.
2: Ahoj. Čau.
0: My tě zdravíme, prosím tě, ale ty nezníš.
2: Ahoj. Čau.
0: My tě zdravíme, prosím tě, ale ty nezníš úplně jako stařec.
2: Čau.
0: Ještě podle Stařechovic.
2: No, ještě ne.
0: Ještě ne.
2: 38 teprve.
0: Ještě ne.
2: 38 teprve, no, takže mladík, že? Ještě ne. 38 teprve, no, takže mladík, že?
1: Ještě ne.
2: 38 teprve, no, takže mladík, že?
1: Jsi mladší než my oba dohromady.
0: No to jo.
2: Ještě ne. 38 teprve, no, takže mladík, že?
0: Možná to ještě přehodnotíme, asi teďka nenápadně zavěsím. Hele, Martine, prosím tě. Ty máte okna, všechny okna na jižní stranu a někdy je to fakt peklo. Takže vy máte nějaký domeček s paní? Jo, máme pospravované starší domeček a všechno na jižní stranu.
2: Jako je to super, no, jako studně pospravované starší domeček a všechno na jižní stranu. Jako je to super, no, jak přijde to léto, tak je to docela sada.
1: Zase bohatý lidi s vlastním barákem, co my tu vybíráme samé milionáře.
2: Přesně, proč to nevastane? Milionáře, možná tak.

0: Kvalitní vrtané. Musíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny. Bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dobrý den.
0: Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dobrý den.
0: Klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dobrý den. Jmenuji se
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratici a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice. Největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
0: Právě teď tu máme
1: v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
0: Právě teď tu máme ruční
1: do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
0: Právě teď tu máme ruční Audi A6
1: Audi Auto Euro v Kunratice.
0: Právě teď tu máme ruční Audi A6 Avant s šestiválcovým TD
1: Kunratice.
0: Právě teď tu máme ruční Audi A6 Avant s šestiválcovým máme ruční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si, má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice.
1: Na vás.

0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
1: Vedro jako na Sahaře. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenos chladí doma, v kanceláři i na chalupě.

0: Určite. Nemali milionáře možná tak. Nemali milionáře možná tak. Nemali milionáře možná tak.
1: Tak odlužený jako pán ze včera na 4 generace dopředu, doufáme.
0: No, ještě ne, ještě nejsme.
1: Ze včera na 4 generace dopředu, doufáme.
0: No, ještě ne, ještě nejsme, nejsme.
1: Generace dopředu, doufáme.
0: No, ještě ne, ještě nejsme, nejsme.
2: Dokonce ne, není. Takže se
1: doufáme.
0: No, ještě ne, ještě nejsme, nejsme.
2: Dokonce ne, takže se to...
0: Ještě ne, ještě nejsme, nejsme.
2: Dokonce ne, takže se to bohatší, no to je dobrý.
0: No, ale ještě nejsme, nejsme.
2: Dokonce ne, takže se to bohatší, no to je dobrý.
0: No, ale čeká nás.
2: Dokonce ne, takže se to bohatší, no to je dobrý.
0: No, ale čeká nás ještě střecha, takže ono...
2: Takže se to bohatší, no to je dobrý.
0: No, ale čeká nás ještě střecha, takže ono to přijde asi.
2: To je dobrý.
0: No, ale čeká nás ještě střecha, takže ono to přijde asi, no bohužel.
1: Střechy, to je drahá investice v dnešní době. Střechy, to je drahá investice v dnešní době.
0: Je to neštěstí takový, no.
1: Střechy, to je drahá investice v dnešní době.
0: Je to neštěstí takový, no.
1: Ale... Střechy, to je drahá investice v dnešní době.
0: Je to neštěstí takový, no. Ale tak...
1: To je drahá investice v dnešní době.
0: Je to neštěstí takový, no. Ale tak... Bohužel, no.
1: V dnešní době.
0: Je to neštěstí takový, no. Ale tak... Bohužel, no.
2: No ale zase...
0: Je to neštěstí takový, no. Ale tak... Bohužel, no.
2: No ale zase, kdybyste tu střechu...
0: Neštěstí takový, no. Ale tak... Bohužel, no.
2: No ale zase, kdybyste tu střechu neměli, tak potom...
0: Ale tak... Bohužel, no.
2: No ale zase, kdybyste tu střechu neměli, tak potom hezky větráte a pak tu klimušku nepotřebuješ a můžeš ji někomu půjčit.
0: Tak to určitě...
2: Tu klimušku nepotřebuješ a můžeš ji někomu půjčit.
0: Tak to určitě bychom to
2: pošil. Potřebuješ a můžeš ji někomu půjčit.
0: Tak to určitě bychom to pošil malý zase.
2: Mu půjčit.
0: Tak to určitě bychom to pošilmoni zase dál, když tak.
1: Vzhledem k tomu, že na
0: kole... To určitě bychom to pošilmoni zase dál, když tak.
1: Vzhledem k tomu, že na kolečkách...
0: To určitě bychom to pošilmoni zase dál, když tak.
1: Vzhledem k tomu, že na kolečkách taky...
0: Pošilmoni zase dál, když tak.
1: Vzhledem k tomu, že na kolečkách taky můžeš dotlačit...
0: Pošilmoni zase dál, když tak.
1: Vzhledem k tomu, že na kolečkách taky můžeš dotlačit sousedovi, když
2: tak.
1: Vzhledem k tomu, že na kolečkách taky můžeš dotlačit sousedovi, když
2: tak.
0: Super.
1: Můžeš dotlačit sousedovi, když
2: tak.
0: Supervi, jo.
2: Prosím tě, Martine, my už tě nebudeme...
1: Sousedovi,
2: tak.
0: Supervi, jo.
2: Prosím tě, Martine, my už tě nebudeme zdržovat, zdravíme tě do...
0: Supervi, jo.
2: Prosím tě, Martine, my už tě nebudeme zdržovat, zdravíme tě...
0: Supervi, jo.
2: Prosím tě, Martine, my už tě nebudeme zdržovat, zdravíme tě do Stařechovic, moc si... Prosím tě, Martine, my už tě nebudeme zdržovat, zdravíme tě do Stařechovic, moc si klimošku užijte. Zdržovat, zdravíme tě do Stařechovic, moc si klimošku užijte, až dorazí. Uh-huh. Ty si teda mimochodem, projíme tě do Stařechovic, moc si klimošku užijte, až dorazí. Uh-huh. Ty si teda mimochodem, Prochovic, moc si klimošku užijte, až dorazí. Uh-huh. Ty si teda mimochodem prozradil ještě tady mimo, až si klimošku užijte, až dorazí. Uh-huh. Ty si teda mimochodem prozradil ještě tady mimo, až užijte, až dorazí. Uh-huh. Ty si teda mimochodem prozradil ještě tady mimo, éter, že odjíždíte ještě na pár dní k moři, a vracíte se ve středu. Kamže to jedete?
0: Do Turecka, fakt.
2: Kamže to jedete?
0: Do Turecka, jako chci říct, že jsme dali
2: klimošku někomu, kdo má barák, není zadlužený a ještě teďka jde na dovolenou do
1: Turecka. No tak to je příště se snaž podle Bia vybírat nějaký chudáky, Honzo, děkuji. Turecka, no tak to je rucho. Příště se snaž podle Bia vybírat nějaký chudáky, Honzo, děkuji.
2: Už nám nepiš, prosím tě.
1: Ale tak se měj krásně, doufám, že jsme tě zlepšili začátek týdne.
0: Určitě, super.
1: Ale tak se měj krásně.

0: krásně, doufám, že jsme ti zlepšili začátek týdne.
1: Určitě, super.
0: Určitě,
1: super. Super, fakt bomba, děkuju moc krát. A jestli bych mohl pozdravit ještě tady kluky Sepčena do dílny. Oni to všichni poslouchají, takže já mám radost taky Sepčena. Budu s ním muset oslavit, no.
0: Zdravíme chlapce do dílny.
1: Dobře, díky moc.
0: Tak ahoj, hezký den.
1: Ahoj.
2: Hezký. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. I dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Snadno přenosná klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Snadno přenosná Sencor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci. Výkonná. Tichá. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
0: Teď už Ozzy Osbourne a Lita Ford zavřít oči navždy, to bych ještě pár let počkala.
3: A ty dobrá angličtina, já bych u tebe objednala i celý třeba.
0: Já budu robit kurzy, přihlásíš se?
3: Ne.

Je 7 hodin 41. Rock Radio. Je 7 hodin 41 minut. Radio. Je 7 hodin 41 minut. Je 7 hodin 41 minut. Rozdáváme další klimatizaci Wi-Fi od firmy Sencor. 41 minut. Rozdáváme další klimatizaci Wi-Fi od firmy Sencor. Rozdáváme další klimatizaci Wi-Fi od firmy Sencor. A jejím šťastným majitelem se právě další klimatizaci Wi-Fi od firmy Sencor. A jejím šťastným majitelem se právě

Nemusíš být kdo ví... Nemusíš být kdo ví jak kozatá, aby... Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla ro... Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná. Musíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

0: Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale...
0: Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové... Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2, stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4 trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické... Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize... Vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn Kanon... Sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym... 4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco... Kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného a Londýn Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez... Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez porážky. Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez porážky. Když 26krát vyhráli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez porážky. Když 26krát vyhráli a 12krát úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez porážky. Když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Dokázali celou sezónu projít bez porážky. Když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Zelený projít bez porážky. Když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, v mistrovství sportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, v mistrovství světa super něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, v mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, v mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten, co teď v úvozovkách hrozí, v mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, hrozí v mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nikolo Bulega v mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nikolo Bulega v italské superbajků by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nikolo Bulega v italské trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nikolo Bulega v italské Misánu získali 20. Narážím na fakt, že Nikolo Bulega v italské Misánu získali 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je zle. Nikolo Bulega v italské Misánu získali 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je Misánu získali 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny a vzhledem k 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny a vzhledem k tomu, jakým způsobem 5. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny a vzhledem k tomu, jakým v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny a vzhledem k tomu, jakým způsobem svou 1 jich je z letošní sezóny a vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázka letošní sezóny a vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný výkon byl na začátku sezóny. Teď se spíš všichni, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky, na straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky.

0: přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundialu chybí, upírají se mu fotbalu. Zraky, tyfózy, právě k motorky. A oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava.
1: Rock Radio.
0: Teprve byla oslava.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Řídíš rádio. Oslava.
1: Rock Radio. Motokeci.
2: Řídíš rád kamion.
1: Rádio. Motokeci.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
1: Motokeci.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než pu. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
1: Rok
2: váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra.
1: Rock Radio.
2: /kariéra.
1: Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHS. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Kazeťáků a VHSek. VHSek.

0: Tohle byla dobrá probouzečka před osmou. Tohle byla dobrá probouzečka před osmou. Tohle byla dobrá probouzečka před osmou. Umf a nu a hmy. Tohle byla dobrá probouzečka před osmou. Umf a nu a hmy.
1: Slyším.
0: Tohle byla dobrá probouzečka před osmou. Umf a nu a hmy.
1: Slyšíš to?
0: To byla dobrá probouzečka před osmou. Umf a nu a hmy.
1: Slyšíš to?
2: Co?
0: Slyšička před osmou. Umf a nu a hmy.
1: Slyšíš to?
2: Co?
1: Slyšíš to?
0: Umf a nu a hmy.
1: Slyšíš to?
2: Co?
1: Slyšíš to?
2: To ticho.
0: Nu a hmy.
1: Slyšíš to?
2: Co?
1: Slyšíš to?
2: To ticho.
1: Slyšíš to?
2: Co?
1: Slyšíš to?
2: To ticho.
1: Slyšíš to?
2: Co?
1: Slyšíš to?
2: To ticho. Co?
1: Slyšíš to?
2: To ticho. Tady někomu trošku šiblo. Tady někomu trošku šiblo.
1: Ne, to je strýda.
2: Tady někomu trošku šiblo.
1: Ne, to je strýda Marcel na motorce.
2: Šiblo.
1: Ne, to je strýda Marcel na motorce.
2: Je tak.
1: Ne, to je strýda Marcel na motorce.
2: Je tak.
3: Motokeci Marcela.
1: Ne, to je strýda Marcel na motorce.
2: Je tak.
3: Motokeci Marcela Herbo.
2: Je tak.
3: Motokeci Marcela Herbo.

0: Pult, která si nedávno dala oraz jejich hlupák váha a dvě ani. Pult, která si nedávno dala oraz jejich hlupák váha a dvě a něco minuty do. Která si nedávno dala oraz jejich hlupák váha a dvě a něco minuty. Dala oraz jejich hlupák váha a dvě a něco minuty do 8 hodiny. Hlupák váha a dvě a něco minuty do 8 hodiny.
1: A myslím, jaký hlupák
0: a dvě a něco minuty do 8 hodiny.
1: A myslím, jaký hlupáci, ale neváháme a máme
0: dvě a něco minuty do 8 hodiny.
1: A myslím, jaký hlupáci, ale neváháme
0: 8 hodiny.
1: A myslím, jaký hlupáci, ale neváháme a máme pro vás pravý.
0: Už za chvíli se Zuzkou.
1: A máme pro vás pravý.
0: Už za chvíli se Zuzkou.
1: Pravý.
0: Už za chvíli se Zuzkou.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmi...
0: Už za chvíli se Zuzkou.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
0: Zuzkou.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vy, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Na autodrombrno.com. Engrbil.com.
3: Engrbil. Z kosmetika, co má koule. Engrbil. Z kosmetika, co má koule. Engrbil. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i z kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, já. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, já. Víkec si funkčí věc. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí věci, ano, vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí věci, ano, gr, i sporek, žádný keci funkčí věci, ano, gr, i, b, a, dný keci funkčí věci, ano, gr, i, b, a, r, d, funkčí věci, ano, gr, i, b, a, r, d, s, tečka, c, ano, gr, i, b, a, r, d, s, tečka, c, z. Ano, gr, i, b, a, r, d, s, tečka, c, z. I, b, a, r, d, s, tečka, c, z.
4: Svět není jen samé slunce.
3: B, a, r, d, s, tečka, c, z.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to.
3: Tečka, c, z.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně.
3: C, z.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Objevte svět potěšení a smysl.
4: Nezbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Objevte svět potěšení a
4: smysl. Nejlevnější pneu.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků.cz. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla.

0: kosmetiky až po produkty, které odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růž a kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostych až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžový. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Dárky, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, dárky, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, byla, tarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, byla byl, byla byl, ta potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, byla byl, byla byl, CZ. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, byla byl, byla byl, CZ.
2: Honda.
1: Potisk, dárky, byla byl, byla byl, byla byl, CZ. Dárky Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
2: Honda přiváží žhavou let.
1: Belavil, Belavil, CZ.
2: Honda přiváží žhavou
1: let. Belavil, CZ.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušet. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodiny. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 100 čku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 30 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si ním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Drná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. A užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Chutná.
2: Honda. The power of dreams. The power of dreams.
3: Chutná jako krásný sen. Chutná jako krásný sen.
4: Vůní bude.
3: Chutná jako krásný sen.
4: Vůní.
3: Chutná jako krásný sen.
4: Vůní budeš omámen.
3: Ve Vraňanech. Jako krásný sen.
4: Vůní budeš omámen.
3: Ve Vraňanech na vás čeká.
4: Carmen.
3: Krásný sen.
4: Vůní budeš omámen.
3: Ve Vraňanech na vás čeká.
4: Vůní budeš omámen.
3: Ve Vraňanech na vás čeká.
4: Carmen.
3: Carmen.
4: Carmen.
3: Budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká.
4: Carmen.
3: Carmen.
4: Carmen.
5: Farma.
3: Ve Vraňanech na vás čeká.
4: Carmen.
3: Carmen.
4: Carmen.
5: Farma Vraňany.
3: Vraňanech na vás čeká.
4: Carmen.
3: Carmen.
4: Carmen.
5: Farma Vraňany. Vaše nejsladší.
3: Vás čeká.
4: Carmen.
3: Carmen.
4: Carmen.
5: Farma Vraňany. Vaše nejsladší.
3: Carmen.
4: Carmen.
3: Carmen.
5: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Carmen.
5: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
6: Potřebujete dětské kolo?
5: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
6: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojí jahody.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude
7: dětské kolo. Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: Nebojte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradu. Bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nové?
6: Tak si ho půjčte.

0: A bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola.
0: A bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
0: Raskal a akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď
1: v Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A
1: půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou.
1: A kola špičkových značek VUM.
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%.
1: A ček VUM.
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Raskal a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června. 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
0: Ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
0: Jen do konce června.
1: Happysport.cz.
0: Června.
1: Happysport.cz. Střešní.cz. Střešní okna fenestra. Střešní okna fenestra. Střešní okna fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ano, česká střešní okna fenestra. Ano, česká střešní okna fenestra. Fenestra.cz. Česká střešní okna fenestra. Fenestra.cz. Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra.cz.

0: Doval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného pojištění. Fotbalisté Belgie na úvod světového šampionátu remizovali v Seattlu s 1-1. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku.
1: Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin.

Kapela Katapult. Kapela Katapult, která si nedávno... Kapela Katapult, která... Kapela Katapult, která si nedávno dala oraz jejich hlupák vá... Kapela Katapult...

0: Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Doprava.
1: D6.
0: Rock Radio. Doprava.
1: D6.
0: Rock Radio. Doprava.
1: D6 je kvůli vážně nehodě stále.
0: Rock Radio. Doprava.
1: D6 je kvůli vážně nehodě stále.
0: Radio. Doprava.
1: D6 je kvůli vážně nehodě stále uzavřená ve
0: směru. Prava.
1: D6 je kvůli vážně nehodě stále uzavřená ve směru na Karlovy Vary Bural. Je kvůli vážně nehodě stále uzavřená ve směru na Karlovy Vary Bural se na 26. a půltem. Je stále uzavřená ve směru na Karlovy Vary Bural se na 26. a půltem kilometru. Uzavřená ve směru na Karlovy Vary Bural se na 26. a půltem kilometru. Na D10 z Karlovy Vary Bural se na 26. a půltem kilometru. Na D10 se řeší taky Bural se na 26. a půltem kilometru. Na D10 se řeší taky velká nehoda 6,5 kilometru. Na D10 se řeší taky velká nehoda kilometru. Na D10 se řeší taky velká nehoda ve směru na Turnov na 3,5 kilometru. Na D10 se řeší taky velká nehoda ve směru na Turnov na 3,5 kilometru. V levém jízdní se řeší taky velká nehoda ve směru na Turnov na 3,5 kilometru. V levém jízdním pruhu se srazily 3 dodávky a 2 osobáky a na D1 se také jízdním pruhu se srazily 3 dodávky a 2 osobáky a na D1 se taky bouralo ve směru se srazily 3 dodávky a 2 osobáky a na D1 se taky bouralo ve směru na Ostravu 3 dodávky a 2 osobáky a na D1 se taky bouralo ve směru na Ostravu na 2 osobáky a na D1 se taky bouralo ve směru na Ostravu na 368. a na D1 se taky bouralo ve směru na Ostravu na 368. kilometru. Se taky bouralo ve směru na Ostravu na 368. kilometru. Bouralo ve směru na Ostravu na 368. kilometru.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Do na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. hp.cz.

0: Zprávy.
1: Hezké ráno.
0: Rock Radio. Zprávy. Jo. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme 8 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme 8 hodin, jsou tu.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr... Hezké ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr... 8 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní... Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čent Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd hejtmana s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd hejtmana Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd hejtmanema krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jadrnema krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků a setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazeny.

0: viděl.
1: To budou všichni úplně nadšený.
2: Cindlix, prosím vás.
0: Já jsem ho viděl.
1: To budou všichni úplně nadšený.
0: A myslím, že mě nepoznal.
2: Když se to nevěděli, máme na chodbě Cindlix.
0: Já jsem ho viděl.
1: To budou všichni úplně nadšený.
0: A myslím, že mě nepoznal.
2: Když se to nevěděli, máme na chodbě Cindlix.
1: To budou všichni úplně nadšený.
0: A myslím, že mě nepoznal.
2: Když se to nevěděli, máme na chodbě Cindlix.
0: Hele, myslím, že mě nepoznal.
2: Když se to nevěděli, máme na chodbě Cindlix.
0: Hele, mohli bychom ho vzít sem?
2: Mohli, viď?
0: Viď?
2: Mám se... máme na chodbě Cindlix.
0: Hele, mohli bychom ho vzít sem?
2: Mohli, viď?
0: Viď?
2: Mám se... Cindlix.
0: Hele, mohli bychom ho vzít sem?
2: Mohli, viď?
0: Viď?
2: Mám se jít zeptat.
0: Hele, mohli bychom ho vzít sem?
2: Mohli, viď?
0: Viď?
2: Mám se jít zeptat.
0: Jakože, jestli je to on? Mohli bychom ho vzít sem?
2: Mohli, viď?
0: Viď?
2: Mám se jít zeptat.
0: Jakože, jestli je to on?
2: Mohli, viď?
0: Viď?
2: Mám se jít zeptat.
0: Jakože, jestli je to on?
2: Ne,
0: viď?
2: Mám se jít zeptat.
0: Jakože jestli je to on?
2: Ne, jestli by šel do vnitř.
0: Jakože jestli je to on?
2: Ne, jestli by šel do vnitř.
0: Dobrý den, jsem vás... Jakože jestli je to on?
2: Ne, jestli by šel do vnitř.
0: Dobrý den, jsem vás... Jakože jestli je to on?
2: Ne, jestli by šel do vnitř.
0: Dobrý den, jsem vás...
2: Ne, jestli by šel do vnitř.
0: Dobrý den,
2: jsem vás... jsme ty divný postižený lidi, kteří by šel do vnitř.
0: Dobrý den,
2: jsem vás... jsme ty divný postižený lidi, kteří jsme se potkali...
0: Dobrý den,
2: jsem vás... jsme ty divný postižený lidi, kteří jsme se potkali u kávovaru, nešel byste s námi.
0: Dobrý den,
2: jsem vás... jsme ty divný postižený lidi, kteří jsme se potkali u kávovaru, nešel byste s námi. Přesně. A jsme ty divný postižený lidi, kteří jsme se potkali u kávovaru, nešel byste s námi. Přesně.
0: A jste to vy ne...
2: Postižení lidi, kteří jsme se potkali u kávovaru, nešel byste s náma dovnitř.
0: A jste to vy nebo je to Václav...
2: Jsme se potkali u kávovaru, nešel byste s náma dovnitř.
0: A jste to vy nebo je to Václav Faltus? Dobře, nic. No tak přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří. Dobře, nic. No tak přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří. No tak přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří. Přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří. Další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří. Rock. Midnight Oil, Pelechy hoří.
3: Rock Radio.
0: Pelechy hoří.
3: Rock Radio.
0: Hoří.

0: Rokovej rozjezd. Rock Radio, Rokovej rozjezd. Rock Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rock Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Abyste si o další klimošku napsali.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Abyste si o další klimošku napsali zase zítra vám.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Abyste si o další klimošku napsali zase zítra vám, přeje Honza.
3: Anabel.
1: A čumáci.
2: Abyste si o další klimošku napsali zase zítra vám, přeje Honza. Abyste si o další klimošku napsali zase zítra vám, přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Necelý zítra vám, přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Necelý 3 minuty po 8 v úterý 16. června.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Necelý 3 minuty po 8 v úterý 16. června.
4: Zuzka.
2: Necelý 3 minuty po 8 v úterý 16. června. Tak co, moje celý 3 minuty po 8 v úterý 16. června. Tak co, moje sluníčka mého dne?
3: Já mám dneska hezčí den na chodbě Xindlix, prosím vás.
2: Sluníčka mého dne.
3: Já mám dneska hezčí den na chodbě Xindlix, prosím vás.
2: Já jsem ho viděl.
3: Já mám dneska hezčí den na chodbě Xindlix, prosím vás.
2: Já jsem ho viděl.
4: Budou všichni úplně nadšený.
3: Já mám dneska hezčí den na chodbě Xindlix, prosím vás.
2: Já jsem ho viděl.

pan Alice Kopru a jeho Frankenstein. On zí... Pan Alice Kopru a jeho Frankenstein. On zí... Pan Alice Kopru a jeho Frankenstein. On říká to hrozně pobavilo. Pan Alice Kopru a jeho Frankenstein. On říká to hrozně pobavilo. Já jsem si teda tak prů a jeho Frankenstein. On říká to hrozně pobavilo. Já jsem si teda taky sama sebe Frankenstein. On říká to hrozně pobavilo. Já jsem si teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla, prosím tě, Frankenstein. On říká to hrozně pobavilo. Já jsem si teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla, prosím tě. On říká to hrozně pobavilo. Já jsem si teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď vtipná, takže to hrozně pobavilo. Já jsem si teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď vtipná, takže zhruba tak. Já jsem si teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď vtipná, takže zhruba takhle. Taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď vtipná, takže zhruba takhle. Naše crew vnímá moje. Smála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď vtipná, takže zhruba takhle. Naše crew vnímá moje. Prosím tě, hlavně nebuď vtipná, takže zhruba takhle. Naše crew vnímá moje.

0: dohnalo, doslova. Jo, zpíval svůj největší hit I do anything for love. Doslova. Jo, zpíval svůj největší hit I do anything for love. Zpíval svůj největší hit I do anything for love.
1: Anything for love.
0: To je ono, že jo? I do anything for love.
1: Anything for love.
0: To je ono, že jo?
1: Vážně.
0: No, jo, jo.
1: Anything for love.
0: To je ono, že jo?
1: Vážně.
0: No, jo, jo.
1: Jak to nepoznal takhle instrumentálně.
0: Ne, promiň.
1: Anything for love.
0: To je ono, že jo?
1: Vážně.
0: No, jo, jo.
1: Jak to nepoznal takhle instrumentálně.
0: Ne, promiň.
1: Love.
0: To je ono, že jo?
1: Vážně.
0: No, jo, jo.
1: Jak to nepoznal takhle instrumentálně.
0: Ne, promiň.
1: Vážně.
0: No, jo, jo.
1: Jak to nepoznal takhle instrumentálně.
0: Ne, promiň. Já ti ho pak pustím. No a jo, jo.
1: Jak to nepoznal takhle instrumentálně.
0: Ne, promiň. Já ti ho pak pustím. No a během
1: poznal takhle instrumentálně.
0: Ne, promiň. Já ti ho pak pustím. No a během tohohle toho songu.
1: Mentálně.
0: Ne, promiň. Já ti ho pak pustím. No a během tohohle toho songu pustil mikrofon. Já ti ho pak pustím. No a během tohohle toho songu pustil mikrofon na zem, plácnul tím. No a během tohohle toho songu pustil mikrofon na zem, plácnul se během tohohle toho songu, pustil mikrofon na zem, plácnul sebou na toho songu, pustil mikrofon na zem, plácnul sebou na pódium a vomdlel.
1: A lidi si
0: pustil mikrofon na zem, plácnul sebou na pódium a vomdlel.
1: A lidi si mysleli, že to
0: pustil mikrofon na zem, plácnul sebou na pódium a vomdlel.
1: A lidi si mysleli, že to
0: na zem, plácnul sebou na pódium a vomdlel.
1: A lidi si mysleli, že to patří.
0: Plácnul sebou na pódium a vomdlel.
1: A lidi si mysleli, že to patří k show, ne?
0: No, vzhledem k tomu pódium a vomdlel.
1: A lidi si mysleli, že to patří k show, ne?
0: No, vzhledem.
1: A lidi si mysleli, že to patří k show, ne?
0: No, vzhledem k tomu, nebo
1: mysleli, že to patří k show, ne?
0: No, vzhledem k tomu, nebo možná spíš jako bohužel,
1: že to patří k show, ne?
0: No, vzhledem k tomu, nebo možná spíš jako bohužel pro něj.
1: Show, ne?
0: No, vzhledem k tomu, nebo možná spíš jako bohužel pro něj. Kapela ještě chvíli. Vzhledem k tomu, nebo možná spíš jako bohužel pro něj. Kapela ještě chvíli hrála, takže to tak k tomu, nebo možná spíš jako bohužel pro něj. Kapela ještě chvíli hrála, takže to tak vypadalo. Nebo možná spíš jako bohužel pro něj. Kapela ještě chvíli hrála, takže to tak vypůžel pro něj. Kapela ještě chvíli hrála, takže to tak vypadalo. A hlavně jeho zpěv. Kapela ještě chvíli hrála, takže to tak vypadalo. A hlavně jeho zpěv zněl dál. Kapela ještě chvíli hrála, takže to tak vypadalo. A hlavně jeho zpěv zněl dál.
1: Jo, takže.
0: Takže to tak vypadalo. A hlavně jeho zpěv zněl dál.
1: Jo, takže on měl playback, děda.
0: Jo, jakože v podstatě tenhle ten nešťastný pád. Jo, jakože v podstatě tenhle ten nešťastný pád a jeho nemoc. Jakože v podstatě tenhle ten nešťastný pád a jeho nemoc odhalila, že. Jakože v podstatě tenhle ten nešťastný pád a jeho nemoc odhalila, že v té době už používal. Tenhle ten nešťastný pád a jeho nemoc odhalila, že v té době už používal. Ten nešťastný pád a jeho nemoc odhalila, že v té době už používal některý písný pád a jeho nemoc odhalila, že v té době už používal některý písničky nahraný na sample a že tam moc odhalila, že v té době už používal některý písničky nahraný na sample. V té době už používal některý písničky nahraný na sample a že tam ten svůj mladický vysoký užíval některý písničky nahraný na sample a že tam ten svůj mladický vysoký hlásek pouštěl, svůj písničky nahraný na sample a že tam ten svůj mladický vysoký hlásek pouštěl, což on teda nikdy hraný na sample a že tam ten svůj mladický vysoký hlásek pouštěl, což on teda nikdy nepřiznal, ten svůj mladický vysoký hlásek pouštěl, což on teda nikdy nepřiznala, nikdy to nepotvrdila, vždycky tvrdil, vysoký hlásek pouštěl, což on teda nikdy nepřiznala, nikdy to nepotvrdila, vždycky tvrdil, že to prostě byl chtěl, což on teda nikdy nepřiznala, nikdy to nepotvrdila, vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba. On teda nikdy nepřiznala, nikdy to nepotvrdila, vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba, ale bylo to nikdy to nepotvrdil a vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba, ale bylo to úplně jasný. Záznam dokonce si dělal, vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba, ale bylo to úplně jasný. Záznam dokonce si dělal, že to prostě byla nějaká chyba, ale bylo to úplně jasný. Záznam dokonce si lidi můžou najít na internetu chyba, ale bylo to úplně jasný. Záznam dokonce si lidi můžou najít na internetu. Ale bylo to úplně jasný. Záznam dokonce si lidi můžou najít na internetu. Je jasný. Záznam dokonce si lidi můžou najít na internetu. Nicméně vydržel pak ještě záznam, dokonce si lidi můžou najít na internetu. Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2000, najít na internetu. Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2020.

0: 2022
1: na internetu. Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2022.
0: Jo, tak já studuji hned najít to mě
1: internetu. Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2022.
0: Jo, tak já studuji.
1: Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2022.
0: Jo, tak já studuji hned najít to mě
1: ještě 6 let, zemřel až 2022.
0: Jo, tak já studuji hned najít to mě určitě pobaví.
1: 2022.
0: Jo, tak já studuji hned najít to mě určitě pobaví. Jo, tak já studuji hned najít to mě určitě pobaví. Hned najít to mě určitě pobaví.
1: Já si jdu dát...
0: Najít to mě určitě pobaví.
1: Já si jdu dát nějaký... Já si jdu dát nějaký okurky s koprem. Já si jdu dát nějaký okurky s koprem a vy si dejte a... Já si jdu dát nějaký okurky s koprem a vy si dejte... Já si jdu dát nějaký okurky s koprem a vy si dejte Iron Maiden. Já si jdu dát nějaký okurky s koprem a vy si dejte Iron Maiden a Run to the Hills na Rock Radio. Nějaký okurky s koprem a vy si dejte Iron Maiden a Run to the Hills na Rock Radio. Nějaký okurky s koprem a vy si dejte Iron Maiden a Run to the Hills na Rock Radio. Prem a vy si dejte Iron Maiden a Run to the Hills na Rock Radio. Dejte Iron Maiden a Run to the Hills na Rock Radio. A Run to the Hills na Rock Radio. To the Hills na Rock Radio.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Ana Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou.

0: mám ráda, tvrdý drogy už ne, takhle jsem to chtěla
1: upřesnit.
0: Rockery mám ráda, tvrdý drogy už ne, takhle jsem to chtěla upřesnit, ano.
1: Kapela Metli Crew.
0: Rockery mám ráda, tvrdý drogy už ne, takhle jsem to chtěla upřesnit, ano.
1: Kapela Metli Crew.
0: Tvrdý drogy už ne, takhle jsem to chtěla upřesnit, ano.
1: Kapela Metli Crew, bubeník Tommy Lee nedávno...
0: To jsem to chtěla upřesnit, ano.
1: Kapela Metli Crew, bubeník Tommy Lee nedávno...
0: Přesnit, ano.
1: Kapela Metli Crew, bubeník Tommy Lee nedávno byl v nějakém podcastu. Kapela Metli Crew, bubeník Tommy Lee nedávno byl v nějakém podcastu. A bavil se... Kapela Metli Crew, bubeník Tommy Lee nedávno byl v nějakém podcastu. A bavil se... Bubeník Tommy Lee nedávno byl v nějakém podcastu. A bavil se tam o tom, jaký byly ty jejich... Nedávno byl v nějakém podcastu. A bavil se tam o tom, jaký byly ty jejich drogový záležitosti. A bavil se tam o tom, jaký byly ty jejich drogový záležitosti začátky. A bavil se tam o tom, jaký byly ty jejich drogový záležitosti začátky a průběhy. Bavil se tam o tom, jaký byly ty jejich drogový záležitosti začátky a průběhy. A vyprávěl o tom, jaký byly ty jejich drogový záležitosti začátky a průběhy. A vyprávěl o příhody jejich drogový záležitosti začátky a průběhy. A vyprávěl o příhodě drogový záležitosti začátky a průběhy. A vyprávěl o příhodě, jak jednosti začátky a průběhy. A vyprávěl o příhodě, jak jednou z Nicky Sixy a průběhy. A vyprávěl o příhodě, jak jednou s Nicky Sixem někde byli na hy. A vyprávěl o příhodě, jak jednou s Nicky Sixem někde byli na nějakém koncertě. A vyprávěl o příhodě, jak jednou s Nicky Sixem někde byli na nějakém koncertě. O příhodě, jak jednou s Nicky Sixem někde byli na nějakém koncertě, leželi na hotelu. Jednou s Nicky Sixem někde byli na nějakém koncertě, leželi na hotelu v Houstonu někdy ve s Nicky Sixem někde byli na nějakém koncertě, leželi na hotelu v Houstonu někdy ve 2:30 ráno, už proběh, kde byli na nějakém koncertě, leželi na hotelu v Houstonu někdy ve 2:30 ráno, už proběh jako kokain na nějakém koncertě, leželi na hotelu v Houstonu někdy ve 2:30 ráno, už proběh jako kokain hero, leželi na hotelu v Houstonu někdy ve 2:30 ráno, už proběh jako kokain heroin, na hotelu v Houstonu někdy ve 2:30 ráno, už proběh jako kokain heroin a nějaký další záležitosti, oni si to tehdy někdy ve 2:30 ráno, už proběh jako kokain heroin a nějaký další záležitosti, oni si to tehdy jako pouštili do 3 ráno, už proběh jako kokain heroin a nějaký další záležitosti, oni si to tehdy jako pouštili do žíly taky a běh jako kokain heroin a nějaký další záležitosti, oni si to tehdy jako pouštili do žíly taky a nebylo to moc jako hezký heroin a nějaký další záležitosti, oni si to tehdy jako pouštili do žíly taky a nebylo to moc jako další záležitosti, oni si to tehdy jako pouštili do žíly taky a nebylo to moc jako hezký a si to tehdy jako pouštili do žíly taky a nebylo to moc jako hezký a došli jim drogy, pouštili do žíly taky a nebylo to moc jako hezký a došli jim drogy, nebylo to moc jako hezký a došli jim drogy, neměli už co dalšího si dát, taky nenapadlo to moc jako hezký a došli jim drogy, neměli už co dalšího si dát, taky nenapadlo a došli jim drogy, neměli už co dalšího si dát, taky nenapadlo nic lepšího, došli jim drogy, neměli už co dalšího si dát, taky nenapadlo nic lepšího, než že teda do té stříkačky jim drogy, neměli už co dalšího si dát, taky nenapadlo nic lepšího, než že teda do té stříkačky, neměli už co dalšího si dát, taky nenapadlo nic lepšího, než že teda do té stříkačky dalšího si dát, taky nenapadlo nic lepšího, než že teda do té stříkačky zkusej dát Jacka, nenapadlo nic lepšího, než že teda do té stříkačky zkusej dát Jacka Danielse, který byl na tom hotelu, že ho, než že teda do té stříkačky zkusej dát Jacka Danielse, který byl na tom hotelu, teda do té stříkačky zkusej dát Jacka Danielse, který byl na tom hotelu, že si ho tam jako šoupnou. Že prej nějakou zkusej dát Jacka Danielse, který byl na tom hotelu, že si ho tam jako šoupnou. Že prej nějakou chvíli Jacka Danielse, který byl na tom hotelu, že si ho tam jako šoupnou. Že prej nějakou chvíli to fakt na tom hotelu, že si ho tam jako šoupnou. Že prej nějakou chvíli to fakt jako dělali, než že si ho tam jako šoupnou. Že prej nějakou chvíli to fakt jako dělali, než došli k tomu šoupnou. Že prej nějakou chvíli to fakt jako dělali, než došli k tomu, že prej nějakou chvíli to fakt jako dělali, než došli k tomu, že chvíli to fakt jako dělali, než došli k tomu, že už jako toho berou tolik, že by to fakt jako dělali, než došli k tomu, že už jako toho berou tolik, že by dělali, než došli k tomu, že už jako toho berou tolik, že by mohli jít na led na leč, než došli k tomu, že už jako toho berou tolik, že by mohli jít na leče, došli k tomu, že už jako toho berou tolik, že by mohli jít na led na léčení. Pak teda, že už jako toho berou tolik, že by mohli jít na led na léčení. Pak teda už
0: Já myslím,

0: že jako toho berou tolik, že by mohli jít na led na léčení. Pak teda už
1: Tak ho máme rádi.
0: Jo, já si myslím, že i po tomhle bych ho měl rád. Ale docela by mě to zajímalo, jak to vypadá, ale neskoušel bych to být vámi.
1: A my dva to určitě zkoušet nebudeme.
0: Petty a Learning to Fly.
2: Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo.

0: se ze želvýho výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva
0: výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje. Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku. Konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí, svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, i tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Věda.
3: Bam, barák, děravej.

0: Tania, nostalgie na Rock Rádiu. Tania, nostalgie na Rock Rádiu v 8 hodin. Tania, nostalgie na Rock Rádiu v 8 hodin a... Tania, nostalgie na Rock Rádiu v 8 hodin a 20 minut. Tania, nostalgie na Rock Rádiu v 8 hodin a 20 minut. Je na Rock Rádiu v 8 hodin a 20 minut. Já tady mám jednu takovou ptákovinu, teďka pro tebe ty tu 8 hodin a 20 minut. Já tady mám jednu takovou ptákovinu, teďka pro tebe ty tu určitě hodně oceníš pro a 20 minut. Já tady mám jednu takovou ptákovinu, teďka pro tebe ty tu určitě hodně oceníš minut. Já tady mám jednu takovou ptákovinu, teďka pro tebe ty tu určitě hodně oceníš, protože máš ráda rockery a tvrdý drum. Já tady mám jednu takovou ptákovinu, teďka pro tebe ty tu určitě hodně oceníš, protože máš ráda rockery. Ptákovinu, teďka pro tebe ty tu určitě hodně oceníš, protože máš ráda rockery a tvrdý drogy. Ne? Dobře. Pro tebe ty tu určitě hodně oceníš, protože máš ráda rockery a tvrdý drogy. Hodně oceníš, protože máš ráda rockery a tvrdý drogy. Ne? Dobře.
1: Už ne.
0: Protože máš ráda rockery a tvrdý drogy. Ne? Dobře.
1: Už ne.
0: Kapela a tvrdý drogy. Ne. Dobře.
1: Už ne.
0: Kapela Metlík a tvrdý drogy. Ne. Dobře.
1: Už ne.
0: Kapela Metlík
1: Kru. Už ne.
0: Kapela Metlík
1: Kru. Rockery mám ráda, tvrdý drogy už ne. Takhle jsem to chtěla upřesnit.
0: Kapela Metlík Kru.

0: Jeden měsíc pošle flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš dopad, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Hledáte práci?
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Pro lepší příběhy.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy? Prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky v Praze právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na tujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Vytáhni Jendu.
1: Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Vytáhni Jendu.
3: Co říkáš? Vytáhni
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Vytáhni Jendu.
3: Co říkáš? Vytáhni jedna.
1: Se vyplatí.
2: Vytáhni Jendu.
3: Co říkáš? Vytáhni jedna.
4: Říkám, vytáhni.
2: Vytáhni Jendu.
3: Co říkáš? Vytáhni jedna.
4: Říkám, vytáhni Jendu.
3: Co říkáš? Vytáhni jedna.
4: Říkám, vytáhni Jendu. Potřebuje.
3: Říkáš, vytáhni jedna.
4: Říkám, vytáhni Jendu. Potřebujeme šachtu.
3: Vytáhni jedna.
4: Říkám, vytáhni Jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím.
4: Říkám, vytáhni Jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Vytáhni jedna.
4: Vytáhni Jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Vytáhni jedna. Ty uměj šachtu.
4: Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, výtahy na výtah.
3: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, výtah.
3: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jen.
3: Vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
3: No, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
4: Dyť
3: šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
5: Dyť my už máme
4: výtahy. Vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
5: Dyť my už máme
4: výtahy jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
5: Dyť my už máme výtahy jedna.
3: Jendo. No jo, výtahy jedna.
5: Dyť my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
6: Chlapi.
3: Já výtahy jedna.
5: Dyť my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
6: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je ho.
5: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
6: Chlapi, já už...

0: Jsem nahoře, výtah je hotový.
1: Jendo, my už máme výtah jedna.
2: Jendo,
0: chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
1: Jendo, výtah jedna.
2: Jendo,
0: chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
2: Jendo, ty
0: jsi. Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
2: Jendo, ty seš ale bedna.
3: Jasně,
0: dělá. Já už jsem nahoře, výtah je hotový.
2: Jendo, ty seš ale bedna.
3: Jasně, dělám.
0: Výtah je hotový.
2: Jendo, ty seš ale bedna.
3: Jasně, dělám. Výtahy jedna.
2: Jendo, ty seš ale bedna.
3: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů.
2: Ty seš ale bedna.
3: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má
2: bedna.
3: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každé. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy1.cz Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy1.cz Prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy1.cz
4: Zažijte emoce za
3: rekonstrukce stávajících. Výtahy1.cz
4: Zažijte emoce za
3: stávajících. Výtahy1.cz
4: Zažijte emoce za volantem vozu.
3: Výtahy1.cz
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
3: Výtahy1.cz
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot
3: Emotion.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde jsou Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, že vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, vidíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, jsou i ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svého vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
5: Zvou vás autosalony
4: dnes na PED 2026.cz.
5: Zvou vás
4: PED 2026.cz.
5: Zvou vás autosalony Kopecký
4: 1.2026.cz.
5: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června.
4: 6.cz
5: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Salony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 20. června u OC Europark ve Štěrboholích.
6: Rock.
5: Europark ve Štěrboholích.
6: Rock. Rádio.
5: Ohlích.

0: na sukorady. Na sukorady, sukorady. www.oknasukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: www.oknasukorady.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta boje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90, se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 9,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 8,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepka. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr. Okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. Kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z apl. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 21 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. 90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebuješ
0: za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexi
0: 90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebuješ změnit splátku s
0: Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Credit
0: se vyplatí.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusí změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusí splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu.

topos. Bam barahag jerabe. Nie topos. Bam barahag jerabe. Nie topos. Fichi. Jerabe. Nie topos. Fichi. Abe. Nie topos. Fichi. Nie topos. Fichi. Snad topos. Fichi. Snad zná lefičí, snad zná mý poradí, snad zná mý poradí, snad zná mý poradí, snad zná mý poradí, jinak snad zná mý poradí, jinak se má mý poradí, jinak jsem jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

0: jenom pár vteřin před půl devátou, což znamená, Fly dohrává jenom pár vteřin před půl devátou, což znamená, že jsme jenom pár vteřin před půl devátou, což znamená, že jsme doplachtili vteřin před půl devátou, což znamená, že jsme doplachtili krásně až na další před půl devátou, což znamená, že jsme doplachtili krásně až na další přehled, což znamená, že jsme doplachtili krásně až na další přehled novinek a informací krásně až na další přehled novinek a informací ze světa fotbalového mistrovství až na další přehled novinek a informací ze světa fotbalového mistrovství přehled novinek a informací ze světa fotbalového mistrovství se Zuzkou novinek a informací ze světa fotbalového mistrovství se Zuzkou ze světa fotbalového mistrovství se Zuzkou.
1: Poctivej český festák nonstop
0: fotbalového mistrovství se Zuzkou.
1: Poctivej český festák nonstroství
0: se Zuzkou.
1: Poctivej český festák nonstop, ale jistě. Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok radio stage se střídají. Jistě, jak si račte přát. Jedině na rok radio stage se střídají. Jak si račte přát. Jedině na rok radio stage se střídají nejrát. Jedině na rok radio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největší. Jedině na rok radio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největší. Rok radio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu. Slušnej výkon. Stage v dabu. Slušnej výkop na. Slušnej výkop na Rock Radio. Slušnej výkop na Rock Radio.
2: Čtvrteční.
1: Slušnej výkop na Rock Radio.
2: Čtvrteční druhý zápas.
1: Slušnej výkop na Rock Radio.
2: Čtvrteční druhý zápas český.
1: Na Rock Radio.
2: Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti jeho. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti jeho. Zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti jeho. Africké republice bude rozhodovat americká fotbalistů na šampionátu v Americe proti jeho. Africké republice bude rozhodovat am šampionátu v Americe proti jeho. Africké republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pensová. Americká sudí Tori Pensová. Dola na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá americká sudí Tori Pensová. Dola na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve Tori Pensová. Dola na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve. Dola na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Zápas začne v 18. mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Zápas začne v 18. bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Zápas začne v 18 hodin a připrve druhá žena v historii. Zápas začne v 18 hodin a připomenu, že svěřenci trenéra Miroslava v historii. Zápas začne v 18 hodin a připomenu, že svěřenci trenéra Miroslava v historii. Zápas začne v 18 hodin a připomenu, že svěřenci trenéra Miroslava.

0: Miroslava Koubka na úvod šampionát 18 hodin. A připomenu, že svěřenci trenéra Miroslava Koubka na úvod šampionátu podle 10 hodin. A připomenu, že svěřenci trenéra Miroslava Koubka na úvod šampionátu pomenu, že svěřenci trenéra Miroslava Koubka na úvod šampionátu podlehli Korejci trenéra Miroslava Koubka na úvod šampionátu podlehli Korejcům 1-2 a v boji o postup Miroslava Koubka na úvod šampionátu podlehli Korejcům 1-2 a v boji o postup ze skupiny na úvod šampionátu podlehli Korejcům 1-2 a v boji o postup ze skupiny potřebují šampionátu podlehli Korejcům 1-2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Přidáme ještě klehli Korejcům 1-2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. 1-2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Přidáme ještě krátké informace z posledních a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Přidáme ještě krátké informace o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Přidáme ještě krátké informace z posledních zápasů fotbalisté potřebují zvítězit. Přidáme ještě krátké informace z posledních zápasů fotbalisté zvítězit. Přidáme ještě krátké informace z posledních zápasů fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství. Ještě krátké informace z posledních zápasů fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa z posledních zápasů fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa v Los Angeles zápasů fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Iránem 2 Nového Zélandu hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Iránem 2-2 fotbalisté Uruguayu hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Iránem 2-2 fotbalisté Uruguaye začali mistrovství na mistrovství světa v Los Angeles s Iránem 2-2 fotbalisté Uruguaye začali mistrovství Los Angeles s Iránem 2-2 fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou s Iránem 2-2 fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 2 fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií dnes se proti začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií dnes se proti sobě postaví ještě nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií dnes se proti sobě postaví ještě Francie 1-1 se Saudskou Arábií dnes se proti sobě postaví ještě Francie a Senegal Saudskou Arábií dnes se proti sobě postaví ještě Francie a Senegal v 21 hodin dnes se proti sobě postaví ještě Francie a Senegal v 21 hodin aby postaví ještě Francie a Senegal v 21 hodin když je Francie a Senegal v 21 hodin
1: když skončí asfalt
0: Senegal v 21 hodin
1: když skončí asfalt
0: v 21 hodin
1: když skončí asfalt hra začíná
0: 20 hodin
1: když skončí asfalt hra začíná když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty jejichž hřiště. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty jejichž hřištěm je celý svět. Compass. Stvořený pro ty jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty jejichž hřištěm je celý svět. Jejíž hřištěm je celý svět.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Je celý svět.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Svět.
2: Rock Radio. Doprava.
0: Nehoda osobního a nákladního
2: auta. Rock Radio. Doprava.
0: Nehoda osobního a nákladního auta.
2: Doprava.
0: Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela dnes ráno u Stochova na Kladensku. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela dnes ráno u Stochova na Kladensku dálnici D6. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela dnes ráno u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru. Auta uzavřela dnes ráno u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Auta uzavřela dnes ráno u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na ráno u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Na D10 máme vážnou nehodu na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Na D10 máme vážnou ve směru na Karlovy Vary. Na D10 máme vážnou nehodu ve směru Karlovy Vary. Na D10 máme vážnou nehodu ve směru na Turnov na 3,5 kilometru. Na D10 máme vážnou nehodu ve směru na Turnov na 3,5 kilometru. Máme vážnou nehodu ve směru na Turnov na 3,5 kilometru. Je tam sobě tři nehodu ve směru na Turnov na 3,5 kilometru. Je tam sobě

0: tři dodávky a půjdu na Turnov na 3,5 kilometru, je tam sobě tři dodávky a půltém kilometru, je tam sobě tři dodávky a tři osoby, tam sobě tři dodávky a tři osobáky, na místě zasahují záchranáři a je tam osobáky, na místě zasahují záchranáři a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, na místě zasahují záchranáři a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, potom se bouralo na zasahují záchranáři a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, potom se bouralo na D1 ve směru na, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, potom se bouralo na D1 ve směru na Ostravu na 360. pruh, potom se bouralo na D1 ve směru na Ostravu na 368. Potom se bouralo na D1 ve směru na Ostravu na 368 kilometru a taky na D1 ve směru na Ostravu na 368 kilometru a taky na D2 ve Ostravu na 368 kilometru a taky na D2 ve směru na Brno na 2,5 kilometru.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz

Pohorová pecka, to má Pettyho Learning to... Pohorová pecka, to má Pettyho Learning to Fly, dohrává. Pohorová pecka, to má Pettyho Learning to Fly. Pohorová pecka, to má Pettyho Learning to Fly, dohrává jenom. Pohorová pecka, to má Pettyho Learning to Fly, dohrává jenom pár vteřin. Pohorová pecka, to má Pettyho Learning to Fly, dohrává jenom pár vteřin před půl devátou. To má Pettyho Learning to Fly, dohrává jenom pár vteřin před půl devátou. Což znamená Learning to Fly, dohrává.

Zuzko, díky. Díky. Pokračujeme dál. Mám tu pro tebe Nirvánu. About a girl, o holce. Pokračujeme dál. Mám tu pro tebe Nirvánu. About a girl, o holce. Tu pro tebe Nirvánu. About a girl, o holce. Holce.

Rock Radio. Rock Radio.

0: jich, protože jich bude dokonce 7, nebo 7, to je kapela.
1: Myslím, že jich 7 nebude, aby jsme...
0: 7, to je kapela.
1: Myslím, že jich 7 nebude, aby jsme tady nelákali na něco, co se ne...
0: To je kapela.
1: Myslím, že jich 7 nebude, aby jsme tady nelákali na něco, co se nestane. Takový grupáž. Myslím, že jich 7 nebude, aby jsme tady nelákali na něco, co se nestane. Takový grupáž, jako vešli by se sem. Myslím, že jich 7 nebude, aby jsme tady nelákali na něco, co se nestane. Takový grupáž, jako vešli by bude, aby jsme tady nelákali na něco, co se nestane. Takový grupáž, jako vešli by se sem. Studio je poměrně velký, ale na něco, co se nestane. Takový grupáž, jako vešli by se sem. Studio je poměrně velký, ale myslím, že jich bude trošku míň, ale myslím, že jich bude trošku míň.
0: Takže bude to kapela 7 z Mladé Boleslavy, kdo přijde.
1: Trošku míň.
0: Takže bude to kapela 7 z Mladé Boleslavy, kdo přijde, nevíme, to se dozvíme. Takže bude to kapela 7 z Mladé Boleslavy, kdo přijde, nevíme, to se dozvíme. Nicméně 7 z Mladé Boleslavy, kdo přijde, nevíme, to se dozvíme. Mladé Boleslavy, kdo přijde, nevíme, to se dozvíme. Nicméně Plavy, kdo přijde, nevíme, to se dozvíme. Nicméně pokud byste přijde, nevíme, to se dozvíme. Nicméně, pokud byste zítra chtěli, to se dozvíme. Nicméně, pokud byste zítra chtěli v 9 si poslechnout, zase dozvíme. Nicméně, pokud byste zítra chtěli v 9 si poslechnout zase nějaký hezký povídání. Nicméně, pokud byste zítra chtěli v 9 si poslechnout zase nějaký hezký povídání. Pokud byste zítra chtěli v 9 si poslechnout zase nějaký hezký povídání o muzice s našimi zítra chtěli v 9 si poslechnout zase nějaký hezký povídání o muzice s našimi hosty, tak budete chtěli v 9 si poslechnout zase nějaký hezký povídání o muzice s našimi hosty, tak budete správně na vlnách Rock. Poslechnout zase nějaký hezký povídání o muzice s našimi hosty, tak budete správně na vlnách Rock Rádia. Nějaký hezký povídání o muzice s našimi hosty, tak budete správně na vlnách Rock Rádia.
1: A kdyby to
0: povídání o muzice s našimi hosty, tak budete správně na vlnách Rock Rádia.
1: A kdyby to náhodou nikdo nestíhal, tak
0: hosty, tak budete správně na vlnách Rock Rádia.
1: A kdyby to náhodou nikdo nestíhal, tak nezoufejte, vše stíhal, tak nezoufejte, vše najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách a taky na našem nezoufejte, vše najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www. Najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokovýradio.cz v platformách a taky na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastech.
0: Takže to bude zítra ráno.
1: A taky na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastech.
0: Takže to bude zítra ráno. A co bude za chvíli?
1: www.rokovýradio.cz v podcastech.
0: Takže to bude zítra ráno. A co bude za chvíli? Tři sestry a...
1: Radio.cz v podcastech.
0: Takže to bude zítra ráno. A co bude za chvíli? Tři sestry a ať se špánk.
1: V podcastech.
0: Takže to bude zítra ráno a co bude za chvíli? Tři sestry a ať se špánk. Takže to bude zítra ráno a co bude za chvíli? Tři sestry a ať se špánk.
2: Trénírka.
0: Ráno a co bude za chvíli? Tři sestry a ať se špánk. Chvíli tři sestry a ať se špánk.
2: Trénírkárna.
0: Sestry a ať se špánk.
2: Trénírkárna.cz.
0: Hej ty. Ať se špánk.
2: Trénírkárna.cz.
0: Hej ty.
2: Trénírkárna.cz.
0: Hej ty. Ne ty, chceš...
2: Trénírkárna.cz.
0: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky boxer...
2: Trénírkárna.cz.
0: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo...
2: CZ.
0: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky. Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrka třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a i všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz.
0: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz.
0: Náš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz.
0: Stavebně.
2: Trenirkarna.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopís stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší

0: akustickou a tepelnou akumulaci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací. Penopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce s akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebně porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si při... Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobeton. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším Datart nákupy.
0: Vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším Datart nákupy.
0: Datart nákupy.
1: Slyším Datart nákupy.
0: Ano, Datart nákupy.
1: Slyším Datart nákupy.
0: Ano, Datart nákupy s fůrou ex.
1: Slyším Datart nákupy.
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
1: Datart nákupy.
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využij
1: kupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení s... Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení superodolných... Nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení superodolných chytrých hodinek... Exkluzivních slev. Využijte...

0: Přátelé, máme po půl devátý. Přátelé, máme po půl devátý ladit. Přátelé, máme po půl devátý ladit Rock Radio. Přátelé, máme po půl devátý ladit Rock Radio. Za chvíli bude... Přátelé, máme po půl devátý ladit Rock Radio. Za chvíli bude devět. Máme po půl devátý ladit Rock Radio. Za chvíli bude devět. Přijde pátý ladit Rock Radio. Za chvíli bude devět. Přijde Kamil a bude rokový dopoledne. A to se stane i zítra ve stejnou dobu. V devět bude zase rokový dopoledne a poledne. A to se stane i zítra ve stejnou dobu. V devět bude zase rokový dopoledne. A kromě to se stane i zítra ve stejnou dobu. V devět bude zase rokový dopoledne. Zítra ve stejnou dobu v 9 bude zase rokový dopoledne a kromě toho
1: bude
0: stejnou dobu v 9 bude zase rokový dopoledne a kromě toho
1: bude středa.
0: Jo! Bude zase rokový dopoledne a kromě toho
1: bude středa.
0: Jo! Zase rokový dopoledne a kromě toho
1: bude středa.
0: Jo!
1: Náš oblíbený den v týdnu
0: bude. A ne, a kromě toho
1: bude středa.
0: Jo!
1: Náš oblíbený den v týdnu bude středa.
0: Jo!
1: Náš oblíbený den v týdnu bude středa.
0: A víte, co se děje?
1: Jo! Náš oblíbený den v týdnu bude středa.
0: A víte, co se děje ve středu?
1: Ano, ve středu. Náš oblíbený den v týdnu bude středa.
0: A víte, co se děje ve středu?
1: Ano, ve středu chodí oblíbený den v týdnu bude středa.
0: A víte, co se děje ve středu?
1: Ano, ve středu chodí hvězdný host týdnu bude středa.
0: A víte, co se děje ve středu?
1: Ano, ve středu chodí hvězdný host bude středa.
0: A víte, co se děje ve středu?
1: Ano, ve středu chodí hvězdný host a nejinak tomu bude i zítra.
0: Je ve středu?
1: Ano, ve středu chodí hvězdný host a nejinak tomu bude i zítra.
0: A zítra přijde speciální hvězdný host, protože jich bude dokonce 7. Nebo 7. Zítra přijde speciální hvězdný host, protože jich bude dokonce 7. Nebo 7. To je kapela. Speciální hvězdný host, protože jich bude dokonce 7. Nebo 7. To je kapela.
1: Myslím.

0: Ministerstvo financí. V republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní.
0: Smí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
0: mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj,
1: účastí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj,
1: účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje.
1: Může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 kalif. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 kalif. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket. Hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cesta Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cesta Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurotelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
3: Pohlédl do dálky.
2: Eurojackpot.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. A pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna senky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. A! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdnina se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdněným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Pokmánu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na stříbrném jezeře
4: jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na stříbrném jezeře.
4: Velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém městečku
4: je tu.
5: Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách
5: Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních dva
5: ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení
5: městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v
6: svých prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel.
6: Posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel.
6: Představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na
7: očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.
7: Váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové.máj. Vstupenky a více informací na www.westernové.městečko.cz. Vstupenky a více informací na www.westernové.městečko.cz. Informací na www.westernové.městečko.cz.
8: Honda přiváží
6: www.westernové.městečko.cz.
8: Honda

0: žhavou letní nabídku.
1: Sternové-městečko.cz.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete...
1: Pomlčka-městečko.cz.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete...
1: .cz.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodiny... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc. Žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc. Letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. A ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. A získejte plně vybavené SUV z koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams. Rock Radio, the power of dreams.

0: 29 dní.
1: To je mazec.
0: Daták. Op 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Daták. Opravdový až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Daták. Opravdový elektrospecialista.
2: No to, že seš mladej pro...
0: Dní.
1: To je mazec.
0: Daták. Opravdový elektrospecialista.
2: No to, že seš...
1: To je mazec.
0: Daták. Opravdový elektrospecialista.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým... Že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahrad... Tant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne... Mem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží? Výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant bude třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant jeho nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz
2: Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz
2: Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz
0: Aktuální budoucnosti.cz Aktuální zpráva. Hazardní her.
3: CZ.
0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Práva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

strašnej rok do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz.

být pokérovanej, abys byl rocker. Nemusíš být pokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušná... Nemusíš být pokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Pokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Pokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Na Rock Rádiu dohráli Volbeat Dagenfuhr. Budeme mít za chvíli 9:00, takže se s vámi dneska, přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta.
0: Za chvíli 9:00, takže se s vámi dneska, přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta do sedl.
0: Takže se s vámi dneska, přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta do Sedlčan.
0: Dneska, přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta do Sedlčan.
0: Proč?
1: Loučíme. Ano, nás čeká cesta do Sedlčan.
0: Proč?
1: No. Ano, nás čeká cesta do Sedlčan.
0: Proč? No jo, vlastně jo.
1: Čeká cesta do Sedlčan.
0: Proč? No jo, vlastně jo. Co tam? Proč? No jo, vlastně jo. Co tam jdem dělat?
1: Zabít se v Bugině.
0: No jo, vlastně jo. Co tam jdem dělat?
1: Zabít se v Bugině.
0: Super!
1: Zabít se v Bugině.
0: Super!
1: Jupi! Ne, musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo, přátelé.
0: Super!
1: Jupi! Ne, musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo, přátelé, jedeme na před... Jupi! Ne, musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo, přátelé, jedeme na představvačku. Jupi! Ne, musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo, přátelé, jedeme na představvačku nový Buginy. Já beru pana Buráka. Musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo, přátelé, jedeme na představvačku nový Buginy. Já beru pana Buráčka, tak představvačku nový Buginy. Já beru pana Buráčka, takže řídit bude on, že mu věřím mu tvoj nový Buginy. Já beru pana Buráčka, takže řídit bude on, že mu věřím Buginy. Já beru pana Buráčka, takže řídit bude on, že mu věřím. Věřím mu o něco víc než Honzíkovi, takže pana Buráčka, takže řídit bude on, že mu věřím. Věřím mu o něco víc než Honzíkovi, takže to předám asi řídit bude on, že mu věřím. Věřím mu o něco víc než Honzíkovi, takže to předám asi jemu a uvidíme, jak to věřím. Věřím mu o něco víc než Honzíkovi, takže to předám asi jemu a uvidíme, jak to dopadne.
0: Firma C.
1: Mu o něco víc než Honzíkovi, takže to předám asi jemu a uvidíme, jak to dopadne.
0: Firma
1: Honzíkovi, takže to předám asi jemu a uvidíme, jak to dopadne.
0: Firma CF Moto představuje.
1: To předám asi jemu a uvidíme, jak to dopadne.
0: Firma CF Moto představuje.
1: No, uvidíme, jak to dopadne.
0: Firma CF Moto představuje nový krásný stroj Gladi. Firma CF Moto představuje nový krásný stroj Gladiator Z10. CF Moto představuje nový krásný stroj Gladiator Z10. Je nový krásný stroj Gladiator Z10 Turbo a my budeme mít to štěstí. Nový krásný stroj Gladiator Z10 Turbo a my budeme mít to štěstí, že Gladiator Z10 Turbo a my budeme mít to štěstí, že si ho Gladiator Z10 Turbo a my budeme mít to štěstí, že si ho můžeme set turbo a my budeme mít to štěstí, že si ho můžeme zkusit řídit. Takže si myslím, že není nic lepšího, než takhle v úterý dopoledne položit. Takže si myslím, že není nic lepšího, než takhle v úterý dopoledne položit na. Není nic lepšího, než takhle v úterý dopoledne položit na. Než takhle v úterý dopoledne položit na budku Buginu za 3/4 míče. Na budku Buginu za 3/4 míče.
1: Ježíši Kriste, já říkám, já to řídit nechci. Já budu jenom jako spolujezde s panem Buráčkem a budeme mávat z okýnek jako anglická královna. Řídit nechci. Já budu jenom jako spolujezde s panem Buráčkem a budeme mávat z okýnek jako anglická královna.
0: Z této dnešní taškařice budete potom mít na našich sociálních sítích nějaký krásný video, abyste se nám mohli smát.
1: Tak se mějte krásně, páček slibáček.
0: Zase zítra, čau. Abyste se nám mohli smát.
1: Tak se mějte krásně, páček slibáček.
0: Zase zítra, čau. Mohli smát.
1: Tak se mějte krásně, páček slibáček.
0: Zase zítra, čau.
1: Tak se mějte krásně, páček slibáček.
0: Zase zítra, čau.
1: Krásně, páček slibáček.
0: Zase zítra, čau.
1: Slibáček.
0: Zase zítra, čau. Zítra, čau.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou.

0: Vlka.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchu.
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do jen pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fič.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fič.
1: Šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: CZ. To je fičák.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo chleby.
0: To je fičák.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo chleby. Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v Brazi. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
4: Slyšíš to?
3: Jedeme? Zoo chleby.
4: Slyšíš to?
3: Zoo chleby.
4: Slyšíš to?
5: Tady cestou
3: chleby.
4: Slyšíš to?
5: Tady cestou na
4: Slyšíš to?
5: Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet
4: to?
5: Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuk. Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. A můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchej. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock. Můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte ho. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci. Poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
6: Kup si auto.
5: Stáhněte si aplikaci radia.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto.
5: Stáhněte si aplikaci radia.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka
5: radia.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.cz. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct 5 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní

0: Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení, najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení, auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu
1: direct.auto.cz. Ještě nemáš
0: auto.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové. To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme napravit. Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 Hradů.
2: Trautenberg. Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 Hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 Hradů.
2: 8 víkendů.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 Hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 Hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Hrady.
1: 8 Hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na Vesk. A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Krušovice
2: na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen
1: hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival.
1: Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady.
3: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
3: To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady CZ
2: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady CZ
2: cz.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady CZ jsou Tesco Mobile a limitovaná edice
2: CZ.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady CZ jsou Tesco Mobile a limitovaná edice Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat, limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB opakovaně.
4: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. A ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. V Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: Hezké dopoledne. Je 9 hodin a jsou tu další zprávy. Předseda poslaneckého sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za československou vzájemnost. Městský soud v Praze se dnes začne zřídit cenu za československou vzájemnost. Muži hrozí až vězení.
1: Na atletice na summit skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7.
0: Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského meetingu.

0: Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal...
0: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám...
0: Už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte nenafouká.

0: Té kategorie kontinentální turionátů. Největší domácí hvězdou ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Gloria Manuel.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude polojasno až...
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude polojasno až oblačno...
1: Počasí.
2: Dneska bude polojasno až oblačno, už ale beze srážek...
1: Počasí.
2: Dneska bude polojasno až oblačno, už ale beze srážek a denní teploty mezi... Dneska bude polojasno až oblačno, už ale beze srážek a denní teploty mezi 20 až 4. Bude polojasno až oblačno, už ale beze srážek a denní teploty mezi 20 až 4. Oblačno, už ale beze srážek a denní teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia. Už ale beze srážek a denní teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia. Srážek a denní teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia. Ať už teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia.
3: Ať už prší,
2: nebo 20 až 24 stupni Celsia.
3: Ať už prší, nebo paří slunce,
2: 20 stupni Celsia.
3: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok
2: Celsia.
3: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej
2: Ať už prší, nebo paří slunce,
3: slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
2: A začneme v Turnově v ulici
1: Rock Radio. Doprava.
2: A začneme v Turnově v ulici Palackého se řeší nehoda.
1: Doprava.
2: A začneme v Turnově v ulici Palackého se řeší nehoda dvou
1: osob.
2: A začneme v Turnově v ulici Palackého se řeší nehoda dvou osobních aut.
3: Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši skončí.

0: zavolejte až za... Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
1: Minut po 9. hodině start.
0: Rock Radio, rockový dopoledne.
1: 5 minut po 9. hodině
0: rockový dopoledne.
1: 5 minut po 9. hodině startuje
0: rockový dopoledne.
1: 5 minut po 9. hodině startuje rockový dopoledne s datem 16. Č- 5 minut po 9. hodině startuje rockový dopoledne s datem 16. června máme 5 minut po 9. hodině startuje rokový dopoledne s datem 16. června máme úterý. 9. hodině startuje rokový dopoledne s datem 16. června máme úterý a s vámi je Kamil Dráb. Startuje rokový dopoledne s datem 16. června máme úterý a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den s datem 16. června máme úterý a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den, ať už datem 16. června máme úterý a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den, 16. června máme úterý a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den, ať už nás posloucháte při práci, odpočinku, máme úterý a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den, ať už nás posloucháte při práci, odpočinku a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den, ať už nás posloucháte při práci, odpočinku nebo třeba nějak Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den, ať už nás posloucháte při práci, odpočinku nebo třeba nějaký sportovních aktivitách. Hezký den, ať už nás posloucháte při práci, odpočinku nebo třeba nějaký sportovních aktivitách. Nás posloucháte při práci, odpočinku nebo třeba nějaký sportovních aktivitách. No, to je práci odpočinku nebo třeba nějakých sportovních aktivitách. No, to je zajímavý takových věcí, kde, nebo třeba nějakých sportovních aktivitách. No, to je zajímavý takových věcí, kde, třeba nějakých sportovních aktivitách. No, to je zajímavý takových věcí, kde by se dalo aktivitách. No, to je zajímavý takových věcí, kde by se dalo poslouchat Rock Radio. No, to je zajímavý takových věcí, kde by se dalo poslouchat Rock Radio, nebo při jakých činnostech je strašně zajímavý takových věcí, kde by se dalo poslouchat Rock Radio, nebo při jakých činnostech je strašná spousta. Takových věcí, kde by se dalo poslouchat Rock Radio, nebo při jakých činnostech je strašná spousta. Dalo poslouchat Rock Radio, nebo při jakých činnostech je strašná spousta, ale to tady teď nebude Rock Radio, nebo při jakých činnostech je strašná spousta, ale to tady teď nebudeme vyjmenovávat. Pojďme si radši říct, při jakých činnostech je strašná spousta, ale to tady teď nebudeme vyjmenovávat. Pojďme si je strašná spousta, ale to tady teď nebudeme vyjmenovávat. Pojďme si radši říct, co nás čeká za muzika, ale to tady teď nebudeme vyjmenovávat. Pojďme si radši říct, co nás čeká za muziku. Genesis, Pearl Jam, tady teď nebudeme vyjmenovávat. Pojďme si radši říct, co nás čeká za muziku. Genesis, Pearl Jam, Linkin Park, budeme vyjmenovávat. Pojďme si radši říct, co nás čeká za muziku. Genesis, Pearl Jam, Linkin Park. Pojďme si radši říct, co nás čeká za muziku. Genesis, Pearl Jam, Linkin Park. Panoptiko, nech mi tu číslo. Nech mi tu číslo.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké
0: rádio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne. Je 9 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne. Je 9 hodin a jsou tu další zprávy.

Rokový dopoledne s Rokový dopoledne s Kamilem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. S Kamilem Drábem. Drábem.

0: dostat 10 lupenů a užít si tak v Pardubicích koncerty a můžete od nás dostat 10 lupenů a užít si tak v Pardubicích koblížky, alkohorky, že slíže Trautenberg a taky traktor. No a samozřejmě i celý tým Rockrádia, Trautenberg a taky traktor. No a samozřejmě i celý tým Rockrádia, který tam bude pro vás v čele s... No a samozřejmě i celý tým Rockrádia, který tam bude pro vás v čele s Petrem. Celý tým Rockrádia, který tam bude pro vás v čele s Petrem, Petrem Jandou, který ho znáte, který tam bude pro vás v čele s Petrem, Petrem Jandou, který ho znáte dobře z našeho odpoledního vysílání. V čele s Petrem, Petrem Jandou, který ho znáte dobře z našeho odpoledního vysílání a ten vás... Petrem, Petrem Jandou, který ho znáte dobře z našeho odpoledního vysílání a Trem Jandou, který ho znáte dobře z našeho odpoledního vysílání a ten vás festiákem provede. Který ho znáte dobře z našeho odpoledního vysílání a ten vás festiákem provede. A samozřejmě tam dobře z našeho odpoledního vysílání a ten vás festiákem provede. A samozřejmě tam budou i našeho vysílání a ten vás festiákem provede. A samozřejmě tam budou i naše slušní a ten vás festiákem provede. A samozřejmě tam budou i naše slušní holky, který vám přivezou festiákem provede. A samozřejmě tam budou i naše slušní holky, který vám přivezou i náš slušnej. Samozřejmě tam budou i naše slušní holky, který vám přivezou i náš slušnej merch. Takže si budete moct koupit naše slušní holky, který vám přivezou i náš slušnej merch. Takže si budete moct koupit nový trič, který vám přivezou i náš slušnej merch. Takže si budete moct koupit nový trička. Všechno to jsou i náš slušnej merch. Takže si budete moct koupit nový trička. Všechno to uzavřeme, jak jsem slušnej merch. Takže si budete moct koupit nový trička. Všechno to uzavřeme, jak jsem říkal, takže si budete moct koupit nový trička. Všechno to uzavřeme, jak jsem říkal, ve čtvrtek v 15 hodin, no a moct koupit nový trička. Všechno to uzavřeme, jak jsem říkal, ve čtvrtek v 15 hodin, no trička. Všechno to uzavřeme, jak jsem říkal, ve čtvrtek v 15 hodin, no a v pátek v rokovém rozjezdu. Všechno to uzavřeme, jak jsem říkal, ve čtvrtek v 15 hodin, no a v pátek v rokovém rozjezdu se dozvíte. Jak jsem říkal, ve čtvrtek v 15 hodin, no a v pátek v rokovém rozjezdu se dozvíte, kdože je. Jak jsem říkal, ve čtvrtek v 15 hodin, no a v pátek v rokovém rozjezdu se dozvíte, v 15 hodin, no a v pátek v rokovém rozjezdu se dozvíte, kdože je ten šťastlivec a kdo může. No a v pátek v rokovém rozjezdu se dozvíte, kdože je ten šťastlivec a kdo může vyrazit. Pátek v rokovém rozjezdu se dozvíte, kdože je ten šťastlivec a kdo může vyrazit. 19. června do se dozvíte, kdože je ten šťastlivec a kdo může vyrazit. 19. června do Pardubic na Rock. Kdože je ten šťastlivec a kdo může vyrazit. 19. června do Pardubic na Rockin' Town. Ten šťastlivec a kdo může vyrazit. 19. června do Pardubic na Rockin' Town. Tak pos a kdo může vyrazit. 19. června do Pardubic na Rockin' Town. Tak posílejte. 19. června do Pardubic na Rockin' Town. Tak posílejte a 19. června do Pardubic na Rockin' Town. Tak posílejte a hlavně doražte. Pardubic na Rockin' Town. Tak posílejte a hlavně doražte. In town. Tak posílejte a hlavně doražte. Tak posílejte a hlavně doražte.
1: Tvrdou muziku.
0: Posílejte a hlavně doražte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdou.
0: A hlavně doražte.
1: Tvrdou muziku ti přináší
0: tvrdou. A hlavně doražte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace
0: Herkulesklima.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkulesklima od matrace. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkulesklima od matrace za hubičku.

0: No a my pokračujeme v muzice, za chvíli si dáme rybičky, Royal Republic, anebo taky Linec. My pokračujeme v muzice, za chvíli si dáme rybičky, Royal Republic, anebo taky Linec Knet. V muzice, za chvíli si dáme rybičky, Royal Republic, anebo taky Linec Knet. Si dáme rybičky, Royal Republic, anebo taky Linec Knet.
1: Nejlepší výběr,
0: Rybičky, Royal Republic, anebo taky Linec Knet.
1: Nejlepší výběr,
0: Republic, anebo taky Linec Knet.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Nebo taky Linec Knet.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Lepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Víc Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Bizově. Více na Bene.cz. Biznis začne. Více na Bene.cz. Biznis začnete nápadem. CZ. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finální. My mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Vše pro produktu. Více na technikplast.com. Vše pro bagr, vše pro technikplast.com. Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.

0: 9 hodin a 21 minut. 9 hodin a 21 minut na Rock Rádiu dozněli Genesis. 9 hodin a 21 minut na Rock Rádiu dozněli Genesis. 9 hodin a 21 minut na Rock Rádiu dozněli Genesis. Tak 9 hodin a 21 minut na Rock Rádiu dozněli Genesis. Tak dneska máme úterý, to znamená 1 minut na Rock Rádiu dozněli Genesis. Tak dneska máme úterý, to znamená Rock Rádiu dozněli Genesis. Tak dneska máme úterý, to znamená, že do čtvrtka Genesis. Tak dneska máme úterý, to znamená, že do čtvrtka do 18. Tak dneska máme úterý, to znamená, že do čtvrtka do 18. Můžete posílat svoje fotky na e-mail studio@rockovyradio.cz. Pokud byste chtěli vyrazit na rocky na e-mail studio@rockovyradio.cz. Pokud byste chtěli vyrazit na Rockin Pardubice, který proběhne. Tento pátek. A samozřejmě se jedná o tém, dobře znáte, to znamená, pokud byste chtěli vyrazit v pátek na Rockin, tak stačí,
1: můžete od nás dostat 10 lupenů a užít si tak v Pardubicích festivaly, koncerty a můžete od nás

0: ratata trička ratata rararata potisk potisk trička ratata trička ratata rararata potisk potisk trička belabel ratata rararata potisk trička belabel cz rararata potisk trička belabel cz potisk trička belabel cz potisk trička belabel cz
1: ono se
0: potisk trička belabel cz
1: ono se řekne e-shop, ale to
0: trička belabel cz
1: ono se řekne
0: belabel cz
1: ono se řekne e-shop, ale to máte trička
0: belabel cz
1: ono se řekne e-shop, ale to máte trička
0: cz
1: ono se řekne e-shop, ale to máte trička. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. Ono se řekne e-shop, ale...

0: teď pozor, extrémně výhodná Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Právě tam. Více na Nissan.cz. Právě jste naladili rádio. Více na Nissan.cz. Právě jste naladili rádio. CZ. Právě jste naladili rádio Fortuna. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá. Teď všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry. Ministr. Fortuna, dostane tě do hry. Ministr. Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje účastí na hazardní hře. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 financí varuje účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 je účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Mami, tati, víte,
0: vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na
0: zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme
0: osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleb
0: na hazardní hře.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit
2: Daňky.
1: Víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit Daňky a taky pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobry.
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
2: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo,
1: můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme taky a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přes
2: a taky ty kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme
1: a mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A jestli dostanu hlad.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A jestli dostanu hlad, tak tam mají.
2: Můžeme tam přespat.

0: máte ponožky, to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské
1: trička. My to všechno máme.
0: To půl litry, to máte ponožky, to máte dětské trička.
1: My to všechno máme.
0: To máte ponožky, to máte dětské trička.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš. To všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockradia. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockradia. Na www.proslušnýrockery a další věci najdeš na e-shopu Rockradia. Na www.rockvíradio a další věci najdeš na e-shopu Rockradia. Na www.rockvíradio najdeš na e-shopu Rockradia. Na www.rockvíradio.cz. E-shopu Rockradia. Na www.rockvíradio.cz. Na www.rockvíradio.cz.
0: To je tu práce na festiák.
1: www.rockvíradio.cz.
0: To je tu práce na festiák. Na poradu do
1: Rádio.cz.
0: To je tu práce na festiák. Na poradu do
1: CZ.
0: To je tu práce na festiák. Na poradu do porodnice. Na posed.
1: Práce
0: na festiák. Na poradu do porodnice. Na posed.
1: Slušný.
0: Na festiák. Na poradu do porodnice. Na posed.
1: Slušný rokovej e-shop na
0: poradu do porodnice. Na posed.
1: Slušný rokovej e-shop na rokový rádio.
0: Do porodnice. Na posed.
1: Slušný rokovej e-shop na rokový rádio.cz.
0: Na posed.
1: Slušný rokovej e-shop na rokový rádio.cz.
0: Na posed.
1: Slušný rokovej e-shop na rokový rádio.cz.
2: Vedro jako na
1: set. Slušný rokovej e-shop na rokový rádio.cz.
2: Vedro jako na
1: rokovej e-shop na rokový rádio.cz.
2: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás
1: na rokový rádio.cz.
2: Vedro jako na Sahaře. Mám
1: .cz.
2: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešet. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. I na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace se. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor je ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti 1099 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: A teď pozor.
2: Korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.

0: jestli dostanu hlad, tak tam mají, a to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Rock Radio.
0: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Rock Radio.
0: Jdeme? Zoo chleby.
1: Rock Radio.
0: Zoo chleby.

0: Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nice Hercules Klima od Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Ma od Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: No a my pokračujeme v muzice. Za chvíli si dáme ryb.
0: Matracezahubičku.cz.
1: No a my pokračujeme v muzice. Za chvíli si dáme
0: Hubičku.cz.
1: No a my pokračujeme v muzice. Za chvíli si dáme rybičky.
0: Z.
1: No a my pokračujeme v muzice. Za chvíli si dáme rybičky.

0: Náhradní díly pro bagr.
1: Vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry.
1: Pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě.
1: Pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagry.
0: Pěkně na jednom místě. Pohodlné.

Potisk, potisk, trička.

Vstáváme brzo a chodíme spát po... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

a jen žena ho dovede, kej zná, a jen žena ho dovede, a jen žena ho dovede, chceš budem, jestli... a jen žena ho

zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben. Rock Radio.

0: DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz Rock radia.cz Rock Radio
1: je 10 hodin
0: CZ
1: Rock Radio je 10 hodin

Rock, rock, rock, rock radio, radio. Radio, radio.

0: Rockin'. Máte málo roku? Rockin'. Máte málo roku? Rockin'. Máte málo roku ve... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslí Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Kýžeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Lať Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Rvna v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. A třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem
0: FME právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost
0: vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz koše. Více na www.nevajgluj.cz na www.nevajgluj.cz nevajgluj.cz cz.

0: z našich posluchačů, takže si je budete moc užít. A chlapci nám přijdou představit svoji novou, nebo respektive makají na nový desce, která už měla být sice hotová, ale ještě se jim to nepovedlo dokončit. Tak aspoň takový návdavkem to, co nás čeká v příštích měsících. No a samozřejmě si s nima popovídáme o aktuální situaci v kapele Seven a taky obecně popovídáme o aktuální situaci v kapele Seven a taky o aktuální situaci v kapele Seven a taky obecně o historii a tak dále. Takže zítra mezi 9 a 10 hodinou 7 z Mladý Boleslavi na Rock Rádiu. Teď si pojďme dát Valdagang, dáme si taky Amarant nebo Hammerfall a i kulturní typy, protože máme útěnce blíží, má být krásně teplíčko, tak určitě vás bude zajímat, jaký akce se chystají. Mě teplíčko, tak určitě vás bude zajímat, jaký akce se chystají, kam můžete vyrazit, festivalky a tak dál. Tak si počkejte, my vám za chvíli poradíme na Rock Rádiu.
1: Kdo šetří, má za
2: 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500. Maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale po Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí. Dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super.
2: Pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra už je června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baum. Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumské ceny a vždycky něco navíc.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
1: A vždycky něco navíc.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
1: Víc.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si...
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand, tuhle...
3: Per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Si, signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandka, Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Brandkáva.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné.
5: CZ.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné.
7: Hovoří k vám agent s povolením srovnávat.

0: je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit rovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnat. 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Hledáte práci, která dává...
0: Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Hledáte práci, která dává... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Sledujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a na start úvazky včetně brigád. Více najdete na kariéra.dne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažij Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na příslušenství. PED20.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1 Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1 plus nyní za skvělých 10 mega akci. Mega akce ve stavení za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. za kilogram. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu 6. června. Více na Dek.cz.

0: 9 hodin 39 minut
1: na Rock Rádiu dozní. 9 hodin 39 minut na Rock Rádiu doznívají Linec. 9 hodin 39 minut na Rock Rádiu doznívají. 9 hodin 39 minut na Rock Rádiu doznívají Linec Knet a jejich Sweet Home. 9 hodin 39 minut na Rock Rádiu doznívají Linec Knet a jejich Sweet Home Alabama. 9 minut na Rock Rádiu doznívají Linec Knet a jejich Sweet Home Alabama. A jestli budete poslouchat, doznívají Linec Knet a jejich Sweet Home Alabama. A jestli budete poslouchat zítra v tuto dobu, tedy mezi Linec Knet a jejich Sweet Home Alabama. A jestli budete poslouchat zítra v tuto dobu Sweet Home Alabama. A jestli budete poslouchat zítra v tuto dobu, tedy mezi devátou a desátou hodinou, tak víte, že ve středu pro vás máme vždy. Zítra dorazí kapela Seven z Mladé Boleslavy, kterou dobře znáte. Z vysílání Rock Rádia, dva vyměřený čas, nebo Hra s osudem, nebo Provokatér. Tak ty už zlidověli, takže si je budete moc užít. A chlapci nám přijdou představit.

0: Atención, señoras.
1: Cese.
0: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Park.
0: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party o Pietro,
0: señoras y señores.
2: La Tropical Party o Pietro Stanchis mijo.
0: Señores,
2: La Tropical Party o Pietro Stanchis mijo.
0: 1 2 3.
2: Pietro Stanchis mijo.
0: 1 2 3.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny mijo.
0: 1 2 3.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce.
0: 1 2 3.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší kola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Ve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super pár. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou. Na nádherné terase smíchou.
0: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijď.
0: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte.
0: Kál.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yeso.
2: Další La Tropical Party. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yeso.
2: Další La Tropical Party. Přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yeso.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Au. Více na www.latropical.cz.
0: Awarashar.
2: Více na www.latropical.cz.
0: Awarashar.
2: Na www.latropical.cz.
0: Awarashar.
2: La Tropical.cz.
0: Awarashar.

0: závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a revival. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak jo, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte. Na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio, rock je slušná muzika. Rock Radio, rock je slušná muzika.

garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rok garáží a zkušeben. Rock Radio.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme...
0: Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká na baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 7. Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleném Poříčí. Letos láká nás od 24. do 27. června ve Spáleném Poříčí. 24. do 27. června ve Spáleném Poříčí. Letos láká na mimořádně in-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther, Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean, taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století, Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století, celkem téměř Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Delorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčké traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohouty. Kromě

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat... Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat... Vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s
1: rozumem. Dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
1: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem.
1: Budu... Vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem.
1: Domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Co se tady děje?
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Co se tady děje?
3: Co se...
0: X. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
0: Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá? Ta.
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úspor. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na zkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzínou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. Kilometrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď
4: spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu
4: 7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu
4: spotřebu.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový.
5: A díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD.
5: Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super
5: hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD
5: spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Objevte svět potěšení
4: v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Objevte svět potěšení a
4: úsporných technologiích. BYD.com.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejů.
4: BYD.com.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejů.
4: BYD.com.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetičků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžovky, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžbezostychuporadí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Do koší.
6: Na www.růžovýslon.cz.
7: Do košíku jahody.
6: www.růžovýslon.cz.
7: Do košíku jahody.
6: .cz.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany.
0: Už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr.
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejslabších.
0: Chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nej... Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem, jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vašen.
2: A fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší
2: k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Nema.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Nemáš co na sebe.
1: Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Nemáš co na sebe? Otrhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný rokovirádio.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Radio.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy.
4: Vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy.
4: Ano, Tatart nákupy. Nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy.
4: Ano, Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy.
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou.
5: Tatart nákupy.
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou.
5: Nákupy.
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou. Exkluzivních slev. Už nemusíte čekat, musíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%. Cent.
6: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Střešní okna fenestra. Střešní okna fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna mezi vámi. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano, střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano, vámi a nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna fenest 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna fenestra.
8: Fenestra.cz.
7: A? Ano, česká střešní okna fenestra.
8: Fenestra.cz.
7: Česká střešní okna fenestra.
8: Fenestra.cz.
7: Na fenestra.
8: Fenestra.cz.
7: Fenestra.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální cena nafty dnes klesla pod hranici 39 korun za liter. Zlevnila o 37 haléřů. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu 30 haléřů. Ze závěru minulého týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat benzín maximálně jeho týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat benzín maximálně za 1,40 korun a 1,50 haléřů. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Rada EU informovala taky o zahájení vyjednávání o základním klastru s Moldavskem. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub MFKem. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude polojasno. Dneska bude polojasno až oblačno. Dneska bude polojasno až oblačno, ale bez srážek, takže pršet už nebude, pokud včera někde sprchlo. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika

chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.

0: do každého poní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Jdeme na silnice, podíváme se do Prahy v ulici k Barandově.
0: Doprava.
1: Jdeme na silnice, podíváme se do Prahy v ulici k Barandovu, je ne...
0: Prava.
1: Jdeme na silnice, podíváme se do Prahy v ulici k Barandovu, je nehoda 3. Jdeme na silnice, podíváme se do Prahy v ulici k Barandovu, je nehoda 3 osob. Podíváme se do Prahy v ulici k Barandovu, je nehoda 3 osobních aut. Do Prahy v ulici k Barandovu, je nehoda 3 osobních aut, nebo respektive takhle 2 osobní. V ulici k Barandovu, je nehoda 3 osobních aut, nebo respektive takhle 2 osobní auta a jednou je nehoda 3 osobních aut, nebo respektive takhle 2 osobní auta a jedna motorka na místě policie. Která teda 3 osobních aut, nebo respektive takhle 2 osobní auta a jedna motorka na místě policie, která tam nehodu 6 osobních aut, nebo respektive takhle 2 osobní auta a jedna motorka na místě policie, která tam nehodu šetří, takhle 2 osobní auta a jedna motorka na místě policie, která tam nehodu šetří, tak tam počítejte s omezením a taky se zdržením v tom. A ještě tady pro vás mám upozornění s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku. A ještě tady pro vás mám upozornění na nehodu, která se stala taky se zdržením v tomhle úseku. A ještě tady pro vás mám upozornění na nehodu, která se stala v Českých Budějovicích, která je tam taky s omezením a projíždějte opatrně.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
0: Rock Radio. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Máme něco málo po desáté hodině, Kamil je s vámi. Přeju vám hezký úterý 16. A mohli jste zaspívat třeba z Police, tak to bych vám možná nedoporučoval obecně jako z Policí si zaspívat, ale u nás můžete.

Police u nás můžete. Police dáme, si taky Rage Against the Machine a na té. Police dáme, si taky Rage Against the Machine a na začátek pro všechny mamánky krucipis.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné
0: rádio. Zprávy.
1: Krásné
0: zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální
0: zprávy.

you do what they told you. Now you do what they told you.

0: Tak to byly Green Day, něco málo po čtvrté na jedenácté na Rock Radio. A já koukám na... Aktuální stav rokovýho referenda, hlasování, který najdete na našem webu rokovýradio.cz, protože mě to vždycky zajímá. Ovšem tento týden extrémně. Jsou tam moje oblíbený alba z 90. let. Která v roce 1992 vydala eponymní desku jedničku
1: a trhla lavinu, protože ta deska je výborná, známe z ní třeba píseň Galaxy, ale spousta dalších věcí dokonce Olympics je tehdy vzal pod svá křídla a vzal si je na turné, tam se mi taky viděl naživo a moc jim to seklo. Škoda, že potom v průběhu těch 90. let spadnul řetěz a v podstatě na konci 90. let spadnul řetěz a v podstatě na konci 90. let spadnul řetěz a v podstatě na konci 90. už kapela neexistuje.
0: Ale ta vzpomínka tady je, takže jestli máte rádi, tak můžete hlasovat pro ní. Ta vzpomínka tady je, takže jestli máte rádi, tak můžete hlasovat pro ní. 34% z vás už tak učinilo. Maťo Durinda v roce 1992 vydal svoje sólový album, který je trošku jiný než tvorba metaliky, do té doby, i když deska znovu zrozeně se jí trošku podobá, nebo respektive tam už ten směr byl nastartovaný po změně sestavy, ale přece jenom jsou to takový písničkový věci. Ale tohle album by si to zasloužilo. Pod číslem 2 a tahle ta deska má 35% vašich. No a poslední, co je v nabídce, je kapela.

0: Merlin 5% vašich hlasů. No a poslední, co je v nabídce, je kapela Merlin, tedy Dan Horina. No a poslední, co je v nabídce, je kapela Merlin, tedy Dan Horina, kterýho jsme nedávno měli. Co je v nabídce, je kapela Merlin, tedy Dan Horina, kterýho jsme nedávno měli u nás na rozhovoru. Je kapela Merlin, tedy Dan Horina, kterýho jsme nedávno měli u nás na rozhovoru. Vzpomínali i na tohle album, který vyšlo nedávno i v reedici, tuším, že v roce 2022. Na CD album, který vyšlo nedávno i v reedici, tuším, že v roce 2022, na CD a hraje pořád skvěle. Ten obsah je taky vynikající. A 31% z vás hraje pořád skvěle. Ten obsah je taky vynikající. A 31% z vás si myslí, že by v sobotu večer od 19 hodin mělo znít právě tohle album. Jak tak na to koukám, tak to bude asi těsný celý týden a bude se rozhodovat opravdu o poslední hlas až do poslední minuty. Tak jestli chcete někoho podpořit z těchto nabízených, máte možnost. Já fakt nevím. Já mám všechny tři desky rád a přemýšlím tady nad všechny tři desky rád a přemýšlím tady nad tím a nevím, komu jako hezky rád a přemýšlím tady nad tím a nevím, komu jakoho upřednostnit. Pojďme si dát BSP za chvíli Bon Jovi a taky Stratovarius.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba...
1: .cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky... Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rád, není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to, 30%, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to, 30% na všodem rádio, dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
3: Tak tohle nevyvětrám.
4: Zase všude tolik vody.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný... Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory teď. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory teď. Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
6: Ventilátory.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny.
6: .cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Plenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Čes... Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno. 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. Pořídíš na Autodrom Brno.com.
8: Atención!
7: Na autodrombrno.com.
8: Atención, señoras y
7: señores.com.
8: Atención, señoras y señores. Señoras y señores.
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical americkém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Un, dos, tres.
9: Nadá intenzivní kurz tance pro dospělé.

0: tres. Mix Latino Bachata. Un, dos, tres. Mix Latino Bachata, Salsa, Dance Hill.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.com. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr
1: Zikšar.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do auto. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoerov Kunratice Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoerov Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Zavíme A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat. No. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi On, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku Nratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojarovku Nratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnotu u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
6: Senkor.
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned...
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy...
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola...
7: V
8: Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM...
7: Raskal a Bíny. A teď navíc se slevou...
8: Happy Sport C.
7: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
8: Happysport.cz.
7: Se slevou 15%, ale jen do konce června.
8: Happysport.cz.
7: Hledáte 15%, ale jen do konce června.
8: Happysport.cz.
7: Hledáte práci, ale jen do konce června.

0: Episport.cz.
1: Hledáte práci, která pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám je, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

Slušnej rok, Rock Radio. Slušnej rok od Rock Radio. Slušnej rok od rána do rok, od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia.cz večera. V dabu i FM nebo na rádia.cz. Dabu i FM nebo na rádia.cz. Rok nebo na rádia.cz. Rok Radio. Rádia.cz. Rok Radio. .cz.

0: hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, uhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. I body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako ký karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák, místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den, až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den na Rokrádiu. Na Rokrádiu.
1: Když skončí asfalt.
0: Adiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jejichž hřištěm je celý svět. Těm je celý svět.

0: nejoblíbenějších filmů, který jsem kdy viděl. Je krásně zpracovaný a i po těch letech se na něj krásně kouká. Tady už samozřejmě Bruce Springsteen
1: Megastar neměli,
0: protože v fázích jeho kariéry, kdy točil první dvě alba, tak ho gramofirma tlačila do podoby Boba Dylana. Chtěli mít z něho nový produkt. Takže ho tam do toho tlačili, to se mu moc nelíbilo, taky ty dvě alba úspěšný nebyly. Všechno se to zlomilo až s třetí deskou a když konečně přišel úspěch a Bruce Springsteen začal dělat to, co ho baví, tak se stalo to, že šel do sporu se svým manažerem a nemohl vydávat desky určitou dobu, takže mu byla zakázaná jakákoliv jeho tvorba. Takže mu byla zakázaná, jakákoliv jeho tvorba, a on se soustředil na to, že ty svoje písničky teda dával všem okolo, protože říkal, tak co, Bůh ví, kde je budu moc natočit, tak si je vemte, nebo je třeba ty interpreti slyšeli, třeba v případě Because the Night od Patti Smith, tak ta píseň slyšela a chtěla jí. Slyšela ji na demáči, tak Bruce Springsteen, tak si vem. Ale pak ho to samozřejmě štvalo, protože

0: ty písně, který on dával ostatním interpretům, ať třeba můžeme, protože ty písně, který on dával ostatním interpretům, ať třeba můžeme vzpomenout kapelu písně, který on dával ostatním interpretům, ať třeba můžeme vzpomenout kapelu Pointer, můžeme vzpomenout kapelu Pointer Sister, nebo třeba Manfred Mann's kapelu Pointer Sister, nebo třeba Manfred Mann's Earth Band Sister, nebo třeba Manfred Mann's Earth Band, tak, anebo zmíněnou Patti Smith, tak ty všechny bodovaly v hitparádách, jo, právě v té éře, kdy on nemohl nahrávat Patti Smith, tak ty všechny bodovaly v hitparádách, jo, právě v té éře, kdy on nemohl nahrávat a točit. A on je slýchával z rádia a slýchal, jak ostatní interpreti jsou na nich úspěšní a štvalo ho to a říkal, říkal si, kdy už konečně já taky uslyším nějakou svoji písničku z rádia, a nebo ji uvidím na něj, ale vyplatilo se to, co si budeme povídat. Tak Bruce Springsteena máme za sebou. A pojďme se podívat na Dana Landu, dáme si Eventation nebo taky Europa. Blížíme se k 11. hodině a to znamená, že si muziku budete přát by v elektrickém obědě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59. Ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8 v ceně 59,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena za 800 korun. Horkýže slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz.
3: Vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem, skvělým designem. Nyní od nás získá

Krásně jsme to úterní dopoledne uklidnili. Bruce Springsteen a Streets of Philadelphia. Krásně jsme to úterní dopoledne uklidnili. Bruce Springsteen a Streets of Philadelphia. Ústřední píseň, krásný poledne uklidnili. Bruce Springsteen a Streets of Philadelphia. Ústřední píseň, krásný ovnili. Bruce Springsteen a Streets of Philadelphia. Ústřední píseň, krásnýho filmu z roku 1993. Philadelphia. Ústřední píseň krásného filmu z roku 1993 s Tomem Hanksem. Ústřední píseň krásného filmu z roku 1993 s Tomem Hanksem. Philadelphia je jeden z mých nejoblíbenějších.

0: koupte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus, nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více sportovním režimem. Více na vajland.cz. Více na vajland.cz. Na vajland.cz.
1: Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu.
0: CZ.
1: Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze. Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Lenička. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš.
1: Vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
1: Krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
1: Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si.
1: Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. Balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii.
2: Nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii.
2: Let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem
3: 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si
3: 50 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi
3: korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek. Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
2: firmy nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky na zážitky.
3: CZ. CZ.
6: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Aho. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezku.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje.
8: Her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí
8: v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje.
8: Účastí nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu.
9: Na hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagen. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný. Se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slot. Jackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slot. 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Plný

0: Tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až jí tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
1: Třídím doma. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitě venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím schromně, zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu vytřídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu vytřídím každičkou plechu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu vytřídím třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu vytřídím každičkou plechovku. Třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Úplnou tutovku, sešlápnu vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím, šlápnu vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kovů. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kov se už je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha poje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha poje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha poje. I přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. V podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třítel je a bude. Má to smysl. Třítel odpad.
2: Eko.com.
3: Kup si auto v Direct Auto.
1: Má to smysl. Třítel odpad.
2: Eko.com.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka.
1: Má to smysl. Třítel odpad.
2: Eko.com.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka.
1: Třítel odpad.
2: Eko.com.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levně.
2: Eko.com.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Tak se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. Nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 4 v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu, to Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz CZ

Roková klasika. Roková klasika. Roková klasika.

Rádio. Slušnej rok od rána. Rock Rádio. Slušnej rok od rána do večera. Rádio. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo i FM. Nebo na radia.cz. Rockem nebo na radia.cz. Rock Rádio. Radia.cz. Rock Rádio. .cz.

padlého výsadkáře, čelo mi rosí. Zřím do tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí. Zřím do tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí. Jak přízrak tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí. Jak přízrak mě prosí, padlého výsadkáře, čelo mi rosí. Jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti.

Ozvěna hlasu z hlubiny času. Ozvěna hlasu z hlubiny času zní. Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna. Ozvěna hlasu z hlubiny času.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Ruce na piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na těle, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti nespopás nervy na doraz. Rakve starý kosti nesmí na doraz. Rakve starý kosti neznám souvislosti kolem se. Rakve starý kosti neznám souvislosti kolem se střílí. Rakve starý kosti neznám souvislosti kolem se střílí a hlas ze záhrobí. Kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení slova, tak těžká je pení, modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Slyším ba ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetří slova, tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím poslední ká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím poslední včelu slova. Slyším,

souzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt. Objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být. Pokud dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být poučení. Střelí a možná z toho má být poučení. Daleko od války, možná z toho má být poučení. Daleko od války tahám, má být poučení. Daleko od války tahám z obálčení. Daleko od války tahám z obálky lásku až za...

co kráčí a díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a ušinku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí, a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání postačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chyc. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. Říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. Že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto pro sebe jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto pro sebe ušetříka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto pro sebe ušetřím poslech, snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto pro sebe ušetřím poslech. A za sto pro sebe.

Rokový nezachrání, život se nikdo z nás. Rokový dopoledne. Život se nikdo z nás. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. S Kamilem Drábem. Kamilem Drábem.

0: jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Zvou vás na PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký.
0: PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: 21.2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: 16.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC EUZ. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohni. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohni. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 20. června u OC Europark ve Štěrboholích. Na u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla, potisk, dárky, potisk, dárky, byla, CZ. Byla, CZ.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Byla, CZ.
3: Kontejnery Siegel, dobrý
2: den.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o
3: víkendu. Den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu.
4: Čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: Že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte? Stavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel. Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Potřebuješ změnit
3: Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Potřebuješ
5: Siegel.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku s flexibil. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home kreditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home kreditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. 1 měsíc pošleš. S flexibilní půjčkou od Home kreditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. 1 měsíc pošleš. Flexibilní půjčkou od Home kreditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. 1 měsíc pošleš míň a druhou od Home kreditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. 1 měsíc pošleš míň a druhý zase víc hlavu. 1 měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. 1 měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: V CCC začal...
6: Pro lepší příběhy.
7: V CCC začal výprodej. V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o... V CCC začal výprodej.

a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci 10% cashback.

0: nový plot mám. Nový plot od Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a bý plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Plot i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Z Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Z Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Zažijte emoty
0: dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na rezervujte si svou

0: aplikaci a na CCC. Buďte v prodejnách CCC, v aplikaci a na CCC.eu. CCC, v aplikaci a na CCC.eu.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi... Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi... Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40... Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Tra? Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Fenestra.cz.
3: Fenestra.cz.

0: jednorázově vybrat až třetinu spoření, jednou jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor, jednou jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení. Jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
1: A to zcela bez sankce.
0: Vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
1: A to zcela bez sankce. Cestujících v EU na finanční kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění. EU na finanční kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letů zřejmě zůstane. Kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letů zřejmě zůstane zachováno. Zástupci více než 3hodinovém zpoždění letů zřejmě zůstane zachováno. Zástupci eurohodinovém zpoždění letů zřejmě zůstane zachováno. Zástupci europarlamentu a letů zřejmě zůstane zachováno. Zástupci europarlamentu a členských států dospělých předběžné zůstane zachováno. Zástupci europarlamentu a členských států dospělých předběžné. Zástupci europarlamentu a členských států dospělých předběžné dohodě stran ochrany práv a členských států dospělých předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké států dospělých předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Jde o první aktualizaci dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Jde o první akt ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od roku 2000 v letecké dopravě. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od roku 2004 v dopravě. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od roku 2004. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od roku 2004. Zaci těchto pravidel od roku 2004. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit od roku 2004. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailí 2004. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravské 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku listů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kuních šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová. Domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistr. Ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel hlavní program zač mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel hlavní program běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel hlavní program začne v 8 Lourdes Gloria Manuel hlavní program začne v 18 hodin.
2: Rock Radio, počasí.
3: Ještě dnešní počasí polojasno.
2: Počasí.
3: Ještě dnešní počasí polojasno až oblačno. Ještě dnešní počasí polojasno až oblačno, bez srážek a teplo. Ještě dnešní počasí polojasno až oblačno, bez srážek a teploty 20 až 24 stupni Celsia. Až 20 stupni Celsia.
4: Ať už prší nebo paří slunce, ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rok a muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
3: Tak co tam máme dál? Koukneme se...
2: Radio. Doprava.
3: Tak co tam máme dál? Koukneme se ještě na silnici.
2: Doprava.
3: Tak co tam máme dál? Koukneme...

0: Koukneme se ještě na silnice, začneme v... Tak co tam máme dál? Koukneme se ještě na silnice, začneme v Praze, ulice Zenklova. Tak pokud tedy budete projíždět, počítejte s komplikací. Tramvaje. No ještě Přibyslav, ulici Tyra, osobního auta, tramvaje.
1: Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří.
2: Zastavíte.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Mladí by mohli získat. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Mladí by mohli získat výhodnější. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Mladí by mohli získat výhodnější. Dopoledne přeje Kuba Bělak. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo Kuba Bělak. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip.
2: Do jejich 30. narozenin se státní příspěvky dvojnásobí na 40% z jejich násobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření. 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření. Narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření. Jedno je zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření. Jednorázově vybrat až třetinnost po minimálně 10 letech spoření. Jednorázově vybrat až 10 letech spoření.

levnější. A s členstvím v Modej stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji. Tým v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhej sob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v pujte ve výprodeji.

takže se můžeme pustit do elektrického oběda úterního s datem. Všechno víme, takže se můžeme pustit do elektrického oběda úterního s datem 16. června. Takže se můžeme pustit do elektrického oběda úterního s datem 16. června. S datem 16. června s vámi je Kamil Dráb, 3 minuty po 11. hodině. A jsou tady 18. června s vámi je Kamil Dráb, 3 minuty po 11. hodině. A jsou tady Offspring. S vámi je Kamil Dráb, 3 minuty po 11. hodině. A jsou tady Offspring. Hodině a jsou tady Offspring. Jsou tady Offspring.

0: oběd.
1: Tak jo, můžeme to...
0: Rock Radio, elektrický oběd.
1: Tak jo, můžeme to rozpoutat.
0: Rock Radio, elektrický oběd.
1: Tak jo, můžeme to rozpoutat, všechno zásadní máme za sebou, co jsme potřebovali splnit a teď už se můžeme věnovat muzice. Konkrétně máme za sebou, co jsme potřebovali splnit a teď už se můžeme věnovat muzice. Konkrétně vám, posluchačům, co jsme potřebovali splnit a teď už se můžeme věnovat muzice. Konkrétně vám, posluchačům, splnit a teď už se můžeme věnovat muzice. Konkrétně vám, posluchačům, protože vy máte možnost si napsat, můžeme věnovat muzice. Konkrétně vám, posluchačům, protože vy máte možnost si napsat o svůj oblíbený song a se konkrétně vám, posluchačům, protože vy máte možnost si napsat o svůj oblíbený song a já vám ho příští šám posluchačům, protože vy máte možnost si napsat o svůj oblíbený song a já vám ho příštích 60 minutách, protože vy máte možnost si napsat o svůj oblíbený song a já vám ho příštích 60 minutách, pokud tu možnost si napsat o svůj oblíbený song a já vám ho příštích 60 minutách, pokud to bude v mých o svůj oblíbený song a já vám ho příštích 60 minutách, pokud to bude v mých silách, rád zahraju song a já vám ho příštích 60 minutách, pokud to bude v mých silách, rád zahraju. A já vám ho v příštích 60 minutách, pokud to bude v mých silách, rád zahraju. Napište si na náš Facebook, v mých silách, rád zahraju. Napište si na náš Facebook do zpráv, anebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. Já myslím, že všechno víme, @rockoviradio.cz. Já myslím, že všechno víme, takže se můžeme pustit do elektrických radio.cz. Já myslím, že všechno víme, takže se můžeme pustit do elektrický.cz. Já myslím, že všechno víme, takže se můžeme pustit do elektrického oběda úterního. Já myslím, že všechno víme.

0: Tak tohle byly Offspring, který... Tak tohle byly Offspring, který nám otevřeli dnešní elektrické... Tak tohle byly Offspring, který nám otevřeli dnešní elektrické oběd a my už pojďme... Tak tohle byly Offspring, který nám otevřeli dnešní elektrické oběd a my už pojďme na vaše první přání. Otevřeli dnešní elektrické oběd a my už pojďme na vaše první přání. Dorazili strašné elektrické oběd a my už pojďme na vaše první přání. Dorazili strašná spousta, jen jsem to vyhlásil. Tam už pojďme na vaše první přání. Dorazili strašná spousta, jen jsem to vyhlásil. Na vaše první přání. Dorazili strašná spousta, jen jsem to vyhlásil. Tak se tím budu muset vaše první přání. Dorazili strašná spousta, jen jsem to vyhlásil. Tak se tím budu muset, dorazila jich strašná spousta, jen jsem to vyhlásil, tak se tím budu muset trošku pořádně prošmejdit, spousta, jen jsem to vyhlásil, tak se tím budu muset trošku pořádně prošmejdit, ale usil, tak se tím budu muset trošku pořádně prošmejdit, ale už jsem tady vybral jedno přání, který dáme teď, víte, jak jsem se zadýchal, jo, a pak, že ta práce není náročná tady, čověče, hele, tak, kde to mám to přání,
1: Všechno to rozbijem!

Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Here we are, and I can't think. Radio.

přání a Žaneta si přála slyšet tuhle tu píseň. Já tady máme a přání a Žaneta si přála slyšet tuhle tu píseň. Já tady máme další skladbu. Žaneta si přála slyšet tuhle tu píseň. Já tady máme další skladbu nebo muziku. Zdravím tě kam slyšet tuhle tu píseň. Já tady máme další skladbu nebo muziku. Zdravím. Já tady máme další skladbu nebo muziku. Zdravím tě Kamile, měl bych jedno přání k dnešnímu. Máme další skladbu nebo muziku. Zdravím tě Kamile, měl bych další skladbu nebo muziku. Zdravím tě Kamile, měl bych jedno přání k dnešnímu letku. Zdravím tě Kamile, měl bych jedno přání k dnešnímu elektrickému obědu a to Arakain. Kamile, měl bych jedno přání k dnešnímu elektrickému obědu a to Arakain. Z dob hodně minulých nějakou pořádnou flašku. Jedno přání k dnešnímu elektrickému obědu a to Arakain. Z dob hodně minulých nějakou pořádnou flákotu z Alba Trnava k dnešnímu elektrickému obědu a to Arakain. Z dob hodně minulých nějakou pořádnou flákotu z Alba Trash de Trash nebo obědu a to Arakain. Z dob hodně minulých nějakou pořádnou flákotu z Alba Trash de Trash. Z dob hodně minulých nějakou pořádnou flákotu z Alba Trash de Trash nebo Schizofren. Nějakou pořádnou flákotu z Alba Trash de Trash nebo Schizofrenie. Díky Honza napsal. Hele, flákotu z Alba Trash de Trash nebo Schizofrenie. Díky Honza napsal. Hele, já bych šel ještě hloubš i Alba Trash de Trash nebo Schizofrenie. Díky Honza napsal. Hele, já bych šel ještě hloubš i když ono vlastně z Alba Trash de Trash. Ano, může to tak být, protože píseň Proč vyšla teď na nedávný re. Když ono vlastně z Alba Trash de Trash, ano, může to tak být, protože píseň Proč vyšla teď na nedávný reedici. Z Alba Trash de Trash, ano, může to tak být, protože píseň Proč vyšla teď na nedávný reedici. Takže se dá, ano, může to tak být, protože píseň Proč vyšla teď na nedávný reedici. Takže se dá říct, že je součást tak být, protože píseň Proč vyšla teď na nedávný reedici. Takže se dá říct, že je sou proč vyšla teď na nedávný reedici. Takže se dá říct, že je součástí tohle alba nedávný reedici, takže se dá říct, že je součástí tohle alba, ale v podstatě ano, takže se dá říct, že je součástí tohle alba, ale v podstatě ano, protože v té éře se dá říct, že je součástí tohle alba, ale v podstatě ano, protože v té éře vznikaly, ona by šla i na říct, že je součástí tohle alba, ale v podstatě ano, protože v té éře vznikaly, ona by šla i s písní Amadeus, která se potom na albu Trash de Trash objevila, takže ji můžeme tak brát písní Amadeus, která se potom na albu Trash de Trash objevila, takže ji můžeme tak brát a dáme si, která se potom na albu Trash de Trash objevila, takže ji můžeme tak brát a dáme si ji. Potom na albu Trash de Trash objevila, takže ji můžeme tak brát a dáme si ji. Takže teď objevila, takže ji můžeme tak brát a dáme si ji. Takže teď to pořádně nakopneme, takže ji můžeme tak brát a dáme si ji. Takže teď to pořádně nakopneme, tak bacháť vám nezaskočí. Brát a dáme si ji. Takže teď to pořádně nakopneme, tak bacháť vám nezaskočí. Arakain a dáme si ji. Takže teď to pořádně nakopneme, tak bacháť vám nezaskočí. Arakain to pořádně nakopneme, tak bacháť vám nezaskočí. Arakain a proč? Nakopneme, tak bacháť vám nezaskočí. Arakain a proč? Vám nezaskočí. Arakain a proč? Arakain a proč? Arakain a proč?

Pretty Reckless na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muzika podle vašich chutí a přání a Žaneta si přála na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muzika podle vašich chutí a přání a Žaneta si přála slyšet tuhle tu píseň. V elektrickém obědě, muzika podle vašich chutí a přání a Žaneta si přála slyšet tuhle tu píseň. Já tady mám muzika podle vašich chutí a přání.

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický objekt. Rock Radio. Elektrický objekt. Rock Radio. Elektrický objekt. Rock Radio. Elektrický objekt.
1: Dobrý den, jmenuji...
0: Rock Radio. Elektrický objekt.
1: Dobrý den, jmenuji...
0: Radio. Elektrický objekt.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
0: Elektrický objekt.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největší
0: objekt.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohof Kunrad zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohof Kunratice. Největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční
1: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
1: Do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
1: Audi Autohof Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6
1: Autohof Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6 válcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6 válcovým TDI. Roční Audi A6 Avant s 6 válcovým TDI motorem a pohonem roční Audi A6 Avant s 6 válcovým TDI motorem a pohonem quattro. A6 Avant s 6 válcovým TDI motorem a pohonem quattro. Zavím s 6 válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. 4 TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarovce. Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vítejte
2: u Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vítejte v kempu.
2: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vítejte v kempu. Vaše místo je
2: 8.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Těšíme se na vás.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G. 7, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák. Třikrát zelená, smažák. Třikrát zelená, smažák. Zelená, smažák. Smažák.
5: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Vv. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. www.

0: bezkempu.cz.
1: Hausbrand Café, per favore?
0: bezkempu.cz.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
0: .cz.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle ka...
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si...
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si...
1: Per favore?
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte...
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Hausbrandkáva.cz.
4: Co je?
3: Brandkáva.cz.
4: Co je?
3: Funguj.cz.
4: Co je?
5: Funguj ty, křáp.
4: Co je?
5: Funguj ty, křápe.
4: Co je?
5: Funguj ty, křápe. Ja.
4: Co je?
5: Funguj ty, křápe.
6: Já to musím dneska
4: do... Co je?
5: Funguj ty, křápe.
6: Já to musím dneska dodělat.
5: Funguj ty, křápe.
6: Já to musím dneska dodělat.
5: Klik. Křápe.
6: Já to musím dneska dodělat.
7: Kliknul vám kompresor. Pořiďte.
6: Já to musím dneska dodělat.
7: Kliknul vám kompresor. Pořiďknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotesor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškerou skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškerá www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch a CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky. Nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu. Ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu. Válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na vky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu
7: e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta
7: CZ.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 50 Kč, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. Okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 21 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26 olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl 29.

0: 60 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Aplikaci Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vys
0: jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vytáhni
0: 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš?
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Výtahy jedna.
0: To se vyplatí.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Výtahy jedna.
3: Říkám.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Výtahy jedna.
3: Říkám. Vytáhni jendu.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Výtahy jedna.
3: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah. Výtah.
2: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
3: Povídám.
2: Vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
3: Povídám. Vytáhni jendu.
2: No jo. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
3: Povídám. Vytáhni jendu.
2: No jo. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
3: Povídám. Vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
1: Dyť
2: šachty.
3: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
1: Dyť my už máme.
3: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
1: Dyť my už máme, výtahy jedna.
2: Jendo.
3: Vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
1: Dyť my už máme, výtahy jedna.
2: Jendo.
4: Chlapi.
2: Jedna.
1: Dyť my už máme, výtahy jedna.
2: Jendo.
4: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
1: Dyť my už máme, výtahy jedna.
2: Jendo.
4: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
5: Jendo. Ty seš ale bedna.
6: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce výtahové šachty, moderní prosklené výtahy. Výtahy i rekonstrukce stávajících. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz Sklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz
0: V Lidlu jsou ceny v klidu
6: i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od
6: stávajících. www.výtahy1.cz
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidává
6: www.výtahy1.cz
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidává
6: výtahy1.cz
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 20, být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90 klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 40. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou dalšnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to je 90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.
0: To se vyplatí.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. To v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Tak Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto 5 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení najdeš jen

Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení, ať auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení, Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.cení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz vozu zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz Rockradio.direct.auto.cz Rockradio.auto.cz Rockradio.cz

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Rok od rána do večera. Od rána do večera.

nebo na rádia v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. UI FM nebo na radia.cz. Rock Ram nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

Super píseň z Alba. Super píseň z Alba, Crazy Nights z roku 19... Super píseň z Alba, Crazy Nights z roku 1987. Super píseň z Alba, Crazy Nights z roku 1987 a samozřejmě. Super píseň z Alba, Crazy Nights z roku 1987 a samozřejmě od kapely Kiss, protože... Z Alba, Crazy Nights z roku 1987 a samozřejmě od kapely Kiss, protože Paula Stanleyho toho... Crazy Nights z roku 1987 a samozřejmě od kapely Kiss, protože Paula Stanleyho toho jste museli poznat. Tak 1987 a samozřejmě od kapely Kiss, protože Paula Stanleyho toho jste museli poznat. Takovej je z 57 a samozřejmě od kapely Kiss, protože Paula Stanleyho toho jste museli poznat. Takovej je specifický, samozřejmě od kapely Kiss, protože Paula Stanleyho toho jste museli poznat. Takovej je specifický a Kiss, protože Paula Stanleyho toho jste museli poznat. Takovej je specifický a jedinečný hlas Paula Stanleyho toho jste museli poznat. Takovej je specifický a jedinečný hlas museli poznat. Takovej je specifický a jedinečný hlas, který jsme si dali teď znat. Takovej je specifický a jedinečný hlas, který jsme si dali teď na Rock Rádiu díky specifický a jedinečný hlas, který jsme si dali teď na Rock Rádiu díky písni Reason a jedinečný hlas, který jsme si dali teď na Rock Rádiu díky písni Reason to Love, který jsme si dali teď na Rock Rádiu díky písni Reason to Love, která je právě z tohohle alba. Jsme si dali teď na Rock Rádiu díky písni Reason to Love, která je právě z tohohle alba. Rock Rádiu díky písni Reason to Love, která je právě z tohohle alba. A zařídění Reason to Love, která je právě z tohohle alba. A zařídila to Liv, která je právě z tohohle alba. A zařídila to Petra Další, která je právě z tohohle alba. A zařídila to Petra Další přání z tohohle alba. A zařídila to Petra Další přání. A zařídila to Petra Další přání. Je. Petra Další přání. Je. Od Adama, který zdraví a chtěl Další přání. Je. Od Adama, který zdraví a chtěl by nechat zahrát přání. Je. Od Adama, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Five. Je. Od Adama, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Five Finger. Je. Od Adama, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Five Finger Death Punch. Zdraví a chtěl by nechat zahrát Five Finger Death Punch. A píše, bylo by to pro všechny, co poslouchají. Chtěl by nechat zahrát Five Finger Death Punch. A píše, bylo by to pro všechny, co poslouchají. Zahrát Five Finger Death Punch. A píše, bylo by to pro všechny, co poslouchají. Děkuji. Five Finger Death Punch. A píše, bylo by to pro všechny, co poslouchají. Děkuji. Adame, nemá. A píše, bylo by to pro všechny, co poslouchají. Děkuji. Adame, nemáš zač.

Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Drak. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Drap. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Drap. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Drap. A Kamil Drap. Drap.

krásně zapula a to díky Ivaně. Další přání zní krásně zapula a to díky Ivaně. Další přání a to díky Ivaně. Další přání zní takto a díky Ivaně. Další přání zní takto, ahoj, co takhle zahrát pro ně. Další přání zní takto, ahoj, co takhle zahrát, prosím, dlažební. Zní takto, ahoj, co takhle zahrát, prosím, dlažební kosku od Brutusu na takový ten polední detox od přemýšlení. Tak to si myslím, že se hodí skvěle. Ten polední detox od přemýšlení. Tak to si myslím, že se hodí skvěle. Polední detox od přemýšlení. Tak to si myslím, že se hodí skvěle. Přemýšlení, tak to si myslím, že se hodí skvěle. Tak to si myslím, že se hodí skvěle. To si myslím, že se hodí skvěle.

0: Eagle Eye Sherry na Rock Rádiu Save Tonight a Eagle Eye Sherry na Rock Rádiu Save Tonight a muzika podle vaší chuti.
1: Pohodovka do dnešního elektrického oběda, která krásně zapula.

0: ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu je nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ. Svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ.
1: Těšíme se
0: ještě dnes na PED 2026 CZ.
1: Těšíme se na vás v
0: na PED 2026 CZ.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: 2026 CZ.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
0: 26 CZ.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany
0: CZ.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: Června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: OC Letňany.
2: Domanský.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene na
2: Domanský.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte spoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech, naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. A Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají.
4: Bene.cz. Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee
5: jumping. Slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping.
5: A?
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting. Co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem.
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezing. Balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, les, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného
4: lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí
4: a počet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí
4: zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek.
4: Který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný
4: venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek. Krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo si s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně
5: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere
5: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý
5: zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, tebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může
4: zážitek. Si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit
4: úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší
5: když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou
5: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
5: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků
5: nemůže zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
5: vyměnit.

0: za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitek.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
0: Dan Landa.
3: Trautenberg.
0: Rybičky.
3: To je třeba napravit.
0: Dan Landa.
3: Trautenberg.
0: Rybičky.
3: Migové.
0: Jdeme na Hrady. Dan Landa.
3: Trautenberg.
0: Rybičky.
3: Migové.
0: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
3: Trautenberg.
0: Rybičky.
3: Migové.
0: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
0: 8 víkendů. Rybičky.
3: Migové.
0: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po své.
0: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé.
0: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
3: Pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
3: Harley.
0: Vypsaná
3: po celé republice.
0: Dan Landa.
3: Harley.
0: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
0: Fixa.
3: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.sk. A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři.
0: 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna
0: na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a
0: limit.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná
0: CZ.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile do Z jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB gratis karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB gratis a opakovaně.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit. Hradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme
7: vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
10: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší

0: 18 let. Mírní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí
0: smí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
0: osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkvislost. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit, se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka Magnu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte a slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrní a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete.
3: Hlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdně opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdniny s kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. Prázdní. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje, jako velkolepé divadelní představení je Karla Máje,
4: Poklad na Stříbrném jezeře. Ve westernovém stavení je tu.
5: O letošních prázdninách
4: na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vtem vozu Peugeot. Vyzkoušíte to nejlepší ze... Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny,
8: ale také speciální nabídka na nákup nového vozu Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Zažijte emoce za Rock Radio. Elektrický oběd. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow kolem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čeká Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Na kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup soutěž o hodnotné ceny.

0: na PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký.
0: PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.

k rádiu a přání. Ich will a Rammsteini na Rock rádiu a přání od Roberta, který jsem splnil. Ich will a Rammsteini na Rock rádiu a přání od Roberta, který jsem splnil. A Rammsteini na Rock rádiu a přání od Roberta, který jsem splnil. Další přání na Rock rádiu a přání od Roberta, který jsem splnil. Další přání je od rádiu a přání od Roberta, který jsem splnil. Další přání je od přání od Roberta, který jsem splnil. Další přání je od Marty píše. Ahoj Kamile, rád bych nechal zahrát nějakou pecku od Seven pro partu do dílny, ať nám Seven pro partu do dílny, ať nám to utíká. Ano, kapela Seven bude zítra hostem dílny, ať nám to utíká. Ano, kapela Seven bude zítra hostem u nás na Rock rádiu. Utíká. Ano, kapela Seven bude zítra hostem u nás na Rock rádiu v hvězdní hodince u nás na Rock rádiu v hvězdní hodince mezi 9. a 10. hodinou, tak můžeme rádiu v hvězdní hodince mezi 9. a 10. hodinou, tak můžeme udělat i hodince mezi 9. a 10. hodinou, tak můžeme udělat i touhle formou malou pozvánku. 50. hodinou, tak můžeme udělat i touhle formou malou pozvánku. Takže Seven z Mladý Boleslavy a Provokatér. Tak trochu strach. Boleslavy a Provokatér. Tak trochu.

wir wollen den Beifall. Und

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický objekt. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb.

A další přání je díky Petrovi, který jsme si na Rock Rádio dali díky Tereze. A další přání je díky Petrovi, který píše, že by chtěl nechat zahrát. Na Rock Rádio dali díky Tereze. A další přání je díky Petrovi, který píše, že by chtěl nechat zahrát Cure pro Tereze. A další přání je díky Petrovi, který píše, že by chtěl nechat zahrát Cure pro mě. A další přání je díky Petrovi, který píše, že by chtěl nechat zahrát Cure pro mě a kolegu Michala. Díky Petrovi, který píše, že by chtěl nechat zahrát Cure pro mě a kolegu Michala do práce, aby nám ten den lépe, který píše, že by chtěl nechat zahrát Cure pro mě a kolegu Michala do práce, aby nám ten den lépe utekl. Zahrát Cure pro mě a kolegu Michala do práce, aby nám ten den lépe utekl. A taky všichni, co mají tuhle hudbu rádi. Díky. Petře, jdeme si dát Cure. Tuhle hudbu rádi. Díky. Petře, jdeme si dát Cure. Petře, jdeme si dát Cure. Jdeme si dát Cure.

Tak tohle byly legendární Led Zeppelin, který jsme si na Rock Rádiu dali díky Tereze. Tohle byly legendární Led Zeppelin, který jsme si na Rock Rádiu dali díky Tereze a další přání je díky Petrovi.

Rock Radio. Rock, Rock Radio. Rock, Rock Radio. Elektrický. Rock, Rock Radio. Elektrický. Rock, Rock Radio. Elektrický oběd Samil. Rock, Rock Radio. Elektrický oběd Samilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd Samilem Drábem. Jo, elektrický oběd Samilem Drábem. Oběd Samilem Drábem.

that's how I won't turn to stone. Oh, I won't turn to stone.

0: Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. Kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. Všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze. Ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze. V parku Učeňku. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze. V parku Učeňku. Utečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. Neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tady vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner a barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Češ.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Auto BZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Spotřební
0: autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Spotřební
0: Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Spotřební daň tvoří 14%
0: v Praze a v Náchodě.
1: Spotřební daň tvoří 14%
0: v Náchodě.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Procent státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko. Rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
2: Potisk, trička, byla, CZ.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boat. Kterou si v Prague Boat vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na Luxus Boat vyrábíme. Prostě unikátní prostor pro výlet, pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.

0: na Katslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: www.prahakci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Na katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na
1: katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
0: Na palubu.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy Woobirds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i spodek. Angry Birds, lousy vůně pod i spodek. Žádný keci funkčí věc. Lousy vůně pod i spodek. Žádný keci funkčí věci. A nevůně pod i spodek. Žádný keci funkčí věci. A nagr i bet i spodek. Žádný keci funkčí věci. A nagr i žádný keci funkčí věci. A nagr i BRD si funkčí věci. A nagr i BRD se i BRD se tečka CZ.
3: Stavební
2: BRDS.cz.
3: Stavebniny dek přináší
2: BRDS.cz.
3: Stavebniny dek přináší
2: Megák.cz.
3: Stavebniny dek přináší Megákci 3 plus
2: CZ.
3: Stavebniny dek přináší Megákci 3 plus 1 ke každým třem kusům. Stavebniny dek přináší Megákci 3 plus 1 ke každým třem kusům pistolové. Stavebniny dek přináší Megákci 3 plus 1 ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplň. Přináší Megákci 3 plus 1 ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplň. 3 plus 1 ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Deck Foam MX5. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Deck Foam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kusům pistolové pěny pro stavební výplně Deck Foam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma pěny pro stavební výplně Deck Foam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma mega akce výplně Deck Foam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma mega akce ve stavebninách MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma mega akce ve stavebninách Deck. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma mega akce ve stavebninách Deck platí do 20. Navíc dostanete čtvrtý kus zdarma mega akce ve stavebninách Deck platí do 26. června. Čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 26. června. Tak si přijďte pro mega akce ve stavebninách Deck platí do 26. června. Tak si ve stavebninách Deck platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Deck Foam do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Deck Foam pro stavební výplně zdarma. Více na 26. června. Tak si přijďte pro pěny Deck Foam pro stavební výplně z června. Tak si přijďte pro pěny Deck Foam pro stavební výplně zdarma. Více na deck.cz. Tak si přijďte pro pěny Deck Foam pro stavební výplně zdarma. Více na deck.cz. Přijďte pro pěny Deck Foam pro stavební výplně zdarma. Více na deck.cz. Více na deck.cz.
4: Rock Radio.
3: Deck.cz.
4: Rock Radio. Vdab. Rock Radio. Vdabu i F. Rock Radio. V dabu i FM. Rock Radio. V dabu i FM. Nebdio. V dabu i FM. Nebo na rádia teč. V dabu i FM. Nebo na rádia. V dabu i FM. Nebo na rádia tečka CZ. I FM. Nebo na rádia tečka CZ. Nebo na radia.cz.
5: Střešní okna
4: radia.cz.
5: Střešní okna fenestra
4: fen.cz.
5: Střešní okna fenestra
4: fenestra
5: ano
4: .cz.

0: Fenestra? Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a není okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, českna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.

0: Krásné poledne přeje Kuba. Jo.
1: Zprávy.
0: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Po dálnici D35.
1: Zprávy.
0: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Po dálnici D35 v úseku.
1: Zprávy.
0: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Po dálnici D35 v úseku. Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourov. Poledne přeje Kuba Bělak. Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Kuba Bělak. Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého Újezdu dnes jezdí. Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého Újezdu dnes jezdí. 35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého Újezdu dnes jezdí tanky. Mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého Újezdu dnes jezdí tanky. Nacvičují jízdu v Kocourovce a Velkého Újezdu dnes jezdí tanky. Nacvičují jízdu v koloně. Vozidla po dálnici. Nacvičují jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně až do 15 hodin. Koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně až do 15 hodin. Řidiče, kteří tady budou projíždět, žádá armáda o ohleduplnost. V Kalifornii se krátce o ohleduplnost. V Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bomb. V Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52. V Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52. Bombardér B-52. Zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo. B-52. Zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo. Zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo. Letoun přepravoval 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo. Letoun přepravoval 8 osob na rutinní posádky. Letadlo po pádu schořelo. Letoun přepravoval 8 osob na Letadlo po pádu schořelo. Letoun přepravoval 8 osob na rutinní zkušební misi. Letadlo po pádu schořelo. Letoun přepravoval 8 osob na rutinní zkušební misi. Zatím není jasné. Letoun přepravoval 8 osob na rutinní zkušební misi. Zatím není jasné, co Letoun přepravoval 8 osob na rutinní zkušební misi. Zatím není jasné, co havárii osob na rutinní zkušební misi. Zatím není jasné, co havárii způsobilo. Basketbalisté Nymburka slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21. triumf. Nymburka slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v klubové. Slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v klubové historii. V rozhodujícím sedmém finále zvítězili nad Pardubicemi vyhráli 4-3 na zápasy. Oba celky se už postupně 74 a sérii vyhráli 4-3 na zápasy. Oba celky se už postupně kvalifikovali do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů.
1: Rock Radio.
0: Nadcházejícího ročníku Ligy mistrů.

0: Rádio. Počasí.
1: Jeho ročníku Ligy mistrů.
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Nezbo Ligy mistrů.
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno a zataženo.
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno a zataženo, zpočátku i polojasno.
0: Rádio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno a zataženo, zpočátku i polojasno, je skoro jasno.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno a zataženo, zpočátku i polojasno, je skoro jasno. V Čechách. Dnes bude oblačno a zataženo, zpočátku i polojasno, je skoro jasno. V Čechách čekáme od západu místy občasný. Dnes bude oblačno a zataženo, zpočátku i polojasno, je skoro jasno. V Čechách čekáme od zataženo, zpočátku i polojasno, je skoro jasno. V Čechách čekáme od západu místy občasný déšť nebo přehánky. Polojasno, je skoro jasno. V Čechách čekáme od západu místy občasný déšť nebo přehánky. Skoro jasno. V Čechách čekáme od západu místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18. V Čechách čekáme od západu místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 od západu místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Denní teploty 18 až 23 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje v 8. Můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
0: Rock Radio.
3: Doprava.
1: V ulici Svatovícká v Praze nehoda dvou osobních aut.
3: Doprava.
1: V ulici Svatovícká v Praze nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce. V ulici Svatovícká v Praze nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce. Také se Svatovícká v Praze nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce. Také se někam jedete, tak hlavně. Je tam překážka na vozovce. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Na vozovce. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
4: Viditelný
1: zážitek hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
4: Viditelný zážitek v každém
1: tam pořádku dorazíte.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku
1: dorazíte.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz Hledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. khp.cz

0: Vlezl jsem se na kafe na benzínce a teď tam vlezu a slyším jenom polštinu. No a paní se tam smála, říká. To je teďka normálka, my tady máme jenom polský jako zájezdy. Takže tam byli samý říká,
1: Rock Radio.

0: Rokrádio. Rokovej. Rokrádio. Rokovej poraz. Rokrádio. Rokovej poraz.
1: A ja vás...
0: Rokrádio. Rokovej poraz.
1: A ja vás zdravím, roke...
0: Rokrádio. Rokovej poraz.
1: A ja vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12.
0: Rokrádio. Rokovej poraz.
1: A ja vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině.
0: Rokovej poraz.
1: A ja vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rokovej voraz dane.
0: Poraz.
1: A ja vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rokovej voraz. A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rokovej voraz danem. Já jsem zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rokovej voraz danem. Já jsem dneska jel po dálnici a stavoval jsem pár minut po 12. hodině a začíná rokovej voraz danem. Já jsem dneska jel po dálnici a stavoval jsem se na rokovej voraz danem. Já jsem dneska jel po dálnici a stavoval jsem se na kafe, na benzínce danem. Já jsem dneska jel po dálnici a stavoval jsem se na kafe, na benzínce. A teď tam vlezu a slyším dálnici a stavoval

Ahoj, já jsem Robert. Ahoj, já jsem Robert Kody. Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny. Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače. Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Jo.

0: postavil, Petr, který bude moderovat tenhle ten festival, celý náš tým, který to pro vás postavil, Petr, který bude moderovat tenhle ten festival a který to pro vás postavil, Petr, který bude moderovat tenhle ten festival a uvádět ty kapely, no a Brunel, Petr, který bude moderovat tenhle ten festival a uvádět ty kapely, Petr, který bude moderovat tenhle ten festival a uvádět ty kapely, no a budou tam holky než hostesky, moderovat tenhle ten festival a uvádět ty kapely, no a budou tam holky než hostesky, který festival a uvádět ty kapely, no a budou tam holky než hostesky, který vám budou rozdávat nějaké a uvádět ty kapely, no a budou tam holky než hostesky, který vám budou rozdávat nějaké kapely, no a budou tam holky než hostesky, který vám budou rozdávat nějaký materiál. No a budou tam holky než hostesky, který vám budou rozdávat nějaký materiál reklamní plus hostesky, který vám budou rozdávat nějaký materiál reklamní plus si u nich můžete koupit, který vám budou rozdávat nějaký materiál reklamní plus si u nich můžete koupit nějaký merch, budou rozdávat nějaký materiál reklamní plus si u nich můžete koupit nějaký merch náš, materiál reklamní plus si u nich můžete koupit nějaký merch náš. A co pro to musíte udělat? Materiál reklamní plus si u nich můžete koupit nějaký merch náš. A co pro to můžete koupit nějaký merch náš? A co pro to musíte udělat? Vyfotit nějakou crazy fotku s celou vaší merch náš. A co pro to musíte udělat? Vyfotit nějakou crazy fotku s celou vaší partou. A co pro to musíte udělat? Vyfotit nějakou crazy fotku s celou vaší partou a já my se mohli dostat na tenhle ten rokin. A stačí, abyste to poslali na studio@rokoviradio.cz. Rokin. A stačí, abyste to poslali na studio@rokoviradio.cz. Čím originál. Stačí, abyste to poslali na studio@rokoviradio.cz. Čím originálnější, tím studio@rokoviradio.cz. Čím originálnější, tím lepší to bude. @rokoviradio.cz. Čím originálnější, tím lepší to bude. .cz. Čím originálnější, tím lepší to bude. Čím originálnější, tím lepší to bude.
1: Tvrdou
0: muziku, tím lepší to bude.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá
0: lepší to bude.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules Klima od matrace.

0: se šíří areálem. Trampolíny jedou pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád... Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. Šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni spíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. A lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. Zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. Oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty. Sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty. Opravdu. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty. Ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty. Opravdu. Dobré. Tak. Být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty. Opravdu. Dobré. Tak.
1: Zav.
0: A v tom jsme my, surikaty. Opravdu. Dobré. Tak.
1: Zoopar.
0: V tom jsme my, surikaty. Opravdu. Dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí.
0: Surikaty. Opravdu. Dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od...
0: Dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a... Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Chceme ho postavit
1: od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Chceme ho
1: hodně blízko u zvířat.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama? Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš dom.
2: Ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix.
3: Dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem.
3: Materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem.
3: A vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: Tady děje.
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací.
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Base. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delry nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín, dojezd superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín, dojezd až 1350 km spotřeb. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín, dojezd až 1350 km spotřeba od jedna delší cesty benzín, dojezd až 1350 km spotřeba od cesty benzín, dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litrů na 100, dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 km, 1350 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky
6: kilometrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď su...
6: 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď super...
6: ...litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
6: 100 km.
7: Jo,

0: a díky Techbonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr.
0: Techbonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový...
0: Teď super hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Toto vysílá lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Toto vysílání je příspěvek
1: úsporných technologiích. BYD.com.
2: Toto vysílání je přísně tajné.
1: BYD.com.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent
1: s .com.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. I misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí se rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc. Zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz, agent s povolením a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz, agent s povolením v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat 6 tisíc ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
3: No to, že jsi mladý.
2: Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
3: No to, že jsi
2: agent s povolením srovnávat.
3: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem.
2: Povolením srovnávat.
3: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat. No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen plot. No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudu znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudu budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudopu. Jsme ploty a zahradní domky, teda alespoň ne u nás v sudopu. Jsme sudopní domky, teda alespoň ne u nás v sudopu. Jsme sudop Praha a nabízíme profesionální u nás v sudopu. Jsme sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy v sudopu. Jsme sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i jsme sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektujeme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smání výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudo podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudo Praha.

a to zrovna na Rock'n'Town, a to v Pardubicích 19. června. Můžete se na Rock'n'Town, a to v Pardubicích 19. června. Můžete se těšit na koblížky, alkohol, horký žest. V Pardubicích 19. června můžete se těšit na koblížky, alkohol, horký 19. června. Můžete se těšit na koblížky, alkohol, horký žestlíže, Trautenberg. A ta můžete se těšit na koblížky, alkohol, horký žestlíže, Trautenberg. A traktoře, který koblížky, alkohol, horký žestlíže, Trautenberg. A traktoře, který slaví 25 let a jdou šňůru právě s Trautenberg. A traktoře, který slaví 25 let a jdou šňůru právě s náma na Rokinech. Nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás jdou šňůru právě s náma na Rokinech. Petr, který bude moderovat tenhle ten festival.

0: Pojďte v tom s námi. Ve budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. Ve právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz projektantbudoucnosti.cz
1: potisk potisk dárky, potisk dárky, byla CZ.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou z matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Já jsem tady vybral perfektní písničku pro holky všechny, který mají rty, když mají alergickou reakci. Takový ty pěkný písničku pro holky všechny, který mají rty, když mají alergickou reakci. Takový ty kačku pro holky všechny, který mají rty, když mají alergickou reakci. Takový ty kačeří uky všechny, který mají rty, když mají alergickou reakci. Takový ty kačeří ústa, jiné kafe a rty, když mají alergickou reakci. Takový ty kačeří ústa, jiné kafe a kolagenová nitka. Alergickou reakci, takový ty kačeří ústa, jiné kafe a kolagenová nitka. Takový ty kačeří ústa, jiné kafe a kolagenová nitka. Kačeří ústa, jiné kafe a kolagenová nitka. Kolagenová nitka.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelín.
1: Nitka.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky. Z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídku. Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený...
2: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor!
2: Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb.
2: Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří
2: katí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolínem zvýšený pohyb. Smích

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany.
0: Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma
0: už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr.
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších. Aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně.
1: Nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to.
1: Uběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si.
1: Sladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu. Krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma.
2: Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nej...
2: Jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Vaše nejsladší jahody.
3: Ceny rostou, digitální čísla...
1: Nejsladší jahody.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato...
1: Ty.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato... Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato... To tu bude vždycky. A rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve které vydrží po generaci. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u vydrží po generaci. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Race. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako bráčky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u tota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Rock Radio. A u portál CZ. Rock Radio. Portál CZ. Rock Radio. Where's the stand?

od rána do večera. Ušnej rok od rána do večera. Od rána do večera. A do večera.

0: DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Na Instagram.
0: Na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio.
1: Na Instagram.
0: Z. Rock Radio.
1: Na Instagram obrázky len z pláže.
0: Rock Radio.
1: Na Instagram obrázky len z pláže. Všetky
0: Radio.
1: Na Instagrame obrázky len z pláže, všetky večere a drinky.

0: chtít. Pasy to do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba má jakž takž přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza z máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza z Anabeli vin. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza z Anabeli věnujou třeba vám. Pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza z Anabeli věnujou třeba rokový rozjezd a napište si o ní. Honza z Anabeli věnujou třeba vám. Slušný a napište si o ní. Honza z Anabeli věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku oni. Honza z Anabeli věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v Rokovinu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parní
0: rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parní. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Vive. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Aplikaci Sencor. Aplikaci Sencor.

práci vedro, doma... V práci vedro, doma vedro... V práci vedro, doma vedro... Ven... V práci vedro, doma vedro... Venku vedro, vedro... Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít.

si. Takže skvělý, tomuhle fandím. Takovýhle stage na festiáku víc. No a že jsem byl u toho divokého byla, tak tohle fandím. Takovýhle stage na festiáku víc. No a že jsem byl u toho divokého byla, tak toho vám za chvilku tak. Takovýhle stage na festiáku víc. No a že jsem byl u toho divokého byla, tak toho vám za chvilku taky pustím, ale ještě bude Marilyn Manson, Pain, anebo mým oblíbený Mr. Big Egg Shine. Ale ještě bude Marilyn Manson, Pain, anebo mým oblíbený Mr. Big Egg Shine.

0: a nám dohráli Red Hot Chili Peppers No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for People, Chili Peppers, jak Danny California. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for People, protože jak Danny California. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for People, protože tam byla výborná. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for People, protože tam byla výborná stage. A my si jdem a najednou for people, protože tam byla výborná stage a jmenuje se Táborák stage. A my si jdem a najednou slyším, říkám, to je jenom divoký byl a slyším malování. Tak se jdem tam vrátit tomu táboráku, tam je jakovej táborák, lidi. A hraje se tam jako akusticky a z divokýho byla. Říkám, Ježišmarja, tady Vašek. No a hrál tam to malování z divokýho byla. Kecám s ním. Říkám, hele, neměl čtvrtek, měli s Medvědem 009 hrát právě na parníku. A tam jsem původně jako měl jít, místo toho jsem šel na rokáč. Tak říkám, co tady děláš, jo? Bylo to skvělý, tohle tu stage mám hrozně rád,
1: je to plný překvapení v neděli třeba, když byl státou.
0: Tak tam byl malý překvapení v neděli třeba, když byli Iron Maiden, tak tam byl Mardy z Vypsaný fiktiv.

0: Fiesta 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, kupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super!
0: Pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes.
0: Do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
0: Zítra června.
1: Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké
0: tříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Trénír.
1: To je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Trénírkárna.cz.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Trénírkárna.cz.
1: A vždycky něco navíc.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty.
1: Něco navíc.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky.
2: CZ.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalot.
2: Hej ty.
3: Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30 problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30 a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
3: 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.
3: Všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
3: Rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
4: Objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
4: Bam, bam. Zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
5: Bam, bará. Je do postele fičí. Snad známý stele fičí. Snad zna fičí. Snad známý poraděj. Snad známý poraděj. Jiná. Snad známý poraděj. Jiná. Snad známý poraděj. Jinak jsem známý poraděj. Jinak jsem poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na dne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Se najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Chutná jazet. Tým Lidl.

0: okna Sukorady.
1: Sukorady. Sukorady.
0: www.oknasukorady.cz.
1: Sukorady.
0: www.oknasukorady.cz.
2: Angry Birds, kosmetika co má koule. Angry Birds, kosmetika co má koule. Angry Birds, kosmetika co má koule. Angry Birds, kosmetika co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod kosmetika co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek žádná koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek žádná. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek žádný keci funkčí ve Angry Birds, lousy vůně pod i sporek žádný keci funkčí věci. A lousy vůně pod i sporek žádný keci funkčí věci. A vůně pod i sporek žádný keci funkčí věci. A nogr sporek žádný keci funkčí věci. A nogr i ve a keci funkčí věci. A nogr i ve a rdose ty funkčí věci. A nogr i ve a rdose ty ve a rdose tečka cz.
3: Mami, tati.
2: Bardoso.cz.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Bardoso.cz.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Bardoso.cz.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: CZ.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do Zoo chleby.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do Zoo chleby.
3: Tam můžeme, kam pojedeme na výlet?
4: Do Zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky.
4: Výlet. Do Zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky.
4: A taky ty kobra.
3: Do Zoo chleby.
4: Tam můžeme krmit daňky.
3: A taky ty kobrazy.
4: Do chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky.
4: A taky ty kobrazy.
3: A mají tam i.
4: Tam můžeme krmit daňky.
3: A taky ty kobrazy.
4: A mají tam i lvy.
3: Jo, a
4: krmit daňky.
3: A taky ty kobrazy.
4: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat.
4: A taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
4: Jo, a můžeme tam přespat.
3: Brazy.
4: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat. To bude jaký.
4: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jednu
4: hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
4: Tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
4: Zoo chleby.
5: Hledáte práci
4: palačinky.
3: Tak co, jedeme?
4: Zoo chleby.
5: Hledáte práci.
4: Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby.
5: Hledáte práci, která dává? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřuji, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a různé pozice i úvazky.

0: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klima. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodeji. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodeji. 999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: 9 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Rock Radio.
0: On v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.

0: vyplatí. Chutná jako krásný sen, vůni budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůni budeš omámen. Ve Vraňanech jako krásný sen, vůni budeš omámen. Ve Vraňanech ní sen, vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká, Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše
0: čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Třídím doma.
0: Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Třídím doma, třídím.
1: A Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím.
1: Vaše nejsladší jahody.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji.
1: Nejsladší jahody.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku.
1: Třídím jahody.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím úvody. V bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím úvody. Třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně v lese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. U vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabice, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabice od pici, i když třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabice od pici, i když se zřídím, a třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi třídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. A třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třídělný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třídělný. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třídělný odpad.
3: Ekokom. Vedro jako na Sahaře.

nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na rádia teď od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na rádia teď v dabu i FM. Nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz.

lidi, tady Vašek Bláze. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se. Je tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme.

Slušná muzika. Je slušná muzika. Je slušná muzika.

0: Slunce a...
1: Cena DEC.cz.
0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si hodně zlý a drsný místo. Nejlevnější pneu CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Nejlevnější pneu CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery při...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jeho víkendu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jeho víkendu.
2: Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jeho víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i...
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jeho víkendu.
2: 7 dní v
4: týdnu. Tady čtu, že kontejnery přistavíte jeho víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: Kontejnery přistavíte jeho víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
2: Jedno.
4: Přistavíte jeho víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
2: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
2: Jednoduše. Jsme Siegel. Třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
4: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
2: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou? Od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Online a je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Bylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu s ní Počernice. www.direct-auto.cz
8: Rock Radio.
7: www.direct-auto.cz

0: Stavebniny Deck přináší mega. Stavebniny Deck přináší mega akci. Stavebniny Deck přináší mega akci. K pěti balením. Stavebniny Deck přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetrační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách. Dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách. Dek profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách. Dek platí do 20. 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách. Dek platí do 26. června. Penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách. Dek platí do 26. června. Tak si zdarma. Mega akce ve stavebninách. Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro ve stavebninách. Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální. Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Si Mapei zdarma. Více na deck.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně.
0: Darma. Více na deck.cz.
1: Svět není jen samé.

0: nasazení. Ten by vyjel v zahraničí, pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Ten by vyjel v případě mimořádný tým rychlého nasazení. Ten by vyjel v případě mimořádných událostí destinace pomoci českým občanům. Australští meteorologové potvrdili pomoci českým občanům. Australští meteorologové potvrdili, že v tropické oblasti tím občanům. Australští meteorologové potvrdili, že v tropické oblasti Tichomoří. Australští meteorologové potvrdili, že v tropické oblasti Tichomoří se vyskytl meteorologický vzorec na světě. Potvrdili, že v tropické oblasti Tichomoří se vyskytl meteorologický vzorec nasvědčující, že v tropické oblasti Tichomoří se vyskytl meteorologický vzorec nasvědčující nástupu El Niño. Ten přispívá k nárůstu teplot po celé nasvědčující nástupu El Niño. Ten přispívá k nárůstu teplot podsačující nástupu El Niño. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě. El Niño. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Zintenzivnitvá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Zintenzivnit by mohl ve druhé polovině roku a byl by pak nejsilnější za posledních. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezóny asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis. St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa podepsal víceletou smlouvu. St. Louis to oznámilo v prohlášení na webu.
1: Rock Radio. Počasí. Dnes bude oblačno i zataženo, zpočátku i polojasno i skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
2: Ať už prší,
1: nebo 18 až 23 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná mu den. Rok na psání startuje

rádio v DABu i FM. Rock rádio v DABu i FM nebo Rock rádio v DABu i FM nebo na rádi nebo na radia.cz. Každý den radia.cz. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte se. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nej... Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco se digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Česku distribuuje Alef. Alef.

0: 18 hodin. Slušná muzika, dokaž rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika, ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Časí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Na D2.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D2 na trase.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D2 na trase Brno Lunch Hot je porucha na jiná. Na D2 na trase Brno Lunch Hot je poruchané nákladní vozidlo. D2 na trase Brno Lunch Hot je poruchané nákladní vozidlo. Čekejte tam zdržení a nepůjezdnej pravý jízdní pruh. Na trase Brno Lunch Hot je poruchané nákladní vozidlo. Čekejte tam zdržení a nepůjezdnej pravý jízdní pruh. Je poruchané nákladní vozidlo. Čekejte tam zdržení a nepůjezdnej pravý jízdní pruh. Také si nákladní vozidlo. Čekejte tam zdržení a nepůjezdnej pravý jízdní pruh. Také si tam pořádku dostanete.
0: Instagram Rock Rádio.
1: Dostanete.
0: Instagram Rock Rádio. Instagram Rock Rádio. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádio. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádio. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volantia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zastavíte. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras.
1: A je pak...
0: Rock Radio, Rockovej foras.
1: A je pár minut po...
0: Rock Radio, Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu...
0: Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockovýho vorazu...
0: Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockovýho vorazu s Danem za sebou... 13. hodině a máme první hodinu rockovýho vorazu s Danem za sebou. Tady v Praze sice je zataženo a i tady první hodinu rockovýho vorazu s Danem za sebou. Tady v Praze sice je zataženo, a i tady pršelo před chvilkou, je vorazu s Danem za sebou. Tady v Praze sice je zataženo, a i tady pršelo před chvilkou. Tady v Praze sice je zataženo, a i tady pršelo před chvilkou, ale o víkendu se k nám ženou hrozný tropy. Zataženo, a i tady pršelo před chvilkou, ale o víkendu se k nám ženou hrozný tropy. Pršelo před chvilkou, ale o víkendu se k nám ženou hrozný tropy. Takže se připravte 30+. Ale o víkendu se k nám ženou hrozný tropy, takže se připravte 30+. Koukal jsem, že s víkendu se k nám ženou hrozný tropy, takže se připravte 30+. Koukal jsem, že snad hrozný tropy, takže se připravte 30+. Koukal jsem, že snad jeden den i 35. Koukal jsem, že snad jeden den i 35. Tak doufám, že máte krém, ať se pořádně namažete do jeden den i 35. Tak doufám, že máte krém, ať se pořádně namažete, kdo nemáte krém. Tak doufám, že máte krém, ať se pořádně namažete, kdo nemáte krém, tak aspoň vytáhněte piva. Doufám, že máte krém, ať se pořádně namažete, kdo nemáte krém, tak aspoň vytáhněte piváka. No. Pořádně namažete, kdo nemáte krém, tak aspoň vytáhněte piváka, namažte se zevnitř. A já vám, kdo nemáte krém, tak aspoň vytáhněte piváka, namažte se zevnitř. A já vám k tomu krém, tak aspoň vytáhněte piváka, namažte se zevnitř. A já vám k tomu pustím nějakou hudbu, třeba Komunál, Aerosmith, Bad Wolf. Vytáhněte piváka, namažte se zevnitř. A já vám k tomu pustím nějakou hudbu, třeba Komunál, Aerosmith, báka, namažte se zevnitř. A já vám k tomu pustím nějakou hudbu, třeba Komunál, Aerosmith, Bad Wolves, zevnitř. A já vám k tomu pustím nějakou hudbu, třeba Komunál, Aerosmith, Bad Wolves, nebo Survivor. Aerosmith, Bad Wolves, nebo Survivor.

0: Rádio. Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bio.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Českou v letní sezónu.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Českou v letní sezóně opět
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Českou v letní sezóně opět Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Českou v letní sezóně opět posílí konzulární služby. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Českou v letní sezóně opět posílí konzulární služby. Například přeje Kuba Bělák. Českou v letní sezóně opět posílí konzulární služby. Například Bělák. Českou v letní sezóně opět posílí konzulární služby. Například Chorvatsku. Letní sezóně opět posílí konzulární služby. Například Chorvatsku, Bulharsku. Opět posílí konzulární služby. Například Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého.

0: všichni sousedé. Plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány pro nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý prde. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Dobrý den.
0: Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do...
0: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu...
0: Dobrý.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme
1: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi
1: v republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6
1: autosalonu Audi Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant
1: Audi Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým T
1: Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za V6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Kon špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz. Více a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těším.
2: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Pomoc.
2: CZ.
1: Těšíme se na vás.
3: Pomoc.
1: Těšíme se na vás.
3: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat.
4: Správné vytrání a vzduchotechnika.
3: Můžu dýchat.
4: Správné vytrání a vzduchotechnika.
3: Dýchat.
4: Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější. Ne- Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů sklad. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.

0: A to byl Komunál. A to byl Komunál, nedáme se zlomit. A to byl Komunál, nedáme se zlomit. No a zítra... A to byl Komunál, nedáme se zlomit. No a zítra 9, Kamil, tady bude mít hosty a to... A to byl Komunál, nedáme se zlomit. No a zítra 9, Kamil, tady bude mít hosty. To byl Komunál, nedáme se zlomit. No a zítra 9, Kamil, tady bude mít hosty a to bude kapela se zlomit. No a zítra 9, Kamil, tady bude mít hosty a to bude kapela, nebude to Komunál. No a zítra 9, Kamil, tady bude mít hosty a to bude kapela, nebude to Komunál. A bude to Boleslavská hosty a to bude kapela, nebude to Komunál. A bude to Boleslavská kapela 7. Kapela, nebude to Komunál. A bude to Boleslavská kapela 7. Bude to Komunál. A bude to Boleslavská kapela 7, která v 93. roce si přijme. A bude to Boleslavská kapela 7, která v 93. roce si přijme. Boleslavská kapela 7, která v 93. roce si přejmenovala z kapely kapela 7, která v 93. roce si přejmenovala z kapely Mono na 7. Roce si přejmenovala z kapely Mono na 7. My tady vodní hrajeme měřený čas, občas tady takovala z kapely Mono na 7. My tady vodní hrajeme měřený čas, občas tady taky pouštím z kapely Mono na 7. My tady vodní hrajeme měřený čas, občas tady taky pouštím i v ostatního tady na 7. My tady vodní hrajeme měřený čas, občas tady taky pouštím i v ostatního tady pouštím. My tady vodní hrajeme měřený čas, občas tady taky pouštím i v ostatního tady pouštěj. Takže kdybyste chtěli čas, občas tady taky pouštím i v ostatního tady pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o taky pouštím i v ostatního tady pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět ráno i v ostatního tady pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět ráno, leďte Kamila pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět ráno, leďte Kamila od 9 do 10. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět ráno, leďte Kamila od 9 do 10. On tady kluky vyspovídá. Kapele víc dozvědět ráno, leďte Kamila od 9 do 10. On tady kluky vyspovídá. Ráno, leďte Kamila od 9 do 10. On tady kluky vyspovídá. Ať něco víte o téhle kapele víc. To je Kamila od 9 do 10. On tady kluky vyspovídá. Ať něco víte o téhle kapele víc. A já zas 9 do 10. On tady kluky vyspovídá. Ať něco víte o téhle kapele víc. A já zas on tady kluky vyspovídá. Ať něco víte o téhle kapele víc. A já zas pustím něco třeba tvrdšího. Ať něco víte o téhle kapele víc. A já zas pustím něco třeba tvrdšího systému. Ať něco víte o téhle kapele víc. A já zas pustím něco třeba tvrdšího systému. Dám Arakajně. A nebo teďka jdu o téhle kapele víc. A já zas pustím něco třeba tvrdšího systému dám Arakajně. A nebo teďka jdu tu za... A já zas pustím něco třeba tvrdšího systému dám Arakajně. A nebo teďka jdu tu za chvilku. Zas pustím něco třeba tvrdšího systému dám Arakajně. A nebo teďka jdu tu za chvilku. Třeba tvrdšího systému dám Arakajně. A nebo teďka jdu tu za chvilku. Já systému dám Arakajně. A nebo teďka jdu tu za chvilku. Arakajně. A nebo teďka jdu tu za chvilku.
1: Já nový
0: a nebo teďka YouTube za chvilku.
1: Já nový plot
0: chvilku.
1: Já nový plot mám. Nový. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat vši. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat.

0: Ne poradenství. Ventilatory.cz. Světy přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Světy trání úskladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě. Odborné poradenství. Ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě. Ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
1: Nemáš co na...
0: .cz. Světy trání na jednom místě.
1: Nemáš co na sebe?
0: Světy trání na jednom místě.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán.
0: Na místě.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblek jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia, na www. Nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia, na www. Slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia, na www.rokovýradio.cz. E-shopu Rock Rádia, na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny. Na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky. www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. A spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Tu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
0: Vidíš to?
1: Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
0: Vidíš to?
1: Na www.rokovýradio.cz.
0: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají.
1: www.rokovýradio.cz.
0: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci
1: www.rokovýradio.cz.
0: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a... Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
3: Co?
0: Led balonem.
2: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
3: Co?
0: Led balonem, bungee jump.
2: Slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
3: Co?
0: Led balonem, bungee jump.
2: Pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
3: Co?
0: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting. No a víš, co vidím já?
3: Co?
0: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting. Vidím já?
3: Co?
0: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padák. Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení. Balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásné.
0: Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si
0: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií.
0: Dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek,
0: který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma. Když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
2: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
2: Má vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
2: jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek.
0: Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.

0: Firma.
1: Změny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Firma na zážitky.
1: Nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Firma na zážitky.
2: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
0: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Dřík
2: je zážitek.
0: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Dřív než začnou prázdniny, než
2: zážitek.
0: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolené.
0: Na zážitky.
2: CZ.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolené.
2: CZ.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Česka. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Atención!
1: Na autodrombrno.com.
3: Atención!
1: Brno.com.
3: Atención, señoras y señores!
2: Roztančo.
3: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v Latinsko.
3: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete.
3: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La tropición, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La tropical, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La tropical pořádá intenzivní.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Un, dos, tres. Mikal pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Un, dos, tres. Mix Lati pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Un, dos, tres. Mix intenzivní kurz tance pro dospělé. Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata
3: pro dospělé. Stres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, den.
3: Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance, heels a
3: tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky. Se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. La Tropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. Awaraš naučí všude. Ale my vás naučíme tančit.
3: Awarašar.
2: Ale my vás naučíme tančit.
3: Awarašar.
2: Vás naučíme tančit.
3: Awarašar.
2: Tančit.
3: Awarašar. Awarašar.
4: Vše pro
3: Awarašar.

0: náhradní díly pro bagry,
1: vše pro bagr.cz,
0: náhradní díly pro bagry, pěk,
1: vše pro bagr.cz,
0: náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě,
1: pro bagr.cz,
0: náhradní díly pro bagry, pěkně na
1: jednom.cz,
0: náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě, pohodlí pro bagry, pěkně na jednom místě, pohodlné objednání, rychlé dodání, všechně na jednom místě, pohodlné objednání, rychlé dodání, vše na jednom místě, pohodlné

0: teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června. Se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
2: Kup si
0: 10%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
2: Kup si auto v Direct.
0: Jen do konce června.
1: Happysport.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou. Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě ne. 100 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě ne. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrátno i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu do Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz
3: CZ.

0: Hej vy.
1: Rychlé dodání. Vše pro Bagr.cz.
0: Hej vy. Ano.
1: Vše pro Bagr.cz.
0: Hej vy. Ano vy.
1: Pro Bagr.cz.
0: Hej vy. Ano vy.
1: CZ.
0: Hej vy. Ano vy. Na Belabel.cz si můžete... Hej vy. Ano vy. Na Belabel.cz si můžete... Hej vy. Ano vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout... Ano vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, te potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou osčka pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oslavu nebo legendast. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oslavu nebo legendární team building, plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně. Výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím víc. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Zapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. CZ. Dárky s vlastním potiskem.
2: Potřebujete dětské
0: dárky s vlastním potiskem.
2: Potřebujete dětské kolo. Potřebujete dětské kolo.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Potřebujete dětské kolo.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjčte.
2: Potřebujete dětské kolo.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu.
2: Potřebujete dětské kolo.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy.
2: Dětské kolo.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: Bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme dítku hned malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek
4: VUM a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal a vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
3: a Bíny.
4: A
3: v Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
3: a Bíny.
4: A teď navíc se
3: půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
3: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15.
3: Nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
3: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15
3: špičkových značek VUM,
4: Raskal
3: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15%, ale jen Raskal
3: a Bíny.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro paměť. Rock Radio. Slušnej rok pro paměť. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Jo, slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky. Pamětníky.

festivalu je... Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Tak do tance mládeži. www.nevajgluj.cz. Tak do tance mládeži. www.nevajgluj.cz. Tak do tance mládeži. Tak do tance mládeži. Tak do tance mládeži.

0: Rockin. Máte málo roku ve... Rockin. Máte málo roku ve svým městě? Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám... Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderát... Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderálo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. V svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký, že slížme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký, že slížme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký, že slíže. Trautenberg. Koblížci. Alkohol. Horký, že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června. Horký, že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardu. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sítě. A třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost
0: ne vám.
1: Partnerem festivalu

protože vychytal nulu Španělům a bylo to 0-0. Španělé jsou velký hvězdou, protože vychytal nulu Španělům a bylo to 0-0. Španělé jsou velký favoriti, dal nulu Španělům a bylo to 0-0. Španělé jsou velký favoriti tohohle mistrovství světa. A bylo to 0-0. Španělé jsou velký favoriti tohohle mistrovství světa. A ten Vozíňa měl sledujících na Instagramu 50 tisíc. Ten Vozíňa měl sledujících na Instagramu 50 tisíc před zápasem. Po zápase měl sledujících na Instagramu 50 tisíc před zápasem. Po zápasu 50 tisíc před zápasem. Po zápase k dnešnímu dni má 6 milionů před zápasem. Po zápase k dnešnímu dni má 6 milionů 700. Po zápase k dnešnímu dni má 6 milionů 700 milionů 700. To je neskutečný. Vlastně 40letý golman, který nikdy nic kloudného nebo 700. To je neskutečný. Vlastně 40letý golman, který nikdy nic kloudného. To je neskutečný. Vlastně 40letý golman, který nikdy nic kloudného neodchytal, chytal je v Trenčíně skutečný. Vlastně 40letý golman, který nikdy nic kloudného neodchytal, chytal je v Trenčíně na Slovensku, kde stál úplně za prd. Vlastně on oni ho pak poslali pryč, tak on tady jedním za prd. Vlastně on oni ho pak poslali pryč, tak on tady jedním zápasem, kde vlastně on oni ho pak poslali pryč, tak on tady jedním zápasem, kde vychytal Španěly, se udělali pryč. Tak on tady jedním zápasem, kde vychytal Španěly, se udělal kariéru. A tak on tady jedním zápasem, kde vychytal Španěly, se udělal kariéru. A teď mu jedním zápasem, kde vychytal Španěly, se udělal kariéru. A teď může se žít jenom Instasem, kde vychytal Španěly, se udělal kariéru. A teď může se žít jenom Instagramem. Kde vychytal Španěly, se udělal kariéru a teď může se žít jenom Instagramem. Dal kariéru a teď může se žít jenom Instagramem. Je to teďka nejznámější kapverdský fotbalista. Může se žít jenom Instagramem. Je to teďka nejznámější kapverdský fotbalista. Jmenuje se Vozíňa. Jenom Instagramem. Je to teďka nejznámější kapverdský fotbalista. Jmenuje se Vozíňa. Je to teďka nejznámější kapverdský fotbalista. Jmenuje se Vozíňa. A dneska je to teďka nejznámější kapverdský fotbalista. Jmenuje se Vozíňa. A dneska večer nejznámější kapverdský fotbalista, jmenuje se Vozíňa. A dneska večer nás hlavně zajímá, hraje se francouz fotbalista, jmenuje se Vozíňa. A dneska večer nás hlavně zajímá, hraje se francouz ze Senegalu, se Vozíňa. A dneska večer nás hlavně zajímá, hraje se francouz ze Senegalu. A dneska večer nás hlavně zajímá, hraje se francouz ze Senegalu, Senegalem. Večer nás hlavně zajímá, hraje se francouz ze Senegalu, Senegalem. Na hraje se francouz ze Senegalem, Senegalem, na francouzské straně ze Senegalem, Senegalem, na Senegalem, Senegalem, na francouzské straně sledujte Michel Senegalem, na francouzské straně sledujte Michela Oliseho, na francouzské straně sledujte Michela Oliseho, který dal letos na francouzské straně sledujte Michela Oliseho, který dal letos na francouzské straně sledujte Michela Oliseho, který dal letos 15 gólů 11 áček. Sledujte Michela Oliseho, který dal letos 15 gólů 11 áček. Hráč z Bayernu Michela Oliseho, který dal letos 15 gólů 11 áček. Hráč z Bayernu Mnichova, který dal letos 15 gólů 11 áček. Hráč z Bayernu Mnichov, skvělý letos 15 gólů 11 áček. Hráč z Bayernu Mnichov, skvělý fotbalista. Na druhé straně Malanga z Ismaila Sár a ten dotáhl Crystal Palace z Ismaila Sár a ten dotáhl Crystal Palace a ten dotáhl Crystal Palace vlastně k triumfu konferenční ligy, kdy dotáhl Crystal Palace vlastně k triumfu konferenční ligy, kdy v 15 zápasech dal 9 gólů. Palace vlastně k triumfu konferenční ligy, kdy v 15 zápasech dal 9 gólů. Takže vlastně k triumfu konferenční ligy, kdy v 15 zápasech dal 9 gólů. Takže vlastně k triumfu konferenční ligy, kdy v 15 zápasech dal 9 gólů. Takže sledujte tenhle ten zápas, myslím si, bude hodně konferenční ligy, kdy v 15 zápasech dal 9 gólů. Takže sledujte tenhle ten zápas, myslím si, bude 15 zápasech dal 9 gólů. Takže sledujte tenhle ten zápas, myslím si, bude hodně zajímavý. Je tam dost dobrých fotbalistů, 9 gólů. Takže sledujte tenhle ten zápas, myslím si, bude hodně zajímavý. Je tam dost dobrých fotbalistů. Takže sledujte tenhle ten zápas, myslím si, bude hodně zajímavý. Je tam dost dobrých fotbalistů. Zápas, myslím si, bude hodně zajímavý. Je tam dost dobrých fotbalistů. Myslím si, bude hodně zajímavý. Je tam dost dobrých fotbalistů.

0: Kolárovej je tam dosť dobrých fotbalistů. Tam dosť dobrých fotbalistů.
1: Když skončí AS Kompas, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já zas pustím.
1: Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já zas pustím třeba něco.
1: Těm je celý svět.
0: A já zas pustím třeba něco českého Vysací zámek, panku. A já zas pustím třeba něco českého Vysací zámek. A já zas pustím třeba něco českého Vysací zámek, pankový království, anebo Judas Priest. A já zas pustím třeba něco českého Vysací zámek, pankový království, anebo Judas Priest za chvilku. Pustím třeba něco českého Vysací zámek, pankový království, anebo Judas Priest za chvilku. Anebo Judas Priest za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, das.
0: Judas Priest za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, das se vyplatí. Od... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, das se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, das se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, das se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A 90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl 99. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
2: To se vyplatí.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 30. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. A 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
4: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových nápadem. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast .com. Plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
5: Atención, señoras y
4: technikplast.com.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Party.
4: Kakom.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Party opět roztančí smích.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Party opět roztančí smích.
5: Señoras y señores,
6: La Tropical Party opět roztančí smích.
5: Señoras y señores,
6: La Tropical Party opět roztančí smích.
5: Dos, tres,
6: taneční. La Tropical Party opět roztančí smích.
5: Dos, tres,
6: taneční škola La Tropical Party opět roztančí smích.
5: Dos, tres,
6: taneční škola La Tropical tančí smích.
5: Dos, tres,
6: taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinské.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší všechny příznivce latinskoamerické zábavy.

0: A to byly... A to byly System of Down a jejich Radio Video z roku 2005 z alba Mesmerize. Miluju tuhle skladbu. A my se půjdeme podívat na Video z roku 2005 z alba Mesmerize. Miluju tuhle skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství světa 5 z alba Mesmerize. Miluju tuhle skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství světa ve fotbale. Mesmerize. Miluju tuhle skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství světa ve fotbale, protože včera... Miluju tuhle skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství světa ve fotbale, protože včera je na mistrovství, každý mistrovství olympiáda má svýho hrdinu. A to si řekneme za chvilku. Každý mistrovství olympiáda má svýho hrdinu. A to si řekneme za chvilku. Mistrovství olympiáda má svýho hrdinu. A to si řekneme za chvilku. Olympiáda má svýho hrdinu. A to si řekneme za chvilku.
1: Slušnej
0: hrdinu. A to si řekneme za chvilku.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: Včera hráli Španělové, hráli s Kapverdama, já jsem nevím, jestli to pamatujete, jak jsem říkal, sledujte Jamal. Sledujte Jamala na španělské straně a v Kapverdá golmana. A právě ten gol stal hvězdou, protože...

0: ten nejlepší mejdan. Workshopy, dby, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropicale!
0: Přijďte se bavit. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropicale!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit. No, na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropicale!
0: Přijďte se bavit.
1: La Tropicale!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeah.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
0: další La Tropicale Party je už tuto sobotu.
1: Bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yes, další La Tropicale Party je už tuto sobotu otančit, přijďte žít.
1: Yes,
0: další La Tropicale Party je už tuto sobotu od 7:00 žít.
1: Yes,
0: další La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale.
1: Yes,
0: další La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale Party na terase. La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smíchov. Ty je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smíchov. Tu od 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smíchov. Více na www. La Tropicale Party na terase Smíchov. Více na web party na terase Smíchov. Více na www. La Tropicale Smíchov. Více na www. La Tropicale.cz.
1: Awarashar.
0: Více na www. La Tropicale.cz.
1: Awarashar.
0: Více na www. La Tropicale.cz.
1: Awarashar.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu. Nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 100. Vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíč. Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhna. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone. Ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Ratata.cz.
2: Vodafone.
3: Ratata.
2: Vodafone.
3: Ratata.
2: Vodafone.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU generace. Zlaté mince a

0: cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU port rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. K bezpečí. AU portál.cz.
1: Vedro jako na Sahaře.
0: AU portál.cz.
1: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení.
0: AU.cz.
1: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i nadál kladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimat přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
0: Korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Vytáhni jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
0: Říkí ti Datart.
2: Senkor.
3: Vytáhni jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám.
2: Senkor.
3: Vytáhni jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám. Vytáhni jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám. Vytáhni jendu! Jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám. Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám. Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vy jedna?
3: Říkám. Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím! Výtahím!
3: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím!
3: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím! Výtahy jedna, ty
3: Potřebujeme šachtu na výtah.
4: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
3: Povídám, vytáhni šachtu na výtah.
4: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
3: Povídám, vytáhni jendu.
4: No jo, já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
3: Povídám, vytáhni jendu.
4: No jo, výtahy jedna, ty uměj šachty.
3: Povídám, vytáhni jendu.
4: No jo, výtahy jedna, ty uměj šachty.
3: Povídám, vytáhni jendu.
4: No jo, výtahy jedna.
5: Teď mi už machty.
3: Povídám, vytáhni jendu.
4: No jo, výtahy jedna.
3: Teď dám, vytáhni jendu.
4: No jo, výtahy jedna.
5: Teď mi už máme výtahy jedna.
4: Jendo.
3: Vytáhni jendu.
4: No jo, výtahy jedna.
5: Teď mi už máme výtahy jedna.
4: Jendo.
3: Chlapdu.
4: No jo, výtahy jedna.
5: Teď mi už máme výtahy jedna.
4: Jendo.
6: Chlapi, já už jsem na...
4: Jo, výtahy jedna.
5: Teď mi už máme výtahy jedna.
4: Jendo.
6: Chlapi, já už jsem nahoře.
4: Jedna.
5: Teď my už máme výtah jedna.
4: Jendo.
6: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
4: Jendo.
5: Teď my už máme výtah jedna.
4: Jendo.
6: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
5: Výtah jedna.
4: Jendo.
6: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
7: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jsem nahoře. Výtah je hotový.
7: Jendo, ty seš ale bedna.
8: Jasně, dělám výtahy jedna.
7: Jendo, ty seš ale bedna.
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má.
7: O, ty seš ale bedna.
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Nové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
9: Rock Radio.
8: Stávajících. www.výtahy1.cz.
9: Rock Radio.
8: www.výtahy1.cz.

0: června je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálení Poříčí. Letos od 24. do 27. června ve spálení Poříčí. Letos láká na mimořádně na dupe 20. do 27. června ve spálení Poříčí. Letos láká na mimořádně na 20. června ve spálení Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele z června ve spálení Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele z Wasp anebo Spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele z Wasp anebo Apokalyptikou. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele z Wasp anebo Apokalyptikou. Na mimořádně nadupaný line-up v čele z Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise line-up v čele z Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther v čele z Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník 7. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival. Tří sester. Lipčice nad Vltavou, Podchýška, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem. Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda. Dřínov umělníka. Tak se bavte.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete...
2: Rock Radio, rock je slušná muzika.

0: FM nebo na radia.nadovečera. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem.
0: Radio, co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít.
0: Děje.
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Bejzer. Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Bejzer. A koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Bejzer Firefest. Čeká nás od 4 pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Bejzer Firefest. Čeká nás od 4, tak si to pojďme užít. Za rohem je Bejzer Firefest. Čeká nás od 24. Za rohem je Bejzer Firefest. Čeká nás od 24. do 27.

nechci. A co tam bříčku? Nechci, nechci. Nechci, nechci. Nechci, nechci. Nechci, nechci. A co tam?

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

nechci. Nechceš pivo, jako kdys. Nechci, nechci, nechci. Nechceš pivo. Nechci, nechci.

Nechci.

0: www.radiofine.cz.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Run. Vstupenky najdete na pálavskévinobraní.cz od 11. do 13. září. Nabídka platí jen do konce září.
2: Ano, Tatart nákupy. Jinak Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
4: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息。

0: 品质保证，只需要您的几条个人信息、条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý
0: Sinsi he Yinghan Kahao.
1: Nekupujte drahý značky. Ani levný. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský stupky. Kupujte drahý značky. Ani levný čínský stupky. Já se oblíkám bez značky. Ani levný čínský stupky. Já se oblíkám bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Klikám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: V Lidlu jsou ceny
1: klidu. Bez potisku CZ.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
1: Bez potisku CZ.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidávám. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidávám. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. A tu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu z klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144. Čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 200 kusů M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo mu za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to jsou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: A teď
2: v Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: A teď
2: jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor.
2: Ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty. V hodnotě se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Střeš. Více na Nissan.cz. Střešní okna. Nissan.cz. Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano. Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní. Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna mezi. Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem jistra.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem jistra. Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna fa mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna Fenestra a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
4: Fenestra 40.

30 let. Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. A? Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Na Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra.cz.

0: Hausbrand Caffè, per favore. Hausbrand Caffè, per favore. Hausbrand Caffè, per favore.
1: Sì, signora.
0: Hausbrand Caffè, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, du.
0: Hausbrand Caffè, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, du.
0: Hausbrand Caffè, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zaslouží.
0: Per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
0: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít.

0: Jednorázově vybrat po minimálně 10 letech spoření,
1: Dnes bude oblačno, zataženo, zpočátku i polesno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
2: Ať už prší,
1: ty 18 až 23 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Jelení v obci Praha je nákladního vozidla do svodidel, tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně,

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Správa železnic varuje před nebezpečným. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních přeje Kuba Bělák. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu nic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaň gameplay bezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaň gameplay není realita.
2: Nově zavádí možnost po minimálně deseti letech spoření jednou.

0: ať tam pořád a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešenčních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
0: A je pár minut po 14. hodině a máme...
2: Hledá lístky na Evu Farnou blíž k pódiu.
0: On se určitě chce naučit tu písničku, měl s ně vůbec rád, a já se trošku bojím. Rock Radio. Rockovej Forest.
2: Deal.

Chlapky, kluci, tady Tomáš Hrbáček z Harley, všichni vás zdravím, zdravím posluchače Rokrádia, užívejte. Tomáš Hrbáček z Harley, všichni vás zdravím, zdravím posluchače Rokrádia, užívejte krásný den. Z Harley, všichni vás zdravím, posluchače Rokrádia, užívejte krásný den a mějte se fajn. Zdravím posluchače Rokrádia, užívejte krásný den a mějte se fajn. Dávno vím, že není všechno. Čerokrádia, užívejte krásný den a mějte se fajn. Dávno vím, že není všechno. Užívejte krásný den a mějte se fajn. Dávno vím, že není všechno. Zlato, co se... Den a mějte se fajn. Dávno vím, že není všechno. Zlato, co se...

0: při skoku při dopadu, tak dělal křídla jako rukama a tím se začal mávat při skoku při dopadu, tak dělal křídla jako rukama a tím se stal jako obrovskou senzací. Při skoku při dopadu, tak dělal křídla jako rukama a tím se stal jako obrovskou senzací. Dopadu, tak dělal křídla jako rukama a tím se stal jako obrovskou senzací. Tak takhle je přesně ten Vitinha, křídla jako rukama a tím se stal jako obrovskou senzací. Tak takhle je přesně ten a tím se stal jako obrovskou senzací. Tak takhle je přesně ten Vitinha, že jako vylítl jako nahoru a tím se stal jako obrovskou senzací. Tak takhle je přesně ten Vitinha, že jako vylítl jako nahoru obrovskou senzací. Tak takhle je přesně ten Vitinha, že jako vylítl jako nahoru. Ono uvidíme v dalších zápasech. Tak takhle je přesně ten Vitinha, že jako vylítl jako nahoru. Ono uvidíme v dalších zápasech. První zápas nic neznamená. Ten Vitinha, že jako vylítl jako nahoru. Ono uvidíme v dalších zápasech. První zápas nic neznamená. Že jako vylítl jako nahoru. Ono uvidíme v dalších zápasech. První zápas nic neznamená. A v zápase první zápas nic neznamená a v dalších uvidíme, že vlastně tak zas tak dobrý není, což fakt dobrý zápas nic neznamená a v dalších uvidíme, že vlastně tak zas tak dobrý není, což fakt dobrý není a v dalších uvidíme, že vlastně tak zas tak dobrý není, což fakt dobrý není. To uvidíme, že vlastně tak zas tak dobrý není, což fakt dobrý není. To vás jako ujistím docela vlastně tak zas tak dobrý není, což fakt dobrý není. To vás jako ujistím docela tak zas tak dobrý není, což fakt dobrý není. To vás jako ujistím docela fotbal sledu, mám no není, což fakt dobrý není. To vás jako ujistím docela fotbal sledu, mám no o tom přehled není. To vás jako ujistím docela fotbal sledu, mám no o tom přehled. Ten tam pár těch fík. To vás jako ujistím docela fotbal sledu, mám no o tom přehled. Ten tam ujistím docela fotbal sledu, mám no o tom přehled. Ten tam pár těch fíků dostane, ale já mám už za fotbal sledu, mám no o tom přehled. Ten tam pár těch fíků dostane, ale já mám už tady rozhovor, který mám no o tom přehled. Ten tam pár těch fíků dostane, ale já mám už tady rozhovor, který nám přiložil pro přehled. Ten tam pár těch fíků dostane, ale já mám už tady rozhovor, který nám přiložil pro Rock Radio Jirka Luňák. Tam pár těch fíků dostane, ale já mám už tady rozhovor, který nám přiložil pro Rock Radio Jirka Luňák z okresního Přeboru dostane, ale já mám už tady rozhovor, který nám přiložil pro Rock Radio Jirka Luňák z okresního Přeboru. Mám už tady rozhovor, který nám přiložil pro Rock Radio Jirka Luňák z okresního Přeboru, kde trenér který nám přiložil pro Rock Radio Jirka Luňák z okresního Přeboru, kde trenér pro Rock Radio Jirka Luňák z okresního Přeboru, kde trenér Španěl Jirka Luňák z okresního Přeboru, kde trenér Španělska vykládal, kterou měl taktiku na okresního Přeboru, kde trenér Španělska vykládal, kterou měl taktiku na té Kapverdy. A já vám to, kde trenér Španělska vykládal, kterou měl taktiku na té Kapverdy. A já vám to tady pustím. Trenér Španělska vykládal, kterou měl taktiku na té Kapverdy. A já vám to tady pustím, ať to víte, jak to znělo v češtině.
1: No, tak co k tomu dodat, snad...
0: V češtině.
1: No, tak co k tomu dodat, snad jako pokus o novou věc, který... No, tak co k tomu dodat, snad jako pokus o novou věc, no, tak co k tomu dodat, snad jako pokus o novou věc, který... Tak co k tomu dodat, snad jako pokus o novou věc, který... Moc nevyšel, experiment, který... Jako pokus o novou věc, který... Moc nevyšel, experiment, který se nevydařil, no. Pokus o novou věc, který... Moc nevyšel, experiment, který se nevydařil, no. Věc, který... Moc nevyšel, experiment, který se nevydařil, no.
0: Takže prostě jim se to nevydařil.
1: Moc nevyšel, experiment, který se nevydařil, no.
0: Takže prostě jim se to nevydařilo.
1: Vyšel, experiment, který se nevydařil, no.
0: Takže prostě jim se to nevydařilo.
1: Experiment, který se nevydařil, no.
0: Takže prostě jim se to nevydařilo. Nevyšlo to. Takže prostě jim se to nevydařilo. Nevyšlo to. Ale tak třeba příště to vyjde. To vyjde. A já vám pustím další hudbu, třeba Guano Apes, Motorhead, Bryan Adams, a nebo za chvilku další hudbu, třeba Guano Apes, Motorhead, Bryan Adams, a nebo za chvilku Horký že slíže. Guano Apes, Motorhead, Bryan Adams, a nebo za chvilku Horký že slíže.
2: Tlačím, ale moc to nejde. Tlačím, ale moc to nejde. Tlačím, ale moc to nejde.

0: Tlačíš?
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Tlačíš?
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Nastlačený vzduch je...
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop,
1: Ale moc to nejde.
0: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchu... Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika... Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo com.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu.
5: www.siegel.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
5: www.siegel.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
5: CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kost, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 50, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za jeden. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za jeden kilogram. Salátová okurka 59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 8,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90 a za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikace. A řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus. Olej 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Plus jen za 26,90.

Temptation a jejich Faster. A to byly Within Temptation a jejich Faster. Letos jste mohli slyšet na Rock for People. A to byly Within Temptation a jejich Faster. Letos jste mohli slyšet na Rock for People. Within Temptation a jejich Faster. Letos jste mohli slyšet na Rock for People. Temptation a jejich Faster. Letos jste mohli slyšet na Rock for People. Ale já se ještě vrátím k tomu. Jejich Faster. Letos jste mohli slyšet na Rock for People. Ale já se ještě vrátím k tomu. Letos jste mohli slyšet na Rock for People. Ale já se ještě vrátím k tomu fotbalu, protože mohli slyšet na Rock for People. Ale já se ještě vrátím k tomu fotbalu, protože to Španělsko se má Kapverda People. Ale já se ještě vrátím k tomu fotbalu, protože to Španělsko se má Kapverdama. Ale já se ještě vrátím k tomu fotbalu, protože to Španělsko se má Kapverdama. Mělo takový boom na internetu. Vrátím k tomu fotbalu, protože to Španělsko se má Kapverdama. Mělo takový boom na internetu. A ten gol, protože to Španělsko se má Kapverdama. Mělo takový boom na internetu. A ten golman Vitinha, který se s těma Kapverdama. Mělo takový boom na internetu a ten golman Vitinha, který se stal totálním, mělo takový boom na internetu a ten golman Vitinha, který se stal totálním virálem, mělo takový boom na internetu a ten golman Vitinha, který se stal totálním virálem a celebritou, boom na internetu a ten golman Vitinha, který se stal totálním virálem a celebritou, tu a ten golman Vitinha, který se stal totálním virálem a celebritou přes noc, tak tohle styl golman Vitinha, který se stal totálním virálem a celebritou přes noc, tak tohle styl, který se stal totálním virálem a celebritou přes noc, tak tohle styl ty virálem a celebritou přes noc, tak tohle styl ty příběhy už se staly celebritou přes noc, tak tohle styl ty příběhy už se staly už jenom v Calgary přes noc, tak tohle styl ty příběhy už se staly už jenom v Calgary v 8, tak tohle styl ty příběhy už se staly už jenom v Calgary v 88., kdy tyhle ty příběhy už se staly už jenom v Calgary v 88., kdy vlastně příběhy už se staly už jenom v Calgary v 88., kdy vlastně Orel Eddie Edwards už jenom v Calgary v 88., kdy vlastně Orel Eddie Edwards v 88., kdy vlastně Orel Eddie Edwards skokan britsky na lyžích v 88., kdy vlastně Orel Eddie Edwards skokan britsky na Orel Eddie Edwards skokan britsky na lyžích začal mávat při skoku při dopadu Edwards skokan britsky na lyžích začal mávat při skoku při dopadu tak dělal křídla jako skokan britsky na lyžích začal mávat při skoku při dopadu tak dělal křídla jako lyžích začal mávat

0: se vyplatí.
1: Potřebuješ
0: za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: 50. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si...
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home...
0: se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna pavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 1000 pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám.
1: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu.
1: Credit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Nejlepší příběhy.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale...
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale...
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
2: katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. V Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyráší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firmu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám.
3: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám.
3: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nebo firemní akci.
2: Odplouvám.

0: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebe... Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé... Poklad na Stříbrném jezeře. Ve městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v Srdcovice. Váš Karel Máj.
1: Ky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: A teď pozor,
4: Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové.
0: Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout.
0: Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbalový zna. To mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbalový ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbalový znalci by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbalový znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003 se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbalový znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2000 dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické... Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul... Fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul... A si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn... Na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn... Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henry 2003 4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn, kanoníři anglické lize vládnul Arsenal Londýn, kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Arsenal Londýn, kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez Henrym předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 26krát úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12 zovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, v mistrovství něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, v mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo, že neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, v mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, v mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten výkon v úvozovkách hrozí, v mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners, v mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nikolo Bulega v italském superbajku by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nikolo Bulega v italském Misánu získal již 20. by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nikolo Bulega v italském Misánu i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nikolo Bulega v italském Misánu získal již 25. výhru v řadě Gunners. Narážím na fakt, že Nikolo Bulega v italském Misánu získal již 25. výhru v řadě. Z toho 20 je fakt, že Nikolo Bulega v italském Misánu získal již 25. výhru v řadě. Z toho 21 v italském Misánu získal 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny. Misánu získali 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem pak je tu ještě další fakt, abychom

0: Prague Boat
1: na katamaran
0: www.prageboat.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhu
1: na katamaran
0: www.prageboat.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu www.prageboat.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Pohlédl do dálky.
0: CZ.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Pohlédl do dálky a...
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
3: Atava!
0: Na palubu.
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
3: Atava!
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
3: Atava!
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
3: Atava!
2: Ozvěna do dálky a zvolal.
3: Atava!
2: Ozvěna zvolal.
3: Atava!
2: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem.
3: Atava!
2: Ozvěna se nesla opuštěným...
3: A!

0: se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbal fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou nám opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky tyfózy právě k motorkám a oslava sebou na mundialu chybí, upírají se zraky tyfózy právě k motorkám a oslava titulu bez ty kytičky, to by teprve byla oslava.
1: Rock Radio Motokeci.
0: Byla oslava.
1: Rock Radio Motokeci. Radio Motokeci. Motokeci.
2: Řídíš na... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řídí dodávku. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Kariéra.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Od rána do večera.

0: nebo na radia.cz. UIFM nebo na radia.cz. Rock Radio M nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Motok Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale.
0: Motokeci Marcela.

televizi a zakončení s... Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený, informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Aby žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze, červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půl, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půk, no na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půk, teda kopačák, jistě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půk, teda kopačák. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půk, teda kopačák. A nečuměli jako půk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Měli jako půk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den, až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den, probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den na Rock Rádiu. Dejte si slušnej výkop. Každý den na Rock Rádiu. Slušnej výkop. Každý den na Rock Rádiu. Když skončí. Každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začne na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začne Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro... Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřiště měc, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřiště měc celý svět. A nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřiště měc celý svět. Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití. Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití. Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití. Poklusem k lednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi, k lednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakon pracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před

0: jenom v pohádkách jsem já, o tom, na jednu noc, ale jako celou noc.
1: To fakt jako někdo má, jo?
0: Já nevím, to jsem jenom v pohádkách jsem o tom slyšel.
1: To fakt jako někdo má, jo?
0: Já nevím, to jsem jenom v pohádkách jsem o tom slyšel.
1: Já jsem o tom slyšel od kámošů, já to neznám.
0: No právě.
1: Má, jo?
0: Já nevím, to jsem jenom v pohádkách jsem o tom slyšel.
1: Já jsem o tom slyšel od kámošů, já to neznám.
0: No právě, buď jako, to jsem jenom v pohádkách jsem o tom slyšel.
1: Já jsem o tom slyšel od kámošů, já to neznám.
0: No právě, buď jako celou noc, jsem o tom slyšel.
1: Já jsem o tom slyšel od kámošů, já to neznám.
0: No právě, buď jako celou noc, anebo jako až do smrti.
1: O tom slyšel od kámošů, já to neznám.
0: No právě, buď jako celou noc, anebo jako až do smrti. Šťastně až do smrti. No právě, buď jako celou noc, anebo jako až do smrti. Šťastně až do smrti, já nevím, to jsou smrti. Šťastně až do smrti, já nevím, to jsou podle mě hrozně jako nerealistický časový očekávání.
1: Já zase
0: jdu až do smrti, já nevím, to jsou podle mě hrozně jako nerealistický časový očekávání.
1: Já zase jdu jako sám. Já zase jdu jako sám.
0: Aha, jo, a dobře.
1: Tak je to dobrý. Já než se s váma rozloučím. Tak je to dobrý. Já než se s váma rozloučím poslední 20 minutovce, tak vám pustím. Tak je to dobrý. Já než se s váma rozloučím poslední 20 minutovce, tak vám pustím třeba Alter Bridge, Kaiser Chiefs. Já než se s váma rozloučím poslední 20 minutovce, tak vám pustím třeba Alter Bridge, Kaiser Chiefs. Já vám rozloučím poslední 20 minutovce, tak vám pustím třeba Alter Bridge, Kaiser Chiefs. Rasmus, poslední 20 minutovce, tak vám pustím třeba Alter Bridge, Kaiser Chiefs. Rasmus anebo Valda Gang právě. Tak vám pustím třeba Alter Bridge, Kaiser Chiefs, Rasmus anebo Valda Gang právě na tu jednu noc. Gang právě na tu jednu noc. Tak se mějte hezky a čau.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 860. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. Dům, sektor G. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Smažák.
3: Kempo. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám. Tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní po zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž
4: jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví.
4: Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. A bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací. Komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na Velux. Řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Okna Velux. Více informací na velux.cz. Více informací na velux.cz.

0: informací na velux.cz.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
1: Ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na...
1: Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem.
1: Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na... Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. Od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít
3: Allegri v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balón
3: 1850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem českými
3: 50 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desk lid po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byl ta lárky, rata, tarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla, byl, tarararata, potisk, dárky, byla, byl, CZ, potisk, dárky, byla, byl, CZ, dárky, potisk, dárky, byla, byl, CZ,
6: aktuál,
5: tisk, dárky, byla, byl, CZ,
6: aktuální zpráva.
5: Bilabil CZ.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České...
5: Bilabil CZ.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší... Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší... Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí.
6: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí.
6: V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí
6: nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje účastí na hazardní hře
6: osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje účastí na hazardní hře může vzniknout závislost
6: 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. To financí varuje účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj,
7: účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpot Forný od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až vání a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete. Eurojackpotovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete. Eurojackpot může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete. Eurojackpot.
9: Hledáte
8: Kam vyrazíte, až ji vyhrajete. Eurojackpot.
9: Hledáte práci, která dává...
8: Až ji vyhrajete. Eurojackpot.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro...
8: Eurojackpot.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodej...
8: Eurojackpot.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujete, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřuje vás smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici. Nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidl brigád. Vyberte si pozici.

0: A to byli Guano Apes a jich Open. Guano Apes a jich Open Your Eyes a já už tady vidím Kubu ve studiu, čau Kubo.
1: Nazdár, jsem rád, že mě vidíš.
0: Open Your Eyes a já už tady vidím Kubu ve studiu, čau Kubo.
1: Nazdár, jsem rád, že mě vidíš, já tě taky rád vidím.
0: No právě, už tady vidím Kubu ve studiu, čau Kubo.
1: Nazdár, jsem rád, že mě vidíš, já tě taky rád vidím.
0: No právě, potom tam máme studiu, čau Kubo.
1: Nazdár, jsem rád, že mě vidíš, já tě taky rád vidím.
0: No právě, potom tam máme k tomu Open Your Eyes.
1: Jo, vidíš, takhle. Nazdár, jsem rád, že mě vidíš, já tě taky rád vidím.
0: No právě, potom tam máme k tomu Open Your Eyes.
1: Jo, vidíš, takhle. Vidíš, já tě taky rád vidím.
0: No právě, potom tam máme k tomu Open Your Eyes.
1: Jo, vidíš, takhle. Taky rád vidím.
0: No právě, potom tam máme k tomu Open Your Eyes.
1: Jo, vidíš, takhle.
0: Potom tam máme k tomu Open Your Eyes.
1: Jo, vidíš, takhle. Ty jeden kulisák.
0: Tak tomu hodí akorát Open Your Eyes.
1: Jo, vidíš, takhle. Ty jeden kulisák.
0: Tak tomu hodí akorát, nebudem teda komentovat to další píšně.
1: Jo, vidíš, takhle. Ty jeden kulisák.
0: Tak tomu hodí akorát, nebudem teda komentovat to další písničku.
1: Ty jeden kulisák.
0: Tak tomu hodí akorát, nebudem teda komentovat to další písničku na jednu noc.
1: Ty jeden kulisák.
0: Tak tomu hodí akorát, nebudem teda komentovat to další písničku na jednu noc. Tak tomu hodí akorát, nebudem teda komentovat to další písničku na jednu noc.
1: A to je pravda, to tady tak...
0: Nebudem teda komentovat to další písničku na jednu noc.
1: A to je pravda, to tady tak dlouho tady bejt nemůžu, promiň.
0: To je další písničku na jednu noc.
1: A to je pravda, to tady tak dlouho tady bejt nemůžu, promiň.
0: Já taky tady můžu na jednu noc.
1: A to je pravda, to tady tak dlouho tady bejt nemůžu, promiň.
0: Já taky tady můžu spát.
1: Jako hele, to je pravda, to tady tak dlouho tady bejt nemůžu, promiň.
0: Já taky tady můžu spát.
1: Jako hele, celá noc, jako to tady tak dlouho tady bejt nemůžu, promiň.
0: Já taky tady můžu spát.
1: Jako hele, celá noc, jako já vím, že jako někteří lidi mají rádi takový ty nemůžu, promiň.
0: Já taky tady můžu spát.
1: Jako hele, celá noc, jako já vím, že jako někteří lidi mají rádi takový ty známosti na
0: jednu spát.
1: Jako hele, celá noc, jako já vím, že jako někteří lidi mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale celá noc, jako já vím, že jako někteří lidi mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale jako já vím, že jako někteří lidi mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale jako celou noc.
0: To fakt jako někdo má.
1: Někteří lidi mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale jako celou noc.
0: To fakt jako někdo má, jo.
1: Takový ty známosti na jednu noc, ale jako celou noc.
0: To fakt jako někdo má, jo.
1: Já nevím, to

0: Pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra tečka a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra tečka Lidlce tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra tečka Lidl.cz. Tým Lidl, kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra tečka Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplať. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zažij
0: na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem.
0: Platí.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší, ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnot Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální novací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes a na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000 a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
2: Těšíme se na vás
1: na PED 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek
1: 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Domanský.
2: Stavební pátek 19. června před OC Letňany.
3: Domanský.
2: Stavebniny OC Letňany.
3: Domanský.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 20. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustická akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových 6. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Víte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz. Příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz. Za cenu porobetonových. Více na DEK.cz. Betonových. Více na DEK.cz. Více na DEK.cz.
4: Rock Radio.
2: DEK.cz.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia teč od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia teč nebo na rádia.cz. Rok rádia. Rádia.cz. Rok rádio.cz. Rok rádio.cz.

0: Weg, ja, die Katze vom Chivetze, Anna Göre, weg vom Chivetze, Anna Göre, wer Anna Göre, wer Göre, wer
1: Dobrý den, Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Kunratice. Největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Kunratice.
2: Právě teď
1: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Kunratice.
2: Právě teď
1: publice. Do autosalonu Audi Auto Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
1: Salonu Audi Auto Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6
1: Autorov Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6 válce. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI. Tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem. Roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. S 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovo, za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici celou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi. Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Vít do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarovce z Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarovce a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarovce sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Do košíku.
2: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Do košíku jahody.
2: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Do košíku jahody.
1: Těšíme se na vás.
3: Do košíku jahody. Sami.

0: fantastickou zmrzlinu k tomu. Jdeme domů, kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
0: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
3: Danlanda,
2: Harley,
3: Vypsaná fixa,
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www. A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Píš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři.
3: 5. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není
3: cz.cz.
4: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen
4: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
4: To jsou partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
5: To jsou Hrady.
4: Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
5: To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
2: Není jen festival.
5: To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu.
5: To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou
5: Hrady.
3: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou
3: Hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a edice SIM karty extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis, 30 GB dat gratis a opakovaně. Každý den a opakovaně. Každý den čelí vaše data. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším digitálním hrozbám. Cisco Security hrozbám. Světová ochrana, kterou v Česku pečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security.

Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Alef.

0: Věda. Věda. Věda. Věda. Řemeslo. Slimově. Věda. Řemeslo. Slimově. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Kosmetika, co má koule, Angry Birds, z kosmetika, co má koule, Angry Birds, lousy vůně, co má koule, Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, koule, Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci funč, Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci funč, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci funčí věc, vůně, pot i sporek, žádný keci funčí věci, a na gr-i.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Policie stíhá skupinu lidí za rozsáhlé krácení DPH při provozování. Jde o 8 lidí za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb. Jde o 8 cizinců a 2 krácení DPH při provozování taxislužeb. Jde o 8 cizinců a 2 Čechy, kteří měli státu a při provozování taxislužeb. Jde o 8 cizinců a 2 Čechy, kteří měli státu způsobit škodu za zvání taxislužeb. Kauza souvisí s platformami Uber státu způsobit škodu za 300 milionů. Praha pomůže chudším obyvatelům Skové. Praha pomůže chudším obyvatelům cestovat městem. A jakým způsobem to bude fungovat?
2: Výhradně v elektronické podobě prostřednictvím systému Pidlítačka.
1: Novinka za
2: 70% slevy oproti

0: i běžnému předplatnému.
1: Novinka začne platit
0: slevy oproti běžnému předplatnému.
1: Novinka začne platit od 1. srpna. Chválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Evropská komise uzavřela ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Povolací komise fotbalové asociace nerozhodne do 22. června. Ze soutěže sestoupí 24. Klub navíc dostal 10milionovou pokutu.
2: Teploty jsou pravda o něco vyšší než včera, ale zase možná o trošku víc prší. Aspoň to platí pro Čechy, na Moravě to zase tak hrozný není, tam je spíš polojasno a teploty až nad 23 stupňů. Přes noc bude něco kolem 8 stupňů, takže nás čeká zhruba nejchladnější noc z celého týdne.
3: Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany a...
0: Na nech už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně...
0: Zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně...
0: Na chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a
1: nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si
1: sběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to
1: nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezmeme. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezmeme domů kupu jahod, si to užili. Teď si vezmeme domů kupu jahod a fantastické.

0: startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Dobrá počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor v ulici Kutnohorská v Praze.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor v ulici Kutnohorská v Praze.
0: Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor v ulici Kutnohorská v Praze, osobák tam totiž napal do dopravy. Dejte si pozor v ulici Kutnohorská v Praze, osobák tam totiž napal do dopravní značky. Ulici Kutnohorská v Praze, osobák tam totiž napal do dopravní značky a je tam kolem toho docela chaos. Na Dčky a je tam kolem toho docela chaos. Na D5 se na 50. kilometru směrem na Prahu se válí nějak kolem toho docela chaos. Na D5 se na 50. kilometru směrem na Prahu se válí nějaká docela chaos. Na D5 se na 50. kilometru směrem na Prahu se válí nějaká roztrhaná pneumatika na vozovce. Na D5 se na 50. kilometru směrem na Prahu se válí nějaká roztrhaná pneumatika na vozovce. Na 50. kilometru směrem na Prahu se válí nějaká roztrhaná pneumatika na vozovce, takže určitě kilometru směrem na Prahu se válí nějaká roztrhaná pneumatika na vozovce, takže určitě sundejte nohu z plynu, ať se nohu se válí nějaká roztrhaná pneumatika na vozovce, takže určitě sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Nějaká roztrhaná pneumatika na vozovce, takže určitě sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte pneumatika na vozovce, takže určitě sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Benešovem, dejte si pozor v nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Benešovem, dejte si pozor v ulici na Bezděkově, stane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Benešovem, dejte si pozor v ulici na Bezděkově, jsou tam sobě. Jestli projíždíte Benešovem, dejte si pozor v ulici na Bezděkově, jsou tam sobě dva osobáky, docela tam blokují provoz. Jestli projíždíte Benešovem, dejte si pozor v ulici na Bezděkově, jsou tam sobě dva osobáky, docela tam blokují provoz. A ještě pozor v ulici na Bezděkově, jsou tam sobě dva osobáky a docela tam blokují provoz. A ještě tady mám jednu na Bezděkově, jsou tam sobě dva osobáky a docela tam blokují provoz. A ještě tady mám jednu nehodu hlášenou, jsou tam sobě dva osobáky a docela tam blokují provoz. A ještě tady mám jednu nehodu hlášenou v ulici Výškovická v Ostravě, a docela tam blokují provoz. A ještě tady mám jednu nehodu hlášenou v ulici Výškovická v Ostravě. Je to přímo za provoz. A ještě tady mám jednu nehodu hlášenou v ulici Výškovická v Ostravě. Je to přímo zastávky. A ještě tady mám jednu nehodu hlášenou v ulici Výškovická v Ostravě. Je to přímo zastávky MHD Hory Mírova směrem hlášenou v ulici Výškovická v Ostravě. Je to přímo u zastávky MHD Hory Mírova směrem na Vítkovice, jsou to Výškovická v Ostravě. Je to přímo u zastávky MHD Hory Mírova směrem na Vítkovice. Je to přímo u zastávky MHD Hory Mírova směrem na Vítkovice, jsou tam sobě dva osobáky, tak s mírným zdržením.
0: Instagram Rock Rádia, to je
1: zdržení.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: Rokový odpoledne je tady s váma tentokrát v plný sestavě. Pánové, rokový odpoledne je tady s váma tentokrát v plný sestavě. Jsme rádi, že po několika dnech už jsme tady zase. Rokový odpoledne je tady s váma tentokrát v plný sestavě. Jsme rádi, že po několika dnech už jsme tady zase oba. Kuba tady s váma tentokrát v plný sestavě. Jsme rádi, že po několika dnech už jsme tady zase oba. Kuba i Petr na svých místech.
1: Konečně.
0: Krát v plný sestavě jsme rádi, že po několika dnech už jsme tady zase oba. Kuba i Petr na svých místech.
1: Konečně.
0: Nech už jsme tady zase oba. Kuba i Petr na svých místech.
1: Konečně. A vzhledem k tomu, že jsme tady zase
0: oba Kuba i Petr na svých místech.
1: Konečně. A vzhledem k tomu, že jsme tady zase dneska oba, tak zase
0: na svých místech.
1: Konečně. A vzhledem k tomu, že jsme tady zase dneska oba, tak zase máme připravený našlapaní rokový odpoledne, ale jako vždycky.
0: A to, že máme po 15. hodině, znamená, že někdo z vás už je hezky na cestě domů.
1: Rybičky 48 se nás přijde podívat, taky Disturbs jejich Sound of Silence.
0: Písniček, tohle je tak skvělý.
1: Neskutečný, jdem si to užít, pojď.
0: Jo, pojď.

0: Rádio. Rokový Rok Rádio. Rokový odpoledne. Rok Rádio. Rokový odpoledne.
1: Dámy a pánové, rokový odpoledne.
0: Rok Rádio. Rokový odpoledne.
1: Dámy a pánové, rokový odpoledne.
0: Rokový odpoledne.
1: Dámy a pánové, rokový odpoledne je tady s váma tento
0: dne.
1: Dámy a pánové, rok...

Rock Radio. Rádio. Rock Radio. Rádio. Rádio.

až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Na nebesku, až jednou zaklepu. Na nebeskou bránu zaklepu.

dveře. Zeptaj se chlapče z na ty velký dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si jí dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si. Zeptaj se chlapče zlobil si. A já na... Zeptaj se chlapče zlobil si. Zeptaj se chlapče zlobil si.

A já na to, že kdeže, až budu jednou. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: jsme tady ty lístky měli dát právě vám a taky nám zpráv nám napište, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám a taky nám k tomu nezapomeňte napsat telefonní číslo, ať vám potom odsud ze studia můžeme zavolat.
1: Rozhodně si budeme chtít s vámi
0: napsat telefonní číslo, ať vám potom odsud ze studia můžeme zavolat.
1: Rozhodně si budeme chtít s vámi pokecat,
0: ať vám potom odsud ze studia můžeme zavolat.
1: Rozhodně si budeme chtít s vámi pokecat, vždycky nás baví,
0: potom odsud ze studia můžeme zavolat.
1: Rozhodně si budeme chtít s vámi pokecat, vždycky nás baví, že
0: ze studia můžeme zavolat.
1: Rozhodně si budeme chtít s vámi pokecat, vždycky nás baví, že někdy jsou ty lidi tak
0: zavolat.
1: Rozhodně si budeme chtít s vámi pokecat, vždycky nás baví, že někdy jsou rozhodně si budeme chtít s vámi pokecat, vždycky nás baví, že někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako chtít s vámi pokecat, vždycky nás baví, že někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že se budeme vždycky nás baví, že někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že se budeme povídat, že někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že si budeme povídat. A někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že si budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, nebo jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že si budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, nebo jako nervózní, víš, jako z toho, že si budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousnem, ale možná jako z toho, že si budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousnem, ale možná povídat. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousnem, ale možná bychom někdy mohli chtít třeba. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousnem. Ale možná bychom někdy mohli chtít třeba básničku, ať nebojte se, my vás neukousnem, ale možná bychom někdy mohli chtít třeba básničku, ať nám řeknou, nebo třeba zukousnem, ale možná bychom někdy mohli chtít třeba básničku, ať nám řeknou, nebo třeba zaspívat oblíbenou písničku od svojí. Možná bychom někdy mohli chtít třeba básničku, ať nám řeknou, nebo třeba zaspívat oblíbenou písničku od svojí oblíbený kapely, co někdy mohli chtít třeba básničku, ať nám řeknou, nebo třeba zaspívat oblíbenou písničku od svojí oblíbený kapely, co hraje na Basin Firefestu. Básničku, ať nám řeknou, nebo třeba zaspívat oblíbenou písničku od svojí oblíbený kapely, co hraje na Basin Firefestu. Nebo třeba zaspívat oblíbenou písničku od svojí oblíbený kapely, co hraje na Basin Firefestu. Co
0: ty brďo, to by bylo hustý.
1: Jo. Tak oblíbenou písničku od svojí oblíbený kapely, co hraje na Basin Firefestu. Co
0: ty
1: myslíš?
0: Brďo, to by bylo hustý. Tak kdyby se nějaký
1: oblíbený kapely, co hraje na Basin Firefestu. Co
0: ty
1: myslíš?
0: Brďo, to by bylo hustý. Tak kdyby se nějakému
1: Firefestu. Co
0: ty
1: myslíš?
0: Brďo, to by bylo hustý. Tak kdyby se nějakému posluchači tohle to povedlo, ona mi brďo, to by bylo hustý. Tak kdyby se nějakému posluchači tohle to povedlo, ona mi oni můžou poslat hlas. Tak kdyby se nějakému posluchači tohle to povedlo, ona mi oni můžou poslat hlasovku vlastně klidně. Jakýmu posluchači tohle to povedlo, oni nám můžou poslat hlasovku vlastně klidně.
1: Klidně můžou, jako hele,
0: posluchači tohle to povedlo, oni nám můžou poslat hlasovku vlastně klidně.
1: Klidně můžou, jako hele, rozhodně vám to přidá.
0: Oni nám můžou poslat hlasovku vlastně klidně.
1: Klidně můžou, jako hele, rozhodně vám to přidá nějaký body, ale
0: oni nám můžou poslat hlasovku vlastně klidně.
1: Klidně můžou, jako hele, rozhodně vám to přidá nějaký body, ale
0: vlastně klidně.
1: Klidně můžou, jako hele, rozhodně vám to přidá nějaký body, ale hele, na tom to nestojí. Klidně můžou, jako hele, rozhodně vám to přidá nějaký body, ale hele, na tom to nestojí. Prostě my tady hele, rozhodně vám to přidá nějaký body, ale hele, na tom to nestojí. Prostě my tady na Rock Rádiu vám to přidá nějaký body, ale hele, na tom to nestojí. Prostě my tady na Rock Rádiu nějaký body, ale hele, na tom to nestojí. Prostě my tady na Rock Rádiu my nesoutěžíme, my prostě hele, na tom to nestojí. Prostě my tady na Rock Rádiu my nesoutěžíme, my prostě rozdáváme to nestojí. Prostě my tady na Rock Rádiu my nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
0: Přesně tak. A teďka budeme rozdávat.
1: My tady na Rock Rádiu my nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
0: Přesně tak. A teďka budeme
1: my nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
0: Přesně tak. A teďka budeme rozdávat další muziku.
1: My nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
0: Přesně tak. A teďka budeme rozdávat další muziku. Čeká nás Láďa.
1: Soutěžíme, my prostě rozdáváme.
0: Přesně tak. A teďka budeme rozdávat další muziku. Čeká nás Láďa.
1: Dáváme.
0: Přesně tak. A teďka budeme rozdávat další muziku. Čeká nás Láďa Křížek 30 Seconds to Mars anebo Nightwish. Čeká budeme rozdávat další muziku. Čeká nás Láďa Křížek 30 Seconds to Mars anebo Nightwish už za chvilku. Muziku čeká nás Láďa Křížek 30 Seconds to Mars anebo Nightwish už za chvilku. Láďa Křížek 30 Seconds to Mars anebo Nightwish už za chvilku.
2: Housebrand Café Perfa
0: Křížek 30 Seconds to Mars anebo Nightwish už za chvilku.
2: Housebrand Café
0: Seconds to Mars anebo Nightwish už za chvilku.
2: Housebrand Café per favore. Si signor
0: Nightwish už za chvilku.
2: Housebrand Café per favore.
0: Za chvilku.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
4: Housebrand, tuhle kávu.
2: Café per favore.
3: Si signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si.
2: Si signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte.
2: Si signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand, tuhle kávu si.

0: Journey I Separate Ways. Journey I Separate Ways právě teďka dojeli na Rock Radio. Journey I Separate Ways právě teďka dojeli na Rock Radio 15 hodin a 19. Journey I Separate Ways právě teďka dojeli na Rock Radio 15 hodin a 19 minut. No Separate Ways právě teďka dojeli na Rock Radio 15 hodin a 19 minut. No a co teďka dojeli na Rock Radio 15 hodin a 19 minut. No a co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby 15 hodin a 19 minut. No a co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme v 15 hodin a 19 minut. No a co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme v 15 hodin a 20 minut nevyhlásili nějaký lístky, co? No a co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme v 15 hodin a 20 minut nevyhlásili nějaký lístky, co?
1: No 100% kdo
0: poledne, kdyby jsme v 15 hodin a 20 minut nevyhlásili nějaký lístky, co?
1: No 100% kdo poslouchal včera
0: hodin a 20 minut nevyhlásili nějaký lístky, co?
1: No 100% kdo poslouchal včera, tak už ví, že tenhle týden rozdáváme do spálené
0: nějaký lístky, co?
1: No 100% kdo poslouchal včera, tak už ví, že tenhle týden rozdáváme do spáleného poří. No 100% kdo poslouchal včera, tak už ví, že tenhle týden rozdáváme do spáleného poříčí, kde mezi 20. Kdo poslouchal včera, tak už ví, že tenhle týden rozdáváme do spáleného poříčí, kde mezi 24. a 20. tenhle týden rozdáváme do spáleného poříčí, kde mezi 24. a 27. červnem spáleného poříčí, kde mezi 24. a 27. červnem probíhá ten slavný festiák. Mezi 24. a 27. červnem probíhá ten slavný festiák Basin a 27. červnem probíhá ten slavný festiák Basin Firefest. Červnem probíhá ten slavný festiák Basin Firefest. Letos tam je Apokalyptika, Steel Panther, ten slavný festiák Basin Firefest. Letos tam je Apokalyptika, Steel Panther, Anisium, Basin Firefest. Letos tam je Apokalyptika, Steel Panther, Anisium, Death to All Wasp. Letos tam je Apokalyptika, Steel Panther, Anisium, Death to All Wasp. No spousta skvělých kapel. Apokalyptika, Steel Panther, Anisium, Death to All Wasp. No spousta skvělých kapel.
0: Jakoby bude to našlap.
1: Anisium, Death to All Wasp. No spousta skvělých kapel.
0: Jakoby bude to našlapaný jako prase.
1: Death to All Wasp, no spousta skvělých kapel.
0: Jakoby bude to našlapaný jako prase, takže akorát prostě otevřete telefon.
1: Spousta skvělých kapel.
0: Jakoby bude to našlapaný jako prase, takže akorát prostě otevřete telefony nebo počítače nebo cokoliv kde. Jakoby bude to našlapaný jako prase, takže akorát prostě otevřete telefony nebo počítače nebo cokoliv napaný jako prase, takže akorát prostě otevřete telefony nebo počítače nebo cokoliv kde najdete Facebook. A tam si najdete stránku. Akorát prostě otevřete telefony nebo počítače nebo cokoliv kde najdete Facebook. A tam si najdete stránky Rock Radio. Otevřete telefony nebo počítače nebo cokoliv kde najdete Facebook. A tam si najdete stránky Rock Radio a do spálny nebo počítače nebo cokoliv kde najdete Facebook. A tam si najdete stránky Rock Radio a do zpráv nebo cokoliv kde najdete Facebook. A tam si najdete stránky Rock Radio a do zpráv nám napište kde najdete Facebook. A tam si najdete stránky Rock Radio a do zpráv nám napište. A tam si najdete stránky Rock Radio a do zpráv nám napište, proč bysme tady ty lístky měli dát. Si najdete stránky Rock Radio a do zpráv nám napište, proč bysme tady ty lístky měli dát právě vám. Rock Radio a do zpráv nám napište, proč bysme tady ty lístky měli dát právě vám a taky nám k tomu nezapomeňte. A do zpráv nám napište, proč bys

0: kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nekompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na...
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory.
2: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.
2: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz.
2: Teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehled. Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde majíte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? E-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objedná na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryonline.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je...
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
1: vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
1: Z. To je fičák.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
1: Fičák.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá? Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u...
4: Chystá.
5: BYD Tech Days. Testovací dny... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný super prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný super ID, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný super hybrid. Pomkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1 cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď
5: spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď
5: 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
5: Na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. Tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v
6: spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Super úsporných technologiích. BYD.com.
7: Profi voda.
5: BYD.com.

0: Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivod. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Ještě zárukou. Profivoda.cz.
1: Ještě nemáš.
0: Profivoda.cz.
1: Ještě nemáš lístky na hrady?
0: CZ.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Danla.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Danlanda.
3: Trautenberg.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Danlanda.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové. Jde na hrady? To je třeba napravit.
2: Danlanda.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady. Danlanda.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
2: 8.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a
2: pohybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů. Jdeme na hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po
2: hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. 8 hradů,
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Danlanda.
1: Harle. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Danlanda.
1: Harle. Celé léto po celé republice.
2: Danlanda.
1: Harle.
2: Vypsaná
1: to po celé republice.
2: Danlanda.
1: Harle.
2: Vypslice. Danlanda.
1: Harle.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Danlanda.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky. Danlanda.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června.
1: Pisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www. Pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www. Hrady.cz. Za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Spíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři.
2: 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna.
2: www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: cz.
4: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival.
2: To jsou
4: hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady.
4: Partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady.
4: A pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady. www.hrady.cz.
4: Kooperativa.
5: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady. www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festival.
2: To jsou hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz.
2: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu
2: Hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile.
2: .cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tvalů Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
1: Potisk trička, bilabel, CZ.
2: Chutná jako
1: bilabel, CZ.

0: budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraň chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čekný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká, budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká, Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňa.
0: Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma
0: Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? Pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenu kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od sná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun cenově dostupná. Již od 5999 korun koupitupná. Již od 5999 korun koupíte na Senko. Již od 5999 korun koupíte na Senkor.cz. 5999 korun koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: 5999 korun koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: 99 korun koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Rock Radio.
2: Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Rock Radio.
2: CZ.
3: Senkor.
4: Rock Radio.
3: Senkor.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok v DABu i FM nebo na radia.cz. Rok i FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz.

Vstáváme brzo a... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben.

odpoledne s Kubou a Rokový odpoledne s Kubou a Petrem.

vydali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Eponymní deskou z roku 1992. Roku 1992. Dvojku schytal Maťu 92. Dvojku schytal Maťo Djurinda a dvojku schytal Maťo Djurinda a jeho dvojku schytal Maťo Djurinda a jeho stejnojmená solo. Dvojku schytal Maťo Djurinda a jeho stejnojmená solová záležitost z roku 19. Dvojku schytal Maťo Djurinda a jeho stejnojmená solová záležitost z roku 19. Djurinda a jeho stejnojmená solová záležitost z roku 1990. Jeho stejnojmená solová záležitost z roku 1997. Solová záležitost z roku 1997. Nebo můžete nebo můžete zvolit eponymní desku partičky. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky z roku. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky z roku. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky z roku 1900. Můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky z roku 1992. Eponymní desku partičky Merlin taky z roku 1992. Desku partičky Merlin taky z roku 1992. Muziku na sobotu Lin taky z roku 1992. Muziku na sobotu 92. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu R2. Nasta karavan. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rokový rádio. Nasta karavan. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rokový rádio CZ. Vybírejte na našem webu Rokový rádio CZ. Vyberte si rokový album Rokový rádio CZ. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový album na sobotní večer.

Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Rokový album.

vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na doma. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a v sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostal domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth, slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1990. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1990.

0: Čtvrtečních 15 hodin, to znamená ve čtvrtek ve 3 odpoledne je uzávěrka. Do té doby to musí ráno mít velkou radost.
1: A hlavně znám v pátek s váma uvidím i já, protože celý ten festiák budu moderovat a už se na vás nemůžu dočkat. Takže posílejte fotky své party, ať tam pak můžeme udělat tak nějakou fotku třeba společně.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace.
1: Třeba společně.

0: Tohle byly 30 seconds. Tohle byly 30 seconds to Mars. Tohle byly 30 seconds to Mars a tohle... Tohle byly 30 seconds to Mars a tohle bylo jejich... Tohle byly 30 seconds to Mars a tohle bylo... Tohle byly 30 seconds to Mars a tohle bylo jejich věc God's Eye, neboli tohle bylo jejich věc God's Eye, neboli boží oko. No a jako boží oko na vás teďka dohlíží, neboli boží oko. No a jako boží oko na vás teďka dohlížíme my, hlavně na to, abyste se v létě měli. No a jako boží oko na vás teďka dohlížíme my, hlavně na to, abyste se v létě měli jak zabavit. Jako boží oko na vás teďka dohlížíme my, hlavně na to, abyste se v létě měli jak zabavit. Protože u vás teďka dohlížíme my, hlavně na to, abyste se v létě měli jak zabavit, protože už tenhle tě měli jak zabavit, protože už tenhle ten pátek se Rock In stěhuje do Pardubic.
1: A vy tam můžete být u toho
0: jak zabavit, protože už tenhle ten pátek se Rock In stěhuje do Pardubic.
1: A vy tam můžete být u toho a dokonce,
0: protože už tenhle ten pátek se Rock In stěhuje do Pardubic.
1: A vy tam můžete být u toho a dokonce u toho
0: do Pardubic.
1: A vy tam můžete být u toho a dokonce u toho můžete být i zadarmo. A vy tam můžete být u toho a dokonce u toho můžete být i zadarmo, protože u toho a dokonce u toho můžete být i zadarmo. Protože pokud nám pošlete fotky vašich dokonce u toho můžete být i zadarmo. Protože pokud nám pošlete můžete být i zadarmo. Protože pokud nám pošlete fotky vašich vaší služby i zadarmo. Protože pokud nám pošlete fotky vašich vaší slušný. Protože pokud nám pošlete fotky vašich vaší slušný nebo protože pokud nám pošlete fotky vašich vaší slušný nebo možná pokud nám pošlete fotky vašich vaší slušný nebo možná i neslušný pošlete fotky vašich vaší slušný nebo možná i neslušný rokový party tak my vašich vaší slušný nebo možná i neslušný rokový party tak my do vaší slušný nebo možná i neslušný rokový party tak my do my vyšní nebo možná i neslušný rokový party tak my do my vybereme možná i neslušný rokový party, tak my vybereme do pátku jednu z vás, která od nás dostaní rokový party, tak my vybereme do pátku jednu z vás, tak my vybereme do pátku jednu z vás, která od nás dostane 10 lístků. Vybereme do pátku jednu z vás, která od nás dostane 10 lístků právě na Rock in Pardubice. Do pátku jednu z vás, která od nás dostane 10 lístků právě na Rock in Pardubice.
0: Tu fotku té party
1: z vás, která od nás dostane 10 lístků právě na Rock in Pardubice.
0: Tu fotku té party pošle
1: nás dostane 10 lístků právě na Rock in Pardubice.
0: Tu fotku té party pošle
1: 10 lístků právě na Rock in Pardubice.
0: Tu fotku té party pošlete prosím vás na e-mail studio@
1: právě na Rock in Pardubice.
0: Tu fotku té party pošlete prosím vás na e-mail studio@ rokasí a pokud to pošlete do čtvrtečních 15 hodin, to znamená ve čtvrtek ve 3 odpoledne je pokud to pošlete do čtvrtečních 15 hodin, to znamená ve čtvrtek ve 3 odpoledne je uzávěrka. Do té doby to čtvrt

0: Hubičku.cz. Tu neproležíš. Minkules klima od matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matračku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Ležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.
1: Dáme si tři sestry a
0: ní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.
1: Dáme si tři
0: zdarma. Matrace za hubičku.cz.
1: Dáme si tři sestry, ať je nebo není to málo.
0: Matrace za hubičku.cz.
1: Dáme si tři sestry, ať je nebo není to málo, Antone Pavloviči.
0: CZ.
1: Dáme si tři sestry, ať je nebo není to málo, Antone Pavloviči. Dáme si tři sestry, ať je nebo není to málo, Antone Pavloviči. Dáme si taky Revolution Renaissance. Dáme si tři sestry, ať je nebo není to málo, Antone Pavloviči. Dáme si taky Revolution Renaissance společně, ať je nebo není to málo, Antone Pavloviči. Dáme si taky Revolution Renaissance společně s Michaelem Kiskem. To málo, Antone Pavloviči. Dáme si taky Revolution Renaissance společně s Michaelem Kiskem. No a Ozzy Osbourne dohromady s Johnem Ordinary Man, tak to nás čeká už za chvilku.
0: Kdo šetří, má. Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500.
0: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu.
0: Šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš.
0: Má za tři.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do... Dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes.
2: Pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes.
2: Platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme. 10. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší max. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. I něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v na výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. Nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbrané nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na ČES. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Mám barák děravej, mě to... Mám barák děravej, mě do postele fit.

Era veio, mě do postele fičí, jak děda veio, mě do postele fičí. Děda veio, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad z postele fičí. Snad s námi poraděj. Snad s námi poraděj. Snad s námi poraděj, jinak snad s námi poraděj, jinak jsem námi poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem. Jsem.

0: 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné, teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. 6. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na... Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Více na dek.cz.
1: Toto vysílání je...
0: CZ.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám a... Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaším... Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí... Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ. Pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000. Zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ, agent CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ, agent chcete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ, agent s povolením 6000 ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat. Ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat.
2: 每一件漂亮的T恤条纹多多，每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的。每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡。多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡。保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý...
4: Kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější...
4: Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na... Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší... Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu.
5: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám.

0: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: Slavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: CZ.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Třídím doma, třídím venku.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu venku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu. Bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám ty že třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám typ vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám typ úplnou v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám typ úplnou tutovku, sešlápnu. Mám typ úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii, plápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět na i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
2: Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.

0: okna jsou korady. Okna jsou korady. Jsou korady. www. Okna jsou korady. Jsou korady. www. Okna jsou korady. Jsou korady. www. Okna jsou korady. CZ. www. Okna jsou korady. CZ. www. Okna jsou korady. CZ. Okna jsou korady. CZ.
1: Stavebniny Dek přináší
0: Rady CZ.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci.
0: CZ.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné. Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné. Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělý megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč včetně DP. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč včetně DPH. Za kvalitě A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč včetně DPH. Za kyní za skvělých 10,50 Kč včetně DPH za kilogram. Mega korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte ve stavebninách Dek platí do 26.

0: Rádia.cz do večera. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. I FM nebo na Rádia.cz. Rock nebo na Rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz. Rock Radio. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem.
0: Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem.
0: Děje.
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleném Poříčí. Letos láká na 24. do 27. června ve Spáleném Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný 20. června ve Spáleném Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp ve Spáleném Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu řádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean a taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean a nebo 13. století Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean a nebo 13. století celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník 4 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády 7. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě za v sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů, nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout Plaží i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout Plaší, Smrt a Revival Tří Sester, Lipčice na ty. EEčka, Fiasko, Kohout Plaší, Smrt a Revival Tří Sester, Lipčice Fiasko, Kohout Plaší, Smrt a Revival Tří Sester, Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, Kohout Plaší, Smrt a Revival Tří Sester, Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, Revival Tří Sester, Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Ne. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotní ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte, Prorok Rádio umělníka. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete
1: tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete
1: tak Rádio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami?
1: Vá.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz chcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz vejít sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rok webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rock Radio. Rock je Radio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

pohoda. Roková pohoda.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na rádia.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.
0: Všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.
0: Kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Právě a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Právě jste na
1: trenýrkárna.cz.
0: Právě jste naladili
1: trenýrkárna.cz.
0: Právě jste naladili Radio Fortuna.
1: .cz.
0: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servíruje. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zi. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexické ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo. Fortuna. Dostane tě do hry. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Objevte svět.
0: Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Objevte svět potěšení a smysl.
0: Účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olivů
0: 18 let na hazardní hře.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olivíčků prádla
0: let na hazardní hře.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olivů. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až pstí. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžovadla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžový bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžový slon.cz. Hledku poradí. Udělejte si radost na www.růžový slon.cz. Udělejte si radost na www.růžový slon.cz.
3: Hledáte
2: radost na www.růžový slon.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
2: www.růžový slon.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro
2: růžový slon.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme.

0: hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tasky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to jsou v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás
0: To se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa audio.
0: Platí.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice. Do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme
1: Audi Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant z 6 válcových
1: Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. A pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon tro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru Audi ještě dnes. Více na Autojaru.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Střešní.
1: Těšíme se na vás.
3: Střešní okna Fenestra.
1: Na vás.
3: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.
3: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.
3: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.
3: Ano, česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi i okna Fenestra.
2: Fenestra.
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již čtyřstra.
2: Fenestra.
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra.
3: Fenestra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra.
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra.
3: Ano, česká střešní okna Fenestra a nebem již 40 let.
2: Fenestra.
3: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra
3: 40 let.
2: Fenestra.
3: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra CZ.
3: Fenestra. Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra CZ.
3: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra CZ.

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: trenirkarna.cz. trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: CZ.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrka%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno z kódárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno z kódem.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: 30%
1: na všechno.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Monika. Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku. Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku. Odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku. Vás vítá Monika Holubová. Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku užívají návykové látky. Holubová. Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku užívají návykové látky. Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku užívají návykové látky. Polovině populace pak hrozí závislost, jak ukazuje výroční zpráva za rok 2025 Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislost. Výroční zpráva za rok 2025 Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. 2025 Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Denně nebo skoro denně kouří cigarety víc než a závislosti. Denně nebo skoro denně kouří cigarety víc než 1,5 milionu lidí starších 15 let. Denně nebo skoro denně kouří cigarety víc než 1,5 milionu lidí starších 15 let. Alkohol v takovém skoro denně kouří cigarety víc než 1,5 milionu lidí starších 15 let. Alkohol v takové míře pije až cigarety víc než 1,5 milionu lidí starších 15 let. Alkohol v takové míře pije až 1,5 milionu lidí starších 15 let. Alkohol v takové míře pije až 1,000,000 osob. Přibývá pak lidí, kteří užívají 15 let. Alkohol v takové míře pije až 1,000,000 osob. Přibývá pak lidí, kteří užívají více. Alkohol v takové míře pije až 1,000,000 osob. Přibývá pak lidí, kteří užívají více látek současně. Míře pije až 1,000,000 osob. Přibývá pak lidí, kteří užívají více látek současně. Osob přibývá pak lidí, kteří užívají víc látek současně. Správa železnic varuje před nebezpečným pak lidí, kteří užívají víc látek současně. Správa železnic varuje před užívají víc látek současně. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na látek současně. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila kvůli tomu kampaň. Varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila kvůli tomu kampaň nazvanou Gameplay nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila kvůli tomu kampaň nazvanou Game výzvami na sociálních sítích. Zahájila kvůli tomu kampaň nazvanou Gameplay není realita ani sítích. Zahájila kvůli tomu kampaň nazvanou Gameplay není realita. Realita. Založena je na videích, jak jela kvůli tomu kampaň nazvanou Gameplay není realita. Založena je na videích, jak říká mluv tomu kampaň nazvanou Gameplay není realita. Založena je na videích, jak říká mluvčí Nela Eberl. Gameplay není realita. Založena je na videích, jak říká mluvčí Nela Eberl Fríbová. Není realita. Založena je na videích, jak říká mluvčí Nela Eberl Fríbová.
2: Hlavním
1: realita. Založena je na videích, jak říká mluvčí Nela Eberl Fríbová.
2: Hlavním motivem
1: je na videích, jak říká mluvčí Nela Eberl Fríbová.
2: Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa.
1: Jak říká mluvčí Nela Eberl Fríbová.
2: Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa.
1: Nela Eberl Fríbová.
2: Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená
1: Eberl Fríbová.
2: Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí. Videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnic. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice. Situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice. Mohou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice. Mohou skončit běžné, ale v reálném prostředí železnice. Mohou skončit tragicky.
1: Kampaň
2: železnice mohou skončit tragicky.
1: Kampaň cílí na mladé lidi. Jejich

0: Bude skončit tragicky.
1: Kampaň cílí na mladé lidi, jejich rodiče, ale také na řidiče.
0: Tragicky.
1: Kampaň cílí na mladé lidi, jejich rodiče, ale také na řidiče. V Ostrově na Karlovarsku vznikne také na řidiče. V Ostrově na Karlovarsku vznikne do konce roku moderní sportovní areál. Určený bude nejen pro biatlonisty. Město už vybralo zhotovitele, který podle stavu určený bude nejen pro biatlonisty, ale taky pro veřejnost. Pavla Čekana vybuduje do konce roku zázemí sportovcům a sportovní areál za víc než 9 milionů.
2: Hlavně na severu Moravy a taky v jižních Čechách.

0: teplot zítra hlavně na severu Moravy a taky v jižních Čechách. A teplot zítra čekejte kolem 23 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná musí diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Dej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se. Nebouchla elektrárna, ale každopádně.
1: Doprava.
2: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se. Nebouchla elektrárna, ale každopádně u jaderné.
1: Doprava.
2: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se. Nebouchla elektrárna, ale každopádně u jaderné elektrárny. Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna, ale každopádně u jaderné elektrárny Temelín na jihu Čech. A 48, tak tam stojí odstavený nákladní auto na 50. kilometru ve směru na Český Těšín. Určitě ho uvidíte auto na 50. kilometru ve směru na Český Těšín. Určitě ho uvidíte z dálky, ale radši nohu z plynu.
3: Řešení očních vad.

0: bezohlední klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Do na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. hp.cz. cz.
1: Rokový odpoledne. Hezky pozvolna najíždí do svůj
2: odpoledne.
1: 16 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne hezky pozvolna najíždí. 16 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne hezky pozvolna najíždí do svojí druhý hodinky. 3 minuty k tomu a rokový odpoledne hezky pozvolna najíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem odpoledne hezky pozvolna najíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem pozvolna najíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a samozřejmě vám připomínám, najíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že díky nám si můžete užít pořádně na za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že díky nám si můžete užít pořádně našlapanej. Samozřejmě vám připomínáme, že díky nám si můžete užít pořádně našlapanej Basin. Že díky nám si můžete užít pořádně našlapanej Basin Firefest.
3: Green Day and Know Your Enemy.

God. Dear God. Adjust my dreams for me. Adjust my dreams for me.

Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

nemusíš chodit jen v černý, abys byl rockem. Rock je slušná muzika v černý, abys byl rockem. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byl rockem.

0: Dio, I have a mystery. Dio, I have a mystery. Právě teďka dojí. Dio a jeho mystery právě teďka dojíždí na... Dio a jeho mystery právě teďka dojíždí... Dio a jeho mystery právě teďka dojíždí na Rock Radio 16 hodin 18... Dio a jeho mystery právě teďka dojíždí na Rock Radio 16 hodin 18 minut... Mystery právě teďka dojíždí na Rock Radio 16 hodin 18 minut k tomu... Teďka dojíždí na Rock Radio 16 hodin 18 minut k tomu... Mystery neboli... Tají na Rock Radio 16 hodin 18 minut k tomu... Mystery neboli... tajemství by se možná možná... Radio 16 hodin 18 minut k tomu... Mystery neboli... tajemství by se možná možná dalo říct... na 18 minut k tomu... Mystery neboli... tajemství... by se možná možná dalo říct, nebo něco tak... Mystery neboli tajemství by se možná možná dalo říct, nebo něco takového jakoby záhada. Tajemství by se možná možná dalo říct, nebo něco takového jakoby
1: záhada.
0: Záhada. Tajemství by se možná možná dalo říct, nebo něco takového jakoby
1: záhada. Záhada.
0: Rozhodně možná dalo říct, nebo něco takového jakoby
1: záhada. Záhada.
0: Rozhodně ale není záhadou, nebo něco takového jakoby
1: záhada. Záhada.
0: Rozhodně ale není záhadou to, co se tady
1: padá, no,
0: záhada.
1: Tady,
0: rozhodně ale není záhadou to, co se tady na Rock Radio bude dít zítra.
1: Tady,
0: rozhodně ale není záhadou to, co se tady na Rock Radio bude dít zítra v 9 hodin ráno. Rozhodně ale není záhadou to, co se tady na Rock Radio bude dít zítra v 9 hodin ráno. Není záhadou to, co se tady na Rock Radio bude dít zítra v 9 hodin ráno. 9 hodin ráno, když přijde další na Rock Radio bude dít zítra v 9 hodin ráno. 9 hodin ráno, když přijde další hvězdný host Kamila Drába zítra v 9 hodin ráno. 9 hodin ráno, když přijde další hvězdný host Kamila Drába a tentokrát to bude kapela další hvězdný host Kamila Drába a tentokrát to bude kapela Seven.
2: Seven, pokud
0: ne... host Kamila Drába a tentokrát to bude kapela Seven.
2: Seven, pokud neznáte, tak to teda
0: a tentokrát to bude kapela Seven.
2: Seven, pokud neznáte, tak to teda jako nevím.
0: Tentokrát to bude kapela Seven.
2: Seven, pokud neznáte, tak to teda jako nevím, kde jste žili. Každý. Seven, pokud neznáte, tak to teda jako nevím, kde jste žili. Každopádně pokud neznáte, tak to teda jako nevím, kde jste žili. Každopádně znáte, tak to teda jako nevím, kde jste žili. Každopádně oni už jsou z roku to teda jako nevím, kde jste žili. Každopádně oni už nevím, kde jste žili. Každopádně oni už jsou z roku 96 na to žili. Každopádně oni už jsou z roku 96 na to koukám progres. Každopádně oni už jsou z roku 96 na to koukám. Progresivně metalová kapela z Českých Budějovic. Oni už jsou z roku 96 na to koukám. Progresivně metalová kapela z Českých Budějovic. Jsou z roku 96 na to koukám. Progresivně metalová kapela z Českých Budějovic. Jsou z roku 96 na to koukám. Progresivně metalová kapela z Českých Budějovic.
0: Ta kapela je úplně stejně stará jako já.
2: 96 na to koukám. Progresivně metalová kapela z Českých Budějovic.
0: Ta kapela je úplně stejně stará.
2: Progresivně metalová kapela z Českých Budějovic.
0: Ta kapela je úplně stejně stará jako já.
2: Ta kapela z Českých Budějovic.
0: Ta kapela je úplně stejně stará jako já.
2: Nekecej, Budějovic.
0: Ta kapela je úplně stejně stará jako já.
2: Nekecej.
0: Ano, já jsem.
2: Takže taky 17.
0: Ta kapela je úplně stejně stará jako já.
2: Nekecej.
0: Ano, já jsem.
2: Takže taky 17.
0: Úplně stejně stará jako já.
2: Nekecej.
0: Ano, já jsem.
2: Takže taky 17.
0: Taky stará jako já.
2: Nekecej.
0: Ano, já jsem.
2: Takže taky 17. Taky 17 let tý kapele, no to je. Nekecej.
0: Ano, já jsem.
2: Takže taky 17. Taky 17 let tý kapele, no to je. Kecej.
0: Ano, já jsem.
2: Takže taky 17. Taky 17 let tý kapele, no to je. Takže taky 17. Taky 17 let tý kapele, no to je hezký. To vypadají dobře ještě, jako výborně. Taky 17. Taky 17 let tý kapele, no to je hezký. To vypadají dobře ještě, jako. Taky 17 let tý kapele, no to je hezký. To vypadají dobře ještě, jako výborně. 17 let tý kapele, no to je hezký. To vypadají dobře ještě, jako výborně. Ne, samozřejmě, to je hezký, to vypadají dobře ještě, jako výborně. Ne, samozřejmě, to vypadají dobře ještě, jako výborně. Ne, samozřejmě, stejně jako ještě, jako výborně. Ne, samozřejmě, stejně jako Kamil je výborně.

Nemusíš chodit jen v černý, aby... Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rockem. Rock. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rockem. Rock. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rockem. Rock je slušný.

0: Ne, samozřejmě, stejně jako Kamil je taky vlastně z českých Budějovic. Ne, samozřejmě, stejně jako Kamil je taky vlastně z českých Budějovic, jestli se ne, samozřejmě, stejně jako Kamil je taky vlastně z českých Budějovic, jestli se nepletu. Samozřejmě, stejně jako Kamil je taky vlastně z českých Budějovic, jestli se nepletu. Ne, jako Kamil je taky vlastně z českých Budějovic, jestli se nepletu, tak se určitě takhle znají z českých Budějovic. Je taky vlastně z českých Budějovic, jestli se nepletu, tak se určitě takhle znají z českých Budějovic koncertů a českých Budějovic, jestli se nepletu, tak se určitě takhle znají z českých Budějovic koncertů a takhle, jestli se nepletu, tak se určitě takhle znají z českých Budějovic koncertů a takhle, no ale tak se určitě takhle znají z českých Budějovic koncertů a takhle, no ale zítra si určitě popovídají nejenom určitě takhle znají z českých Budějovic koncertů a takhle, no ale zítra si určitě popovídají nejenom jako kamarádi z koncertů a takhle, no ale zítra si určitě popovídají nejenom jako kamarádi z Jihu Čech, no ale taky samozřejmě jako mu, no ale zítra si určitě popovídají nejenom jako kamarádi z Jihu Čech, no ale taky samozřejmě jako moderátor s kapelou určitě popovídají nejenom jako kamarádi z Jihu Čech, no ale taky samozřejmě jako moderátor s kapelou nejenom jako kamarádi z Jihu Čech, no ale taky samozřejmě jako moderátor s kapelou a dozvíme se kamarádi z Jihu Čech, no ale taky samozřejmě jako moderátor s kapelou a dozvíme se nějaký velmi zajímavý, no ale taky samozřejmě jako moderátor s kapelou a dozvíme se nějaký velmi zajímavý, samozřejmě jako moderátor s kapelou a dozvíme se nějaký velmi zajímavý věci, doufám. Moderátor s kapelou a dozvíme se nějaký velmi zajímavý věci, doufám.
1: Takže si to rozhodně
0: s kapelou a dozvíme se nějaký velmi zajímavý věci, doufám.
1: Takže si to rozhodně zítra v 9 ráno na Letě, a kdybyste to
0: zajímavý věci, doufám.
1: Takže si to rozhodně zítra v 9 ráno na Letě, a kdybyste to náhodou nestíhali, že byste třeba měli. Takže si to rozhodně zítra v 9 ráno na Letě, a kdybyste to náhodou nestíhali, že byste třeba měli poradu a nebo jste rozhodně zítra v 9 ráno na Letě, a kdybyste to náhodou nestíhali, že byste třeba měli poradu a nebo jste museli zrovna někdo, tak si z toho nemusíte nic dělat, protože na našich stránkách rokovýradio.cz už odpoledne bude tady ten nic dělat, protože na našich stránkách rokovýradio.cz už odpoledne bude tady ten stránkách rokovýradio.cz už odpoledne bude tady ten díl viset.
0: No, já si myslím, že i místo porady
1: radio.cz už odpoledne bude tady ten díl viset.
0: No, já si myslím, že i místo porady si to můžete
1: CZ už odpoledne bude tady ten díl viset.
0: No, já si myslím, že i místo porady si to můžete klidně pustit
1: už odpoledne bude tady ten díl viset.
0: No, já si myslím, že i místo porady si to můžete klidně pustit, protože na
1: bude tady ten díl viset.
0: No, já si myslím, že i místo porady si to můžete klidně pustit, protože na té poradě se stejně prdla. I místo porady si to můžete klidně pustit, protože na té poradě se stejně prdla i vyřeší a
1: on vždycky to stejně mohl být e-mail.
0: To jsem chtěl klidně pustit, protože na té poradě se stejně prdla i vyřeší a
1: on vždycky to stejně mohl být e-mail.
0: To jsem chtěl říct přesně, mohl to být e-mail. Se stejně prdla i vyřeší a
1: vždycky to stejně mohl být e-mail.
0: To jsem chtěl říct přesně, mohl to být e-mail. Každopádně my vám nebudeme
1: řešit a vždycky to stejně mohl být e-mail.
0: To jsem chtěl říct přesně, mohl to být e-mail. Každopádně my vám nebudeme posílat maila, my vám
1: být e-mail.
0: To jsem chtěl říct přesně, mohl to být e-mail. Každopádně my vám nebudeme posílat maila, my vám to prostě řekneme. To jsem chtěl říct přesně, mohl to být e-mail. Každopádně my vám nebudeme posílat maila, my vám to prostě řekneme. To být e-mail. Každopádně my vám nebudeme posílat maila, my vám to prostě řekneme rovnou do ucha. Teď si dáme my vám nebudeme posílat maila, my vám to prostě řekneme rovnou do ucha. Teď si dáme off monsters posílat maila, my vám to prostě řekneme rovnou do ucha. Teď si dáme off monsters my vám to prostě řekneme rovnou do ucha. Teď si dáme off monsters and off monsters and men prostě řekneme rovnou do ucha. Teď si dáme off monsters and rovnou do ucha. Teď si dáme off monsters and off monsters and men. Teď si dáme off monsters and off monsters and men. To je tak blbý monsters and off monsters and men. To je tak blbý název kapely. Off monsters and men. To je tak blbý název kapely.
1: To taky mohl být e-mail mimochodem.
0: To mohlo být to. Off monsters and men. To je tak blbý název kapely.
1: To taky mohl být e-mail mimochodem.
0: To mohlo být, to jsme klidně mohli a je to
1: monsters
0: and men. To je tak blbý název kapely.
1: To taky mohl být e-mail mimochodem.
0: To mohlo být, to jsme klidně mohli a je to v pohodě. Prostě ale tak blbý název kapely.
1: To taky mohl být e-mail mimochodem.
0: To mohlo být, to jsme klidně mohli a je to v pohodě. Prostě aligátor bude ta písnička.
1: Se v kapely to taky mohl být e-mail mimochodem.
0: To mohlo být, to jsme klidně mohli a je to v pohodě. Prostě aligátor bude ta písnička. To mohlo být, to jsme klidně mohli a je to v pohodě. Prostě aligátor bude ta písnička. Dáme si Dimitri Lidice, to je název. Hele, to je to v pohodě. Prostě aligátor bude ta písnička. Dáme si Dimitri Lidice, to je název. Hele, to se říká aligátor bude ta písnička. Dáme si Dimitri Lidice, to je název. Hele, to se říká úplně samo. No a taky Beatles, hele, nech to být radši písnička. Dáme si Dimitri Lidice, to je název. Hele, to se říká úplně samo. No a taky Beatles, Dimitri Lidice, to je název. Hele, to se říká úplně samo. No a taky Beatles, hele, nech to být radši, prosím tě, už jo, děkuju. To je název. Hele, to se říká úplně samo. No a taky Beatles, hele, nech to být radši, prosím tě, už jo, děkuju. Říká úplně samo. No a taky Beatles, hele, nech to být radši, prosím tě, už jo, děkuju.

0: No a taky Beatles, hele, nech to bejt, radši, prosím tě, už, jo, děkuju. Taky Beatles, hele, nech to bejt, radši, prosím tě, už, jo, děkuju.
1: Honda přiváží...
0: To bejt, radši, prosím tě, už, jo, děkuju.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. A přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 u letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plněvku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené. Při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené. CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové. Jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Hon úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, drná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. To v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
2: Koupel nové ventilátory pod...
1: The power of dreams.
2: Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory. Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmysl... Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak, takhle širokou nabídku.
2: Přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak, takhle širokou nabídku
2: ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde. Širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz. Vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz. Nikde jinde nenajdete. Ventilátory. .cz jinde nenajdete. Ventilátory.cz
4: vidíš?
3: Najdete. Ventilátory.cz
4: vidíš to?
3: Ventilátory.cz
4: vidíš to?
5: Vidím. Ptáci z
3: Ventilátory.cz
4: vidíš to?
5: Vidím. Ptáci z
3: .cz
4: vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No.
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Led balonem.
5: Zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Led balonem, bungee jumping, drift.
5: Pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Led balonem, bungee jumping, driftování. No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Já?
5: Co?
4: Led balonem, bungee jumping. Driftování, rafting, skok padákem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení, jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí,
4: který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný.
4: Můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo svého počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás
5: Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe.

0: své blízké.
1: U nás si vybere
0: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu.
0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností
0: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
0: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je za
1: nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší
1: možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na
1: zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Dřív než začnou.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Dřív
0: než zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: Na zážitky.
0: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny.
0: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. a MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. Prý České republiky. Už 19. až 21. června. Buď kliky. Už 19. až 21. června. Buď útoč na autodrombrno.com.
4: Atención.
3: Brno.com.
4: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latin.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerické.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
4: Señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá intenzivní.
5: Tančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix Latino, bachata, salsa, dance.
4: Un, dos, tres.
5: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropicales.
5: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropicales.
5: Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď.
5: Salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na
5: dance heels a reggaeton.
4: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.
4: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
5: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
5: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
5: La Tropical.
6: Taneč hned teď online na www.latropical.cz.
5: La Tropical.
6: Taneční kroky vás na www.latropical.cz.
5: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my.
6: Tropical.cz.
5: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar.
5: Naučíme tančit.
4: Awarashar. Awarashar.
7: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla, byl, byla, dárky, rata, tarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, rata, tarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla, byl, byla, byl, byla, byl, rata, potisk, dárky, byla, byl, byla, byl, byla, byl, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla, byl, byla, byl, byla, byl, CZ. Potisk, dárky, byla, byl, byla, byl, byla, byl, CZ.
8: Chutná.
7: Byla byl, byla byl, CZ.
8: Chutná jako krásný set.

sen. Vůní budeš omám. Chutná jako krásný sen. Vůní budeš omámen. Chutná jako krásný sen. Vůní budeš omámen. Chutná jako krásný sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká krásný sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen. Vůní budeš omámen.

0: Farma Vraňany.
1: Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany. Vaše
1: na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany. Vaše
1: Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Potřebujete dětské?
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte...
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude...
0: Vaše nejsladší jahody.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude...
0: Nejsladší jahody.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude
3: dětské kolo. Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně Novák malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně Novák.
2: Půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM. Půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou.
3: Výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou.
3: Kola špičkových značek VUM.
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce. Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Raskal a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happy...
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
2: Se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
2: 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
4: Praho, připrav se na den, kdy...
2: Ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno...
2: Do konce června.
3: Happysport.cz.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno...
3: Happysport.cz.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. Kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. No barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Utečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Bědy. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. V parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. U Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrabičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neúčast. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ, tak se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ, tak češ CZ, tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda, tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Škoda Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

nebo na Rádia Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia Tečo. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. Rock FM nebo na Rádia.cz. Rock Radio. Slušnej nebo na Rádia.cz. Rock Radio. Slušnej Rádia.cz. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáka.cz. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHS.

odpoledne. Rokový odpoledne s Kubou. Rokový odpoledne s Kubou a Rokový odpoledne s Kubou a Petrem.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

0: Dva lístky na Basin Firefest 2026. Který získává dva lístky na Basin Firefest 2026. Dva lístky na Basin Firefest 2026. Já. Na Basin Firefest 2026. Já. No. Fest 2026.
1: Já. Nový plot mám.
0: 26.
1: Já. Nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Plot.
1: Já. Nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Plot.
1: Já. Nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty.
1: Já. Nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni
1: Nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, ty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Spotřební
2: ploty dobrý CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
3: Spotřební daň.
2: CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
3: Spotřební daň. Tvoří 14.
2: Všechno dobrý.
3: Spotřební daň. Tvoří 14%. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Procent státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
4: Biznis začnete nápadem.
3: Pro bohatší Česko.
4: Biznis začnete nápadem a my mu dáme
3: tvar. Bohatší Česko.
4: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finále. My mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
5: Uvažujete o novém
4: až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
5: Uvažujete o produktu. Více na technikplast.com.
6: Uvažujete o novém vytápění?
5: Více na technikplast.com.
6: Uvažujete o novém vytápění?
5: Využijte akční nabídku
6: plast.com.
5: Uvažujete o novém vytápění?
6: Využijte akční nabídky na kvalitní teplo.
5: Uvažujete o novém vytápění?
6: Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailo.
5: Uvažujete o novém vytápění?
6: Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která
5: využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají vysokou
6: na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem.
5: Kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem.
6: Čerpadla Vailand, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem.
5: Vailand, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem.
6: Vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem.
5: Nyní od nás získá
6: výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem.
5: Nyní od nás získá
6: skutečně tichým provozem a skvělým designem.
5: Nyní od nás získáte ke každému tepelnému
6: skvělým designem.
5: Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart.
6: Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Nás
5: získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi.
6: Každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem.
5: Vícemu čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem.
6: Více jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem.
5: Více na Vailos
6: 4K Smart LED televizi se sportovním režimem.
5: Více na Vailand.cz.
6: Smart LED televizi se sportovním režimem.
5: Více na Vailand.cz.
7: Mami, tati.
6: Vizi se sportovním režimem.
5: Více na Vailand.cz.
7: Mami, tati.
6: Režimem.
5: Více na Vailand.

0: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
1: A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Home credit pro lepší příběhy. Pohlédl do dálky a zvolal.
2: Atava!
3: Pohlédl do dálky a zvolal.

0: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem.
1: Prázdniny se blíží.
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako... Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Zažijte emoce za volant. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, lepší ze světa Peugeot. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.
4: Zvou z autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
5: Vytáhni jendu. Co říkáš? Vytahy jedna.
6: Říkám, vytáhni jendu.

Na Rock Radio právě dozněla kapela. Na Rock Radio právě dozněla kapela Of Monsters. Na Rock Radio právě dozněla kapela Of Monsters and Men, což by... Na Rock Radio právě dozněla kapela Of Monsters and Men, což by se dalo přeložit jako opří... Na Rock Radio právě dozněla kapela Of Monsters and Men, což by se dalo přeložit jako o příšerách a lidech. Dozněla kapela Of Monsters and Men, což by se dalo přeložit jako o příšerách a lidech. No a tahle pecka Men, což by se dalo přeložit jako o příšerách a lidech. No a tahle pecka se jmenovala Alligator, tak to by spíš as, což by se dalo přeložit jako o příšerách a lidech. No a tahle pecka se jmenovala Alligator, tak jít jako o příšerách a lidech. No a tahle pecka se jmenovala Alligator, tak to by spíš asi bylo k těm prách a lidech. No a tahle pecka se jmenovala Alligator, tak to by spíš asi bylo k těm příšerám. Každopádně už za... No a tahle pecka se jmenovala Alligator, tak to by spíš asi bylo k těm příšerám. Každopádně už za chvilku si pokecáme i s lidma. Pecka se jmenovala Alligator, tak to by spíš asi bylo k těm příšerám. Každopádně už za chvilku si pokecáme i s lidma a to zrovna tor, tak to by spíš asi bylo k těm příšerám. Každopádně už za chvilku si pokecáme i s lidma a to zrovna konkrétně bylo k těm příšerám. Každopádně už za chvilku si pokecáme i s lidma a to zrovna konkrétně s člověkem. Každopádně už za chvilku si pokecáme i s lidma a to zrovna konkrétně s člověkem, který získává dva lístky na... Pokusy pokecáme i s lidma a to zrovna konkrétně s člověkem, který získává dva lístky na Basin Fire... S lidma a to zrovna konkrétně s člověkem, který získává dva lístky na Basin Fire Fest 2020. A to zrovna konkrétně s člověkem, který získává dva lístky na Basin Fire Fest 2026. S člověkem, který získává...

0: šach.
1: Já vím, tahy jedna.
0: Říkám, vytáhni Jendu, potřebujeme šachtu na výtah.
1: Já vím.
0: Říkám, vytáhni Jendu, potřebujeme šachtu na výtah.
1: Já vím, výtahy.
0: Vytáhni Jendu, potřebujeme šachtu na výtah.
1: Já vím, výtahy jedna.
0: Potřebujeme šachtu na výtah.
1: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty. Výtahy jedna, ty uměj šachty.
0: Povídám, vytáhni Jendu.
1: No jo, jedna, ty uměj šachty.
0: Povídám, vytáhni Jendu.
1: No jo, výtahy.
0: Vytáhni Jendu.
1: No jo, výtahy jedna.
2: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jendo.
0: Jendu.
1: No jo, výtahy jedna.
2: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jendo.
3: Chlapi.
1: Výtahy jedna.
2: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jendo.
3: Chlapi.
1: Jendo.
3: Chlapi. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
4: Jendo, ty seš ale bedna.
3: Jasně. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
4: Jendo, ty seš ale bedna.
3: Jasně. Dělám výtahy jedna. Výtah je hotový.
4: Jendo, ty seš ale bedna.
3: Jasně. Dělám výtahy jedna. Hotové.
4: Jendo, ty seš ale bedna.
3: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů.
4: Ty seš ale bedna.
3: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má. Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty má. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Mod výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www. Výtahy 1. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www. Výtahy 1. Výtahy i rekonstrukce stávajících. www. Výtahy 1. CZ. Konstrukce stávajících. www. Výtahy 1. CZ. www. Výtahy 1. CZ. CZ.
5: Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Prokrádia na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz. Rokovirádio.cz.
6: Rok rádio.
7: Po krátký pauze.
6: Rok rádio.
7: Po krátký pauze jsme zpátky a
6: Rok rádio.
7: Po krátký pauze jsme
6: Rok rádio.
7: Po krátký pauze jsme zpátky a nejsme tady sami.
6: Rok rádio.
7: Po krátký pauze jsme zpátky a nejsme tady sami. Je tady
6: rádio.
7: Po krátký pauze jsme zpátky a nejsme tady sami. Je tady totiž s náma i výherce. Pauze jsme zpátky a nejsme tady sami. Je tady totiž s náma i výherce dnešních dvou lístků na Basin Fire. Zpátky a nejsme tady sami. Je tady totiž s náma i výherce dnešních dvou lístků na Basin Fire Fest. Lístků na Basin Fire Fest. Je tady s náma Tomáš. Nazdar, Tome!
8: Betel s váma.
7: Čau, Basin Fire Fest. Je tady s náma Tomáš. Nazdar, Tome!
8: Betel s váma.
7: Čau, Fire Fest. Je tady s náma Tomáš. Nazdar, Tome!
8: Betel s váma.
7: Čau, hele, prosím tě, tak ty si náma Tomáš. Nazdar, Tome!
8: Betel s váma.
7: Čau, hele, prosím tě, tak ty si nám co docela... Tome!
8: Betel s váma.
7: Čau, hele, prosím tě, tak ty si nám co docela zajímavou zprávu, že...
8: Váma.
7: Čau, hele, prosím tě, tak ty si nám co docela zajímavou zprávu, že seš poměrně jako... Čau, hele, prosím tě, tak ty si nám co docela zajímavou zprávu, že seš poměrně jako dost velký festivalový... Už si toho docela dost vymez, takže... Takže ty lístky skončily v docela, správných rukou, si myslím, ne?
8: Tak doufám.
7: A nějaký festiáky se kromě rukou, si myslím, ne?
8: Tak doufám.
7: A nějaký festiáky se kromě Basin Fire, ne?
8: Tak doufám.

0: A na jaký festiáky se kromě Base in Firefestu...
1: Tak doufám.
0: A na jaký festiáky se kromě Base in Firefestu tady to léto ještě chystáš, prosím? A na jaký festiáky se kromě Base in Firefestu tady to léto ještě chystáš, prosím tě? Jaký festiáky se kromě Base in Firefestu tady to léto ještě chystáš, prosím tě?
1: No, ještě se chystám...
0: Base in Firefestu tady to léto ještě chystáš, prosím tě?
1: No, ještě se chystám na...
0: Tady to léto ještě chystáš, prosím tě?
1: No, ještě se chystám na Holíšov,
0: pekelný... Stáš, prosím tě.
1: No, ještě se chystám na Holíšov, pekelný ostrov. No, ještě se chystám na Holíšov, pekelný ostrov.
0: Hezký.
1: A potom na Holíšov, pekelný ostrov.
0: Hezký.
1: A potom Master of Rock Vizovice. A potom Master of Rock Vizovice.
0: Hezký, hezký, hezký. Teda jako máš dobrý vkus, musím říct.
1: Master of Rock Vizovice.
0: Hezký, hezký, hezký. Teda jako máš dobrý vkus, musím říct, jako... Hezky, hezky, hezky, teda jako máš dobrý vkus, musím říct, jako výborně, výborně, hezky, hezky, teda jako máš dobrý vkus, musím říct, jako výborně, výborně, a prosím tě, koho tam budeš brát, jako máš dobrý vkus, musím říct, jako výborně, výborně, a prosím tě, koho tam budeš brát sebou, když ty lístky máš dva, dobrý vkus, musím říct, jako výborně, výborně, a prosím tě, koho tam budeš brát sebou, když ty lístky máš, říct, jako výborně, výborně, a prosím tě, koho tam budeš brát sebou, když ty lístky máš dva.
1: Asi kamarád.
0: Výborně, výborně. A prosím tě, koho tam budeš brát sebou, když ty lístky máš dva?
1: Asi
0: A prosím tě, koho tam budeš brát sebou, když ty lístky máš dva?
1: Asi kamaráda vemu.
0: A prosím tě, koho tam budeš brát sebou, když ty lístky máš dva?
1: Asi kamaráda vemu.
0: A chodíte tam brát sebou, když ty lístky máš dva?
1: Asi kamaráda vemu.
0: A chodíte takhle často, když máš dva?
1: Asi kamaráda vemu.
0: A chodíte takhle často spolu, jo, na koncerty?
1: Asi kamaráda vemu.
0: A chodíte takhle často spolu, jo, na koncerty?
1: Jo, asi kamaráda vemu.
0: A chodíte takhle často spolu, jo, na koncerty?
1: Jo, chodíme.
0: Tak super. A chodíte takhle často spolu, jo, na koncerty?
1: Jo, chodíme.
0: Tak super, tak super, super. Hele, Tome, přeju ti, ať si to oba dva pořádně užijete. Když tak klidně pošli nějakou fotku a zase se někdy ozvi. Ať si to oba dva pořádně užijete. Když tak klidně pošli nějakou fotku a zase se někdy ozvi. Pořádně užijete, když tak klidně pošli nějakou fotku a zase se někdy ozvi.
1: Jasně, ale díky moc.
0: Když tak klidně pošli nějakou fotku a zase se někdy ozvi.
1: Jasně, ale díky.
0: Klidně pošli nějakou fotku a zase se někdy ozvi.
1: Jasně, ale díky moc.
0: Tak jo, díku a zase se někdy ozvi.
1: Jasně, ale díky moc.
0: Tak jo, díky Tome, měj se, čau. Jo. Se někdy ozvi.
1: Jasně, ale díky moc.
0: Tak jo, díky Tome, měj se, čau.
1: Jo, čau. Jasně, ale díky moc.
0: Tak jo, díky Tome, měj se, čau.
1: Jo, čau. Čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Do večera. Slušnej rok.
3: Jestli chcete být taky jako Tomáš a taky navštěvovat spoušnej
2: rok.
3: Jestli chcete být taky jako Tomáš a taky navštěvovat spoustu festiáků, tak prostě musíte. Jestli chcete být taky jako Tomáš a taky navštěvovat spoustu festiáků, tak prostě musíte dál poslouchat Rock Rádio. Jestli chcete být taky jako Tomáš a taky navštěvovat spoustu festiáků, tak prostě musíte dál poslouchat Rock Rádio. Taky jako Tomáš a taky navštěvovat spoustu festiáků, tak prostě musíte dál poslouchat Rock Rádio. Teď už Queen, Olympic navštěvovat spoustu festiáků, tak prostě musíte dál poslouchat Rock Rádio. Teď už Queen, Olympic, Alles, Allen und Lande a teď už Guns N' Roses a Civil War. Posloucháte Rock Rádio. Allen und Lande a teď už Guns N' Roses a Civil War. Posloucháte Rock Rádio. A teď už Guns N' Roses a Civil War. Posloucháte Rock Rádio. A Civil War. Posloucháte Rock Rádio. Civil War. Posloucháte Rock Rádio. Rádio.

Nemusíš prochlastat všechny prachy, aby... Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Musíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

pálím tvá.

0: potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky... Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 50 za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 50... Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salát vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 89,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 Salátová okurka 1 kus za 8,90 A řepkový olej 1 litr za 2 okurka 1 kus za 8,90 A řepkový olej 1 litr za 29,90 kus za 8,90 A řepkový olej 1 litr za 29,90 A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Nejlepší aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr
0: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsi...
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje.
0: To se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. To Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 35. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Bradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřte.
1: Cena bene.cz.
2: Využijte slev na Zalandu.
1: Ušetřte.cz.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60. Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových. Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích. Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když na stylových kouscích, které oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě, které oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci u sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten jdeme na hory. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakou festival naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando. CZ. Co si vezmu na sebe? Zalando. A ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Ať už
2: nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Ať už jste kdekoliv poslouchej.
2: Zalando.
3: Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu, stáhněte si aplikaci. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu, stáhněte si aplikaci Rádia. Poslouchejte Rock Radio v mobilu, stáhněte si aplikaci Rádia.cz. Radio v mobilu, stáhněte si aplikaci Rádia.cz. Mobilu, stáhněte si aplikaci Rádia.

0: radia.cz. Kupte si aplikaci radia.cz.
1: Kup si auto v Direkt
0: radia.cz.
1: Kup si auto v Direkt Auto
0: .cz.
1: Kup si auto v Direkt Auto. Oktávka o 120 000 korun levně. Kup si auto v Direkt Auto. Oktávka o 120 000. Kup si auto v Direkt Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Auto v Direkt Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 Direkt Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. 100 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou na levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 to Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. I Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.com a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz zdarma. www.direct.auto.cz
2: Vedro jako na Sahaře.
3: www.direct.auto.cz
2: Vedro jak
3: direct.auto.cz
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
3: .cz
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní
3: .cz
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor sná ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 byl. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v pro Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senk
2: 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
2: Je 999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Jen do konce
2: 9 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Jen do konce června zakoupíte
2: Planeo.
4: Senkor.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800. Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Koupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, rychu na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller, Helena Vondráčkové za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráč za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráč. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí od Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao.

0: Kristovao a další zde vystoupí od Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenka a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavsky. Zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Nabídka platí jen do konce června.
1: Každý
0: jen do konce června.
1: Každý den čelí vaše data
0: června.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Ta digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje a...

0: Dobře připraveni.
1: Požádat o expresní cestovní pás je možné na
0: dobře připraveni.
1: Požádat o expresní cestovní pás je možné na kterémkoliv obecní. Požádat o expresní cestovní pás je možné na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou. Požádat o expresní cestovní pás je možné na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Cestovní pás je možné na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části a nemožné na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu kolej obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitřním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do pěti části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun pro na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun pro děti do 15 let vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun pro děti do 15 let. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun pro děti do 15 let. Za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun pro děti do 15 let 1000 korun a za 1000 korun pro děti do 15 let 1000 korun a za pas vydaný do 24 hodin 15 let 1000 korun a za pas vydaný do 24 hodin 6000 korun pro dospělého a u 1000 korun a za pas vydaný do 24 hodin 6000 korun pro dospělého a za pas vydaný do 24 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let je cena vydaný do 24 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 24 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 2000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 2000
0: pas vydaný
1: pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 2000
0: pas vydaný do
1: dětí do 15 let je cena 2000
0: pas vydaný do 24 hodin jde vyzvednout pouze
1: cena 2000
0: pas vydaný do 24 hodin jde vyzvednout pouze na ministerstvu
1: 2000
0: pas vydaný do 24 hodin jde vyzvednout pouze na ministerstvu vnitra. Před pas vydaný do 24 hodin jde vyzvednout pouze na ministerstvu vnitra. Před kongresovým centrem na Pražském vyše 24 hodin jde vyzvednout pouze na ministerstvu vnitra. Před kongresovým centrem na Pražské vyzvednout pouze na ministerstvu vnitra. Před kongresovým centrem na Pražském Vyšehradě začne stavba nové haly na ministerstvu vnitra. Před kongresovým centrem na Pražském Vyšehradě začne stavba nové haly práce za ministerstvo vnitra. Před kongresovým centrem na Pražském Vyšehradě začne stavba nové haly práce za víc než Vyšehradě začne stavba nové haly práce za víc než miliardu a čtvrt začnou už příští měsíc. Nové haly práce za víc než miliardu a čtvrt začnou už příští měsíc. Nová hala bude sloužit k výstavbě práce za víc než miliardu a čtvrt začnou už příští měsíc. Nová hala bude sloužit k výstavám než miliardu a čtvrt začnou už příští měsíc. Nová hala bude sloužit k výstavám, konferencím, kongres čtvrt začnou už příští měsíc. Nová hala bude sloužit k výstavám, konferencím, kongresům i společen příští měsíc. Nová hala bude sloužit k výstavám, konferencím, kongresům i společenským akcím. Nová hala bude sloužit k výstavám, konferencím, kongresům i společenským akcím. A bude sloužit k výstavám, konferencím, kongresům i společenským akcím. Věci sledují pohyb koček divo výstavám, konferencím, kongresům i společenským akcím. Věci sledují pohyb koček divokých konferencím, kongresům i společenským akcím. Věci sledují pohyb koček divokých v česům i společenským akcím. Věci sledují pohyb koček divokých v českém lese v plzeňským akcím. Věci sledují pohyb koček divokých v českém lese v plzeňském kraji, používají k tomu. Věci sledují pohyb koček divokých v českém lese v plzeňském kraji, používají. Sledují pohyb koček divokých v českém lese v plzeňském kraji, používají k tomu obojky s vysílačkou. Koček divokých v českém lese v plzeňském kraji, používají k tomu obojky s vysílačkou. Chtějí zjistit, jak velké českém lese v plzeňském kraji, používají k tomu obojky s vysílačkou. Chtějí zjistit, jak v plzeňském kraji, používají k tomu obojky s vysílačkou. Chtějí zjistit, jak velké území používají k tomu obojky s vysílačkou. Chtějí zjistit, jak velké území tyto šelmy k tomu obojky s vysílačkou. Chtějí zjistit, jak velké území tyto šelmy využívají. Kudy se krajinou pohybují vysílačkou. Chtějí zjistit, jak velké území tyto šelmy využívají. Kudy se krajinou pohybují a jak zjistit, jak velké území tyto šelmy využívají. Kudy se krajinou pohybují a jaká opatření území tyto šelmy využívají. Kudy se krajinou pohybují a jaká opatření můžou přispět k účinnějšímu využívají. Kudy se krajinou pohybují a jaká opatření můžou přispět k účinnější ochraně kriticky kudy se krajinou pohybují a jaká opatření můžou přispět k účinnější ochraně kriticky ohroženého druhu. Tolik zprávy a jaká opatření můžou přispět k účinnější ochraně kriticky ohroženého druhu. Tolik zprávy.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji.

0: Hezké opatření můžou přispět k účinnější ochraně kriticky ohroženého druhu. Tolik zprávy. Hezké odpoledne. Přispět k účinnější ochraně kriticky ohroženého druhu. Tolik zprávy. Hezké odpoledne. Při ochraně kriticky ohroženého druhu. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rock Radio.
0: Kriticky ohroženého druhu. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska máme na většině území skoro jasno až polojasno a během odpoledních a brzkých večerních hodin by měla trošku se zvyšovat oblačnost a to hlavně od západu, to znamená v českých večerních hodin by měla trošku se zvyšovat oblačnost a to hlavně od západu, to znamená v Čechách by mělo by měla trošku se zvyšovat oblačnost a to hlavně od západu, to znamená v Čechách by mělo být víc zamračeno. Takže v Čechách by nám mělo pršet na Moravě a taky to sebou přinese nějaký srážky.
3: V noci bude kolem 8 stupňů a zítra se rozhodně potkáme se srážkami na větším území než dneska.
2: Jižních Čech a možná i Krkonošska. Jinak zítra teploty kolem 23 stupňů.
1: Ať už prší. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den.
4: Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Dio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přejem.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přejem. Monika Holubová, jsou tu zprávy. Před jedním z
0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přejem. Monika Holubová, jsou tu zprávy. Před jedním z obchodních. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Před jedním z obchodních domů v Praze došlo. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Před jedním z obchodních domů v Praze došlo k ní. Podle svědků měl neznámý muž ve Vodstářově ulice z něčeho nic odpoledne napadnout jedku. Měl neznámý muž ve Vodstářově ulice z něčeho nic odpoledne napadnout jiného muže ostrým předmětem a poté. Muž ve Vodstářově ulice z něčeho nic odpoledne napadnout jiného muže ostrým předmětem a poté utekl. Je ulice z něčeho nic odpoledne napadnout jiného muže ostrým předmětem a poté utekl. Podle aktu CZ útočil pachatel nožem. Na místo vyrazilo několik hlídek policie a záchranka, která ušetřila zhruba 40-letého nožem. Po útočníkovi policie pátrá. Před létem přibývá záchranných pasů na poslední chvíli. Úřady je můžou vydat do 5 pracovních dnů, ale také do 4 chvíli. Na zvýšenou poptávku jsou ale na ministerstvu 5 pracovních dnů, ale také do 24 hodin.
2: Požádat o expresní cestovní pás je možné na
3: mluvčího Adama Rezlera.

0: do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat tak...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Mám tady...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Mám tady dvě nehody z Prahy.
0: Radio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Mám tady dvě nehody z Želivského, tam se srazil osobák s tramvají. A druhá je na Vinohradský, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh, se srazil osobák s tramvají. A druhá je na Vinohradský, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce. A druhá je na Vinohradský, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou. Druhá je na Vinohradský, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. Takže tam můžete Vinohradský, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. Takže tam můžete i počítat s docela dost velkou kolonou. Neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. Takže tam můžete i počítat s docela pruh kvůli srážce dvou osobáků. Takže tam můžete i počítat s docela dost velkou kolonou. Srážce dvou osobáků. Takže tam můžete i počítat s docela dost velkou kolonou. V ulici Lázeňská osobáků. Takže tam můžete i počítat s docela dost velkou kolonou. V ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je takže tam můžete i počítat s docela dost velkou kolonou. V ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlita i počítat s docela dost velkou kolonou. V ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá dost velkou kolonou. V ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce, dejte si na to. V ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce, dejte si na to pozor, srazil se tam totiž. Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce, dejte si na to pozor, srazil se tam totiž osobák s autobusem. Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce, dejte si na to pozor, srazil se tam totiž osobák s rozlitá látka na vozovce, dejte si na to pozor, srazil se tam totiž osobák s autobusem. Díky bohu se nikomu nic nestalo, ale i vozovce, dejte si na to pozor, srazil se tam totiž osobák s autobusem. Díky bohu se nikomu nic nestalo, na to pozor, srazil se tam totiž osobák s autobusem. Díky bohu se nikomu nic nestalo, ale i taky to docela nepříjemná. Se tam totiž osobák s autobusem. Díky bohu se nikomu nic nestalo, ale i taky to docela nepříjemná situace. A s autobusem. Díky bohu se nikomu nic nestalo, ale i taky to docela nepříjemná situace. Díky bohu se nikomu nic nestalo, ale i taky to docela nepříjemná situace. A neprůjezdný levý jízdní pruh taky najdete. A neprůjezdný levý jízdní pruh taky najdete na D1 na 120. druhém kilometru směrem na Brno. Jsou tam průjezdný levý jízdní pruh, také najdete na D1 na 122. kilometru směrem na Brno. Jízdní pruh také najdete na D1 na 122. kilometru směrem na Brno. Jsou tam sobě dva osobáky, na D1 na 122. kilometru směrem na Brno. Jsou tam sobě dva osobáky a samozřejmě už blokují ulici 122. kilometru směrem na Brno. Jsou tam sobě dva osobáky a samozřejmě už blokují ulici 122. kilometru směrem na Brno. Jsou tam sobě dva osobáky a samozřejmě už blokují ulici 122. blokují Brno. Jsou tam sobě dva osobáky a samozřejmě už blokují ulici Tuc, blokují celý sobě dva osobáky a samozřejmě už blokují ulici Tuc, blokují celý ten levý jízdní pruh. Hele, zdržíte se tam tak 20. Samozřejmě už blokují ulici Tuc, blokují celý ten levý jízdní pruh. Hele, zdržíte se tam tak 20 minut minimál. Blokují ulici Tuc, blokují celý ten levý jízdní pruh. Hele, zdržíte se tam tak 20 minut minutuc, blokují celý ten levý jízdní pruh. Hele, zdržíte se tam tak 20 minut minimálně. Blokují celý ten levý jízdní pruh. Hele, zdržíte se tam tak 20 minut minimálně. Levý jízdní pruh. Hele, zdržíte se tam tak 20 minut minimálně.
2: Viditelný zážitek.
1: Zdržíte se tam tak 20 minut minimálně.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám.
1: Tak 20 minut minimálně.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku.
1: Minimálně.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. hp.cz. cz.

0: Rádio. Rock Rádio. Rockový odpoledne. Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: I 4 minuty.
0: Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: I 4 minuty po 17.
0: Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: I 4 minuty po 17. hodině je
0: Rockový odpoledne.
1: I 4 minuty po 17. hodině je rokový odpoledne. Minuty po 17. hodině je rokový odpoledne s váma, naše odpolední dvojka Kuba a Petr.
2: Tak si užívejte další hodinu rokovýho odpoledne. I deserve.

odpoledne. Tak si užívejte další hodinu rokovýho odpoledne. Další hodinu rokovýho odpoledne. Rokovýho odpoledne. Rokovýho odpoledne.

sexuál, ale jen co se, že jsem gastrosexuál, ale jen co se zlehu, gastrosexuál, ale jen co se zlehu zved, sexuál, ale jen co se zlehu zved, příst, ale jen co

Chate coprovi, agir. Chate coprovi, agulashovi. Chate coprovi, agulashovi. Chate coprovi, agulashovi. Coprovi, agulashovi. Agulashovi, fiji. Coprovi. Fiží nohavičky z marcipánu, nohavičky z marcipánu, s vanilkovou příchutí, z marcipánu, s vanilkovou příchutí. Šál z marcipánu, s vanilkovou příchutí, pánu, s vanilkovou příchutí. Šál s vanilkovou příchutí. Šál mazaný příchutí, šámazaný brušetou, mazaný brušetou s tymiánu, a knoflíky brušetou s tymiánu, a knoflíky brušetou s tymiánu, a knoflíky ze stou

0: Otázku.
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš, hodin a 20 minut k tomu. A Kubo, já mám na tebe docela zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš o tom, když k tomu. A Kubo, já mám na tebe docela zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš o tom, když Kubo, já mám na tebe docela zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš o tom, když interpreti, který objíždí novou otázku.
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš o tom, když interpreti, který objíždí třeba celý svět. Hele, co si myslíš o tom, když interpreti, který objíždí třeba celý svět. Hele, co si myslíš o tom, když interpreti, který objíždějí třeba celý svět, z jejich turné a tak a z jejich songama. Interpreti, který objíždějí třeba celý svět z jejich turné a tak a z jejich songama. Hrajou už, který objíždějí třeba celý svět z jejich turné a tak a z jejich songama. Hrajou už několik let úplně ten třeba celý svět z jejich turné a tak a z jejich songama. Hrajou už několik let úplně ten svět z jejich turné a tak a z jejich songama. Hrajou už několik let úplně ten samý program. Turné a tak a z jejich songama. Hrajou už několik let úplně ten samý program. Jsi zastán? Hrajou už několik let úplně ten samý program. Jsi zastánce toho, aby interpreti dělali spíš nový věc. Několik let úplně ten samý program. Jsi zastánce toho, aby interpreti dělali spíš ten samý program. Jsi zastánce toho, aby interpreti dělali spíš nový věci, anebo aby jezdili úplně ten program. Jsi zastánce toho, aby interpreti dělali spíš nový věci, anebo aby jezdili úplně ten stejný program. Toho, aby interpreti dělali spíš nový věci, anebo aby jezdili úplně ten stejný program.
1: To je většina otázka.
0: Aby interpreti dělali spíš nový věci, anebo aby jezdili úplně ten stejný program.
1: To je většina otázka.
0: Interpreti dělali spíš nový věci, anebo aby jezdili úplně ten stejný program.
1: To je většina otázka. Můžeme
0: nový věci, anebo aby jezdili úplně ten stejný program.
1: To je většina otázka. Můžeme se o tom samozřejmě bavit klidně dvě hodiny.
0: Aby jezdili úplně ten stejný program.
1: To je většina otázka. Můžeme se o tom samozřejmě bavit klidně dvě hodiny.
0: Ten stejný program.
1: To je většina otázka. Můžeme se o tom samozřejmě bavit klidně dvě hodiny. To je většina otázka. Můžeme se o tom samozřejmě bavit klidně dvě hodiny. Je to těžký, no. Já otázka. Můžeme se o tom samozřejmě bavit klidně dvě hodiny. Je to těžký, no. Já si myslím, můžeme se o tom samozřejmě bavit klidně dvě hodiny. Je to těžký, no. Já si myslím, pokud by to byl někdo, koho vyloženě vidíš jednou za život, tak si myslím, ať radši zahraje ty největší pecky, protože pokud ho opravdu vidíš jednou za život, tak si myslím, ať radši zahraje ty největší pecky, protože pokud ho opravdu uvidím jenom jednou, ať radši zahraje ty největší pecky, protože pokud ho opravdu uvidím jenom jednou.
0: Jasně.
1: Pokud je to někdo, na koho chodím každý rok, tak si klidně pci, na který já jsem zvědavej. Ty prostě ty hitovky.
0: Jasně.
1: Pokud je to někdo, na koho chodím každý rok, tak si klidně poslechnu ty prostě ty hitovky.
0: Jasně.
1: Pokud je to někdo, na koho chodím každý rok, tak si klidně poslechnu i nějaký z toho druhého šuplíku.
0: Jasně.
1: Pokud je to někdo, na koho chodím každý rok, tak si klidně poslechnu i nějaký z toho druhého šuplíku třetího klidně.
0: Jasně.
1: Pokud je to někdo, na koho chodím každý rok, tak si klidně poslechnu i nějaký z toho druhého šuplíku třetího klidně.
0: Já se stěžuju na to, že už roky sem do Česka jezdí s tím úplně identickým.

0: Už roky sem do Česka jezdí s tím úplně identickým programem, s tou identickou kapelou.
1: To je právě ten druhý případ asi, a pokud jezdí často, tak si myslím, že by to klidně mohl měnit. Jako zase no. Přece nejsme tady taková.
0: Pojďme se na to vrhnout.
2: Trenýrkárna.cz. Hej ty. Ne ty. Chceš mít... Trenýrkárna.cz. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není pčky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Procent. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a je. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% kárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. .cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš?
2: Jo, a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš?
2: Je to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš. Objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
4: Chráním tvůj domov.
2: Zítra máš. Trenýrkárna.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A se...
2: Trenýrkárna.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry.
2: Trenýrkárna.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry.

0: jsem tak robustní.
1: CZ.
0: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliník, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta velazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Snižte.
0: A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkladu informací na velux.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán.
2: Na velux.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny. Na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička dia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadr.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na vény, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz tu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.
4: www.rokovýradio.cz. Angry Birds, kosmetika, co má koule.
5: CZ.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Lousy vůně pot i má koule. Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek žád. Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek žád. Víkec si funkčí. Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek žád. Víkec si funkčí věc. Lousy vůně pot i sporek žád. Víkec si funkčí věc. Lousy vůně pot i sporek žád. Víkec si funkčí věci. A nagr. Vůně pot i sporek žád. Víkec si funkčí věci. A nagr. I. B. Sporek žád. Víkec si funkčí věci. A nagr. I. B. A r. D. Víkec si funkčí věci. A nagr. I. B. A r. D. S. Funkčí věci. A nagr. I. B. A r. D. S. Teď věci. A nagr. I. B. A r. D. S. Tečka CZ. Nagr. I. B. A r. D. S. Tečka CZ.
2: Zažijte
4: BRDS.cz.
2: Zažijte emoce
4: BRDS.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot
4: BRDS.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot
4: CZ.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testo kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o

0: hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Těšíme se na vás na PED 2026 CZ.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června
0: 2026 CZ.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letiště 6
0: CZ.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Let. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Odplouvám kránu.
1: 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Odplouvám kránu.
1: 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Odplouvám kránu.
2: Domanský.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou modernějších katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu.
4: Už ví. Tak vzhůru na palubu.
3: Na katamaránu.
4: www.prageboat.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu. www.prageboat.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a na pozice i úvazky včetně brigád.

Foreign Blondes. Foreign Blondes a jejich pecka WhatsApp právě teďka dojela na Rock Radio 17. Foreign Blondes a jejich pecka WhatsApp právě teďka dojela na Rock Radio 17 hodin. Foreign Blondes a jejich pecka WhatsApp právě teďka dojela na Rock Radio 17 hodin a 20 minut. Blondes a jejich pecka WhatsApp právě teďka dojela na Rock Radio 17 hodin a 20 minut k tomu. A Kuba WhatsApp právě teďka dojela na Rock Radio 17 hodin a 20 minut k tomu. A Kuba, já mám na tebe teďka dojela na Rock Radio 17 hodin a 20 minut k tomu. A Kuba, já mám na tebe docela zajímavou otázku. 17 hodin a 20 minut k tomu. A Kuba, já mám na tebe docela zajímavou

0: Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tasky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Rock Radio.
0: CZ. Tým Lidl, to se vyplatí.

Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý.

s garáží a s kušebem. Rok. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rok rádio. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rok rádio. Rok s garáží a s kušebem. Rok rádio. Garáží a s kušebem. Rok rádio.

Dabu EFM. V Dabu EFM nebo na Rádia Teď. V Dabu EFM nebo na V Dabu EFM nebo na Rádia.cz. V Dabu EFM nebo na Rádia.cz. Dabu EFM nebo na Rádia.cz. FM nebo na Rádia.cz. Rock na Rádia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. CZ.

Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Odpoledne s Kubou a Petrem. Kubou a Petrem.

Mobilní aplikaci Senkor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Mobilní aplikaci Senkor. Senkor.

0: práci... V práci vedro... Dom... V práci vedro... V práci vedro... Doma vedro... V práci vedro... Doma vedro... V práci vedro... Doma vedro... Venku vedro... Práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jíst, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jíst, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není upřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klima přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní... To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Má úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro vás řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme... A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro vás. Laďte od pondělí do... Máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v... Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní kli... Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná? Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná? I v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná? Tichá, snadno přenosná a s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná? Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná? Tichá, snadno přenosná a ovladatelná Wi-Fi. Výkonná? Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní

0: Skutečná pecka právě dojíždí na Rock Rádiu. Give love a bad name, tahle ta neskutečná pecka právě dojíždí na Rock Rádiu. 17 hodin a 38 minut k tomu a rokový pecka právě dojíždí na Rock Rádiu. 17 hodin a 38 minut k tomu a rokový pecka právě dojíždí na Rock Rádiu. Tak prosím tě, Jakub, musí říct akorát tu jednu důležitou věc našim posluchačům.
1: Volejte, pište. Přesně tak. A my už se rozloučíme pár posledníma peckama, ne? Je to tak, bude Jimmy Jamison a Morpheus a taky Lucie, boucháš se rohům.
0: A slyšíme se asi zítra klasicky, ne? Tak čus.
2: Čau.
3: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Právě teď tu máme roční Audi Autoro v Kunratice s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz. Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz. Těšíme se na vás.
4: Drby z Prat a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu.
4: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu.
4: Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí.
4: Hady.
5: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí, koně klusají a vy jsou v pohybu. Trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Já si říkám

0: Říkám pomalu, ale s úsměvem. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Pomalu, ale s úsměvem. Když si se pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínu, tak teprve vidíš úsměvem. Když si sem sedneš do stínu, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový léto. V Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový léto. Krásný. A jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín.
0: Jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín.
0: Tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a
0: pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Atenci.
1: Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Atención!
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Atención!
1: Hodně blízko u zvířat.
2: Atención! Señoras y señores!
3: La Tropical Party
1: u zvířat.
2: Atención! Señoras y señores!
3: La Tropical Party opět
2: Atención! Señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smícho.
2: Señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smícho. Taneční opět roztančí smícho.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropic smícho.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
2: Dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, superprostředí, zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, superprostředí, to všechno, superprostředí, to všechno na nádherné terase smíchou.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, to všechno na nádherné terase smíchou.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smích. Tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na vin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na La Tropical Party na terase Smíchov. Více na VV Party na terase Smíchov. Více na www La se Smíchov. Více na www La Tropical CZ. Aware. Více na www La Tropical CZ.
2: Aware Shar.
3: Více na www La Tropical CZ.
2: Aware Shar.
3: Více na www La Tropical CZ.
2: Aware Shar.
3: La Tropical CZ.
2: Aware Shar.
3: CZ.
2: Aware Shar. Barašar.
4: Ještě nemáš lístky na
2: Har.
4: Ještě nemáš lístky na hrady. Ještě nemáš lístky na hrady. To je Ještě nemáš lístky na hrady. To je třeba na Ještě nemáš lístky na hrady. To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Trautenberg. Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Trautenberg. Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jde
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná fixa.
4: Republice.

0: Dan Landa.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipis.
0: Dan Landa.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Dan Landa.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Lístky za nejlepší cenu.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen na fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na ve... Pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partner.
0: Koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři. Krušovice.
0: 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a
0: Coca-Cola.cz.
2: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival.
4: To jsou hra...
2: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival.
4: To jsou Hrady.
2: Hrady. Krušovice Bohem a Coca-Cola. Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival.
4: To jsou Hrady.
0: www.hrady.cz
2: Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival.
4: To jsou Hrady.
0: www.hrady.cz
4: Jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.cz
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco.
0: www.hrady.cz.cz
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a Limit.
0: Hrady.cz.cz
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Potřebuješ změnit splátku?
5: S extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní
5: gratis a opakovaně.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš dopad potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebož. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Počce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. To. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Aktuální zpráva.
6: Kredit. Pro lepší příběhy.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit.
6: Pro lepší příběhy.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj,
8: v červnu varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje.
8: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se
8: hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 kalifů.
8: Závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vy... na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Pání a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Euroč cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot může být vaše. Kam vyrazíte?

0: až ji vyhrajete. Eurojackpot. Pít vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
1: No to, že seš mladý...
0: Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
1: No to, že seš mladý projekt...
0: Až ji vyhrajete? Eurojackpot.
1: No to, že seš mladý...
0: Vyhrajete. Eurojackpot.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem...
0: Eurojackpot.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že... No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. Mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a tant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme sudopáni třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnost Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti Craží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Nost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. V tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Okta...
3: www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 100...
3: projektantbudoucnosti.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun...
3: .cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000... Auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu je 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto 5000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno. Najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a čt auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu. Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.vozu zdarma. www.direct.auto.cz zdarma. www.direct.auto.cz direct@auto.cz
4: Rock Radio.
2: auto.cz
4: Rock Radio.
5: Rock Radio.
2: CZ
4: Rock Radio.
5: Rock Radio. Co se děje?
4: Rock Radio.
5: Rock Radio. Co se děje?
6: Je tady do baletních
4: Radio.
5: Rock Radio. Co se děje?
6: Je tady do baletních festiáků a koncertů.
5: Rock Radio, co se děje?
6: Je tady do baletních festiáků a koncertů po...
5: Co se děje?
6: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. Rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený po... Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, v čele s Wasp anebo Apokalyptikou.

0: V přírodním areálu zahrají také Paradise Lost, Steel Panther, Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají také Paradise Lost, Steel Panther i Sikou. V přírodním areálu zahrají také Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. V areálu zahrají také Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean, anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 letí, celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27, celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27, 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vidět Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyjet až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády Krodum. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády Kromě 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády Kromě závodů června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády Kromě závodů nás čekat na 10. ročník Chýnovské traktoriády Kromě závodů nás čekají ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival 3 sestry. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem.
1: Dřínov umělníka.
0: Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
2: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Rock Radio, rock je slušná muzika.

0: 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 89,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 89,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 89,90 kg. Salátová okurka 1 kus za 89,90 a řepkový olej 1 litr okurka 1 kus za 89,90 a řepkový olej 1 litr za 2 1 kus za 89,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 za 89,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 20 řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 20 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to s 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nemáš co na sebe?
0: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš...
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale...
0: Vyplatí.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Pokrádia na www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz
2: v CCC začal
1: rokovýradio.cz
2: v CCC začal výprodej
1: CZ.
2: V CCC začal výprodej stovky modelů až o v CCC začal výprodej stovky modelů

0: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
1: Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Na 90 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílů karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Víc 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nissan. Více na Nissan.cz. Více na Nissan.cz.
3: Střešní okna Fene.cz. Střešní okna Fene. Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fene.
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní ostřešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střeš mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. Nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: Let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: Tra? Ano, česká střešní okna Fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: Ano, česká střešní okna Fenestra.
4: Fenestra.cz.

0: Housebrand Caffè, per favore. Housebrand Caffè, per favore. Sì, sì. Housebrand Caffè, per favore. Sì, signora.
1: Housebrand, tu.
0: Housebrand Caffè, per favore. Sì, signora.
1: Housebrand, tu le cavu si za...
0: Housebrand Caffè, per favore. Sì, signora.
1: Housebrand, tu le cavu si za...
0: Per favore. Sì, signora.
1: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte.
0: Sì, signora.
1: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Brandkáva.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Z.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady č...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejner...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Vše, co pot...
2: Jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Vše, co potřebuji...
5: www.siegel.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu...
5: Siegel.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí...
5: CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti. Boji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90. Pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kýta bez kosti v ceně 50.

0: Hezký podvečer, zprávy pro vás.
1: Zprávy.
0: Hezký podvečer, zprávy pro...
1: Zprávy.
0: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Cenový... Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty. Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty klesne u... Podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty pro vás má Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty klesne u desítky haléřů. Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty klesne u desítky haléřů. Maximální cenový strop na pohonné hmoty klesne u desítky haléřů. Maximální cena nafty se zítra proti strop na pohonné hmoty klesne u desítky haléřů. Maximální cena nafty se zítra proti dnešku sníží hmoty klesne u desítky haléřů. Maximální cena nafty se zítra proti dnešku sníží o 50 u desítky haléřů. Maximální cena nafty se zítra proti dnešku sníží o 57 haléřů na haléřů. Maximální cena nafty se zítra proti dnešku sníží o 57 haléřů na 38. Maximální cena nafty se zítra proti dnešku sníží o 57 haléřů na 38 korun a 5 nafty se zítra proti dnešku sníží o 57 haléřů na 38 korun a 35 haléřů za litr. Dnešku sníží o 57 haléřů na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín o 57 haléřů na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín pak budou na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín pak budou moct 8 korun a 35 haléřů za litr. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat o 2 a 35 haléřů za litr. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat o 25 haléřů za litr. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat o 25 haléřů méně. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat o 25 haléřů méně. Konkrétně za 43 čerpací stanice prodávat o 25 haléřů méně. Konkrétně za 41,26. Za poklese prodávat o 25 haléřů méně. Konkrétně za 41,26. 25 haléřů méně. Konkrétně za 41,26. Za poklesem stojí ohlášená doně. Konkrétně za 41,26. Za poklesem stojí ohlášená dohoda USA s Íránem o ukončení 41,26. Za poklesem stojí ohlášená dohoda USA s Íránem o ukončení 26. Za poklesem stojí ohlášená dohoda USA s Íránem o ukončení války. Za poklesem stojí ohlášená dohoda USA s Íránem o ukončení války. Na vysokorychlostní trati ukončení války. Na vysokorychlostní trati Praha Brno nedává zastávka. Na vysokorychlostní trati Praha Brno nedává zastávka příliš smysl. Na Jihlavské radnici to dnes rychlostní trati Praha Brno nedává zastávka příliš smysl. Na Jihlavské radnici to dnes řekl Praha Brno nedává zastávka příliš smysl. Na Jihlavské radnici to dnes řekl prezident Petr Pavel. Zastávka příliš smysl. Na Jihlavské radnici to dnes řekl prezident Petr Pavel. Při větším počtu smysl. Na Jihlavské radnici to dnes řekl prezident Petr Pavel. Při větším počtu zastávek Jihlavské radnici to dnes řekl prezident Petr Pavel. Při větším počtu zastávek by podle ale nezřekl prezident Petr Pavel. Při větším počtu zastávek by podle něj ale nebylo možné plně využít větším počtu zastávek by podle něj ale nebylo možné plně využít vysokou rychlost. Na zastávek by podle něj ale nebylo možné plně využít vysokou rychlost, na kterou budou tyto velmi drahé železnice bylo možné plně využít vysokou rychlost, na kterou budou tyto velmi drahé železnice projektované využít vysokou rychlost, na kterou budou tyto velmi drahé železnice projektované. Expresy by po ní mohly jezdit rychlost, na kterou budou tyto velmi drahé železnice projektované. Expresy by po ní mohly jezdit rychlostí, a kterou budou tyto velmi drahé železnice projektované. Expresy by po ní mohly jezdit rychlostí až 320 velmi drahé železnice projektované. Expresy by po ní mohly jezdit rychlostí až 320 projektované. Expresy by po ní mohly jezdit rychlostí až 320 km v hodině. Expresy by po ní mohly jezdit rychlostí až 320 km v hodině. By po ní mohly jezdit rychlostí až 320 km v hodině. Základní školy by měly dostat větší. Základní školy by měly dostat větší volnost ve výuce cizích jazyků. V rámci vzdělávacího programu dostat větší volnost ve výuce cizích jazyků. V rámci vzdělávacího programu by angličtina už nemusela volnost ve výuce cizích jazyků. V rámci vzdělávacího programu by angličtina výuce cizích jazyků. V rámci vzdělávacího programu by angličtina už nemusela povinně začínat první. V rámci vzdělávacího programu by angličtina už nemusela povinně začínat v první třídě. Vzdělávacího programu by angličtina už nemusela povinně začínat v první třídě a druhý by angličtina už nemusela povinně začínat v první třídě a druhý cizí jazyk nebude automaticky pro všechny. Nemusela povinně začínat v první třídě a druhý cizí jazyk nebude automaticky pro ně začínat v první třídě a druhý cizí jazyk nebude automaticky pro všechny. Co konkrétně se má změnit?

0: levnější. A s členství lví prodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetří 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na CC. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Tak děti, zjďte
0: v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Tak
0: CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Tak děti, zítra je taky den.
0: Aplikaci a na ccc.eu.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď
0: a na ccc.eu.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do
0: spacáku.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spí.
0: EU.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. A spinkat.
2: Luboši, ty ho nevím. Luboši, ty ho nevím. Luboši, ty ho nevím.

0: třídě a druhý cizí jazyk nebude automaticky pro všechny. Co konkrétně se má změnit, dodává mluvčí ministerstva. Cizí jazyk nebude automaticky pro všechny. Co konkrétně se má změnit, dodává mluvčí ministerstva školství. Bude automaticky pro všechny. Co konkrétně se má změnit, dodává mluvčí ministerstva školství Ondřej všechny. Co konkrétně se má změnit, dodává mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
1: Je potřeba říci, že jakékoliv obavy nebo poplašné zprávy, že snad v Česku rezignujeme na výuku, rozhodně nejsou na místě. Angličtinu od první třídy nikdo neruší. Angličtinu od první třídy nikdo neruší a školy, které už dnes vyučují, mohou klidně pokračovat. Další změnou je to, že od sedmého ročníku nebude druhý cizí jazyk vyučují, mohou klidně pokračovat. Další změnou je to, že od sedmého ročníku nebude druhý cizí jazyk povinný, ale povinně volitelný.
0: První instrukce dostanou školy v polovině srpna. Na Broumovsku vylétlo 14 sokolích mláďat. Podle vědců je to letos nadprůměrný počet. V oblasti zahnízdilo 8 párů těchto dravců, z toho 5 bylo úspěšných. Poslední sokolí mláďata vylétla o uplynulém víkendu. Tolik zprávy, hezký večer. Rok rádio, počasí.
2: Mončo, děkujeme za zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra tedy ve středu, mělo by být oblačno až zataženo místy, chodně i polojasno, přehánky čekejte ráno, jen ojediněle a postupně místy. Výjimečně se můžou vyskytnout i bousky. Nejvyšší teploty na 25 na jižní Moravě dokonce 27 a v 1000 metrech na horách stupňů 17.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok rádio doprava.
2: Ano, pojďme na dopravičku v ulici Palackého.

0: Doprava.
1: Ano, pojďme na dopravičku o ulici Palackého v Jedovnici. Ano, pojďme na dopravičku o ulici Palackého v Jedovnici, okres Blansko. Ano, pojďme na dopravičku o ulici Palackého v Jedovnici, okres Blansko, nehoda a havarovaná. Pojďme na dopravičku o ulici Palackého v Jedovnici, okres Blansko, nehoda a havarovaná motorka. O ulici Palackého v Jedovnici, okres Blansko, nehoda a havarovaná motorka. Motorka, projíždíte tam opatrně, na místě je záchranka. V Gbelský ulici, projíždíte tam opatrně, na místě je záchranka. V Gbelský ulici v Praze, koukatrně, na místě je záchranka. V Gbelský ulici v Praze, koukám, nehoda dvou, na místě je záchranka. V Gbelský ulici v Praze, koukám, nehoda dvou, ne, v Gbelský ulici v Praze, koukám, nehoda dvou, ne, v Gbelský ulici v Praze, koukám, nehoda dvou, ne, osobáku a cyklisty. V Praze, koukám, nehoda dvou, ne, osobáku a cyklisty, tak to bude asi Praze, koukám, nehoda dvou, ne, osobáku a cyklisty, tak to bude asi tam nehoda dvou, ne, osobáku a cyklisty, tak to bude asi taky pěkné, tak pozor na to, a v Hartiku, ne, osobáku a cyklisty, tak to bude asi taky pěkné,
2: Viditelný zážitek v každé naší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk.
1: Máme 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý a s vámi je opět váš. 4 minutky po 18.

a s váma je opět vždycky po 18 hodině, je tu úterý a s váma je opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muzik. Hodně je tu úterý a s váma je opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka úterý a s váma je opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muzikou, tedy rok na přání, do kterého můžete zasáhnout úplně všichni posluchači Rock Rádia. Rok na přání, do kterého můžete zasáhnout úplně všichni posluchači Rock Rádia. Buď tak, že mi voláte přímo do kapitánský keuty na 725844424, no, kapitánský keuty na 725844424, no a nebo mi píšete keuty na 725844424, no a nebo mi píšete na Messenger, či do 25844424, no a nebo mi píšete na Messenger 424, no a nebo mi píšete na Messenger, či do mailu, to už je na 4, no a nebo mi píšete na Messenger, či do mailu, to už je na vás. Na úvod si dáme, nebo mi píšete na Messenger, či do mailu, to už je na vás. Na úvod si dáme trochu romantiky, na Messenger, či do mailu, to už je na vás. Na úvod si dáme trochu romantiky v podání kapely Mr. Big a mailu, to už je na vás. Na úvod si dáme trochu romantiky v podání kapely Mr. Big a na vás. Na úvod si dáme trochu romantiky v podání kapely Mr. Big a jejich Cool Wild World z roku 1993 a během týhle 3,5 minutovky koukejte World z roku 1993 a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš knik. No proč? No protože právě vyplouváme. Juhu! No proč? No protože právě vyplouváme. Juhu! No protože právě vyplouváme. Juhu! Právě vyplouváme. Juhu! Juhu!

Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rádio. Zprávy.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Hejhal, ty pojďme dát taky nějaký resty z minula a psal mi tady Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, pojďme nějaký resty z minula a psal mi tady Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu antidepresivní minula a psal mi tady Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu antidepresivní mi tady Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu antidepresivní rybičku. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu antidepresivní rybičku, jak jsem tě prosil včera. Poprosil bych tu antidepresivní rybičku, jak jsem tě prosil včera. Šlo by antidepresivní rybičku, jak jsem tě prosil včera, šlo by mě třeba upozornit rybičku, jak jsem tě prosil včera, šlo by mě třeba upozornit zprávou předem, abych svolal včera, šlo by mě třeba upozornit zprávou předem, abych svolal všech zprávou předem, abych svolal všechny na baráku k rádiu. Hele, tak prosím tě, svolal všechny na baráku k rádiu. Hele, tak prosím tě, všechny na baráku k rádiu. Hele, tak prosím tě, Petře, svolávej k rádiu. Hele, tak prosím tě, Petře, svolávej právě teď. Hele, tak prosím tě, Petře, svolávej právě teď, protože prosím tě, Petře, svolávej právě teď. Petře, svolávej právě teď, protože právě pro tebe svolávej právě teď, protože právě pro tebe i pro celou tvoji rodinu plávej právě teď, protože právě pro tebe i pro celou tvoji rodinu právě teď, protože právě pro tebe i pro celou tvoji rodinu, pro všechny, protože právě pro tebe i pro celou tvoji rodinu, pro všechny, co v tom baráku, pro tebe i pro celou tvoji rodinu, pro všechny, co v tom baráku máš, pro celou tvoji rodinu, pro všechny, co v tom baráku máš, zazní právě rodinu, pro všechny, co v tom baráku máš, zazní právě co v tom baráku máš, zazní právě vypsaná fixa a antidepresivní rybičku. Baráku máš, zazní právě vypsaná fixa a antidepresivní rybička. Máš, zazní právě vypsaná fixa a antidepresivní rybička, aby jsme ty resty mezi sebou. Zazní právě vypsaná fixa a antidepresivní rybička, aby jsme ty resty mezi sebou řešili. Právě vypsaná fixa a antidepresivní rybička, aby jsme ty resty mezi sebou řešili. Nejseš a antidepresivní rybička, aby jsme ty resty mezi sebou řešili. Nejseš samozřejmě těch restů mám několik, tak jak se budete postupně hlásit, tak to budeme nějak řešit, abychom nezůstali postupně hlásit, tak to budeme nějak řešit, abychom nezůstali nikomu nic, tak to budeme nějak řešit, abychom nezůstali nikomu nic dlužný. Teď budeme nějak řešit, abychom nezůstali nikomu nic dlužný. Teď teda pro Petra Hejhala řešit, abychom nezůstali nikomu nic dlužný. Teď teda pro Petra Hejhala nikomu nic dlužný. Teď teda pro Petra Hejhala a jeho plný barák full house dlužný. Teď teda pro Petra Hejhala a jeho plný barák full house antidepresiv. Pro Petra Hejhala a jeho plný barák full house antidepresivní rybička. Plný barák full house antidepresivní rybička a taky vypsaná fixa. Full house antidepresivní rybička a taky vypsaná fixa.
1: Rok na přání.
0: Antidepresivní rybička a taky vypsaná fixa.
1: Rok na přání.
0: Rybička a taky vypsaná fixa.
1: Rok na přání.
0: Rok. Vypsaná fixa.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: Fixa.
1: Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. A přání. Rok rádio. Rok rádio. Dio.

Pocket. Tak, to byl Mr. Big a... Tak, to byl Mr. Big a... Tak, to byl Mr. Big a Wild World, tak doufám, že... Tak, to byl Mr. Big a Wild World, tak doufám, že... To byl Mr. Big a Wild World, tak doufám, že jste si zatančili na úvod našeho roku na přání a teď... A Wild World, tak doufám, že jste si zatančili na úvod našeho roku na přání a teď si pojďme dát taky nějaký... Tak doufám, že jste si zatančili na úvod našeho roku na přání a teď si pojďme dát taky nějaký resty z minula a psal mi... Si zatančili na úvod našeho roku na přání a teď si pojďme dát taky nějaký resty z minula a psal mi tady Petli na úvod našeho roku na přání a teď si pojďme dát taky nějaký resty z minula a... A přání a teď si pojďme dát taky nějaký resty z minula a psal mi tady Petr.

srdcem, a možná, možná i pod srdcem, a možná trochu i pod srdcem, a možná trochu ní i pod srdcem, a možná trochu

zastávce i to chutná. V týhle válce kouří na zastávce i to chutná. V týhle válce zastávce i to chutná. V týhle válce a jejím vnitřní orgány i to chutná.

0: Count Me In. No a teď budeme hrát Milanovi a jejich Dear Maria Count Me In. No a teď budeme hrát Maria Count Me In. No a teď budeme hrát Milanovi nebo od Milana Count Me In. No a teď budeme hrát Milanovi nebo od Milana Pečku říkal, že no a teď budeme hrát Milanovi nebo od Milana Pečku říkal, že má strašně hrát Milanovi nebo od Milana Pečku říkal, že má strašně rád Ozzyho a nebo od Milana Pečku říkal, že má strašně rád Ozzyho a píseň Patient Number 9. Na Pečku říkal, že má strašně rád Ozzyho a píseň Patient Number 9. A to je taky nejoblíbenější píseň mého syna, 7letého. Wolfíka, takže nejoblíbenější píseň mého syna, 7letého Wolfíka, takže si určitě rádi dáme a říkal, že dostal teďka lístky na Rockford, Já jsem, přátelé, se věnoval synovi a byl jsem na koncertě,
1: Bylo to v Chomutovském klubu, koncert nezažil, možná jsem na to rok.

0: For People. Bylo to v Chomutovském klubu, Café 44, který vřele ne People. Bylo to v Chomutovském klubu Café 44, který vřele nedoporučuju vůbec. Bylo to v Chomutovském klubu Café 44, který vřele nedoporučuju.
1: A pak, že se to do těch kelímků či blbě, že to jako blbě odhadujou. Že se to blbě odhaduje. Tak to si myslím, že upadujou. Že se to blbě odhaduje. Tak to si myslím, že úplně jako není argument. Že se to blbě odhaduje. Tak to si myslím, že úplně jako není argument. Tak to si myslím, že úplně jako není argument. No nicméně tomuto... To si myslím, že úplně jako není argument. No nicméně tomuto podniku se asi úplně jako není argument. No nicméně tomuto podniku se asi vyhněte, to vám radím, a není argument. No nicméně tomuto podniku se asi vyhněte, to vám radím, a to vám radím. A my pojedeme dál, dáme si Ozzyho Patient Number 9 a vy mi prosím vás hlavně pište, kde jste byli.
0: Rok na psání sír.

0: Bereme to tady spolu a teď už Ozzy Osbourne.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Spolu a teď už Ozzy Osbourne.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

Tak přátelé, to byly Old Town Moe. Tak přátelé, to byly Old Town Moe a... Tak přátelé, to byly Old Town Moe a jejich Dear... Bottle. Tak přátelé, to byly Old Town Moe a jejich Dear... Tak přátelé, to byly Old Town Moe a jejich Dear Maria, count me in. Tak přátelé, to byly Old Town Moe a jejich Dear Maria, count me in. No a Old Town Moe a jejich Dear Maria...

0: Nejlepší výběr, nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 30. Jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 30. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. V Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. A Benešově. Více na Bene.cz.
1: Chceme ho.
0: Více na Bene.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama? Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš.
1: Ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix.
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix.
2: Dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem
2: a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole vzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz
5: Toto vysku
1: na www.kompresoryvzduchotechnika.cz
5: Toto
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz
5: Toto vysílání je přísně tajné.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám
1: technika.cz
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám
1: agent.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud ne. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Hovoří k vám agent.

0: s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stavnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klikmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz. Pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz agent s povolením v průměru 6000 ročně. Klik.cz agent s povolením srovnávat 1000 ročně. Klik.cz agent s povolením srovnávat. Klik.cz agent s povolením srovnávat. Klik.cz agent s povolením srovnávat.
1: Stoupáme!
0: Agent s povolením srovnávat.
1: Stoupáme! Je to
0: povolením srovnávat.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu. Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu. Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
1: Ze zhora. Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na
1: děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od
1: Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A pro
2: zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A pro
2: zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na
2: oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci. Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci. Let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete
3: balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít
3: teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelné
3: Allegrii v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelné
3: tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem,
3: tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem,
3: tak honem ať vám neulet.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď
2: nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii
2: let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii let balónem?
2: Tak honem, ať vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2800.
2: Ať vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2800. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad
3: Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem českým. Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek. Se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Honda.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Honda přiváží
3: na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Honda přiváží žhavou
4: na zážitky
3: CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104 žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a zní nabídku. Ušetřete při koupě

0: rodinného CRV až 140 000 korun a ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem je plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být u SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a ní cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užít. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v novém hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. I zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power veň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. V nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Ceny rostou.
0: Honda, the power of dreams.
1: Ceny rostou, digitální číslo.
0: The power of dreams.
1: Ceny rostou, digitální. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. Rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portálce digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz vždycky. A u portál.cz vsaďte na hodnoty, které vydrží po... A u portál.cz vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté.cz vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Brána k bezpečí. AU portál CZ.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás...
1: A u portál.cz
2: vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
1: CZ
2: vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku celáři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Or již od 5900

0: 999 korun v prodejní síti Datart. 5999 korun v prodejní síti Datart. 999 korun v prodejní síti Datart.
1: Senku.
0: A teď po 9 korun v prodejní síti Datart.
1: Senku.
0: A teď pozor. Korun v prodejní síti Datart.
1: Senku.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové. X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun. Karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Rock Radio. Více na Nissan.cz. Rock Radio. Na Nissan.cz. Rock Radio. CZ. Rock Radio. Rock Radio.

Skoda.

rok od rána do večera v DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera v DABu i Slušnej rok od rána do večera v DABu i rok od rána do večera v DABu i FM nebo od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Včera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: jejich klasická kultovka, a teď se pojďme dát nějaký český kapel, jejich klasická kultovka, a teď se pojďme dát nějaký český kapely zase, jejich kultovka, a teď se pojďme dát nějaký český kapely zase, jenom tady pojďme dát nějaký český kapely zase, jenom tady nějaký reakce přečtu, nějaký český kapely zase, jenom tady nějaký reakce přečtu na můj výzvu kapely zase, jenom tady nějaký reakce přečtu na můj výzvu pojďme se, jenom tady nějaký reakce přečtu na můj výzvu pojďme se bavit o tom, co jsme dobrýho hudebního zažili o víkendu. Psal mi tady Honza Tesák, ten měl vyloženě štěstí. Ahoj, zažili o víkendu, psal mi tady Honza Tesák, ten měl vyloženě štěstí. Ahoj, Jirko, víkendu, psal mi tady Honza Tesák, ten měl vyloženě štěstí. Ahoj, Jirko, měli jsme Tesák, ten měl vyloženě štěstí. Ahoj, Jirko, měli jsme prodloužený koncert, vyloženě štěstí. Ahoj, Jirko, měli jsme prodloužený koncert štěstí. Ahoj, Jirko, měli jsme prodloužený koncertní víkend s kamarádem. Ahoj, Jirko, měli jsme prodloužený koncertní víkend s kamarádem Alešem, jsme se rozhodli, že uděláme. Jirko, měli jsme prodloužený koncertní víkend s kamarádem Alešem, jsme se rozhodli, že uděláme. Měli jsme prodloužený koncertní víkend s kamarádem Alešem, jsme se rozhodli, že uděláme metalový eurotrip. Kamarádem Alešem jsme se rozhodli, že uděláme metalový eurotrip, takže jsme se vydali do Budapešti, kde jsme ve čtvrtek se rozhodli, že uděláme metalový eurotrip, takže jsme se vydali do Budapešti, kde jsme ve čtvrtek a v sobotu máme metalový eurotrip, takže jsme se vydali do Budapešti, kde jsme ve čtvrtek a v sobotu zažili neuvěřitelný koncert. Eurotrip, takže jsme se vydali do Budapešti, kde jsme ve čtvrtek a v sobotu zažili neuvěřitelný koncert. Metrip, takže jsme se vydali do Budapešti, kde jsme ve čtvrtek a v sobotu zažili neuvěřitelný koncert Metaliky. Kluci se vydali do Budapešti, kde jsme ve čtvrtek a v sobotu zažili neuvěřitelný koncert Metaliky. Kluci jsou stále v ohromné formě a Metaliky. Kluci jsou stále v ohromné formě a koncerty byly fantastický. No a při cestě z Budapešti se krásně nabízelo po cestě z Budapešti
1: Iron Maiden, psal mi tady Anton Hanič,
0: ahoj kapitáne, zahraj pro hudební štěstí o víkendu. No a psal mi tady Anton Hanič, ahoj kapitáne, zahraj prosím pro našeho kamaráda víkendu. No a psal mi tady Anton Hanič, ahoj kapitáne, zahraj prosím pro našeho. No a psal mi tady Anton Hanič, ahoj kapitáne, zahraj prosím pro našeho kamaráda písničku. Psal mi tady Anton Hanič, ahoj kapitáne, zahraj prosím pro našeho kamaráda písničku. Nejsme starý od rybiček a taky pro kolegu z práce, který se stal dědou. Ať dělá děťátko jen radost, pře kolektiv Radnická Sero. Tak jdeme na to, ryby.
2: Rock radio.
0: Jdeme na to, ryby.

0: Rádio. Rok na psání. Rok Rádio. Rok Rádio. Rok na psání. Rádio. Rok Rádio. Rok na psání. Rádio. Rok na psání.
1: Má paní odjela na celý víkend. Co já? Má paní odjela na celý víkend. Co já celý víkend? Co já tu budu dělat sám? Co já tu budu dělat sám? Co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s tu budu dělat sám. Zůstal jsem dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem. Zůstal jsem tu s naším psíkem. Na free video. Zůstal

Tak to bylo Excel. Tak to bylo Excel. Tak to bylo Accept a Princess of Dawn. Tak to bylo Accept a Princess of Dawn. Tak to bylo Accept a Princess of Dawn a jejich klasická. Tak to bylo Accept a Princess of Dawn a jejich klasická kultovka. A teď se pojďme dát.

0: Great Divine od tyhle skvělý bandy.
1: Rock Radio.
0: Great Divine od tyhle skvělý bandy.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Dio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajkou.

slušná muzika. Rádio je slušná muzika. Je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Tak to byla Nirvana a Rape Me a Nirvana. Tak to byla Nirvana a Rape Me a Nirvana si psala posluchačka Adélka. Tak to byla Nirvana a Rape Me a Nirvana si psala posluchačka Adélka, která mě volala. Tak to byla Nirvana a Rape Me a Nirvana si psala posluchačka Adélka, která mě volala a chtěla by poděkovat. Si psala posluchačka Adélka, která mě volala a chtěla by poděkovat strašně svý kamarádce Marketce za skvělou sobotní akci v Ratajích. Takhle spokojený, jdeme hned tam švihnout další muziku. Psal mi Tom, ahoj kapitán. Americký Camelot, tak pro dobrou náladu. Tak si dáme The Great Divine od tyhle skvělý basy.

0: Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Kolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Pořídíš na autodrombrno.com. Co se tady no.com. Co se tady děje?
1: Co se chystá? Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Mobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 3 superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. 1,50 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky techbotru
2: spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech
2: 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky techbonusu teď superhyb
2: litrů na 100 km.
3: Jo, a díky techbonusu teď superhyb
2: kilometrů.
3: Jo, a díky techbonusu teď superhybrid za cenu spalováku. Jo, a díky techbonusu teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr. BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com. V superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Kontejnery
2: v technologiích. BYD.com.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: BYD.com.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu.
2: Com.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery...
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví...
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše. Týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše. Jsme Siegel. Třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše. Jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
5: Děláte?
4: Jednoduše. Jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
4: Jednoduše. Jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: Na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdovat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí. Katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Dělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci od ránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám k ránu.
0: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám k ránu.
0: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám k ránu.
0: Na katlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám k ránu.
0: Na katlet nebo firemní akci.
1: Odplouvám k ránu. Na katamaránu.
0: Velký akci.
1: Odplouvám k ránu. Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Odplouvám k ránu. Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Objevte svět potěšení a
0: vzhůru na palubu.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
0: Odjemných obu.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejní a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které nosí. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. www.růžovýslon.cz.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší z Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale z novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciálníky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
5: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Třídím do června u OC Europark ve Štěrboholích.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím když ven svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v lese, v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě, na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím když řídím i když jedu na. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím když řídím i když hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zráci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám jim ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a

0: a 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 5000, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června 100 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes.
0: Pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme. Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Dřív než
1: něco navíc.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypíc. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dobr, než zmizíš na dovolenou,

0: třídím špatný básně. Třídím je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
0: Odpad.
1: Ekokom.
2: Rock Radio.
1: Ekokom.

0: Brechty jeden superhero.
1: Rok na psání.
0: Brechty jeden superhero.
1: Rok na psání. Rock Radio.
0: Superhero.
1: Rok na psání. Rock Radio. Rok na psání. Rock Radio. Napsání. Rock Radio.

0: ATC a TNT a nám právě dobuchávají a my máme 18 hodin 50 minut, než si dáme další píseň. Prosím vás, tradiční výzva, abyste měli sichr a jistotu, že vám dneska zahraju. VIP píseň na přání, samozřejmě po 7 hodině. Pište mi návrhy na jazyk pro časové znamení. A samozřejmě taky nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli nachytat. A teď už mail od Katky. Ahoj, prosím, zahrajte písničku od Aleši, v které byste ho chtěli nachytat. A pro mého miláčka Miluška, který má dnes narozeniny a kterého moc miluji, už se těším,
1: jak je bouzlivě oslavíme na Moravě mezi sklepy. Rockerka Katka. Tak milý Milošku, hodně štěstí, zdraví jako pec, srandy na vrch, ty jeden super hero.

Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: COVID. COVID on. COVID on a canabe quach aban. COVID on a canabe quach. COVID on a canabe quach aban. COVID on a canabe quach aban.
1: Tak jste to slyšeli, přátelé. V křováčtině jste dnes mohli zaslechnout. Slunce je dnes mohli zaslechnout. Slunce je dnes ve tři čtvrtině mohli zaslechnout. Slunce je dnes ve tři čtvrtině oblohy. Slunce je dnes ve tři čtvrtině oblohy a život je oblohy a život je krásný. Jelikož se blíží časové oznámení, šlo by to v jazyku křiváků.
2: Milé setkání s tvou kolegyní Anabel. Milí Randolfe, ale zatím odstartujeme druhou půli našeho chviličku. Určitě

Milí Randolfe, ale zatím odstartujeme druhou půli. Určitě, milí Randolfe, ale zatím odstartujeme druhou půli našeho roku. Milí Randolfe, ale zatím odstartujeme druhou půli našeho roku na přání. Randolfe, ale zatím odstartujeme druhou půli našeho roku na přání. Našeho roku na přání se Škorpíkem a Peckou Blackout. Roku na přání se Škorpíkem a Peckou Blackout. Se Škorpíkem a Peckou Blackout.

0: Minute, jak si poručil. Bude Randolf Vinče za chvilku, dáme si Kokot Minute, jak si poručil.
1: Rock Radio.
2: Naplať mi řeku, bouří.

Так. Так. Так. To byl Randolph Vinče. Tak. To byl Randolph Vinče. To byl Randolph Vinče, nebo bude Randolph Vinče za chvilku, dáme si Randolph Vinče, nebo bude Randolph Vinče za chvilku, dáme si kokot minuty, jak si poruč Vinče, nebo bude Randolph Vinče za chvilku, dáme si kokot minuty.

0: vztah. No, jako v podstatě rodina, že máme spolu takový rodinný vztah. No, tě rodina, že máme spolu takový rodinný vztah. No, i to dná, že máme spolu takový rodinný vztah. No, tohle vlastně udělal Marcel z Liberce, který se mi svěřil, že...
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

To byla původní píseň od Michaela Jacksona, předělaná kapelou Three Days Grace, dodali tomu kulky. Já bych řekl, že předělaná kapelou Three Days Grace, dodali tomu kulky. Já bych řekl, že tato předělávka jako za mě dobrá. No a jinak, milí posluchačové, rock rádiový, chtěl bych vám... No a jinak, milí posluchačové, rock rádiový, chtěl bych vám velmi poděkovat. No a jinak, milí posluchačové, rock rádiový, chtěl bych vám velmi poděkovat za vaši důvěru. Milí posluchačové, rock rádiový, chtěl bych vám velmi poděkovat za vaši důvěru. Protože tady kolikrát spolu řešíme i po telefonu i po písmenkách. Víte to sami. Máme spolu takový rodinný vztah.

0: Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Větrávání. Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak, takhle ne. Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak, takhle ne. Jak
1: Větrák, co?
0: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu vám? Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu vám poradíme? Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
0: .cz.
2: Ventilatory.cz.
3: Věda. Věda. Řemeslo. Slim. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě do post. Mám barák děravej. Mě do postele fičí. Mám barák děravej. Mě do postele fičí. Děravej. Mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad zná postele fičí. Snad zná fičí. Snad zná mý poraděj. Snad zná mý poraděj. Snad zná mý poraděj. Jinak snad zná mý poraděj. Jinak jsem mý poraděj. Jinak jsem poraděj. Jinak jsem. Jinak jsem.

0: od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošle mobilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut, zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Nic navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pro lepší příběhy. Běhy.
1: Potisk dárky, Belavil, CZ. Potisk dárky, Belavil, CZ. Potisk dárky, Belavil, CZ. Potisk dárky, Belavil, CZ. Belavil, CZ.
2: Honda přiváží
1: Belavil.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete
1: Z.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinné. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV Zun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná V za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si to v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
3: V CC
2: of dreams.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásobnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji. Členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Vytáhni jendu!
5: Co říkáš?
3: ccc.eu.
4: Vytáhni jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám. Vytáhni jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám. Vytáhni jendu! Potřebujeme...
5: Výtahy jedna?
4: Říkám. Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah...
5: Výtahy jedna, ty uměj šachty!
4: Povídám. Vytáhni jendu!
5: No jo, výtah... Uměj šachty!
4: Povídám. Vytáhni jendu!
5: No jo, výtahy jedna!
6: Teď mi už má...
4: Povídám. Vytáhni jendu!
5: No jo, výtahy jedna!
6: Teď mi už máme výtahy jedna.
5: No, výtahy jedna!
6: Teď mi už máme výtahy jedna.
5: Jendo?
7: Chlapi, já už jsem nahoře.
5: Jedna!
6: Teď mi už máme výtahy jedna.
5: Jendo?
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Teď mi už máme výtahy jedna.
5: Jendo?
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Výtah jedna.
5: Jendo?
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
8: Jendo, ty se.
5: Jendo?
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
9: Jasně, dělám.
7: Nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
9: Jasně, dělám. Výtahy jedna. Český výrok
7: hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.

0: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahu.
1: Endo, ty seš ale bedna.
0: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce.
1: Seš ale bedna.
0: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má. Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypitna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výma řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávají každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávají atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy 1, výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy 1.cz. Konstrukce stávajících www.výtahy1.cz Rokajících www.výtahy1.cz
2: Rok Radio
0: www.výtahy1.cz
2: Rok Radio
0: 1.cz

0: Tak co koupelna hotová? Tak co koupelna hotová?
1: Sepeš.
0: Tak co koupelna hotová?
1: Sepeš.
0: Takže tak co koupelna hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Jo, sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno to vypeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno to ví.
0: A co odvětrávání? Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno to ví.
0: A co odvětrávání? Umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno to ví.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Jo, všechno to ví.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co? Všechno to ví.
0: A co odvětrávání?

0: okna sukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Potřebuješ změnit
0: oknasukorady.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím ne... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím měnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jedu. S flexibilní půjčkou...

0: Tak, to bychom měli... Tak, to bychom měli za sebou Halloween a this is Tokyo. Vaše oblíbený Halloweeny. No a teď se dáme posluchače Martina, který chtěl bude to jako vždy
1: pro neziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře. Bude nás slyšet. Rock Radio.

0: a nám začala, a tak musíme vymyslet nějaký směr. A tak musíme vymyslet nějakou pěknou motovýšku.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

Alice Cooper, I love should. Alice Cooper, I love should never. Alice Cooper, I love should never feel like. Alice Cooper, I love should never feel like this. Přátelé, než... Alice Cooper, I love should never feel like this. Přátelé, než si dáme další pecku. Cooper, I love should never feel like this. Přátelé, než si dáme další pecku v našem should never feel like this. Přátelé, než si dáme další pecku v našem roku na přání, jak tady ještě odpovím never feel like this. Přátelé, než si dáme další pecku v našem roku na přání, jak tady ještě odpovím like this. Přátelé, než si dáme další pecku v našem roku na přání, jak tady ještě odpovím na otázku. Přátelé, než si dáme další pecku v našem roku na přání, jak tady ještě odpovím na otázku, třeba Mirek. Dáme další pecku v našem roku na přání, jak tady ještě odpovím na otázku, třeba Mirek Říha se mě ptal. V našem roku na přání, jak tady ještě odpovím na otázku, třeba Mirek Říha se mě ptal. Jak tady ještě odpovím na otázku, třeba Mirek Říha se mě ptal. Odpovím na otázku, třeba Mirek Říha se mě ptal. Plánuješ opět motovku, třeba Mirek Říha se mě ptal. Plánuješ opět motovíšku do krády. Plánuješ opět motovýšťku rokrádiovou po případě plánuješ opět motovýšťku rokrádiovou po případě kde ty tvoje plánuješ opět motovýšťku rokrádiovou po případě kde ty tvoje tyto tvoje motovýšťku rokrádiovou po případě kde ty tvoje tyto tvoje akce najít tak ty tvoje tyto tvoje akce najít tak přátelé já doufám že tyto tvoje akce najít tak přátelé já doufám že akce najít. Tak, přátelé, já doufám, že o těchto akcích se dozvíme. Tak, přátelé, já doufám, že o těchto akcích se dozvíme na sociálních. Přátelé, já doufám, že o těchto akcích se dozvíme na sociálních. Doufám, že o těchto akcích se dozvíme na sociálních. Že o těchto akcích se dozvíme na sociálních sítích Rokrádia. O těchto akcích se dozvíme na sociálních sítích Rokrádia. No a bude to co nejdřív samozřejmě, protože sezóna nám začala.

0: Tak to byla Nebožka Dolores s kapelou Cranberries, ještě jsem švihnem jednu písničku do tohohle. Nebožka Dolores s kapelou Cranberries, ještě jsem švihnem jednu písničku do tohohle setu. Napsal si Radek Jakubec s kapelou Cranberries, ještě jsem švihnem jednu písničku do tohohle setu. Napsal si Radek Jakubec, ahoj kapitáne. Ještě jsem švihnem jednu písničku do tohohle setu. Napsal si Radek Jakubec, ahoj kapitáne, zahraj prosím. Flash od tohohle setu. Napsal si Radek Jakubec, ahoj kapitáne, zahraj prosím Flash. Napsal si Radek Jakubec, ahoj kapitáne, zahraj prosím Flash od Queenu. Kubec, ahoj kapitáne, zahraj prosím Flash od Queenu. Pro moji úžasnou zahraj prosím Flash od Queenu. Pro moji úžasnou manželku Flash od Queenu. Pro moji úžasnou manželku Martinu od Queenu. Pro moji úžasnou manželku Martinu zatím z Queenu. Pro moji úžasnou manželku Martinu zatím spolu děláme brambora. Pro moji úžasnou manželku Martinu zatím spolu děláme bramboráky, ale pak se vrhneme na to dobrý přehnat, že jo, potom, že s plným bříškem se pak blbě dělá akrobacie. Já třeba osobně mám hrozný hlad jako vlk.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgy. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgyzem. Rok na psání s Jirkou Vajgyzem. Psání s Jirkou Vajgyzem.

0: bezkempu.cz. Bezkempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. Nejlepší bezkempu.cz. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Cz. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. K36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. A Benešově. Více na Bene.cz. Biznis. Více na Bene.cz.
1: Biznis začnete nápadem.
0: Bene.cz.
1: Biznis začnete nápadem a my mu... Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plast nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finále. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast tečisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Více na technikplast.com.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
1: technikplast.com.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo chleby. Tam můžeme
1: .com.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo chleby.
2: Tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo chleby.
2: Tam můžeme krmit.
3: Pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobry.
2: Na výlet?
3: Do Zoo chleby.
2: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobry.
3: Do Zoo chleby.
2: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
3: Chleby.
2: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam
3: Daňky a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam
2: taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat. To...
3: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
3: A můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší
3: přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky
3: v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co?
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
2: Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
2: Tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
2: Zoo chleby.
4: Vše co...
2: Lepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
2: Zoo chleby.
4: Vše co potřebuji za cenu, kterou...
2: Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby.
4: Vše co potřebuji za cenu, kterou chci...
2: Tak jedeme?
3: Zoo chleby.
4: Vše co potřebuji za cenu, kterou chci... To se vyplatí.
2: Zoo chleby.
4: Vše co potřebuji za cenu, kterou chci... To se vyplatí. Od pondělí...
2: Zoo chleby.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabesco. Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabesco v ceně, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabesco v ceně, vepřováky Tabesco v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kg Tabesco v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kg 90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový salát za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový 29,90. A s aplikací Lidl Plus

0: Plus jen za 26,90. Lidl, to se sát. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. 90. Lidl, to se vyplatí. 90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí.
1: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.

0: deti, zítra je taky den. Tak deti, zítra je taky den. A teď už do... Tak deti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a sp... Tak deti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Tak deti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělal. No, nic ti neudělal.
2: Kempovat. Kempovat. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu.

0: koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: Potřebujete korun? Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte
0: na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítko?
1: Senkor.
0: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
1: Senkor.
0: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítko?
0: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
0: Tak si ho půjčte. Kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu. Bojíte se, že bude dítko hned malé?
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně dítko hned malé.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkový.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkový.
0: Bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
2: a Bíny.
0: Tak.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
2: a Bíny.
0: A teď navíc.
2: A Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport.
0: Navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport CZ.
0: Ale jen do konce června.
2: Happy Sport CZ.
3: Rok.
0: Konce června.
2: Happy Sport CZ. Happysport.cz.
3: Rock Radio.
2: CZ.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany.
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem Vzala jsem děti. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastně jsme si to užili.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Máme pro ní. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě.
4: Senkor. 99 korun.

0: Posloucháte Rok na přání na... Posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu s vaším kapitánem Jirkou. Posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem, to byl Počmar. Posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem, to byl Počmar. Posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem, to byl Počmárený biznismení kysát. Počmárený biznismení kysát se Crazy Crazy Nights a teď si pojďme dát nějakou pěknou muziku od Lenky. Biznismení kysát se Crazy Crazy Nights a teď si pojďme dát nějakou pěknou muziku od Lenky Kábrtový Kau. Sáce Crazy Crazy Nights a teď si pojďme dát nějakou pěknou muziku od Lenky Kábrtový Kauerový Granajc a teď si pojďme dát nějakou pěknou muziku od Lenky Kábrtový Kauerový Granajc napsal zdravím nějakou pěknou muziku od Lenky Kábrtový Kauerový Granajc napsal zdravím kapitáne a chtěl pěknou muziku od Lenky Kábrtový Kauerový Granajc napsal zdravím kapitáne a chtěla bych trochu zrychlit Kábrtový Kauerový Granajc napsal zdravím kapitáne a chtěla bych trochu zrychlit tempo, dej tam prosím něco pěkný Kauerový Granajc napsal zdravím kapitáne a chtěla bych trochu zrychlit tempo, dej tam prosím něco pěkný ovoce stem napsal zdravím kapitáne. Chtěla bych trochu zrychlit tempo, dej tam prosím něco pěkný ovoce systémov down. Chtěla bych trochu zrychlit tempo, dej tam prosím něco pěkný ovoce systémov down. Zrychlit tempo, dej tam prosím něco pěkný ovoce systémov down. Díky moc věrná posluchačka. Down. Díky moc věrná posluchačka. Víš co? Leni, tak si dáme cigaro. Zvěrná posluchačka. Víš co? Leni, tak si dáme cigaro. Víš co, Leni, tak si dáme cigaro.
1: Rock Radio.
0: Leni, tak si dáme cigaro.
1: Rock Radio.
0: Leni, tak si dáme cigaro.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Tak si dáme cigaro.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock

Yeah.

Pets.

Přátelé, za sebou. Přátelé, za sebou máme Gamma Ray a Send Me. Přátelé, za sebou máme Gamma Ray a Send Me a Sign. No a před sebou poslední píseň v našem dnešním roku. Na přání. Tak napsal si Bedřich Max. Prosím něco od Bring Me the Horizon na Rock for People, jsme si je moc užili. Věřím. Bring Me the Horizon na Rock for People, jsme si je moc užili. Muselo to být opravdu parádní. Tak je z roku 2019 Wonderful Life. Tu si teďka dáme s vaším dovolením. A tímto se s váma loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis pro dnešek. Přeju vám všem a plodný večer. Slyšíme se zítra u středečního speciálu roku na přání po večer.

0: nový plot mám. Nový plot od... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodávám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha běh obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechny Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Housebrand Café Perfavore.
0: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Housebrand Café Perfavore.
0: Si CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Housebrand Café Perfavore.
2: Si signora.
0: Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Housebrand Café Perfavore.
0: Si všechno dobrý.
1: Housebrand Café Perfavore.
2: Si signora.
3: Housebrand.
1: Housebrand Café Perfavore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu
1: si perfavore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Housebrand.
1: Signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva CZ. Housebrand káva CZ. Šeprokáva CZ.
4: Šepro bagr, šepro bagr. Šepro bagr, šepro bagr, šepro. Šepro bagr, šepro bagr, šepro bagr, šepro bagr, šepro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně.
4: Šepro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné obědní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání ani rychlé dodání.
4: Šepro bagr CZ.
5: Zažijte emoce z
0: rychlé dodání.
4: Šepropagr.cz.
5: Zažijte emoce.
4: Šepropagr.cz.
5: Zažijte emoce za volantem vozu
4: CZ.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot.
4: Z.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde se za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlast vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlast. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale taky testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezerv speciální nabídka

0: na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si tka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes 1026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června
0: CZ.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europa. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Salony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 5. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Rock Radio.
1: OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Rock Radio.
1: Ve Štěrbohorích.

taková pohoda. V DABu i FM nebo v DABu i FM nebo na radia.cz FM nebo na radia.cz .cz. Z.

lidi, tady Vašek Bláha ze Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký. Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia. A těšíme. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia. A těšíme se, až se uvidíme přes let. Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia. A těšíme se, až se uvidíme přes leto na našem byl. Zdravíme posluchače Rock Radia. A těšíme se, až se uvidíme přes leto na našem turné 8 Divoký. Zdravíme posluchače Rock Radia. A těšíme se, až se uvidíme přes leto na našem turné 8 Divokých. A těšíme se, až se uvidíme přes leto na našem turné 8 Divokých. Těšíme se, až se uvidíme přes leto na našem turné 8 Divokých. Se uvidíme přes leto na našem turné 8 Divokých. Leto na našem turné 8 Divokých.

0: a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor.
1: Motokeci Marcela Herbo. Motokeci Marcela Herbolta.
2: Když máme to mistrovství.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Když máme to mistrovství se.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Když máme to mistrovství seta ve.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Když máme to mistrovství seta ve fotbale asi.
1: Marcela Herbolta.
2: Když máme to mistrovství seta ve fotbale asi by bylo stylové se.
1: Herbolta.
2: Když máme to mistrovství seta ve fotbale asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout. Když máme to mistrovství seta ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbalovství seta ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou. Fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou. Bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou. Taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou. Na sezónu 2003-4, kdy anglický fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládl si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn kanoníři tehdy v 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli anglické lize vládnul Arsenal Londýn kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Lize vládnul Arsenal Londýn kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. A Londýn kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít. Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez porážky. Předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali, vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, 6krát vyhráli a 12krát remizovali, vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak a 12krát remizovali, vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď remizovali, vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, sportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, v mistrovství se to remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, v mistrovství světa superbajků by na to, co teď v úvozovkách hrozí, v mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážkách hrozí, v mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 20. Píš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 20. Výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 20. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 25. výhru v řadě. Z toho 21 jich je z Nicolo Bulega v italském Misánu získali 25. výhru v řadě. Z toho 21 jich je z letošní sezóny italském Misánu získali 25. výhru v řadě. Z toho 21 jich je z letošní sezóny a vzhledem získali 25. výhru v řadě. Z toho 21 jich je z letošní sezóny a vzhledem k tomu, jakým způsobem 25. výhru v řadě. Z toho 21 jich je z letošní sezóny a vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci pořadě z toho 21 jich je z letošní sezóny a vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží jedna jich je z letošní sezóny a vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží je jen otázkou sezóny a vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží je jen otázkou jestli a vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží je jen otázkou jestli se jakým způsobem svou konkurenci poráží je jen otázkou jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě svou konkurenci poráží je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě poráží je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženého. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým.

0: práci vedro, doma... V práci vedro, doma vedro, venku vedro... V práci vedro, doma vedro, venku vedro... V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zro... Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se... Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak... Vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak... Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak přežít. To s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak přežít. To asi není úplně ideální. Léto do sklepa, kde se dá jakž tak přežít. To asi není úplně ideální řešení. Dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba takž přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. To není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro vás. Laďte mobilní klimatizace. To je nápad. Máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovice. To je nápad. Máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si nápad. Máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honzas a i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honzas Anabel ji vin. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honzas Anabel ji věnujou třeba vám. Pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honzas Anabel ji věnujou třeba vám. Rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení, odpondělíte si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení, od pondělí do pátku. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení, od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok. Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení, od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu třeba vám. Slušný ochlazení, od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. V rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjezdu na Rock Rádiu. Užijte si příjemný chlad Rádiu. Užijte si příjemný chlad i v... Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná.

0: absolutním mistrem světa zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko přece v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezóny. Teď se těžko představitelný byl na začátku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, byl na začátku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance v sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí. Zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující. Takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle. Straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle. A pak je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k té chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté. Pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundiálu se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundiálu dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundiálu chybí, upírají se zraky tifozi. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundiálu chybí, upírají se zraky tifozi. Právě tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundiálu chybí, upírají se zraky tifozi. Právě fotbalisté podruhé za sebou na mundiálu chybí, upírají se zraky tifozi. Podruhé za sebou na mundiálu chybí, upírají se zraky tifozi. Právě k motorkám a oslavu na mundiálu chybí, upírají se zraky tifozi. Právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky bí, upírají se zraky tifozi. Právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty se zraky tifozi. Právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla tifozi. Právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava. K motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava. Oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava.
1: Rock Radio Moto
0: bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava.
1: Rock Radio Moto
0: kytičky, to by teprve byla oslava.
1: Rock Radio Moto keci
0: teprve byla oslava.
1: Rock Radio Moto keci
0: oslava.
1: Rock Radio Moto keci Rock Radio Moto keci Rock Radio Moto keci Moto keci

Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z fí kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a za světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde, Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Laď Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio, víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu. Your stage v dabu.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivod vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Honda přiváží na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Honda přiváží žhavou letní na 10letou zárukou. Profivoda.cz. Honda přiváží žhavou let. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte se. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
1: Ceny rostou digitální
0: the power of dreams.
1: Ceny rostou digitální
0: of dreams.
1: Ceny rostou digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince, vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota. Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. Po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, poročky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Kozlato portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
2: Spot.cz. Pro bohatší Česko.
3: Hausbrand Café per favore.
2: Bohatší Česko.
3: Hausbrand Café per favore.
4: Si signora.
3: Hausbrand Café per favore.
4: Si signora.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Favore?
4: Si signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Si signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. CZ.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: Třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz. www.siegel.cz.
9: Vše pro bagr, vše pro...
8: www.siegel.cz.
9: Vše pro bagr, vše pro...
8: cz.
9: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Pro bagr, vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné oběd díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro
0: bagr. Místě. Pohodlné

get away, bam, bara, get away, mě do postele fičí, get away, mě do postele fičí, mě do postele fičí, postele fičí.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz.

0: Sukoradi.cz.
1: Rock Radio. Sukoradi.cz.

Svižná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Legends of Rock na rockoviradio.cz. Frok na rockoviradio.cz. rockoviradio.cz.

Na Rock Rádiu Rocková noc. Sluš, každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc mluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. To slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rocková noc. Rock Rádio. Rocková noc. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 start. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje

podivnou lásku má. Podivnou lásku, podivnou lásku naše já. Podivnou lásku naše já. Podivnou lásku naše já.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i ušnej rok od rána do večera. V dabu i rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádia Tra. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz.

0: Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte s... Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se... Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se... Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrci se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední 15 do 15 na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej Rock Radio. Slušnej rock z vinilů. Slušnej rock z vinilů. Slušnej rock z vinilů. Slušnej rock z vinilů. Z vinilů.

si náš slušnej stream Hard and Heavy a burvy. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Antraxu po Vitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu po Vitacit a všechno mezi tím. Antraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je Tacit a všechno mezi tím. To je všechno mezi tím. To je náš stream Hard. To je náš stream Hard and Heavy na rokový. To je náš stream Hard and Heavy na rokový rádio. To je náš stream Hard and Heavy na rokový rádio CZ. To je náš stream Hard and Heavy na rokový rádio CZ. Heavy na rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ. CZ.

nemá... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and málo metalu v krvi. Nalaďte

0: Vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory Vzduchotechnika
0: netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory Vzduchotechnika CZ,
0: za to dobře poradí.
1: Kompresory Vzduchotechnika CZ, to je fičák.
0: Poradí.
1: Kompresory Vzduchotechnika CZ, to je fičák. Kompresory Vzduchotechnika CZ, to je fičák.
2: Objevte svět.
1: Vzduchotechnika CZ, to je fičák.
2: Objevte svět potěše a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu, ty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. U fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ. Poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ. Dělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Růžovýslon.cz.
3: Tisk trička byla byl CZ.

od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Večera v DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Na radia.cz. .cz.

0: raz.
1: Tlačím. Tlačím,
0: ale moc to nejde.
1: Tlačím,
0: ale moc to nejde.
1: Nazdíš, tlačíš.
0: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch.
0: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
0: Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresor.
0: Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.

Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio. Rock Radio.

looking through the paper, though it

slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušný večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio.

Když už... Když usnou lesy hluboké a kolem... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Je tu lesy hluboké a kolem ticho jest... Je tu roková noc a kolem ticho jest... Je tu roková noc a kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jirko jest. Je tu roková noc a Jirka němý. A s ním spousta... Je tu roková noc a Jirka němý. A s ním spousta slušný rokový... Roková noc a Jirka němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a Jirka němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Jirka němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Český... A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i spousta

Rock Radio. Slušnej rockéři. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky. Jo, slušnej rock pro pamětníky. Rock pro pamětníky.

0: Americe měli
1: K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodské těli. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte.
2: Do devíti na Rock Rádiu.

0: Jednoduše, jsme Siegl.
1: www.siegl.cz
0: Jednoduše, jsme Siegl.
1: www.siegl.cz
2: Objevte svět
0: Jsme Siegl.
1: www.siegl.cz
2: Objevte svět potěšení a smysl.
1: www.siegl.cz
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
1: www.siegl.cz
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozprosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Proudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz Si radost na www.růžovýslon.cz www.růžovýslon.cz Růžovýslon.cz
3: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, potisk, potisk, trička, potisk, trička, potisk, potisk, trička, potisk, trička, potisk, potisk, potisk, trička, potisk, trička, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, potisk, pot Bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.

rok od rána do večera. V DAB FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz.

0: kvalitní...
1: Nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny...
1: Nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Z deseti let...
1: Nebát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Profivoda.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: VV.
2: Třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: VVV.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
3: Děláte?

star, star, ještě se necítím star, ještě se necítím star, se necítím star, tím star.

co já tu budu udělat na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem.

0: dopoledne od pondělí do odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok Rádiu. Rok Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušné od pondělí do pátku na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušné od pátku na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušná muzika na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Nářez. Slušná muzika. Rok Rádio. Nářez. Opravdu. Rok Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z...
0: Rok Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z...
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na této
0: čes. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na této čně říkal.
0: Nás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na této čně říkal. Neber každému z nich jsem tady na této čně říkal. Neber úplatky, nebo se z toho tady na této čně říkal. Neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný. Je to marný, z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
2: Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Taky jste Eternal Dark, Dark. Taky jste měli hektický ráno. Eternal Dark, Dark. Taky jste měli hektický ráno. Dark. Taky jste měli hektický ráno. Načerpej. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým do... Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborný. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový do...

0: Koš já vás tady vítám na
1: Pokašom výročnom mysliveckom plese.
0: Koš já vás tady vítám na Pokašom výročnom mysliveckom plese. Změna programu, Krištof tady vítám na Pokašom výročnom mysliveckom plese. Změna programu, Krištofy nedorazili, ale máme tu výročnom mysliveckom plese. Změna programu, Krištofy nedorazili, ale máme tu mysliveckom plese. Změna programu, Krištofy nedorazili, ale máme tu kabáty plese. Změna programu, Krištofy nedorazili, ale máme tu kabáty.
2: Jo, paní na...
0: Změna programu, Krištofy...

co se děje, když hajnej pod kontrolou to má. Jen já vím, co se děje, když hajnej není doma. Korálou to má, jen já vím, co se děje.

0: Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rok. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej náře. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rok. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez, nebo radši něco jemněji mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Na pořádnej rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabuše co jemnějšího. Z našeho nabuše každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme podu. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme podu. Se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, přijme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd servírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední. Upejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 2. Objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Stop! Kde je had? Já ho roztrhnu. Stop! Kde je had? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích. Kde je had? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích. Kde je had? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
3: Kde?
2: Roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
3: Kde? To nešlo stihnout. A to někdo...
2: Měl se připlazit hned po pavoucích.
3: Kde? To nešlo stihnout. A to někdo zkusí. A to někdo zkusí se v tom plazit.
2: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu.
3: Zkusí se v tom plazit.
2: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
3: Plazit.
2: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
4: Je to nutný,
2: kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
4: Je to nutný, kvůli jednomu blbýmu hadovi.
2: Ten had tam jet znovu. Upravte mu to někdo.
4: Je to nutný, kvůli jednomu blbýmu hadovi.
2: Ten had tam vysloveně chybí. Pojď. Upravte mu to někdo.
4: Je to nutný, kvůli jednomu blbýmu hadovi.
2: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu. To někdo.
4: Je to nutný, kvůli jednomu blbýmu hadovi.
2: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte si.
5: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
6: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky
5: nemáme světlo.
6: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
5: Co dělají berušky?
6: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
5: Co dělají berušky v Ostravě?
6: Tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
5: Co dělají berušky v Ostravě?
6: Labutě. Berušky letějí do Ostravy.
5: Co dělají berušky v Ostravě?
6: Labutě. Letějí do Ostravy.
5: Co dělají berušky v Ostravě?
6: Labutě.
7: Labutě, berušky, hadi.
5: Co dělají berušky v Ostravě?
6: Labutě.
7: Labutě,
5: berušky v Ostravě?
6: Labutě.
7: Labutě, berušky, hadi.
6: Labutě.

0: Labutě, berušky, hadi. Labutě, berušky, hadi. Dostanu já někdy normálně film. Labutě, berušky, hadi. Dostanu já někdy normálně film. Labutě, berušky, hadi. Dostanu já někdy normálně film.
1: Rock Radio.
0: Dostanu já někdy normálně film.
1: Rock Radio.
0: Dostanu já někdy normálně film.
1: Rock Radio. Konec
0: legrace. Normálně film.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Film.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

bych do huby, myslel si, že je to panku. Kohoutí hnát si zapích do huby, myslel si, že je to. Kohoutí hnát si zapích do huby, myslel si, že je to. Hnát si zapích do huby, myslel si, že je to. Znám kapanku, si zapích do huby, myslel si.

0: Rádio. Rok je Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rádio. Rok je slušná muzika.
1: Rok Rádio.
0: Rok je slušná muzika.
1: Rok Rádio. To nejlepší.
0: Rok je slušná muzika.
1: Rok Rádio. To nejlepší z českých.
0: Je slušná muzika.
1: Rok Rádio. To nejlepší z českých
0: muzika.
1: Rok Rádio. To nejlepší z českých zkušeben a garáží. Rok Rádio. To nejlepší z českých zkušeben a garáží. Rádio. To nejlepší z českých zkušeben a garáží. Nejlepší z českých zkušeben a garáží.

0: Ano, C je a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si dalších volovin. Ano, C je správně. My si na... Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A pro E je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu ne. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen ráme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná. Prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Jo, 60.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Jo, 60. Je úplně normálně.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Jo, 60. Je úplně normálně. Ale ty seš vyřízen. Jo, 60. Je úplně normálně. Ale ty seš vyřízen. Ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, hele. Já nepotřebuji jezdit taxíkem.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, hele. Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady...
2: Vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, hele. Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě. Já nejsem vyřízená, hele. Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli...
1: Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a potřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu? Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu? Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem
2: teda... Ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme. No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme. S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá.
1: Taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte s tím.
1: Nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte s tím manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte s tím manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte s tím manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: Mě vůbec nezajímá, co děláte s tím manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: Nezajímá, co děláte s tím manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: Děláte s tím manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: Manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: No, to asi ne, no.
1: Nejezdíme taxíkem.
2: No to asi ne, no, to je představa.
1: Nech.
2: No to asi ne, no, to je představa.
1: Nech toho. Nech toho.
2: S Pavlem v taxíku.
1: No. Ale víš, čím to je? Víš, čím to je? No.
2: S Pavlem v taxíku.
1: No. Ale víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím...
2: S Pavlem v taxíku. No.
1: Ale víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
2: Čím to
1: je? No, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
2: Čím to je? No, řekni, mě teda zajímá, čím to je.
1: Víš, čím to je?
2: Čím to je? No, řekni, čím mě teda zajímá, čím to je.
1: Čím to je?
2: Čím to je? No, řekni, čím mě teda zajímá, čím to je.
1: To je tím, že nežereš maso.
2: No, řekni, čím mě teda zajímá, čím to je.
1: To je tím, že nežereš maso. Nežereš maso?
2: Zajímá, čím to je.
1: To je tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš ne... To je tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, nepro... Nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, nepro... Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se mi? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci, sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte. Jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte. Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. To si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát. Zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších host. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. A třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, kupon na slevu a hromadu dalších volovin.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky.

0: vám to sluší, veliteli. Jak jste krásnej muž, oj, veliteli. Jak jste krásnej muž, opravdu, jste krásnej. Jak jste krásnej muž, opravdu, jste krásná hlava. Jak jste krásnej muž, opravdu, jste krásná hlava k tomu. Jste krásnej muž, opravdu, jste krásná hlava k tomu, jste moudrá muž. Opravdu, jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Opravdu, jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Opravdu, jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej na hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám. K tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
1: To ne.
0: Vám to říkám.
1: To ne.
0: Ano, pane plukovník. Pane generále.
1: To ne.
0: Ano, pane plukovník. Pane generále. No, pane plukovník. Pane generále. Plukovník. Pane generále. Pane generále.
2: Rock Radio. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu, napravit. Rockovej víkend na Rock si to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádiu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hej, když jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Říkajte mi.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž.

oči se zdeply a tak na věčný čas stanu sám. Oči se zdeply a tak na věčný časy. Oči se zdeply a tak na věčný časy. Oči se zdeply.